Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Lukášovo evangelium, 9. kapitola, 62. verš.

0: Ve čtení na pokračování se ocitneme na přelomu 17. a 18. století, kdy žila Susanna Wesleyová. Její život líčí ve své knize Sandy Denglerová. Po katastrofě, která postihla rodinu Wesleyů, se manželé dali opět dohromady. Susanna byla opět těhotná. Požár poničil jejich dům jen z části a na opravě se usilovně pracovalo. Sam si z toho vzal ponaučení, že tady je jeho místo a tady má být. Narodil se další syn. Nejstarší Sam měl už 14 let. Byl poslán do školy. Malé děti Susanna učila doma. Na konci léta vyvrcholilo nepřátelství některých místních lidí tím, že někdo zapálil dům i pole selném, který Wesleyovi pěstovali. Té noci přinesla vzlikající služebná děťátko, které se Susanně narodilo, mrtvé. Nová služebná ho vzala do postele a zalehla. 16. dítěti byly 3 měsíce. Susanna byla zoufalá, nenáviděla všechny ty politické boje. Ale to ještě nebylo všechno. Zakrátko byl Sam vsazen do vězení pro dlužníky.
1: Susanna si nervózně pohrávala s rukama. Ne, její nervozitu nevyvolalo prostředí. Město jí nevadilo, neboť se narodila a byla vychována v Londýně. York sice nebyl tak velký, ale byl do jisté míry podobný. Nevadilo jí také, že se měla setkat s arcibiskupem. Její otec se často stýkal s vysoce postavenými osobnostmi. Vyrůstala v prostředí velkých mužů a velkých myslitelů. Susan znervózňoval důvod její návštěvy. Už před 5 lety se Sam obrátil na arcibiskupa z Yorku s prosbou o peníze. Dostal tehdy 20 liber, ale po návštěvě v Londýně a několika dalších zbytečných vydáních se mu peníze rozplynuly pod rukama. Aniž by je Susan vůbec spatřila. A teď seděla Susan sama v prelátově domě. Z druhé strany dlouhé chodby se blížil arcibiskupův pomocník. Milady, jeho eminence je připravena vás přijmout. Susan následovala mladého muže a prošla vysokými zdobenými dveřmi. Čekala, že nalezne arcibiskupa na jakémsi trůnu, přinejmenším na vyvýšeném místě, ze kterého bude zhlížet na zdrcenou ženu faráře. Byla však uvedena do pěkné malé zahrádky, obklopené zdí. Tam viděla čerstvě uhrabané cesty, lemované řadami poměnek. Pivoňky a růže, které se vinuly podél východní zdi, a také tmavě zelené listí šípkových růží. Krátce se zastavila, aby si naplnila plíce a srdce nádhernou vůní čerstvých květů. Vonilo to jako kdysi doma a byla to tato vůně, která jí dodávala novou odvahu a připomínala jí dobu, kdy ještě na každou otázku znala odpověď. Jistě byl Bůh s ní. Jistě však byl také s arcibiskupem z Yorku.

Jak důstojně a vznešeně zní tento titul. Avšak muž sám takový nebyl. Seděl na dřevěné zahradní židli poblíž slunečních hodin a když vstoupila, přátelsky se usmíval. Susan se uklonila a hned si dělala starosti, zda byla tato úklona dostatečná, ale už bylo pozdě. Bude to muset stačit. Posaďte se, paní Wesleyová, nebudeme se zdržovat formalitami. Pokynul rukou na stoličku, na kterou Susan s díkem usedla. Ač se arcibiskup zdál být přístupný, Susan byla ještě stále nervózní. Pevně sevřela ruce, aby se netřásly. Slyšel jsem, že uvrhli našeho Samuela do vězení pro dlužníky v Lincolnu. Začal. A také jsem slyšel, že jste mu poslala své prsteny. Jediné cennosti, které máte, protože jste měla strach, že nedostává dostatečně najíst. Cítila, jak jí tváře začínají hořet. On je však zase poslal zpět a řekl, že to není třeba. Možná, že má reakce byla unáhlená. Důstojný pán se opřel a sepjal své ruce, podobně jak to činíval Susanin otec. Měla najednou pocit, že by měla sedět spíše u jeho nohou. Řekněte mi, paní Wesleyová, měla jste někdy skutečný nedostatek? Musela jste někdy hladovět? Hladovět vlastně ne, milorde. V tomto smyslu jsme nedostatek neměli. Ale dá to velkou námahu sehnat jídlo, abychom se najedli a potom je zaplatili. Myslím, že zhánět jídlo za takových okolností je skoro stejné, jako nemít žádné. Hleděl na ní velkýma soucitnýma očima, stejně jako to činíval otec. Vy máte doma 5 dětí? Malý se mi chodí do školy v Londýně. Bystrý chlapec, je mu teď 15. Ale máme ještě 6 dalších dětí ve věku od 2 do 13. Vlastně bychom měli teď ještě jedno novorozeně, kdyby... Nedostávalo se jí slov. Když slova našla, byla špatná. Kdybychom nebyli Toryové. Kousla se dortu. Nechtěla zmiňovat tu hroznou událost, ale bolest a zármutek nad nedávno zemřelým nemluvnětem byly příliš čerstvé, aby se dali ukrýt. A potom se z ní všechno provalilo. Požáry a zastrašování, stála opozice a konečně ta věc s kravami a sepsem. Krátce poté, co se ma zatkli na vlastním farním dvoře, tedy krátce poté přišlo pár zlotřilců a spustošilo kostel. Chtěli jsme nechávat dveře zamčené, ale městští soudci byli proti. A potom ty krávy. Brzy po Semově zatčení jim někdo v noci rozřezal vemena. Pes je zřejmě chtěl bránit, ale oni ho pobodali a jednu nohu mu skoro uřízli. Krávy ještě žijí, krávu nelze tak rychle utratit, ale už nedávají mléko. A my mléko potřebujeme, vaše milosti.

0: Seděl dlouho tiše a Susan byla ráda, neboť jí to poskytlo čas urovnat si myšlenky. Hluboce se nadechl. Co bych podle vás mohl udělat, paní Wesleyová?
1: Nevím.
0: Nevím, co byste mohl udělat. A také nevím, co bych mohla udělat já. Sem chce bezpodmínečně zůstat. Pro něho je Epworth tím místem, kde ho Bůh chce mít. Ale jak to bude dál? Potřásla hlavou. Na arcibiskupově tváři se objevil úsměv. Dostal jsem poštu. Susan svraštila čelo. Pak jí došlo, oč se asi jedná. Jistě si Semovi nepřátelé stěžují.
2: Z části ano. Jak tomu rozumím, káže obnovu a probuzení. Dopisy si trochu protiřečí, ale jak čtu mezi řádky, váš Samuel mluví lidem do svědomí a to je konec konců jeho úkolem. Pak si ještě stěžují na jeho politický postoj.
0: Avšak váš postoj a Samuelův postoj se shodují, není-liž pravda.
2: Jistě. Dostal jsem také dopis od Samuela. Z vězení.
0: Sáhl do své kapsy a vytáhl složený list papíru.
2: Zde je. Zmiňuje se, že mu nepřátelé spálili len. To se ho zřejmě velice dotklo. Snažil se asi uplatnit v zemědělství, že?
0: Ano, snažil. Len byl jeho velkou pýchou a skutečně se dobře vydařil. Pole bylo po léta neobdělávané a bylo úrodné.
2: Biskup se usmíval. Cituji. Co se mě dotklo nejvíce, byla skutečnost, že jsem své státce musel přenechat takové smečce vlků. A dále. Moje žena to nese statečně, jak je jejím zvykem a jak jsem to od ní očekával. Dále píše, že si ho Bůh ve vězení používá mezi spoluvězni, kteří tak nutně potřebují Boha.
0: Arcibiskup složil list.
2: To mě těší víc, než tušíte, že ve svém biskupství mám muže, který je Bohu tak oddán.
0: Co k tomu měla dodat? Neustále se modlí za probuzení a stále věří, že jednou přijde.
2: Biskup vstal. Paní Wesleyová, děkuji vám srdečně za vaši návštěvu. Říkáte, že nevíte, co byste měla dělat, a přece to děláte. Slyšel jsem o vašich velice způsobných dětech. Vychovávat děti v bázni Boží je velká odpovědnost. Stejně jako správa fary, když váš manžel je často pryč. A myslím, že vím, co se dá dělat.
0: Vytáhl obálku a vtiskl jí Susan do ruky.
2: To je jedna možnost. Máme v církvi zvláštní fond pro takové případy. Ještě dám o sobě vědět.

Pomocník ji doprovodil ven kolem šípkových růží. Jako ve snu prošla branou, obálku v ruce. Trvalo chvíli, než dostala odvahu ji otevřít. Obsahovala dar. Štědrý dar. Nestačil sice na vykoupení sama z vězení, ale Susan bude moci načas odvrátit vlky a nakoupit chléb a mléko. Jak jen může být někdo tak mstivý a zmrzačit její krávy a rodině zabít psa? Ještě jednou si Susan promítla celý ten rozhovor a snažila se vzpomenout si na podrobnosti. Jestli ji všechno neklamalo, byl vysoce postavený pán v této nesvaté válce nervů a zbabělých úkladů na Semově straně. A z jeho pevného hlasu nabyla dojem, že slova "ještě dám o sobě vědět" nebyla řečena jen tak, že něco podnikne. O pár týdnů později se arcibiskupovi podařilo splatit velkolepým darem polovinu Semových dluhů. Tak mohl Sem trávit Vánoce doma. Zbytek zimy pobýval jako poslanec synody v Londýně. Susan často psala Semimu a z jeho odpovědí vyčetla, že její dopisy jsou vítány. Chtěla bych ti poradit, psala, abys svůj život uspořádal podle určité metody, neboť jen tak se naučíš využívat každou minutu co nejlépe. Léto roku 1706 přineslo Susan a možná také jejímu okolí překvapení. Neporodila žádné dítě. V prvních měsících následujícího roku se pak narodila malá Marta, které všichni říkali Petty. Týden před Vánocemi roku 1707 porodila Susan předčasně malého chlapečka. Bylo to velice slabé a křehké stvoření. Dosud o všechny předčasně narozené chlapce přišla. Touha po přežití syna se stala hlavním předmětem jejich modliteb. Snad Bůh bude milostiv a zachová ho. Dala mu jméno Charles. A malý Charles žil a rostl, i když málo přibýval na váze. Když překonal následky předčasného porodu, vyvíjel se v nejbystřejší, nejveselejší a nejkrásnější a především v nejaktivnější dítě rodiny. V únoru 1709 udělal své první krůčky a do všeho strkal nos.

Středa 9. února začala jako každá jiná středa. Susan se cítila jako vždy před porodem. Většinu dne strávila v posteli, neboť jí bylo všechno zatěžko. Chápala teď svou vlastní matku, která byla stále nemocná. Ta porodila 25 dětí. Toto bylo Susanino 19. těhotenství. Kdyby muži měli rodit děti, bylo by v každé rodině asi jen jedno dítě. Johnovi ještě nebylo 6, Patty měla teprve 2 roky a Charles byl stále v pohybu. Chůva sotva věděla, kde jí hlava stojí, a Emilia měla v 17 letech také plné ruce práce. Možná by měli najmout další děvče, avšak ještě je tížily dluhy. Politické spory opět vzplanuly. Susan o ně nedbala. Alespoň teď byl sem doma. V 6 večer přinesli Susan jako obvykle jídlo. Neměla však na ně ani pomyšlení. Usrkla vína, skleničku však nedopila. Pavel sice mladému Timoteovi radí, aby kvůli žaludku pil trochu vína, Susan však svůj příděl vína vždy omezovala. Možná, že nemoci byly jakousi boží výchovou, neboť kdyby byla zdravější, pila by asi daleko víc. V 8 hodin nastal v domě klid. Sam šel nahoru o něco později, políbil Susan na dobrou noc a stáhl se do vedlejší místnosti. Proč nemohla usnout? Tělo i duše se nějak zdráhaly. Cítila zvláštní nespokojenost a nepokoj. Doufala jen, že porodní bolesti nezačnou předčasně. Prosím, pane, nedopusť, aby to byl zase předčasný, těžký porod. Ve tmě za dveřmi se rozlehl sopránový hlas Hetty. Dveře se naraz otevřely. Mami, oheň, mě padlo něco hořícího přímo před nohy. Kde je otec? Hetty zmizela. Susan slyšela, jak buší na Samovi dveře, a zaslechla jeho hlas a potom těžké kroky. Pak přišla Emilia a Suki a najednou už nebyla tma. Na chodbě svítila jasná, načervenalá zář, ohavná zář dávné noční můry. Vzpomněla si na své nejhorší sny. Zatímco si Susan s děvčaty razila cestu do haly, tloukl Sam na dveře chůvy. Stěna vedle ní se ocitla v plamenech. Susan vykřikla. Nějak se jí podařilo sunout jednu nohu před druhou a dostat se dolů. Emilia se vrátila a podpírala ji a teď přišel také Sam. Byla zachráněna. Klíče. Zapomněl jsem klíče. Zvolal jsem a dopotácel se ke schodišti. Na schodech se objevila chůva s Charlesem a s Patty. Susan na svém nahém těle cítila horko. Byla sotva při smyslech a špinavý, palčivý kouř jí vnikal do očí a do plic. Konečně se vrátil jsem, v ruce mu chrastili klíče. Za ním se zřítilo hořící schodiště. Na návrat už nebylo pomyšlení. Díky bohu, pokoje už byly prázdné. Kde však jsou děti? Susan je neviděla. To jediné, co viděla a cítila, byl oheň, který byl všude. Nemohla se dostat ke dveřím do zahrady, oheň je zablokoval, také hlavní vchod. Cítila zase Sama vedle sebe, jak ji chrání. A pak uslyšela z dětského pokoje hlas. Srdce se jí zastavilo. Seme, Jackie. Sam se otočil ke schodišti. Nedělej to, křičela. Varování však už bylo zbytečné. Schody byly v jednom ohni a s rachotem se zřítily do moře plamenů. Jiskry létaly vzhůru a spojily se se zuřícími plameny v druhém poschodí. Sam ze vzlikotem padl na kolena a svěřil svého syna Bohu. Susan nevěděla, jak se dostala ven. Vzpomínala si jenom, že zoufale prosila svého spasitele o záchranu, že nahá proběhla stěnou plamenů a že ji zachytili sousedky a chladivýma jemnýma rukama ji zahalili do zástěr a sukní. Pak ji položili na nějakou rohož do studené trávy. Jackie, její záhadné, oddané dítě, které podobně jako ona už

samotných božích služebníků. Sotva stanul na zemi, běžel rovnou ke své matce. Sotva oba obdivuhodní zachránci uskočili, s rachotem se zřítila střecha domu na druhé poschodí, které se s hřmotem propadlo na první, a za chvíli povolila východní stěna, pomalu, skoro majestátně. Severní stěna se k ní naklonila a pozvolna se sesula do hučícího žáru. Susaninin svět se rozplynul v jednom velkém ohni. Tentokrát nebylo pomyšlení na záchranu vůbec ničeho. Ani knih, ani žádných písemností. Také 20-librová bankovka, kterou měla schovanou v zásuvce psacího stolu, byla ztracena. Tolik peněz, tolik dobrých za tu

Susan trávila měsíce tím, že psala knížku duchovních úvah pro své děti. Teď bylo po ní. Zhořela jako seno a sláma. Susan teď nesměla připustit, aby ji hrozná ztráta nebo hrůza této noci zdeptali. Nesměla připustit, aby strach a rozrušení způsobili předčasný porod. Musela být svým dětem příkladem, ale hrozně to bolelo. Cítila se, jako by jí někdo rval srdce z těla. Nikdo se ani nenamáhal oheň hasit. Věděli, že to nemá smysl. Poslední zdi padaly. Lidé couvli a chránili si obličej před žárem. Jiskry tančily jako milion démonů uprostřed temné noci. Sousedé zvedli Susan z rohoží a donesli jí vedle k Wilksovým. Také jsem s dětmi tam šel. A bude tam Jackie, který unikl v poslední chvíli zázračným způsobem jisté smrti. Susan slíbila Bohu, že se tohoto dítěte ujme s obzvláštní péčí, když je Bůh tak milostivě ochránil. Bylo zřejmé, že Bůh má s malým Jackiem zvláštní plány. Co mohla učinit, bylo na snadě. Vychovávat chlapce v bázni boží a zprostředkovat mu vzdělání a takový způsob života, který by se Bohu líbil a byl Bohu užitečný. Byl zachráněn. Nebyl ztraceným synem. A Susan si opět vzpomněla na biblický verš, který ji napadl při záchraně Semiho, když se ztratil. Toto slovo písem se hodilo i teď. Tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Dnes ve 12.15 otevřeme 13. díl této knihy.

Nebojím se, vím, komu věříme. Nakonec se ukáže, že Bůh měl pravdu. Zní v písni Cavalier, za kterou stojí kapela Jet Trouble.

It'll take your life from you. Rádio 7 na Spotify. Pravidelné podcasty s kvalitním obsahem. Proklik na webu radio7.cz nebo přímo na Spotify zadejte Pořady TVR a Rádia 7.

Doznívá skladba Si všetkým, na které spolupracovala kapela Frendi a Věrka Berkiová-Oláhová. Poslední písní této 60-minutovky bude skladba Oceány kapely Adorare.

0: Znělka nás v nočním vysílání s datem 29. července převedla přes práh 3. hodiny. Aktuální čas je na Rádiu 7 příležitostí pro reprízu pořadu Fortepiano. Budete-li chtít na tento pořad reagovat, prosím, nevolejte do studia. Své ohlasy můžete poslat elektronicky na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Inspirativní poslech přeje Kuba Lofítek.
1: Fortepiano.

0: Někteří lidé jsou stále v pohybu a nezdá se, že by je to vyčerpávalo. Jak to dělají? To se ptáme asi mnozí. V čem tkví to tajemství zachovat si svěžest a nadšení v tom, co děláme a v životě vůbec? I na to se zeptám mého dnešního hosta, kterým je Michal Malina. Mimo jiné byl také lektorem projektu Zdravá mládež, který působí hlavně v Havířově, ale můžete ho potkat kdekoliv a dělá strašně moc věcí. Vítám tě, Michal.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jak by ses představil, když se tě někdo zeptá, kdo jsi?
1: Kdo jsem? Tak jsem teda lektor, jak jsi řekla, jsem taky otec, jsem manžel a jsem milovník života, to bych řekl určitě, a hodně v tom má místo jakoby příroda, hory a miluju lidi. Tak to je asi tak jako.
0: Tak my se do tvého života trošku zakousneme a trošku nám do něj dáš nahlédnout. Já jsem to naše povídání nazvala Stále v pohybu, ale možná jsem to měla nazvat život jako ping-pong, viď? Ping-pong hraje v tvém životě nějakou roli.
1: Určitě, určitě. Já jsem vlastně dlouho dělal ping-pong, mnoho let, a dělal jsem ho na vrcholové úrovni. A když jsem uvěřil, tak potom byl ještě rok, teda když jsem ho dělal, a tam jsem potom nějak, když jsem se modlil, co mám dál dělat, Bože, pro tebe, jak to má být, tak jsem nějak vnímal, že mám skončit. Ale já jsem se vlastně k tomu pingpongu zase po 20 letech v podstatě nějak dostal zpátky, jako když jsem byl osloven z oddílu. A dneska v tom oddíle dělám několik různých věcí, takže je to takový jako ping-pong ten život, no.
0: Takže Stále v pohybu alias život jako ping-pong ve fortepiánu na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem a mým hostem Michalem Malinou. A pokud vás trošku mate, že jeden Malina sedí na druhé straně a tady zde za mikrofonem sedí Malinová, tak vězte, že nejsme rodina.
1: Ano, není to tak. Tak, přesně. Tak,
0: no. Je to jiná větev malinů, ale já říkám, že každá malina je dobrá v jakékoliv podobě.
1: Přesně tak.
0: Takže Michale, pojďme na to trošku od začátku. Tvůj život naplňoval hodně sport, to už si říkal, ten ping-pong konkrétně. Měl jsi v tomto směru nějaké sny a ideály, co bys chtěl dělat jako malý?
1: No úplně jako malý kluk, takový, když kluci chtějí být, já nevím, doktoři, letci a něco, to jsem vlastně úplně jako neměl. Ale potom, když jsem začal hrát ping-pong, tak vlastně ten ping-pong se stal jakoby takovým mým úplně náplní životem, ale i takovým, kde jsem měl nějaké sny. A v podstatě, protože jsem trénoval každý den, x let, každý víkend byly turnaje, zápasy, soutěže a tak dále, tak vlastně toto bylo jako v čemu se všechno v mém životě podřizovalo, takže tam jsem měl nějaké sny a došlo to až tak daleko, že jsem dostal nějakou nabídku jít hrát do Německa jako profi. Ale v podstatě v té době jsem cítil, že Bůh mě nějak volal k tomu, abych skončil a šel na biblickou školu tehdy a byl jsem Bohu strašně moc blízko, jo? Tak to bylo taková zajímavá jako křižovatka životní.
0: A na tom se trošičku zastavíme teď v tuhle chvíli, když řekneš Bůh mě volal. Co to znamená? Jak vstoupil Bůh do tvého života?
1: V podstatě já opravdu jsem jako... Já mám skvělou rodinu, já jsem vyrůstal opravdu jako s skvělými rodiči, mám starší ségru a ti rodiče mě vždycky jako vedli k věcem, které mě i bavily a rozvíjeli mě tak nějak komplexně. Já jsem nikdy neslyšel jako o Bohu a ten sport byla taková dost dominantní věc, jsme taková, dalo by se říct, sportovní rodina a taťka mě vlastně přivedl k ping-pongu. A ve chvíli, kdy jsem začal trénoval jsem, tak vlastně to šlo tak nějak stále nahoru i v těch úspěších různých, které jsem měl, ale když jsem byl na střední škole, tak jsem se v podstatě potkal s dvouma holkama, které z jednu z nich jsem znal, protože její jako kluk, se kterým chodila, tak byl můj jeden z dobrých kamarádů a já jsem věděl trošku, jak ta holka žila, jako, a najednou jsme se potkali někde na ulici ještě s její kamarádkou a já jsem vlastně tam poprvé slyšel o Bohu. protože byl to prostě přirozený nějaký rozhovor a o nějakých věcech, ale tam taky jsem najednou slyšel poprvé o Ježíši a bylo to na začátku prázdnin, a protože o prázdninách taky ti vrcholoví sportovci, tam se trénuje ještě víc než přes rok, ale je tam nějaké okno asi zhruba 2-3 týdnů, kdy se netrénuje a my jsme v podstatě spolu potom s těma holkama každý den skoro byli na přehradě. A já jsem slyšel o Bohu víc a víc a víc a víc. A bylo to pro mě jako nové.
0: A jaké to bylo? Slyšet o Bohu, o něčem, o čem jsi v životě neslyšel?
1: Bylo to jako, já vím, že to byla ta Boží jako ruka, která mě táhla k sobě, jakoby to lano, když to tak řeknu, které Bůh jako, byl to nějaký Boží plán, protože já jsem byl člověk, který jako měl všechno, jako nemyslím materiálně, ale já jsem si plnil své sny v tom pingpongu s rodičema, jak jsem říkal, skvělý vztah, prostě můj život, jako já jsem nepotřeboval žádnou berličku, protože někdy lidé říkají,
0: ano.
1: V podstatě dneska pro mě je to jako ještě větší zázrak, než když někdo má obrovský problém v životě a potřebuje se
0: pomoc
1: k něčemu, ano, přesně tak. Ale já jsem žádnou pomoc nepotřeboval, protože já jsem si plnil jenom své sny, jako jo.
0: A tak proč najednou, jsi potom rozhodl pro
1: a najednou, cestu? Jako, já to úplně jako tomu nerozumím, protože je něco mezi nebem a zemí, ale v podstatě mě to jako strašně zajímalo. A viděl jsem na těch holkách, jako, že přišla nějaká změna do jejich života, protože já od toho kamaráda jsem viděl, jak ta holka žila. A najednou tady byl prostě někdo úplně jiný. A to bylo jakoby v podstatě to jejich svědectví jako o životě s Bohem a to bylo jakoby asi, to bylo to, co se mě strašně moc dotýkalo a já jsem se prostě ptal, já jsem byl jako hladový. Já to tak mám jako v životě, že když mě něco chytne, tak do toho jdu naplno a dělám cokoliv. A prostě myslím si, že to byl takový čas pro mě, kdy jsem poprvé slyšel a bylo to jako, že opravdu Pán Bůh si mě táhnul k sobě, no.
0: Každého osloví něco jiného. Pán Bůh promlouvá do lidských životů, o tom ostatně mluvíme i tady v našem vysílání s různými lidmi. Každý to prožil trošku jinak. Někoho oslovuje Boží láska, někoho zase trošku ta hrůza z toho, co by se mohlo stát a tak dále, co oslovovalo tebe?
1: No, mě, já si myslím, že mě oslovoval právě ten příběh jako těch holek, jo. Že to bylo prostě...
0: Ta změna.
1: A já jsem pak začal číst Bibli. Jo, já jsem četl každý den Bibli, všechno jsem to měl potrhané, otazníky u toho, já jsem se každý den ptal, já jsem byl prostě hladový najednou. Všude byly kolem mě v pokojíku knížky, prostě CDčka s nějakými chválami, jo. A já jsem jako vstoupil úplně do nového světa. To byla jako zahrada vlastně, která byla rozkvetlá a já jsem jako tam poprvé vstoupil a objevoval jsem ten nový svět. A mě to, já jsem jako byl hladový po těch věcech, no. Ale určitě to byl jakoby ten jejich život. Ten jejich život, kde jsem viděl něco, co mě jako přitahovalo. No.
0: Poznal jsi něco, co posléze naplnilo zcela tvůj život? Bylo to jiné naplnění než v tom sportu?
1: Já jsem ještě možná taková jedna věc. Já vlastně v tom životě taky mě imponovalo hippies. A na které jsem ale nikdy neměl jako čas, jo, jako protože v tom ten ping-pong byl prostě všechno, ale v podstatě v tom hippie jsem mluvil jako o svobodě, o lásce a to bylo jako ještě jedna z těch věcí, které, po které jsem vnitřně toužil. Láska, taková vnitřní svoboda, i když jsem to neuměl úplně jako popsat, ale to jsem tam uvnitř měl. A taky jsem jakoby hledal někoho pro mě jako velmi blízkého, takového přítele blízkého. A v podstatě, když jsme se začali bavit o Bohu s holkama, o Ježíši, tak oni říkali, on může být tvůj jako nejlepší přítel, jo. Prostě a můžeš to zkusit a jestli on není, tak o nic nepřijdeš a jestli on je, no tak si jenom získal, jako jo. Takže
0: tak
1: to byla...
0: Zkusil.
1: Tak jsem to zkusil. Vlastně na konci těch prázdnin jsem se modlil poprvé, sám v pokoji, říkal jsem, Bože, nevím, jestli jsi nebo nejsi, jo, je to možná blbé teďkom takhle do zdi mluvit, jako. Ale říkal jsem, já tě chci prostě poznat. Jako tam jsem se poprvé modlil, odpust mi všechno, co jsem prostě udělal za ten život, co se úplně tobě nelíbí. A já tě chci poznat, tak přijď do mého života. A to bylo vlastně takový zlom.
0: A přišel. Jo.
1: A přišel a začaly se dít jako nové věci. Nebylo to najednou, já nevím, nebyly to nějaké zázraky, něco, ale začalo se jako dít v mém životě, cítil jsem se mnohem víc naplněný, začal jsem prožívat jako lásku, začal jsem i jeho jako vnímat nějakým způsobem vnitřně, poznávat ho. A čím jsem taky četl více Bibli, začal jsem se více modlit, tak najednou ten vztah rostl. Bylo to přirozeně jako, když někoho poznáme nového a sedne si to tam, tak prostě máme víc a víc času s tím člověkem, líbí se nám to, prožíváme nové věci, tak to bylo vlastně takhle s Bohem. No.
0: A když vstoupí Bůh do života člověka, tak se něco děje. Dějí se změny, v hodnotovém systému člověka i v tom praktickém životě, a o tom si povíme po písničce.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Dnes je u mikrofonu mým hostem Michal Malina a povídáme si o jeho životě, jak také jinak v tomto pořadu, to vždycky tak máme, a nahlížíme do toho, co pán Bůh v jeho životě dělal. Zastavili jsme se ve chvíli, kdy opravdu otevřel svůj život pánu Ježíši Kristu. A jak už jsem předeslala před písničkou, když to člověk udělá, vždycky se začne něco dít. Tak co se začalo dít, Michale?
1: No, tak jedna z věcí byla, že jsem teda hrál ten ping-pong a dělal jsem ho vrcholově, ale po roce obrácení vlastně jsem se začal modlit jako: Bože, kde ti mohu sloužit, nebo co mám dělat, jaký je tvůj plán pro můj život tady pro tebe, jakoby v té oblasti. A já jsem nějak vnímal, že bych měl skončit s ping-pongem a že mám jít na biblickou školu. Takže to se, opravdu stalo, to byl velký krok. Tam já vlastně v tom finále, když jsem končil, tak vlastně to bylo právě tom, ta chvíle, kdy jsem dostal tu nabídku do Německa jako hrát profi. Takže to bylo, ale já jsem tam byl strašně blízko Ježíši, já jsem byl zamilovaný do Ježíše.
0: Že to nebylo tak těžké.
1: To nebylo až tak těžké, jako. A bylo to zajímavé, protože jsme měli, to je možná dobré říct, to je taková storka, měli jsme setkání, můj trenér mě oslovil, jestli se můžeme potkat někde v baru večer. My jsme byli na nějakém turnaji a že má pro mě nějakou informaci. A já jsem vůbec nevěděl, co. A on vlastně v tom baru mi nabídl, že má pro mě místo jako v Německu, v nějakém oddíle, kde bych mohl hrát profi, a já jsem vlastně věděl, že už budu končit. A to taky on nevěděl. A já jsem mu teda poděkoval za tu nabídku a říkal jsem, že vlastně můj život jde trochu jako jiným směrem. A že vlastně jsem křesťan a že půjdu na biblickou školu, což já jsem čekal, že mě tam sundá z té barové židle, že mi dá facku a řekne, ať se zpamatuju, jako co blázním. A on mi na to odpověděl, když jsem mu to řekl a čekal jsem tu facku, tak on mi řekl: no, já mám doma Bibli a ještě jsem ji nestihl si přečíst a už několik let si přečíst. Jo. Takže to, to nebylo úplně tak jednoduché pro mě, protože to byla moje druhá rodina.
0: Ano.
1: A radši bych se možná modlil v tu chvíli za někoho, kdo je skoro mrtvý, než dělat takové rozhodnutí, ale fakt jsem byl strašně blízko Bohu a cítil jsem tu blízkost jeho, takže to byla jenom taková záležitost, která se tam stala v tom baru a bylo takové zajímavé. Ale já jsem potom... Já jsem šel na biblickou školu, tam jsem byl několik let v Kolíně, a když jsem se vrátil, tak jsem začal dělat náhradní vojenskou službu, že jo, civilku.
0: Jak to tak bylo.
1: Jak to tak bylo, ano. A já jsem přitom se stal vlastně lektorem organizace ACET, kterou tady založil Stuart, že? A dělali jsme vlastně první nějaké besedy na školách ohledně tématu sex, AIDS, vztahy. A já jsem byl úplně jeden z prvních lektorů ještě s Tomášem Rehákem a tak dále.
0: Tak vidíš, my tady máme jednoho z prvních.
1: Ano, je to jako...
0: Je to prehistorie,
1: ano, ano.
0: Takže víc než 20 let, ne?
1: To bude hodně dlouho, já ani už nevím, kolik to je, takže je to hodně.
0: My dva to nespočítáme určitě.
1: Je to hodně. Takže jsem začal dělat besedy na školách. A to byl takový jakoby start úplně do nového světa. A potom později jsem začal trošku pomáhat s vedením mládeže, a tak se ty věci dál vyvíjely. Prostě, no.
0: Tak to byla doba takového velkého rozmachu, kdy jsi byl, já vždycky říkám vždy a všadě, to byla jedna kapela slovenská. Byl jsi prostě všude vidět, všude slyšet a tvůj život nabral úplně takové rychlé otáčky, že jo? Bylo toho strašně moc. Ovšem, teď se nabízí otázka, jak se to dá vydržet? Jak dlouho jsi jel v tomhle módu?
1: No, v tomhle módu jsem jel jako skoro 20 let a přibylo to, že jsme založili nějaké místní sdružení jako pro práci s mládeží, nějaké občanské sdružení, taková misijní ruka mládeže jakoby ve sboru. Potom později jsem založil celonárodní vlastně sdružení Image 33, takže jsme dělali nějaké ty festivaly pro věřící děcka, pro nevěřící děcka na Maxi a tak dále. A takže ten život takhle zběžel, bylo to jako, byly to věci častokrát nové, takové pionýrské. Občas se to setkávalo s různými jako pohledy z církve, ale vlastně nás to jako strašně naplňovalo a věřím, že Bůh si to používal, protože máme spoustu svědectví lidí, kteří dodnes za mnou přichází a říkají: Michale, to mě ovlivnilo, tohle. Takže to je takové požehnání, ale na druhou stranu taky to bylo... Bylo to absolutní vydání se. Mm-hmm. A vlastně člověk jako moc neřešil svůj vlastní život.
0: Jako kdyby si ztratil ten svůj život, jak říká apoštol Pavel to říká, ztratil jsem svůj život.
1: Ano, jako dalo by se to tak říct, že jsem vlastně ztratil svůj život. A staly se taky nějaké věci v tom životě, které úplně jsem jako neplánoval. A jedna z nich byla nejdřív takové skoro vyhoření.
0: Řekni to o tom bylo... něco, protože já si myslím, že o těch věcech je potřeba mluvit trošku dopředu, než když se stanou.
1: Jo. Jako dělali jsme velké projekty, ve kterých bylo zapojeno hodně lidí, plánovali se hodně dopředu, stalo to hodně peněz a... Já jsem neměl úplně jakoby prostor pro takový nějaký jako odpočinek nebo
0: čerpání.
1: Prostě člověk jel a někdy vlastně to, co nás nejvíc baví, se může stát jako tou největší pastí. Pokud nemáme jako nastavené nějaké jako brzdy v tom životě, které nás ochraňují jako pro duši, pro tělo a tak dále. A člověk byl jsem mladý, takže já byl jsem nadšený, pro mě to bylo všechno nové.
0: Jaké takže, signály?
1: No... Mám pocit, že jedna z věcí, která se stala, začal jsem být jako trochu unavený a začala se vytrácet radost v mém životě. Někdy, když jsem se ráno probudil a projel jsem si ten seznam úkolů, který mám jako dneska mít v práci jako udělat, tak mi z toho nebylo úplně jako dobře. Jindy dříve jsem byl prostě nadšený a pustil jsem se do toho a to jsou ty signály ano, toho vyhoření. Takže naštěstí, jako byli nějací lidé v úvozovkách naštěstí, protože věřím, že to všechno Bůh vede, jako a byla to milost pro mě. Bylo několik jako chlapů, se kterýma jsem to sdílel a oni mi jako pomohli, abych se jako nezřítil do té propasti toho vyhoření.
0: Takže jak bylo to vypadalo prakticky?
1: Prakticky to vypadalo tak, že mi řekli, hele, máš tady několik jako věcí, které máš na starost, není jich úplně málo, nejsou úplně ty malé ty věci a potřebuješ do nějaké doby něco odřezat. To byla jedna věc. Druhá věc byla, potřebuješ začít jako odpočívat a začít dávat čas do věcí, kde se můžeš jako nadechnout, jsou to tvé osobní věci v životě, jestli to bude sport, jestli to bude vaření, jestli to bude kino, jestli to budou přátelé, jestli to budou hory, jídlo, cokoliv, jako. Ale potřebuješ jako mít kapacitu na to, aby si nejenom sloužil, ale aby si jako nasytil svoji duši, aby si odpočinul a aby si mohl tak jakoby nějak znova načerpat. Jako jo. A já jsem z toho byl jako vykazatelný. Oni mi volali, jednou, že to byli lidé z celé republiky, takže jsme nemohli být spolu každý týden jako osobně, ale volali jsme si a kontrola. V podstatě ano, byla to nějaká vykazatelnost, kterou jako to byla pro mě obrovská pomoc. Jo, to prostě, protože oni říkali, hele, nezajímá mě, kde jsi kázal, co děláš. A v podstatě já to dneska tak mám s některými lidmi, kteří dělají dneska v republice větší věci a já jim říkám vlastně úplně to samé. Jako vůbec mě nezajímá, co děláš, protože vím, že to jsou super věci.
0: Ta tvá zkušenost...
1: Jo, zajímá mě, jak se cítíš, zajímá mě, jak se máš s ženou, zajímá mě, když jsi měl naposledy nějaký jako silný zážitek pro tebe v životě. A toto je něco, co mě dneska zajímá u nich, jo, protože o tom ten život jako je. No.
0: My křesťané, když se pustíme do nějaké práce a zvlášť, když nám to jde a baví nás to, tak zapomínáme na to, že jsme ty tři části, že? Duch, duše a tělo. A že všechny ty tři části potřebují svoje. A tak někdy na to zapomeneme, až když jsme už skoro uštvaní. Tak ještě díky Bohu, že si nedopadl až na to dno, protože tam potom je někdy velmi těžké se vrátit do normálního života.
1: Je to tak, je to tak. Takže bylo to období, jako které trvalo nějaký čas, ale zároveň se tam asi zadělalo už na další problém a to bylo jakoby vztah s mojí ženou a no to ve finále došlo k rozvodu a to bylo jako velké druhé takové zastavení v tom životě, které prostě nikdo si neplánuje. Neplánujeme si autonehodu, neplánujeme si, že nám vyhoří dům, neplánujeme si, že naše dítě může onemocnit nějakou vážnou těžkou nemocí a nikdo si neplánuje rozvod. A to se stalo, takže to byla druhé jako velké zastavení v tom životě. Nicméně Bůh je prostě dobrý a já jsem hodně věcí předal, v podstatě po rozvodu jsem všechno předal nějak tak a byl to čas i pro mě jako načerpat novou sílu, obnovu, taky si projít tady těma věcma, zpracovat to a nebyly to úplně jednoduché věci, Ale jsem dneska za to strašně Bohu vděčný, protože to byl čas pár let, kdy to byl čas pro mě. Ať už jako zdravotně, protože jsem něco si řešil se zdravím, opravdu znova cítit, že radost, úsměv, že vnímám, protože když jsem skoro vyhořel, tak jsem jedna z těch věcí taky byla, že jsem jako nevnímal třeba změnu listí na stromech, barvy.
0: Jo.
1: Přestal jsem jakoby vnímat i to, co se děje v přírodě a příroda pro mě má jako obrovský význam v mém životě, hory. A dneska je to úplně nedílnou součástí, jako s mojí ženou, mám novou ženu, jsem rok ženatý, tak my v podstatě jsme skoro stále o víkendu na horách, jako občas už máme oba dva dospělé děti, takže máme více času pro sebe a to je místo, kde já jako prožívám silně i tu boží přítomnost, jo. Ale tehdy jsem přestal jako vnímat, co se vlastně děje v té přírodě, jaké jsou změny jaro, léto, podzim, zima. A to je taky jedna z věcí, když toto začnete vnímat. Takže to je špatně.
0: Tak je to špatně. No. Jak se teď trošku s odstupem času, protože už je to několik let, kdy se ti tohle stalo, jak se teď s odstupem času na to díváš? Dá se tomu předejít, tomu stavu, kdy už člověk opravdu je na tom tak, že ho nic netěší, nic nebaví a tak nějak jenom přežívá?
1: No, jako myslím si, že pokud člověk jede v nějakých jako kolejích, nemá úplně moc času a dneska ten život je takový hodně ve stresu. Já úplně jako nevím, jak moc se tomu dá předejít, pokud nemá jako blízké přátelé kolem sebe. Jako to je jedna z věcí, která pro mě byla velkým požehnáním a dnes mám taky nějakou partu přátel, kteří mě třeba osobně pomohli přejít covid a věřím, že samozřejmě Bůh to byl taky, ale v podstatě říkám, že kdyby oni tam nebyli, je to dneska nějaká taková parta, je nás prostě 4-5 párů, co jsme a my spolu máme strašně blízko a je to fakt jako poklad v mém životě, tak úplně nevím, pokud nemáme v životě nastavené nějaké věci, že chodím do sauny pravidelně, že chodím cvičit nebo jezdím na hory a máme to v nějakém diáři pravidelně,
0: že
1: ten odpočinek, že
0: pravdě
1: to dodržujeme a není to jako dovolená jednou za rok na 14 dní v Karibiku. Prostě tam to nefunguje, to tělo takhle nefunguje, ta duše takhle nefunguje a tam často onemocníme, máme konflikty s naším partnerem a to slyším od různých přátel věřících, nevěřících, protože ti nevěřící stále je miluju a je to moje prostě taková krevní, jako úplně ta krevní skupina. Takže hodně lidem se snažím jakoby, protože je několik lidí, se kterými mám takový jako vykazatelný vztah, kterým dneska pomáhám na té cestě a říkám jim, hele, co můžeš dělat každý týden? Co můžeš dělat jednou za 14 dní, jo? Protože tam ta duše, naše tělo, ale i ten duch prostě si odpočinou, jako naberou a to je ta druhá věc. Pro mě přátelé a tady tohle to, co máme nastavené jakoby v tom životě, kde vypnem, odpočináme si, načerpáme. Samozřejmě kontakt s lidma i v církvi, jako pro mě dneska jedna z těch věcí toho, té obnovy je i jako kontemplace, což je jako pojem, který pro lidi je, srozumitelný není, je to prostě modlitba v tichu, být v tichu a je to další rozměr toho duchovního života, jo, který můžu prožívat i v přírodě, že jenom jsem a jsem s Bohem, nemusím se modlit, nemusím nic říkat.
0: Ano,
1: a on ví všechno, já vím částečně něco a on ví a jenom se nechat naplnit, být tam s ním.
0: A je to občerstvující.
1: Je to prostě úžasné.
0: Pán Bůh nás stvořil právě, že ty tři v jednom a já bych řekla, že je dobré, když si to teď zrovna připomínáme, že bychom na to neměli zapomínat, že každá ta naše část má svoje potřeby a potřebuje doplňovat. Že?
1: Ano, přesně,
0: potřebujeme
1: přesně,
0: doplňovat. Ano. Tak jako když baterka se vybije, potřebuje dobít, tak my potřebujeme taky dobíjet, tak je dobré, když si to připomeneme a po písničce budeme pokračovat.

0: Pořad Fortepiano, který posloucháte na Rádiu 7, se přehoupil do své druhé poloviny. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým, musím říct, vzácným hostem je Michal Malina, jmenovec. I když nejsme rodina, tak jsme rodina, ale díky Pánu Ježíši Kristu.
1: Ano,
0: jsme rodina. Jsme rodina a povídáme si dnes, jak jinak, o tvém životě, Michale. Nazvala jsem ten náš rozhovor Stále v pohybu a to se opravdu hodí na tebe, ale ještě více by se možná hodilo život jako ping-pong, protože někdy jsme na jedné straně, někdy na druhé straně, někdy ten život s námi zamává a ocitneme se někde, kde jsme vůbec nechtěli být a to se stalo i tobě a přijde takové nějaké zastavení. A u toho jsme se zastavili i před písničkou, že přišlo zastavení, vážné zastavení ve tvém životě. Ty si předtím toho dělal strašně moc. Lidé, někteří si možná mohou vzpomenout, že tvoje jméno bylo spojeno opravdu s mnoha aktivitami, ať už to byl ACET a přednášky, různé konference a také si byl u zakládání sboru. Prostě dělal si toho strašně moc.
1: Asi to je taky něco, co jsem dostal do toho života, že startuju nějaké věci, nějaké projekty a nebo bylo to, my jsme zakládali i církev na cestě, kterou jsem vlastně vedl, takže my jsme potom později za nějaký čas jsme měli nějaké takové komunitní centrum, byla tam i kavárna s mateřským centrem, nízkoprahový klub, obrovská zahrada 3000 metrů, kterou jsme vybavovali.

0: které jsme dělali, ale jeden rok najednou po 7 letech v podstatě vyšlo jenom pár peněz, jako, a to byl takový zlom. Ten ping-pong je zajímavý název, protože on někdy v tom ping-pongu člověk jako vyhrává a prohrává. A nemyslím si, že my jako v životě prohráváme a vyhráváme, ale někdy to jde líba, někdy to jde hůř. Jako no. Takže
1: tak.
0: My jsme i tam končili, ale to byl jeden takový jenom mezník něčeho, co jsem taky dělal. A v podstatě potom, i po tom rozvodu, já jsem hodně věcí předal a my jsme se potom i připojili k nějaké církvi, kde jsme fungovali nějakou dobu. Potom přišel covid, který taky jako různýma věcma zase zamával, to všichni známe, jako u každého to bylo něco jiného. A to bylo trošku znova takové pro mě čas jako samoty, protože jsem už byl sám, byl jsem rozvedený, mám kluky už dospělé. A nebylo to úplně jednoduché období a myslím si, že to zažili fakt spousta lidí. Ale já jsem vlastně nemohl být na školách, všechno bylo zavřené, že jo, já jsem byl sám doma mezi čtyřma zdma, ale mám jako takový nějaký blízký okruh přátel, kteří mě v podstatě provedli tím obdobím a jsem jim za to jako strašně moc věčný, samozřejmě Bůh v tom zase sehrál svoji roli.
1: Muselo to být pro tebe těžké, ty jsi byl zvyklý pořád mezi lidmi, pořád v pohybu.
0: Ano, ale bylo to taky období, kdy jsem se učil. Ono, jako asi každý člověk po rozvodu se učí jako zpracovávat samotu a opuštěnost. A to jsou dvě jako velké témata. A samozřejmě já jsem jakoby, dalo by se říct, extrovert, i když dneska nepotřebuju už vůbec ty davy a to, co dříve mě jako naplňovalo, sytilo a nabíjelo a byl jsem tam jak ryba ve vodě a to dneska vůbec už nepotřebuju. Mám kolem sebe opravdu jak několik velmi blízkých přátel a to je pro mě jako strašně důležité. A dneska v jakýchkoliv vztazích se snažím mít jako víc do hloubky. Projekty pro mě už neznamenají to, co dřív znamenalo. Přesto, že jsem v některých zapojen, i teďkom zrovna začínám vést nějaký projekt, nějaké komunitní zahrady. Je to úplně nová věc, která přišla jako ve svůj čas, protože je to asi 2 měsíce, co jsem se začal modlit, Bože, já dneska mám nový vztah se svojí ženou, jsme spolu rok, ty věci si nějak sedly a já pracuju na školách, ale je něco, co ty by si chtěl v mém životě dělat, protože mám jako 50 skoro, ale tak možná, že ještě nějaký čas tady budu. A já ti chci jako sloužit, nechci nikde nic tlačit dneska, takže je to jako, je to takové, když se modlím, tak říkám, pane, já chci jako fakt dělat to, co ty chceš. A ty to jako připrav, ty to otevři, je to jako, chci dělat věci s větší lehkostí dneska, taky, protože řeším si nějaké zdravotní věci, jsem fakt rád, díky Bohu za to, že ty věci, které se mi po rozvodu rozjeli trošku zdravotně, že dneska se to ustalilo.
1: A to bylo asi všechno důsledkem toho života, jaký jsi žil, že?
0: Ano, ano, určitě, jako tam se toho nazbíralo, to nebyl jenom rozvod, to bylo opravdu vyhoření, skoro vyhoření, bylo tam spousta stresu. Takže ono to trvalo prostě spoustu let, jako když se to sbíralo a potom to mělo nějaký dopad, nějaké důsledky, ale dneska já jsem dělal taky masérský nějaký kurz, nějakou školu, protože tam už v těch masážích jsem byl od dítěte v ping-pongu a v takové jakoby obnově toho těla a to je něco, co mě dneska zajímá, takže mě zajímá hodně jakoby to, co ty si říkala, duch, duše, tělo. My jsme měli v Image 33, to byla ta národní organizace, kde jsme dělali Christfesty na Maxi všechno, tak jsme měli tu zkratku DDT, já jsem takový na ty zkratky. A i pro ty děcka vlastně jsme vždycky dělali nejenom duchovní program, ale byly to různé workshopy, byly to koncerty, byly to outdoorové věci, prostě byly to věci, které nás zajímaly. Všechny ty tři části, jo. Ale vlastně v mém životě jsem to jakoby tak nějak ztratil tehdy. Jo, ale dneska je to vlastně úplně naopak, když si to snažím jako držet. Ale přichází nějaká nová etapa. Já jsem zvědav, sám jsem zvědav. My jsme dneska v evangelické církvi v Tědlicku a je to moc fajn sbor, který je sbor všech generací, takže jsou tam staří lidé. Moje žena, ona je učitelka v mateřské školce, ale zároveň předtím dělala se starými lidmi, takže ona miluje i ty lidi. Je to taková radost a tam začínáme nějaký nový projekt komunitní zahrady, který jako začínám vlastně vést a rozvíjíme to a vidíme, jak Bůh to skládá dohromady. Je to takový jako zázrak, jo. Tak se na to těšíme. Co bude?
1: Já někdy přemýšlím nad tím, když potkávám opravdu spoustu lidí, kteří jsou činní v církvi i mimo ní a snaží se nějakým způsobem něco dělat pro lidi, tak sleduji jejich život a říkám si, čím to je, že

0: Někteří jsou stále takový nadšení a u některých vidím, že to sice jako dělají, protože vědí, že by to měli dělat, ale to nadšení už tam nějak jaksi není. A přemýšlela jsem nad tím, jestli je to dáno povahou člověka, i když si myslím, že částečně ano, tím přístupem k životu, že někdo je velice pozitivní a někdo zase ne. Ale přišla jsem na jednu věc a já jsem, jsem zvědavá, jestli mi ji potvrdíš.
1: Jo.
0: Já jsem přišla na jednu věc, že když je člověk tam, kde má být, takže z toho má radost.
1: No, určitě je to tak, jak jsi řekla na začátku, teď tady tohoto bloku. A věřím, že člověk je nějak nastavený v tom životě, jo? Že máme nějaký temperament, a buď jsme optimisti nebo trošku pesimisti, buď najdeme v každé věci, se můžeme na to dívat z různých úhlů, a já teda jsem ten člověk, který je jako pozitivní. Jo? Přestože jsem si prožil těžké věci, tak jsem takhle nastavený a mě totiž život strašně baví. Jo? Mě prostě vždycky bavil a vždycky jsem dělal všechno naplno. A v tom životě s Bohem to máme jako podobně a to je ta druhá část, o které jsi mluvila, a to je i ta dnešní moje modlitba. A já říkám, Bože, já už nechci dělat věci jako, a doufám, že jsem je dělal jako minimum těch věcí, které byly jakoby ze mě, protože jako snažíme se plnit Boží vůli.
0: Jo, člověk a to dělá s dobrým úmyslem.
1: Ano, ano, ale někdy prostě děláme jako věci, které úplně nemusí být jako všechny z té Boží stránky, když to tak řeknu, ale je v tom jako určitě velký kus pravdy a je to ta velká část, že pokud děláme věci, které on chce, do kterých nás povolal, do kterých nás jako vystrojí, vyzbrojí, dá nám věci, dovednosti, které potřebujeme pro to, tak potom jako se věci dějí, ale potom je nám tam taky dobře.
0: Ano.
1: A to neznamená, že nejsou zápasy, že nejsou těžkosti, ale je to místo, kde se vlastně cítíme fajn.
0: Myslím, že si rozumíme v tom.
1: Jo,
0: ano.
1: Jo.
0: Ano, ono je to totiž těžké, když něco člověk třeba, hlavně když už to dělá dlouho, třeba vůbec se zeptat nebo zamyslit se nad tím, jestli to má dělat dál, když už třeba z toho tu radost nemá.
1: Jo. To bylo pro mě, já jsem vlastně opustil všechno. Já jsem opustil všechno, protože už jsem jako nemohl. A taky jako, jo, po té události s mojí první ženou, tak to bylo jako velké zastavení a to mi pomohlo. Když máme ještě aspoň trochu síly, energie, něčeho, tak my furt jako můžeme. Ale to je vlastně jako hodně špatně, protože ty věci jdou setrvačně. Druzí lidé to vnímají, není tam jako šťáva, když to tak řeknu, není tam nápad, není tam radost. Jo. A já tu radost jako potřebuju, prostě i úsměv, jako dělat to s nějakou lehkostí trochu.
0: Ano, ano.
1: Takže určitě to tak je, no.
0: Pojďme ještě na tu jednu oblast, která je také ve tvém životě důležitá, to jsou ti mladí lidé, kterým se zvěnoval, věnuješ se jim neustále za těch víc než 20 let. Neumím o to ani jeden spočítat, jak dlouho, si oslovil, já si troufnu říct, asi tisíce mladých lidí. Co dětem hlavně říkáš, nebo těm mladým teenagerům, máš nějaké téma, které máš za to nejdůležitější?
1: Jako dělám to přes 20 let vlastně, ano, na školách, besedy, a ročně oslovím asi 4 tisíce děcek.
0: Jejda.
1: Protože já jsem každý den na školách, vlastně asi 4 hodiny učím, zhruba plus minus. A takže je to na 15 základních školách, jako v Havířově od 5. do 9. třídy. A zároveň jakoby stárnu přirozeně. Mám teda dva kluky, ti už mají přes 20 a ti už jsou prostě starší dospělí, ale vlastně ty děcka, já už znám generaci dětí, které jsem učil, a já je potkávám na ulici a oni mají své děti.
0: Ano.
1: A zastavují mě. Takže mě strašně moc dětí, nebo už dneska mladých lidí, nebo mladých rodičů zdraví. Neustále mě někdo zdraví, když jdu po městě. A já vlastně neznám, jo, ale zdravím je taky, občas se zastavíme, popovídáme si, oni řeknou, že byli tam a tam, slyšeli to a to ode mě. Samozřejmě technologie dneska jsou v popředí všeho.
0: Ano.
1: Já úplně nejsem ten technický typ, jako, takže mě jako vlastně moc nezajímají technologie. Mě celý život zajímají opravdu lidi. Zajímá mě jejich jako přístup k životu, psychologie, tady tyhle ty věci jsou mi blízké. A já vím, že u těch děcek, protože pro ně nabízím nějakou jakoby formu poradenství taky, takže čas od času oni se na mě obracejí s různýma věcma, které se týkají alkoholu, vztahů partnerských, sexuality, vztahů v rodině, šikany, různých věcí, které vlastně učím na těch školách. A je to tak, že i když neznám všechny aplikace, které oni používají, tak za mě jako láska, čas je naslouchat, projevit zájem, prostě to je něco, co funguje stále.
0: A co oni potřebují. A z těch témat změnilo se to nějak za těch 20 let? Pozoruješ nějakou změnu u těch dětí v těch tématech, která potřebují slyšet
1: která nebo potřebují. Probírat? Moje témata vychází z nějaké osnovy. Já jsem si prostě prošel, já jsem udělal projekt Zdravá mládež, který je vlastně na 5 let a já jsem v každé třídě 2x za rok od 5. do 9. třídy. Takže já s nima jedu opravdu několik let s těma dětskama a ten můj program byl sestaven jakoby z osnov, kdy jsem si vytáhl, dost času jsem v tom strávil, jsem si vzal různé předměty, které oni probírají ve škole a já jsem si z toho vytáhl témata, které oni probírají a oni jsou furt stejně stále. To je furt to samé, protože člověk jako člověk potřebujeme milovat, potřebujeme se někde rozvíjet, máme nějaké v úvozovkách pokušení v tom životě. Děcka tak jako brali dříve drogy, tak je dneska berou stejně, jako zkouší alkohol, takhle zkouší dneska stejně cigarety, to je furt stejné. Kluci začínají a holky chodit s klukama s holkama, dobře, tam jsou možná nějaké věci, kde dneska více se bavíme o homosexualitě, o dalších jiných věcech, možná než více než dříve, ale vlastně mít nějakou komunikaci s rodiči, ať už je lepší nebo horší, jsou to stále stejné věci života a do toho nám zasahují teda technologie. Ale ty potřeby jako člověk, my máme stále stejné, takže ty témata jsou stále stejné. Jako. A to, co vidím, jako mnohem méně se komunikuje, samozřejmě díky technologiím, a ty děcka jakoby mají strašně moc informací a to někdy přináší chaos. Takže je to čas, kdy opravdu mám spoustu rozhovorů i ve škole, jako o přestávka s dětskama, kdy oni jenom přijdou a jenom si popovídají. Já jsem strašně ráda, já jsem v podstatě dneska takový trošku taťka pro ně. A sám jim říkám, jsem tady, děcka, mám padé, už jsem tady jak černé uhlí. Oni ne, Michale, ty vypadáš na 40, na 35, tak jim vždycky děkuju za zvýšení sebevědomí ráno. A je to jako moc fajn. A snažím se tam být pro ně. Ani pro mě není cíl projet všechno to téma, které pro ně ty 2 hodiny, protože ta beseda vždycky má 2 hodiny. To pro mě vůbec už mnoho let není cíl, jako projet všechno, ale být citlivý, modlím se za to, jako Bože, co ty chystáš na ten den. Mám za někým i přijít, kdo tam je vyautovaný v té třídě, kdo je sám, tam sedí, děcka jsou spolu, tak jdu za ním, povídat si s ním. Co ty chceš, jako jo? A modlím se takovou citlivost na Ducha Svatého. A je to radost. Je to radost jako vnímat, kdy Bůh otvírá dveře pro různé rozhovory na cokoliv a jsou to i duchovní témata, protože já učím i světová náboženství sekty a to je příležitost, kde v podstatě nějakých 400 deváťáků každý rok může slyšet evangelium, může slyšet o Bohu, mají možnost si vzít Bible, takže z nějakých 400 děcek ročně si vezme tak 280 Bibli. Každý rok, jo, mnoho let. Jo. Někdy přijdou učitelky za mnou a říkají, pane Malina, měl byste ještě pro mě Bibli taky? Říkám, jasně. No, takže mám výborné vztahy na školách, jako ze spousty ředitelů si tykám. Na 2-3 školách mi nabídli, jestli nechci jít učit. A je to taková milost, je to zázrak. Jo, je to zázrak.
0: Řekla bych, že je to zázrak, protože po revoluci byly všude dveře otevřené pro křesťany. Bylo to něco nového. Lidé byli hladoví, žízniví. Bylo to něco, co tady nebylo. A tak teď po těch, už to už je přes 30 let, kdy byla revoluce, tak jsem se právě chtěla zeptat, jak to vypadá dnes.
1: Je to tak, že je takový jako fenomén v tom lektorství, máme jako jeden velký zázrak v tom, že dneska jsou tady, je tady několik, jako jsou tady 2 nadace, které podporují lektory. Mm-hmm. Já nevím teda, jestli jich bude dneska třeba 50, 80 po celé zemi, jsou z různých církví. A to je jedno velké požehnání, že jsou tady nadace, které podporují ty lektory finančně a je to jejich jako náplň, jejich vize, směrování, jako vůbec existence těch nadací. U některých jsou tam samozřejmě další projekty, ale to je jedna věc. A ta druhá věc je, že jsou tady dneska některé organizace, významně v tom hraje třeba roli KAM, ale další jiné, které jakoby vytvořily vzdělávání a certifikace různých programů, tudíž jakoby nás už jako nikdo nemůže z těch škol dostat.
0: Je
1: jo?
0: Tady a ten kredit, že nějaký?
1: To je, ty věci jsou akreditované ministerstvem školství a zase ne všichni lektoři toto mají, já to třeba nemám ani, jako jo, protože to ani jako nikdo se mnou neřeší. Na školách oni chtějí prostě Michala Malinu, s některýma, jako ano, dneska to nepotřebuju, jakoby proto, abych tam mohl být. Jo. Ve chvíli, kdyby taková situace byla, kdyby třeba ministerstvo školství něco takového nastavilo, tak bych jako hledal tu cestu, abych měl tu akreditaci, ale spíše to říkám proto, že je to fenomén v Evropě, nic takového jako není, že my dneska legálně můžeme být ve školách a v podstatě nás z nich jako nemůže skoro nikdo dostat už. Jako jo. A tam se otvírají nové a nové věci a oni dělají spoustu vzdělávání jako velice kvalitních. I pro, jsou nějaké sítě učitelů křesťanských, to se asi ví, zná, že?
0: Ano.
1: Ale jako lektoři mají taky jako péči, vzdělávání, takže to je to jako výjimečná věc, když se bavíme o tom lektorství na školách. A potom jsou i nějaké následné kluby, jo, lektoři mají následnou práci mimo ty školy, je to provázané s církví a tak dále, takže je to jako zajímavé, je to stále zajímavé. Jako.
0: Tak a jsme v samém závěru našeho dnešního povídání. Já jsem ti slibovala, že ta hodinka uteče rychle. Tak už
1: no,
0: je to tady.
1: Uteklo to hodně rychle.
0: Už je to tady. A pojďme tedy, jako jsme začínali ping-pongem, tak skončit ping-pongem. Protože ty jsi říkal, že se to tak nějak jako vrátilo zpátky v tom tvém životě.
1: No já jsem v podstatě po 20 letech se ozval vlastně šéf klubu, kde jsem hrával. Jestli by, my se začali ozývat někteří mi kamarádi, kteří jsou mi vrstevníci, skoro padesátníci, se mi začali ozývat, že už mají děti a že s těma dětma mají problém. Hele, nemůžeme se potkat v baru, nemůžeme se potkat v restauraci, v hospodě, pokecat o mém synovi, dceři, já si s ním nevím rady. Hmm. A to byl takový start zvláštní. Takže já jsem si s těmi kamarády z toho pingpongu před těmi 20 lety, kdy jsem končil, tak jsem se začali potkovat úplně z jiného důvodu a začalo se asi o mě trochu šířit něco v tom oddíle znova, že vlastně dělám s mládeží, oni to jako věděli, ale bylo to oživené těmi prostě dětmi u těch kamarádů. A pak se mi jednou taky ozval jakoby šéf klubu, že by, jestli bychom nemohli spolupracovat, protože jsme začali dělat nějaké ukončení sezony jakoby pro rodiče s dětmi, takže jsme začali dělat nějaké teambuildingy v Beskydech na 2 dny, co jsem začal pro ně dělat. Pak jsme přidali příměstské tábory v létě se zaměřením na Plinec, které jsem začal dělat. A my jsme taky před X lety se postavila hala Národní tréninkové centrum pro ping-pong, kde je vlastně reprezentace od U15 do U21.
0: A co je to U?
1: U je v podstatě jenom, je to zkratka, ano. 15 je věková skupina, jo, takže úplně to U vlastně ani nevím, co znamená, jako, ale je to i ve fotbalech jinde, se to ano. používá, takže asi to nějaký význam má, já to vlastně nevím. Ale já jsem tam vlastně dneska jako mentor vedle besed, co dělám na školách, vlastně ta druhá část mé práce je, že dělám mentora v tom tréninkovém národním centru a znamená to, že nejsem trenér, ale protože tam jsou děcka, které jsou v reprezentaci i třeba v našem oddíle a já dělám pro ně takový servis. Oni se stěhují třeba z různých měst republiky, jsou tam na internátě, aby mohli trénovat nejenom každý den odpoledne, ale i dvoufázově i dopoledne, mají třeba individuální plány ve školách, protože jsou reprezentanti a já mám vlastně takovou na starost jejich péči o ně. Je to takový servis, komunikace s rodiči, komunikace se školou, komunikace na internátě, ale být trochu pro ně kamarád, trochu psycholog. Bůh otevřel dveře znova, úplně jiným způsobem a vlastně to, co já jsem celých těch 20 let, jakoby, co dělám s mládeží, tak dneska vlastně jsem s dětskama, teď zrovna jsem sem přijel, včera jsem končil mistrovství republiky, jsme měli celý víkend jako družstev a naši tam získali během víkendu ze 4 medailí, získali 3 stříbrné z Havířova.
0: Krása.
1: Takže to bylo jako úžasné. A to je taky jakoby takový návrat trochu jakoby zpátky, kde mohu jako mít vliv na lidi a já tam nejsem denně, vůbec tam nejsem denně, ale spousta lidí se na mě obrací. Hmm. Tak je to pro mě takové, Bůh otevřel nějaké dveře znova, tak je to milé.
0: Bůh ti vrátil ten ping-pong trošku v jiné podobě.
1: Jo, jo, je to tak.
0: A takhle on to dělá. Já doufám, milí posluchači, že vás dnešní povídání ve fortepianu povzbudilo, mě tedy rozhodně ano. Děkuji, Michale, že jsi udělal čas a že jsi přijel.
1: Já děkuji moc za pozvání a bylo to moc fajn, tak ať se vám daří taky.
0: Tak a pokud váš život taky vypadá jako ping-pong, tak nezoufejte, Pán Bůh je dobrý a může vnést dobré věci i do vašeho života. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová. Děkuji.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Minula čtvrtá hodina. Na Rádiu 7 pokračuje noční vysílání s datem 29. července. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Ještě jednu reprízu aktuálního fortepiána nabídneme v sobotu v 11 hodin. V pondělí od 10. hodiny dáme prostor rozhovoru Lenky Malinové a Jiřího Němce, který je uveden slovy Stačí milovat Boha. Teď už křesťané ze Vsetína, Zlínu a Vizovic, píseně Hudba doznívá a ve čtvrt na pět repríza pořadu Zákoutí s Lucií Endlicherovou a Jonášem Zbořilem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Z nejrůznějších úhlů pohledu se na život dívá pořad Zákoutí. V červencových vydáních plný literárních hostů. Tím dalším je spisovatel a moderátor Jonáš Zbořil. Pořad poslouchejte po písni Petra Křemena.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Říká, že život je velký zázrak a že je to jedna z věcí, na kterou věří. Je editorem kultury na Seznam zprávách, moderoval pořady na Českém rozhlase a dnes má svůj podcast. Vydal dvě básnické sbírky, jeho debut Podolí byl nominován na Magnezii Literu a cenu Jiřího Ortena. Má rád muziku a svou rodinu. Jonáš Zbořil, host dnešního Zákoutí. Jonáši, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jonáši, řekněte mi, jak se muž stane básníkem? Já když jsem se chystala na to naše povídání, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně znám mnohem víc básníků než básnířek, i současných, i historických, a přitom mi přijde, že ze své podstaty by básně měly být něco, co by mělo být vlastnější ženám, tak jak je vnímáme. Možná je to stereotyp, ale právě proto se chci ptát, jak se muž stane básníkem?
1: To jste mi dala fakt těžkou otázku hnedka na začátek. No, já nám nerad říkám muži, ani sobě neříkám muž. Mám pocit, že jsem spíš kluk a podle mě to s tím dost souvisí. Jo? Zatímco moje partnerka, a myslím si, že asi hodně žen se realizuje dost neviditelným způsobem, ale o dost podstatnějším způsobem, to znamená péčí o druhý, tak já se daleko víc zaměřuju na to, co jakoby je dobrý pro mě. Je to vlastně hrozně sobecký, je to sebevyjádření, který nikomu moc nepomáhá. Zůstanou po mně nějaký texty, ale mým dětem udělám horší večeři než moje žena. Tak to rovnou vezmu takhle sebekriticky. Já myslím, že moje žena by psala třeba výborný básně, ale musel bych ji k tomu pustit.
0: No a na druhou stranu, vy jste říkal, nikomu to nepomůže. Dobře, vaše žena udělá lepší večeři, ale vaše verše jsou natolik vnímány, že vaše druhá sbírka byla jednou z nejprodávanějších, nebo dokonce nejprodávanější básnická sbírka daného roku. Tak asi to nebude tak, že by to nikomu nepomáhalo, ne?
1: No, já doufám, že to někomu pomáhá. Samozřejmě, že kdybych si myslel, že to vůbec nikomu nepomůže, tak bych to asi nedělal, ale zároveň nad tím samozřejmě při tom psaní nepřemýšlím, jo? Nepřemýšlím nad ničím, prostě potřebuji něco napsat a pak mám radost z toho, že to někde rezonovalo, jo? Takže kdybych si myslel, že to je úplně nesmyslná činnost, která nemá význam, tak to nedělám. Já jsem asi chtěl naznačit, že třeba teď jsem zrovna ve stavu, kdy si uvědomuju, že tyhle ty hodnoty, které třeba na papíře vypadají jako důležitý a dobrý, a teď myslím na papíře doslova, jako ty básny, takže nad nima někdy musím pochybovat. Že vlastně ty hodnoty, jak jsme se bavili o těch ženách a mužích, takže ty hodnoty, které vnímám kolem sebe, které jsou, když zůstanu v té rovině trochu stereotypizace, tak v těch ženských hodnotách, tak mi jako připadají čím dál důležitější.
0: Vy jste se tak bránil tomu, když jsem říkala, jak se muž stane básníkem. Myslíte si, že někdy...
1: Já jsem na to vlastně neodpověděl,
0: No.
1: To no, říkám, muž nevím. Muž nevím. A já nevím, protože to bylo takhle jednoduchý. Kdybych byl žena a byly přede mnou překážky, tak pravděpodobně moc dobře vím, proč jsem se stal básníkem nebo básnířkou, ale takhle jako kluk jsem to měl hrozně jednoduchý. Prostě jsem začal psát, protože jsem měl možnost a čas to dělat a zůstalo mi to. Jo? To je asi to, co chci říct, ale stalo se to někdy v 15, napsal jsem své první rýmovačky, nebo možná dřív ještě ve 13 a zjistil jsem, že mě to baví a že to je nějaký způsob sebevyjádření a pak se to od toho sebevyjádřování začalo dostávat někam trochu dál, že člověk najednou už nechtěl psát jenom pro sebe a jenom o sobě, ale chtěl psát o tom vnějším světě. A já jsem chtěl začít psát i o světě na rovině buněk a různých takovýchhle malých věcí.
0: To je tam hodně vidět. Mě fascinuje vaše poetika, mě zaujalo, kolikrát nějakým způsobem potřebujete vyjádřit prostor. A je to tam na tolika místech, že jsem si říkala, že si vůbec ani nedokážu uvědomit, jestli jsem to někdy viděla u někoho tak hmatatelně jako u vás. Proč je to pro vás tak důležité popisovat prostor tolika způsoby, nahlížet ho z tolika úhlů pohledu?
1: To jste možná první člověk, který si toho všimnul a já jsem jednu dobu hrozně přemýšlel nad tím, že bych možná nechtěl psát básně, ale spíš fotit místa a myslím si, že psát básně je něco, co dělám fakt rád, ale moje opravdová vášeň si myslím, že je chůze a něco objevovat, pokud možno místa, které většinou lidi neobjevují. Takže třeba když jedu tramvají do práce, a jedu přes Vltavu, tak se nikdy nekoukám směrem k Pražskému hradu a k centru, protože mám pocit, že to je místo už velmi zabydlený a jasně definovaný a tak. A radši se koukám na to předměstí, kde mám pocit, že ta fantazie má daleko víc prostoru nějak žít. A od těchto neobydlených míst se teda logicky člověk dostane z těch předměstí až třeba na druhý konec vesmíru a na místa, který se vlastně nedovede představit. Místa jsou pro mě důležitý, protože jsou pro mě takový manifestace fantazie. Když půjdete někam na okraj města, tak si tam snadněji dovedete představit věci než v těch centrech. Jo? Pamatuju si, když jsem byl v pubertě, tak jsem chodil na různý předměstí a představil si, že to je třeba v Americe, že to je někde úplně jinde.
0: Proč jste se tak bránil tomu, když jsem se ptala na toho muže? Nebo možná jinak by ta otázka měla znít. Plánujete někdy přestat být klukem a stát se mužem?
1: No, plánuju to celý život, akorát to prostě nevychází tak, jak bych si představoval. Ale myslím si, že v tom možná nebudu jinačí než jiný lidi. Že každý se asi vyrovnává s nějakou nedokonalostí vlastní nebo s nějakým pocitem, že není to, co bych chtěl být. Nebo že třeba v očích druhých není to, co bych chtěl být, ale jako plánuju být mužem dlouho, jenom to prostě nevychází podle plánu všechno, jo? Ale taky se můžu plést a třeba pro někoho dalšího, třeba pro svý děti, jako jsem mužem, jsem dobrým otcem a tak, jenom to prostě není tak jednoduchý.
0: V čem to nevychází? V čem vidíte, že to nefunguje? Rozumím tomu správně, že máte v sobě nějakou představu toho, co by to mělo splňovat a protože ještě není naplněna, tak se tak necítíte?
1: Úplně stejně jako každý, si myslím. Prostě myslím, že to fakt souvisí s tím pochopením toho, co od vás potřebují druhý a nacházením hodnoty ve věcech, které nejsou očividné, které nejsou zřejmé, za které vás nikdo hned nepochválí. To je, myslím, pořád a zase stereotypně řečeno něco, co prožívá mnoho žen a u toho, co prožívá mnoho mužů a kde se jako daleko snadnějc dostává zpětná vazba, daleko jasnějc se vidí, co se tomu člověku, tomu muži povedlo. Teď mluvím třeba o tom, že se vaše knížka dobře prodává, nebo že dostala nějakou nominaci na nějakou cenu, nebo že je to černý na bílém. A myslím si, že ten růst do toho muže, ale řekl bych prostě dospělého člověka, je schopnost poznat, že důležité věci nemají žádný černý na bílém, že nemají žádný poplácání po ramenou, že prostě to člověk dělá, aniž by dostal okamžitou zpětnou vazbu. A to je něco, co se potřebuju naučit a co bych chtěl dělat líp, než to dělám. A myslím si, že to je věc, která není jenom osobní, jo? Že to není jenom osobní problém, že to je něco, co jsme naučený, čeho jsme se jako naučili trochu všichni. Myslím si, že to je věc, zkušenost každého člověka, který někdy pracoval, protože přijdete na pracovní poradu a víte jasně, jestli se vám ten týden něco povedlo nebo naopak nepovedlo. My se furt bavíme o tom, že jsme společnost orientovaná na čísla, což je podle mě kliše. Nejsme orientovaní jenom na čísla, ale myslím, že jsme orientovaní, že nám záleží na té jako zpětné vazbě, což je logický a jasný a je to asi v pořádku, ale už neumíme tak dobře pochválit se za věci, které vidět nejsou, ale byly důležitý. Prostě péče, protože jste celý ten týden obstarávali děti a rodinu a dělali jste to dobře a proto to nebylo vidět. Jo? Když přijdete domů a je tam uklizeno, tak si myslíte, že to je normální standardní stav a pak zjistíte, že před hodinou to tam vypadalo úplně šíleně, protože děti rozházely všechny věci, co mohly, ale to vás nenapadne, když přijdete domů a je tam uklizeno. Jo? Prostě všechno je v pořádku, takže dobrý. Musí se to pokazit, aby někdo řekl, aha.
0: No. A zároveň ale tak, jak o tom mluvíte, tak mně přijde, že kdyby se to mělo zobecnit, takže mluvíte o něčem jako dávat přednost někomu druhému před sebou. A tohle já hodně vidím ve vaší práci, protože vy jste přece člověk, který sám na poli kultury něco dělá a přitom celá vaše práce je o tom, že dáváte vědět o jiných lidech, kteří něco dělají na poli kultury. I tohle je přece něco, kde člověk upozadí sám sebe a ukazuje víc ty druhý. A to je hodně dospělé.
1: Nemám protiargument. Pravděpodobně máte pravdu. Bylo by zároveň divný, kdybych nezvládnul ani tohle.
0: A tak otázka je, co se odehrává v člověku, když ty věci dělá, že? Jaké to pro vás je potkávat se spoustou lidí z kulturní oblasti, úplně z nejrůznějších žánrů, mluvit s nimi a ukazovat na tu jejich práci?
1: To je těžká otázka. Jak kdy občas se stane, že narazíte na něco, na nějaký umění, který je tak skvělý, že vás to vrátí do toho úplně prvotního nadšení. Třeba to umění mluví tak silně, že třeba právě zase sobecky říká, co jste potřebovali vyjádřit a nevěděli jste o tom, nevěděli jste jak. to je moc hezký. Teď mluvím třeba o filmu Aftersun a byl to opravdu silný zážitek. A bylo hezký vidět, že i na tom poměrně velkým médiu, jako jsou Seznam zprávy, si lidi v komentářích nevyměňovali ošklivý nenávistný vzkazy, což se často děje, ale že si najednou vyměňovali vzkazy o tom, co se jim v životě strašného stalo a jak jim třeba ten film s touhleto zkušeností pomohl. Jo? Protože ten film je takový vypořádávání se s těžkou ztrátou vlastního otce a najednou vidíte v těch komentářích, jak ty lidi mají potřebu o těch svých zkušenostech mluvit taky. Jo? To je hrozně zvláštní, jak ten veřejný prostor toho webu najednou tohle jako zvládne chytit. Takže tohle je jako super moment v kultuře. Ale někdy máte i takovou tu zahořklou zkušenost nebo zahořklý kontakt nebo takový jako těžký kontakt. A zase uvedu jako příklad film Kazmův film. Se hrozně omlouvám, že si nevybavím, jak se jmenuje. Ten film měl premiéru, myslím, v polovině srpna a avizovalo se dopředu, že to bude velká bomba, velká událost. Byla to veliká událost. Zároveň to byla nafouknutá bublina, protože ten film sice udělal jeden z nejvýdělečnějších kendů, teď snad nepřeháním, v dějinách české kinematografie porevoluční, ale pak ta bublina taky velmi rychle splaskla a na ten film si dneska nikdo nevzpomene. A já to myslím proto, že ten film byl pro mě hrozně očividný kalkul a způsob, jak se jako dostat k penězům nebo jak si jako nahrabat ještě trochu víc slávy. A není to nic proti tvůrci Kazmovi jako takovýmu, jako člověku a tak dál. Mně vlastně přijde, že spoustukrát dělal zajímavé věci, ale pro mě to nebyla kultura, pro mě to byla prostě reklama nebo biznis, prostě tvrdý biznis, který vůbec nešel po ničem jiným, který vlastně nehledal žádnou přidanou hodnotu, jenom zkoušel penězma vydělat další peníze, jo, a prostě fakt jako mířil na tu největší blbost v nás, jo, takže to opravdu to skončilo tím, že se prostě někde v polích prostě helikoptéry rozhazovaly peníze z kontejnerů, což je úplně perverzní. A úplně strašný protiklad oproti tomu filmu Aftersun, který jde na to nejniternější a nejzranitelnější, a oproti tomu ten Kazma, který jde potom nejvíc hloupým ráz.

0: když mluvíte o aftersana, otevíráte tak téma smrti, tak to je téma, které já jsem u vás zachytila jako něco, co je pro vás důležité, jestli můžu použít to slovo, já se vlastně ostýchám to říct a zároveň to tak na mě působí, když vás poslouchám. Proč to tak je? Je-li to tak?
1: No, tak protože jsem se zkušeností smrti potkal a potkal jsem se s ní v poměrně brzkém věku nebo v takovém tom věku, kdy si všechno pamatujete, že když je vám 20, tak si pamatujete každou desku oblíbenou a tak, každý film. Je to takový ten zlatý věk, kdy je všechno jednoduchý a v tomhletom zlatém věku mi umřela máma. Bylo to poměrně nečekaný a poměrně blízký, jakože jsem byl poměrně blízko toho. To bylo ještě v takovém tom věku, kdy si podle mě člověk není schopný uvědomit, že by se mu něco takového mohlo stát, jo? Že ta smrt kdekoliv v tom okolí je ještě něco tak strašně vzdáleného, že to jako nečekáte, vůbec nad tím nepřemýšlíte a je to pořád věk, aspoň pro mě byl, kdy postava matky je jedna z těch nejdůležitějších, jo? Že to je prostě člověk, který je prostě úplně nespochybnitelný, ještě na něj nemáte vytažený žádný traumata, ještě vás neštve, ještě vám neleze do života, je to jenom někdo, koho máte fakt hodně rádi, aspoň já jsem takový vztah s mámou měl. No a pak najednou není. Takže to byla docela síla. Ale teď už myslím, že už pro mě smrt není jako důležitý téma. Myslím si, že život je pro mě důležitý téma.
0: No, ono to spolu souvisí. Možná to tam bylo obsaženo, protože já jsem to spíš myslela, tak přijde mi, že smrt je téma, které se ve veřejném prostoru neobjevuje zas tak často a pokud, tak se hodně často díváme jiným směrem. Vlastně není mnoho lidí, kteří by byli ochotní se tím směrem dívat a neuhnout. Jakoby vydržet to. A to, jak vy to děláte, mi právě připomíná to, že neuhýbáte. Co vám to přineslo do života? Je to to, že život je teď téma?
1: Určitě. Já si trochu myslím, že to uhýbání před smrtí vlastně není tak divný. Jo? Já si myslím, že uhýbáme před smrtí v tom veřejném prostoru taky proto, protože k tomu potřebujeme, že prostě se k tomu váže nějaká zdvořilost a nějaká formálnost, protože je to citlivá věc, je s tím jako přirozený hrozný smutek. Já bych to právě otočil k tomu, že ono je úplně logický, jak se chováme ke smrti, jako že si prostě vyměňujeme veřejné kondolence, píšem hodně promyšlený nekrology a tak. A myslím si, že to je vlastně úplně legitimní a vlastně v pořádku, ale my totiž prostě vůbec nereflektujeme ten život. To mě hrozně rozčiluje, že prostě my prostě nejsme. Já nevím, možná, že to děláme jako dobře, ale prostě nejsme schopní v té každodennosti a v těch každodenních starostech a tak dostatečně řešit věci, které jsou důležité a které nás přesahují a které nás k tomu životu nějak vracejí. Myslím si, že když se to děje, tak to vždycky vypadá hrozně divně, hrozně trapně nebo upoceně nebo pateticky. Sám, jak o tom mluvím, taky mi z toho trochu nevolno, protože to nedokážu říct tak dobře, jak bych chtěl. Člověk se u toho zbytečně jako sebe dojímá, nebo prostě to vypadá blbě, někdo jiný na to taky nemá čas. Je to se životem a se smrtí je to hrozně těžký. Je to úplně stejný, jako když vás ve třídě někdo chce jako naučit báseň a vtlouká vám do hlavy, že je přece krásná. A vy si říkáte, ale takhle to jako nefunguje. Já prostě potřebuju tyhle věci zažít. Sám si na ně přijít, objevit si je v nějakým příjemným prostředí. Jako ve školní učebně se těžko budete dojímat nad jako opravdovou krásu nějaký básně, jo? Nebo nad tím, že život je fakt složitý, ale zároveň hodně pěkný. Myslím si, že ani podcast, to není moc dobrý prostředí. Jo? Možná to pomůže, že to člověka popíchne, ale asi se v tomhle trochu přeceňujeme. Prostě my máme o sobě jako lidi hrozný představy, že jsme teda strašně chytrý a že to máme všechno vymyšlený. Ale jsme úplně stejní jako všechny ostatní zvířata v tom, že prostě té každodennosti jsme fakt schopni dosáhnout jenom na ten jeden den, případně za rok, že víme, že máme nějakou naplánovanou dovolenou nebo že budeme muset zaplatit tyhle účtenky, ale jako nejsme schopni pravidelně přemýšlet nad věcma, které nás přesahují. Jsme úplně stejní jak ty gazely, co běhají po té savaně a nemají na to čas. Potřebují se napít a najíst a nazdar.
0: No a není to náhodou tak, že když člověk si uvědomí, že teda je důležitý řešit, co nás přesahuje, že ten život má nějaký smysl, hodnotu, cokoliv, jak to pojmenujeme, takže se to otiskne do té každodennosti. Že pak sice člověk řeší ten jeden den, ale zároveň ho jakoby řeší jinak nebo žije jinak?
1: Jako určitě to jde, ale zároveň se do toho člověk asi nedá úplně donutit, tak to myslím. Jo, že někdo má štěstí, že je tak třeba nastavený, že má něco v sobě, co ho k tomu nutí. Někdo má štěstí, že je muž, takže má mnohem víc času na tyhle věci řešit. My máme třeba se ženou takovou zvláštní disproporci v tomhle tom, že když je večer, tak moje žena si občas ráda zapne nějaký pořad, pustí si nějaký seriál, nebo si čte a já se snažím psát nějakou svoji novou věc, nějakou knížku nebo něco a ona občas řekne, já tě to hrozně závidím, že jako píšeš, nebo že děláš něco navíc, taky bych měla něco začít dělat a já si uvědomuji, že kdybych měl v hlavě tolik věcí, povinností, které je potřeba udělat, tak taky nemám chuť se jako ještě vyjadřovat.
0: Co je tedy ten život? Co je ten jeho poklad?
1: Já nevím. Pro mě, já se na to snažím koukat z fyzikálního hlediska, i když to bude znít zvláštně, nebo hodně mi pomohlo, když jsem začal přemýšlet nad tím, co o životě říká věda, aniž bych to nějak zvlášť rozuměl. Jo? Ale nevím, jestli chápu správně druhý termodynamický zákon. Nicméně, když jsem si nedávno četl knížku, kterou doporučuji, jmenuje se Co je život, napsal ji Adi Prost, a ta knížka zkoumá život a to, co je mezi chemií a biologií a možná i fyzikou. Jo? Jak je možný, že v podmínkách, které na to sice byly vhodné, ale ten druhý termodynamický zákon to třeba komplikoval, jo? Že komplikuje, že říká, že všechno by mělo dojít k nějaký entropii, takže by se neměly nutně skládat složitější a složitější látky, naopak by se všechny ty chemické látky měly jako zjednodušovat, dostat do svých nejvíc rovnovážných pozic. Takže je zajímavý, že prostě něco jako život vůbec vznikne. Takže smrt v tomhle ohledu vypadá jako nejvíc přirozená fáze, klidová. A život vypadá jako něco, co je jako taková hrozná rebelie. Jako

0: myšlenka nebo ještě někoho před ním, tak říkal, že život je jako pták zastavený v letu, jo? Že to vyžaduje šílenou energii. Je to vlastně hrozně zvláštní pták zastavený v letu, který se ale samozřejmě pořád jako pohybuje na obloze ve vzduchu, respektive stojí. Jo? To je přece, když to řeknu blbě, docela halus. Jo? Tak proto mě možná nezajímá tolik smrt, protože mě nějak, já nechci znít jako nějak strašně nabubřele a odvážně, ale prostě jednoduše za to nemám úzkosti ze smrti. Smrtně, teď jsem ve fázi, tak dobře, 35, že jo, nic se mi strašného neděje, takže smrtně nepřijde nic, jako nic hroznýho, teď posledních pár let. Nebudím se strachy z toho, že jednou umřu. Spíš se budím s tím, že si řeknu, já žiju, nebo lidi kolem mě žijou.
1: Je nic lepší než něco? Když jste říkal, že bude po smrti nic, tak přemýšlím, jestli je to lepší, že by nic nebylo, než kdyby něco bylo.
0: Ne, mně přijde právě, já myslím, že jsem na to už odpověděl, mně něco přijde skvělý. Jenom si myslím, že nic není takový to ošklivý nic jako z nekonečného příběhu, jestli si to pamatuju správně, tak tam ta něco, to je tam všechno jako pokrývá a ničí, tak to si nemyslím, jo. Že to je takhle. Myslím si, že nic je prostě ten rovnovážný stav a tak to mělo být. Jo? A to něco je to drzí.
1: Vejde se do tohohle přemýšlení někam Bůh?
0: No takhle, já v Boha nevěřím a tuhle otázku si kladu, jestli se tam někam vyjde. Já mám pocit, že Bůh je dobrý nápad. Nechci tím vůbec jako někoho zranit, jo. Nemyslím to nějak, nebo nechci působit arrogantně. Myslím si jenom, že Bůh je dobrý nápad a úplně logický způsob lidí, jak tomu všemu dát nějaký řád a jak k tomu všemu dát nějaký smysl a jak, jako, pro mě je to pokus o to, tu nadhodnotu najít a dát ji do nějaký jasný škatulky. A myslím si, že jako ta spiritualita, kterou Bůh přinášel do toho každodenního života a do toho, že si člověk každý den vzpomněl na to, že má udělat aspoň ty nešpory a na toho Boha, na to, co ho přesahuje, si vzpomnout aspoň jednou za den, takže to bylo bezvadný. A myslím si, že od té doby jsme nic pořádného, podobného nevymysleli. Nebo že jsme vymysleli vždycky nějaký, že se uchylujem k hrozně levným náhražkám, že Bůh byl v tomhle dost komplexní. Ale stejně mě to nenutí na něj věřit. Nebo takhle. Věřím, že Bůh je super nápad, který ale pochází čistě jako z lidský kolektivní snahy. I tak je ale pro mě hodné jako obdivu.
1: Takže věříte v člověka?
0: To ne. To bych nechtěl říct, že věřím v člověka. To by znělo jako, že si myslím, že lidi jsou fakt skvělí a že to mají celý vymyšlený. To si nemyslím. Já věřím ve vesmír, když to řeknu hodně blbě. Já věřím, nebo mě nejvíc zajímá vesmír. Nejvíc mě zajímá dostávat se v podstatě věcí skrz tohle. Nejvíc mi pomáhá přemýšlet nad těma, jako jsem tady říkal, nad těma mikročásticema a nad tím, jakoby, z čeho je složený vesmír, z čeho je složená planeta. Protože to vás jako k různý jiný perspektivě dostane skoro určitě. Jo? Jako, když si uvědomíte, že život nemusí být založený jenom na uhlovodíkové bázi, ale že může být založený klidně i na bázi křemíku nebo amoniaku, tak to je fakt zajímavý. A najednou vás to donutí přemýšlet jako nad tím, co jste si vlastně doteď představovala nad životem a nad tím, jak může vypadat.
1: Co je pro vás zdrojem naděje?
0: Nad tím musím přemýšlet. Zdrojem naděje, nevím, jestli někdy přemýšlím nad těma velkýma slovama, co jsme tady zatím probrali, život, smrt, naděje a tak. Naděje je slovo, který jsem teda fakt hodně dlouho nepoužil, si myslím. Takže neřekl bych naděje, ale zdrojem nějakého smyslu a nějaký motor životní je asi moje rodina. Moje děti a moje partnerka jsou hodně důvod, proč teď existuju a co se snažím dělat nebo kde hledám taky nějaký kolektiv, ale říkám to všechno, jako, jak říkají Angličani, with a pinch of salt, jo, s trochu hořkosti, protože zároveň nejsem úplně spokojený, jo, ale rozhodně je to pro mě to nejdůležitější.
1: My jsme probrali ta velká slova, vy jste říkal, že o nich moc často nepřemýšlíte. Řekněte mi nějaké malé slovo, o kterém jste v poslední době přemýšlel.
0: No první, co mě napadne, jsou peníze.
1: To je hodně malé slovo.
0: Určitě nečekala. Ano, ano. Tak přemýšlím v těch zajímavých věcech, přemýšlím nad psaní, nad chůzí, nebo přemýšlím. Jo, přemýšlím. Přemýšlím hodně nad psaním. To je třeba dobrá věc, která mě baví, a nad krvou.

0: pak přemýšlím.
1: Říká Jonáš Zbořil, host dnešního Zákoutí. Jonáši, moc děkuji za vaše povídání a ať se vám daří chůze, peníze, psaní i naděje.
0: Díky moc.

Hosté Zákoutí se nehlásí ke křesťanství, ale je jim blízké klást si hluboké otázky a hledat na ně odpovědi. Na další podobnou cestu se vydáme zase za týden. V premiéře v neděli v 18 hodin 30 minut.

0: Keci nebo so mnou.
1: Po kapele Timothy je připravená skladba How Could I Forget, za kterou stojí Claudia Isaki. Jak bych mohla zapomenout chválit tě, pane, za vše, co jsi udělal, zní v této písni.
2: Co?

0: Chladnou hlavu i uprostřed parného léta vám přeje Rádio 7.
1: Bylo 5 hodin na Rádiu 7, vstupujeme do poslední 60-minutovky nočního programu se datem 29. července. Průvodcem je stále Kuba Lofítek. Jsme rádio, které vysílá rádo. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme vděční a rovněž jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a vysílání svými financemi umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. V následujících minutách nás čeká relace Stopy. O 17:30 bude připraven pro změnu další díl seriálu Josef životní jízda, který pro pořad Překročit hranice připravuje pastor církve Element Lukáš Targoš.
2: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
3: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
4: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
5: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
6: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
7: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůži.
8: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
9: Stopy. Svědectví o božím jednání.
10: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhům pracovníků našeho rádia, jak současných, tak i těch bývalých. Dnes bude o své cestě k Bohu vyprávět Kuba Lofítek a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia 7, jmenuji se Kuba Lofítek. Vybavuji si, jako by to bylo dnes, jak sedíme s budoucími spolužáky na adaptačním pobytu 4letého gymnázia a máme úvodní seznamovací aktivitu. Sedíme v kruhu a abychom si lépe zapamatovali naše jména. Každý má říct své jméno a k tomu připojit nějakou věc, zálibu nebo něco, co nás charakterizuje a zároveň začíná na stejné písmeno jako naše jméno. Chvíli přemýšlím a pak mě napadne Kuba Křesťan. Docela rychle se mi zvýšil tep a orosilo čelo. No a když na mě přišla řada, zbaběle jsem použil záložní variantu odvislou od hry, kterou jsme přes léto praktikovali na zahradě. Řekl jsem Kuba Kroket. Vrátím se o pár let dozadu. Jsem na letním dětském táboře a čeká nás stezka odvahy. Jedna z mých nejméně oblíbených táborových disciplín. Vlastně ani nevím, kde se v mém životě vzal strach ze tmy, ale určitě jsem ho pěstoval už od dětství. Nevím přesně, zda jsem vedoucí na toto své omezení upozornil dopředu, ale když přišla hodina H a minuta M, vykročil jsem do tmy. Asi po 100 metrech mě vystrašil první vedoucí schovaný v příkopě a já jsem s brekem utíkal zpět na startovní čáru. Někde mezi těmito dvěma událostmi jsem se dostal díky uvozovkách samostudiu na internetu a spolužákům ke sledování erotického, později pornografického materiálu a dalším aktivitám, které měly své kořeny ve sledování těchto věcí. A znovu přispěchal můj společník, který byl přítomný ve všech třech epizodách. Strach. Strach, že se to někdo dozví, že budu odhalen, že mě Bůh nemůže mít rád. Narodil jsem se v roce 91 do úplné rodiny, necelé 2 roky po mé sestře, a vyrůstal jsem na maloměstě. Věřící rodiče se nám snažili představit křesťanství, Boha, Ježíše, Bibli svými slovy i životem. Ve společenství křesťanů, kterého jsme byli součástí, jsem navštěvoval besídku, tedy nedělní program pro děti, později dorost a následně i setkávání mládeže. Toto všechno z nás ale automaticky křesťany neudělá. Vlastně křesťany možná ano, ale ne následovníky Ježíše Krista. Doma jsme měli velkou obrázkovou Bibli, která mi přirostla k srdci. Rád jsem poslouchal a hlavně četl starozákonní příběhy. Za to období jsem moc vděčný, protože jsme doma až do mých 12 let neměli počítač a tak jsem si uměl na čtení Bible i jiných knih vyhradit dost času. První větší duchovní posun v mém životě nastal v 11 letech na letním táboře se zmíněnou stezkou odvahy. Byl tam s námi i jeden Angličan, který nás vyučoval z Bible. Nepamatuji si, o čem přesně mluvil, ale vím, že během posledního večera připojil na konci svého proslovu i výzvu. Kdo by chtěl pozvat Ježíše do svého srdce, ať přijde dopředu. Vystartovalo asi 5 dětí a mezi nimi k mému překvapení i já. Stalo se však něco zvláštního. Vedoucí se za nás modlili, dokonce nám potřeli čelo kapkou oleje a pak nám řekli, že jsme přijali Pána Ježíše a že si můžeme jít zase sednout. V noci mi to vrtalo hlavou a nechápal jsem to. Z toho, co jsem už znal, mi bylo docela jasné, že pozvání Ježíše do svého života musím v modlitbě vyjádřit hlavně já sám. Další den jsem přijel domů a oznámil jsem rodičům, že jsem pozval Ježíše do svého života. Když se mě ptali, jak k tomu došlo, popsal jsem jim to a musím říct, že jsem byl vděčný za jejich otázku. Zda si myslím, že stačí, aby se v takovém případě za mě modlili druzí. Odpověděl jsem, že ne, a oni na to, jestli se chci modlit společně s nimi. Tak jsme si výdelně klekli a já jsem v modlitbě oslovil Pána Ježíše, otevřel mu své srdce a prosil ho, aby mi odpustil mé hříchy a očistil mě. V té době už jsem věděl, že slovem hřích je myšlena každá zlá věc, kterou jsem kdy udělal a která se nelíbí Bohu. Pamatuju si dodnes, že jsem poté brečel radostí, což u mě nebylo a není tak běžné. Nevěděl jsem ale, co všechno se tímto rozhodnutím mělo stát nebo dokonce změnit v mém životě. Víru v Ježíše jsem ve svém okolí od té doby nějak aktivně nezdílel. Časem jsem si začal více všímat děvčat okolo sebe a také toho, že mám vnitřní touhu po intimitě, i když bych to tehdy takto nepojmenoval. Od dětství jsem založením introvert a moje samotářská povaha a neschopnost řešit své problémy s někým dalším mě časem dovedla k závislosti. Téma sexuální výchovy se moc neprobíralo ani doma, ani ve škole, možná jen mezi spolužáky, tak jsem se začal vzdělávat sám na internetu. Nicméně o něm platí to samé, co o ohni. Je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Objevil jsem internetové stránky s erotickým, později i pornografickým obsahem a ač jsem se vnitřně bránil si to přiznat, vypěstoval jsem si na tom postupem času závislost, se kterou se tedy hodně pojil strach z odhalení. Co se týče našich proher a pádů, neříkám, že je potřeba mluvit o všem a o každém detailu, ale je dobré říct náš konkrétní problém, abychom taky mohli sdílet, jak jsme hledali cestu ven, co nám pomohlo a kde jsme teď. Věřím, že Pán Bůh nás stvořil jako celistvé bytosti, včetně naší sexuality, a naše vášně a touhy máme držet na úzdě a máme jim dávat prostor ve správných vztazích a správných mantinelech. Nějakou dobu jsem tedy žil ne dvojím, ale rovnou trojím životem, v církvi poslušný, ve škole nadaný, ale doma uzavřený a závislý na věcech, které mě ničily a vzdalovaly od Boha. Zhruba v 16 letech při čtení Bible mě oslovil novozákonní biblický text z Jakubova dopisu. Je to 1. kapitola, verše 2 až 4. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. V té době jsem moc neviděl a ani nevnímal rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Pro mě to mělo jeden význam. Vůbec si neměl radost, že jsem upadal do v uvozovkách zkoušek, které ve skutečnosti byly pokušeními. A zkoušení mi nepřinášelo vytrvalost, jak se psalo v tom biblickém verši, ale jeden pád za druhým. Ale pokračoval jsem ve čtení té první kapitoly a dostal jsem se k veršům 13 až 15. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. Věděl jsem, že text mluví o mně, že jsem ve svém životě vlečen vlastním chtíčem. A tak jsem si klekl k posteli, jako už mnohokrát předtím, a zase jsem v pláči volal k Bohu a prosil ho o odpuštění. A to beru jako určitý zlomový okamžik. Necelý rok na to jsem se rozhodl jít ke křtu a začal jsem se více zapojovat do života místní církve. Poznal jsem na sobě jeden z rozdílů starého a nového života, spočívající v tom, že dříve mi lidé mimo moji vlastní rodinu byli víceméně ukradení. Ježíš mi ale svým příkladem ukázal na to, že mám druhým sloužit a skutečně jsem v tom našel a nacházím radost a naplnění, i když jako mnohé jiné služby je to mnohdy náročné. Na jedné akci pro křesťanskou mládež jsem se rozhodl využít služby duchovních poradců a jednomu člověku jsem svěřil své životní pády. A co mě překvapilo, bylo to, že mě neodsoudil, ale povzbudil a sdílel věci ze svého života. Naslouchal mi a modlil se se mnou. V té doby jsem věděl, že mám za kým jít. Přiznat to Bohu byla jedna věc, ale jít s tím ven před nějakým člověkem a být otevřený pro mě bylo vlastně daleko těžší. Když jsem se modlil za svou budoucí manželku, uvědomil jsem si, že nemohu a ani nechci žít v takovém hříchu a zároveň být ve vztahu s dívkou, se kterou bych chtěl vstoupit do manželství. Ježíš mi dal a dává milost a sílu k proměně, i když je to dlouhodobý proces. Vnímám, že je to on sám, kdo dává sílu vítězit nad pokušeními i našimi strachy. Bible mi potvrzuje, že jsem Boží dítě, že se na mě Bůh dívá skrze filtr Ježíše Krista a že má moc zvedat mě z mých pádů. Co se týče mé závislosti, velkou pomocí mi také byl projekt nepornu.cz a e-coach, který se mi věnoval celý jeden rok. Přemýšlím, že dokud žijeme v těle, boj mezi naší starou a novou přirozeností nikdy nepřestane. To však nemá být pro nás smutným konstatováním, ale výzvou k životu, který přinese slávu Bohu. Můžu vyznat, že Bůh je dobrý, že je věrný, že je plný lásky, spravedlnosti i odpuštění a že stojí za to s ním žít a žít pro něj.
11: Kubo, když si představím člověka, mladého člověka uprostřed různých zápasů a jedním z nich je právě jako závislost na pornografii, nemáš ale někdy pocit, nebo jestli si třeba to neprožíval, že život s Pánem Bohem je závazek a že tě ve spoustě věcech může omezovat? Že jako by ti ten Pán Bůh jako nedopřel nějakou radost? Možná právě související s touto tématikou, protože mezi lidmi, kteří nejsou věřící, tak se to považuje jako prostě zpestření toho intimního života a dejme tomu normálnost. A je to jako běžné.
1: Musím říct, že bez nějakého kontextu toho, že bych poslouchal nějaká kázání, nějaká vyučování, že bych sám hledal nějaké věci z Bible, tak bez toho si myslím, že by mi takový postoj asi zůstal. A musím říct, že jsem nepřišel na nějaké revoluční věci sám tím, že bych jenom já sám nějak přemýšlel, ale že to skutečně byly i zkušenosti druhých, i různá možná kázání nebo nějaké semináře na konferencích, které nebyly možná tou pomocí v tom smyslu, že bych si to poslechl a od té doby bych si řekl, aha, to je tak, tak vlastně bych s tím ze dne na den přestal. On vlastně člověk si musí nejdříve přiznat ten svůj vlastní stav a to, že to je něco, co jde proti Bohu, proti vztahům, které člověk nějakým způsobem chce budovat. A když si to přizná, tak potom ví, že s tím musí nějak pracovat. A tak prostě hledá tu pomoc a i když padá, tak žije s tím přesvědčením, že Bůh ho v tom může posvedat a i když ho z toho neuzdraví lusknutím prstu, takže i to je nějaká cesta, nějaký proces, kdy mě právě Bůh chce učit třeba něčemu jinému a někdy to prostě bolí nebo je to těžké, je to o sebezapření, o nějaké vytrvalosti v nějakém boji. Takže možná tím vším, co jsem do sebe pouštěl v tom smyslu takových těch rad nebo nějakých prostě doporučení, co dělat, jak s tím bojovat, tak jsem si vlastně uvědomoval, jaká je ta podstata, že to skutečně je problém a když jsem to jako problém viděl, tak už potom člověk i k tomu zápasu přistupuje jiným způsobem, než když to bere jako tohle je něco, co já chci dělat, je mě to příjemné a nechci, aby mě to nikdo bral.
11: Co tě motivuje nebo motivovalo s tím bojovat a vidět, že to má smysl? I když Pán Bůh to vidí, i když si třeba selhal po XT, ale pořád to má smysl za to kopat, když tak řeknu, a právě zapřít sebe a jít za Pánem Bohem, zvát ho do toho.
1: Tak jednak to byly svědectví lidí, kteří to uzdravení prožili a kteří mě tak dali ne možná úplně jasné vodítko, ale to pozbuzení v tom, že to vítězství je možné, byť pro každého ta cesta bude různě dlouhá. A určitě těch faktorů bylo více, jak jsem zmínil v tom příběhu. Tím, že vnímám, že to narušuje můj vztah k Bohu, můj vztah k mé vlastní manželce, k výchově dětí, prostě vůbec ke vztahům mě jako muže vůči ostatním ženám, tak i takové uvědomění si mě pomáhaly v tom tu mysl časem přenastavit.
10: Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, pište prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy na slyšenou.
12: Ať už jste ve svém životě nezvládli cokoliv, je tu někdo, kdo o vás stejně stojí. Je to Ježíš Kristus, kterého i vy můžete pozvat do svého života, aby on sám učinil proměnu. Už zazněla e-mailová adresa, na kterou nám můžete psát také v případě, pokud byste se vy sami chtěli podělit o svůj životní příběh a setkání s Ježíšem Kristem. Premiérové vydání pořadu Stopy nabídneme v pondělí v 8:30. Prostor dostane Pavel Dyrda.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

0: čo drieme.
1: Před námi je ještě píseň kapely Souznění a v 5.30 už nás čeká předposlední díl seriálu Josef Životní jízda v pořadu Překročit hranice. V tom vás uvítá Kateřina Hodecová a pastor Královéhradecké církve Element Lukáš Targoš.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: V cyklu vyučování věnovaného starozákonnímu Josefovi se dostáváme do závěrečné etapy. Josef je mocný muž v celém Egyptě, bohatý, vážený, ale znovu vystavený těžké zkoušce. Jak uslyšíme dnes od Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
2: Josef už je starší člověk. Je z něho mocný muž, který všechno řídí. A daleko od něj, v Kanánu, v dnešním Izraeli, žije jeho rodina. A jeho rodina najednou se dozví, že v Egyptě je jídlo a že by mohli se postarat o svoji rodinu. A tady se dostáváme do našeho příběhu toho posledního. Když Jákob, který už je velice starý muž, jeho otec od Josefa, když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům, co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. Že Jákob se dívá na svoje už stárnoucí syny. Jenom znovu připomínám, kolik jim je. Josefovi je 40, je druhý nejmladší z celé té bandy bratrů, takže těm synům je 50 až 60 let. A oni se vydávají na cestu, ale otec si vymíní, že ten nejmladší z nich, Josefův jediný plný bratr, Benjamin, kterému v té době je kolem 30, takže má zůstat doma, protože možná si pamatujete v našem příběhu, Jákob má několik manželek, ale tu nejmilovanější tam mu dala jenom dva syny. A pro Jákoba tihle dva synové byly ti nejmilovanější, nejdůležitější synové a Josefa ztratil, protože si myslí, že ho roztrhala divá zvěř, že mu zbyl už jen Benjamin jako poslední vzpomínka na Ráchel. Takže 10 z nich odešlo a přišli do Egypta. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef. A byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu. Josefovi bratři přišli k němu a klanili se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Tady je zaděláno na drama. Josef je teď tady mocný muž. A Josef vypadá hodně jinak, než jak si ho pamatovali. A jeho bratři nečekají, že by vůbec byl naživu, takže rozhodně v něm nehledají žádnou spřízněnou duši. Ale Josef je poznán na první pohled. A poznal ji a najednou se mu to spojí s tou jeho minulostí, spojí se mu to s jeho dětstvím. V dětství má sen, že jednoho dne se mu budou klanět všichni jeho bratři. A najednou on tady sedí na tom svém trůnu a najednou přijdou jeho bratři, kteří ho nepoznají a klanějí se tváří k zemi. Teď má v rukou moc. Nemusí vůbec nic vysvětovat. Může lusknout prsty a říct stráže odveďte je a může nechat okamžitě popravit. Má v rukou tu moc, může to udělat. Proč je to tak důležité, jak se Josef zachová v tomhle momentě? Protože je to pro nás příklad. Celý ten příběh je napsaný pro nás, zachovaný pro nás, abychom viděli příklad, jak se máme chovat v různých vyhrocených situacích. A je to proto důležité, že svět funguje tak, že lidé, kteří nám nejvíc ublížili, kteří nás nejvíc zranili, nás jednoho dne budou potřebovat. A my máme v rukou moc se rozhodnout, kterou cestou se vydáme. A Josef rozehraje těžkou hru. Josef je pozná, ale chová se, jako by byli cizí a on byl cizí a mluví s nimi velice tvrdě. Obvinuje rovnou ze špionáže. A posílá je na 3 dny navštívit svého kamaráda, vězenského bachaře, se kterým se seznámil během pár let, kdy tam pro něho pracoval jako správce věznice. Po 3 dnech si je zavolá zpátky. Nechá si vyprávět celý příběh. On jim řekl, no ne, my jsme skutečně bratři a měli jsme ještě další dva bratry, jeden už není a jednoho mladšího máme a toho se nechá táta doma. A on ví, o kom je řeč. On Benjamina ještě zažil, než se dostal do Egypta. A tak jim řekne, dobře, jestli je to tak, jak říkáte, tak se musíte vrátit i s tím nejmladším synem, i s tím nejmladším bratrem. A oni se najednou mezi sebou baví. A říkají, běda, provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, kdy nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. Tak proto jsme teď v úzký a baví se spolu v hebrejštině. A oni si myslí, že jim Josef nerozumí. Oni neví, že Josef jim rozumí. A Ruben jim říká, co já jsem vám to říkal, že ho máme prostě jako... Ruben se ho snažil dostat tenkrát z té jámy. Ruben se ho pokoušel zachránit. Josef až do tohle momentu si myslí, že všichni byli proti němu. A teď se dozvídá tímhletím odposlechem cizí řeči, že Ruben se ho snažil tenkrát zachránit. A to Josef nečeká. A proto ten příběh říká, že vybíhá ven a pláče. A pak se vrací a říká, dobře, necháme si tady jednoho z vás jako vězně, dokud se nevrátíte s tím nejmladším bratrem. A vybírá si druhého nejstaršího v pořadí, Simeona. Takže oni jim dají to obilí. A když řeknou Jákobovi, že se tam můžou vrátit jenom s Benjaminem, ten o tom nechce vůbec slyšet. A je zajímavé, že Jákoba vůbec netrápí osud jeho syna Simeona. A život pokračuje dál, ale dojde jim znovu to obilí. A znovu Jákob říká, běžte do Egypta. Oni mu říká, my nemůžeme jít do Egypta. Ten mocný muž nám tam řekl, že se bez Benjamina nemáme vracet. On říká, já ho tam prostě nepustím. On říká, no ale my zemřeme všichni kvůli tomu, že se šli tvrdohlavej.

0: straně se na to chce povznést a obejmout je, říct, to jsem já, na druhé straně. Opravdu se změnil? On s těma nebyl v kontaktu dlouhé roky. On neví, co se v jejich životě všechno stalo. A proto rozehraje ještě složitější hru. Pozve je všechny na hostinu. Josef je posadí podle věku. Nutně si musí říct, jak to může vědět. Ale ví, že o něm se říká, že umí vykládat sny, možná má nějaké vnuknutí, možná ví, kdo je starší, kdo je mladší. A Benjaminovi se mu bratru nakonec dá 5x větší porci jídla než všem ostatním. A pak jim to obilí dá, prodá jim ho. Ale znovu tam vrátí zpátky ty peníze. Ale tentokrát tam udělá ještě jednu věc navíc. Do vaku Benjamina nechá vložit svůj kalich, o kterém Egypťané věří, že má duchovní význam, že to je používané pro věštění. A pošle je domů. A když odjedou o pár kilometrů později, za ním pošle armádu a řekne, jeden z nich ukradl můj kalich, přiveďte ho sem. A jde do Benjaminovi a odevřou jeho vak a skutečně tam vytáhnout kalich. A v té chvíli ví, že jsou všichni naprosto ztraceni. Josef vytvořil situaci, ve které 10 bratrů může znova opustit milovaného syna Ráchel a vrátí se s otci s nějakou historkou, proč ten syn už není naživ. Chce je podrobit zkoušce a stojí před volbou, jako stali před volbou kdysi. Budou bránit sebe nebo budou bránit jeho. A v té chvíli Juda, ten, který přisahal na svůj život, že Benjamina dovede domů, se do toho vloží a prosí Josefa, aby si nechal ho jako svého otroka. A je to na nejvíc pozoruhodné, protože to byl Juda, který před léty přinesl ten nápad, aby Josefa prodali do otroctví. A tenhle moment Josefa přesvědčil, že jeho bratři přece jenom možná mají ještě naději. Josef vidí, že odpuštění je možné i tam, kde k tomu není žádná naděje.
1: V dnešní části jsme byli svědky proměny Josefových bratří, když byly důkladně prozkoušeny jejich motivace. Mě docela zaujalo, že ta jejich zrada v nich ležela celé ty roky. V Josefem navozené situaci si okamžitě spojili svou zradu s tou nastalou situací. Je to skutečně tak, že se nezbavíme svých hříchů, že je nezalepí ty uběhlé roky a tisíce dalších situací, klidně i pozitivních?
2: Je to tak, je to tak. Myslím si, že to je jedna z vlastností silných momentů, dobrých i špatných, že v nás dokáží zanechat stopu, která je třeba schovaná. Jo, ti bratři podle mě tím nepřemýšleli každý den. Oni nepřemýšleli každý den, jak se asi má Josef. Oni ho vytlačili ze své paměti. Je to trauma, které zůstalo v jejich mysli, ale bylo odsunuté někam pod povrch, někam dostracená. A když se dostali do podobné situace, ve které měli se zachovat podobně, nebo ve které byli pokušeni se zachovat podobně, tak to trauma, ta zkušenost, ta vzpomínka okamžitě získala znovu plnohodnotnou sílu, která je úplně deformovala, svázala, strašila. A myslím si, že to je úžasná věc, jak takhle náš mozek funguje, že i celý prožitý život, pozitivní třeba, nedokáže uzdravit trauma, které zůstalo jenom zasunuté a neuzdravené. To je taky důvod, proč tolik lidí, kteří prožijí třeba nějaké zneužívání nebo něco těžkého ve svém dětství a pak na to zapomenou celý život a dostanou se do nějaké vyhrocené situace v dospělosti, tak jim najednou tohle je zablokuje a potřebují se vrátit k tomu kořenu a řešit ho, uzdravit ho, aby mohli se pohnout v životě dál. A takhle náš prostě lidská zkušenost a mozek funguje.
1: No to je důvod, proč ty věci tedy nezametat pod koberec.
2: Ono se to lehce řekne, ale v mnoha situacích, třeba když se něco stane dítěti, tak ono neumí se s tím vypořádat samo, takže to není jako vědomá volba, že to zameteme pod koberec, ale v jejich situaci co mohli udělat? Oni nemohli se přiznat, že chtěli zabít svého bratra a pak ho prodali do otroctví, kde ho pravděpodobně už někdo zabil. V jejich očích tohle je bezvýchodná situace, takže oni nemůžou s tím udělat nic jiného, než se na to snaží zapomenout. A skoro se jim to podařilo, ale traumatické zkušenosti najednou ne. A myslím si, že to ukazuje, že doopravdy ty věci, pokud nejsou uzdravené, tak nás zůstávají dlouho. Konec konců ti Josefovi bratři ani na konci si nebyli úplně jistí, že jim Josef doopravdy odpustil, protože to trauma bylo tak silné, že ani jeho ujištění pro ně nebylo tím uzdravujícím momentem.
1: Mě oslovila tvoje věta, smíření je možnost. Hodně jsem o tom přemýšlela.

0: přemýšlela, protože i v tomto příběhu jsou ty veliké emoce, a které nejde potlačit. Hledala jsem, nebo přemýšlela jsem, proč si vybrat smíření, a pak mě napadlo, že se tím vlastně ukazuje, jak moc jsem orientovaná na teď, tedy na odplatu a spravedlnost a ty věci minulé, které se nahromadily. A nebo jak vyhlížím do budoucnosti a jakou mám odvahu nastavovat věci nově. Je to tak?
1: Já v tom svém kázání vlastně vyprávím, že Josef byl prakticky v první řadě toho, kdy se jeho otec smířuje s jeho strýcem. A celý život o svém strýci pravděpodobně slyší hrozné věci. A když má jeho otec potkat se svým strýcem po mnoha letech, tak oni vnímají, celá ta rodina vnímá Jakubův až fyzický strach, který ze svého bratra má. To, co Jakub udělal, že rozškatulkoval svoji rodinu podle důležitosti, aby je případně Ezau zabil postupně, je jako strašná věc. To tu rodinu muselo poznamenat. Ale to, co vlastně Josef vidí, je to usmíření, kdy Ezau se zachová úplně jinak, než celá ta rodina čeká, a vidí, že to usmíření mezi svým tátou a svým strejdou byla možnost, která se naplnila. A to podle mě vyformovalo jeho myšlení na to, že když pak se dostal do té situace, kdy mohl nabídnout smíření nebo ne, tak si vzpomněl vlastně na tu situaci, kdy stojí s tou svojí rodinou, se svými bratry a sestrami a matkami a koukají se na Jákoba, jak se objímá s Ezauem, vystrašeného Jákoba, Ezaua, který se k němu zachová mnohem lépe, než byla jeho pověst. A to mu pomohlo, tenhle ten příklad, který viděl, mu pomohlo, že když pak sám se dostal do téhle situace, tak se zachová podobně. A to je důležité. Když my jsme svědky toho, že třeba v rodině dojde ke smíření, nebo že mezi přáteli, kteří se rozhádají, dojde ke smíření, když jsme svědky toho, že to vidíme, že to někdo jiný dokáže, my sami dokážeme najít odvahu v podobné situaci reagovat podobně. Proto je tak důležité, abychom ty příklady dávali, ale taky, abychom se s nimi netajili, protože to může lidi pozbudit tomu, že sami udělají podobné dobré rozhodnutí.
0: Mně v tom vlastně šlo o to, že je to odvaha do budoucna natvarovat ty věci jinak, takže už se neohlížím za tím, co bylo, ale skutečně tu budoucnost vezmu aktivně do svých rukou a právě to smíření jí promění.
1: To smíření je jako vykoupení té situace. Jo? Josef říká svým bratrům, že vy jste, on se neidealizuje, on říká, vy jste skutečně chtěli pro mě to nejhorší, vy jste zamýšleli všechno zlé, jo? Ale Bůh vymačkal z toho to dobré, on to nakonec obrátil, on nakonec si to použil a koukejte, teď jsme zase tady všichni a můj sen mimochodem se naplnil. Všichni se mi kláníte tak, jak jsem měl ten sen. Mimochodem, ten sen se nenaplnil úplně, protože v tom snu se mu kláněla jeho matka, která už ale nežije. Takže ten sen byl potenciál, ne přesná předpověď. A naplnilo se to, protože Josef měl odvahu také dojít tomu smíření.
0: Dnešní díl je u konce. Příští týden už zakončíme sérii věnovanou starozákonnímu Josefovi. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Naslyšenou.

Takové bylo předposlední zastavení v seriálu Josef životní jízda. Závěr nabídneme v pondělí v 9:30.

Noční vysílání pomalu, ale jistě spěje ke svému cíli. V 6 hodin usedne za mikrofon ve studiu Rádia 7 kolegyně Andrea Audová. S přáním dobrého rána a dobrého dne se loučí Kuba Lofítek. Buďte s Bohem.

za naše rodiny. Ne, už není to, co dřív. Z dětí není radost, ale snad prokletím se zdá, požehnaná zpráva, že ne jedno, ale snad dvě jsou pořád, jen slyšíš moje práva, moje peníze a co postava.

za ty, kdo jsou sami uprostřed nás a neví, jak nám to říct. A tak zbývá zpráva, řvoucí z plných plic, že osamění to je bolest, která život užírá, a přitom stačí úsměv hezký.

Krásné letní a nejen letní, ale i prázdninové ráno. Probouzíme se do středy 29. července, tedy už poslední červencové středy. Prázdniny se tak povážlivě naklání do své druhé poloviny, ale stále ještě máme před sebou spousty krásných letních dnů. A to dnešní vysílání bude také letní, odpočinkové, budeme více hrát. Připravili jsme pro vás reprízy pořadu a vůbec v tom prázdninovém režimu vypouštíme i některé pořady, zejména zpravodajství a také třeba listárnu nebo glosu. Místo nich nabízíme letní pohlednice z nejrůznějších míst naší krásné vlasti. To, co se ale určitě nemění, je, že vám chceme přinášet naději, radost a také Boží slovo. Už za chvíli vám nabídnu naše obvyklé zastavení a takové předání toho dnešního dne do Božích rukou. Ve 6:15 je připraven tichý čas a to je něco, co se rozhodně v našem vysílání měnit nebude. No a jaké další pořady jsme pro vás, pro ten dnešní den připravili? S Karlem Řežábkem mapujeme různé aspekty víry. Od 6:45 se zaměříme na vznik osobní víry. V dnešním ranním telefonátu si zasportujeme. Při čtení proroctví nesmíme zapomínat, že Bůh soudí, ale zároveň zachraňuje ty, kteří o jeho záchranu stojí. Více nabízí k poslechu další část Bible Guideu po 8. raní. Střídmost jako zdroj naplněné představuje poslední díl série Pozor křehké v pořadu Klika. Poslechněte si od 8:30 více o tom, jak je třeba vidět srdcem. Tak pořad Klika v 8:30. Probírat téma life, tedy život, a nedotknout se rodiny, to je samozřejmě nemyslitelné. K lekci konverzace o blízkých i vzdálených příbuzných, ale také o rozdílech a podobnostech v kultuře britské a české zve Elza v programu Life Plus od 9:30. Blízká spolupracovnice Přemysla Pitera, žena, která opustila rodné Švýcarsko a usadila se v meziválečném Československu, žena, která kvůli Bohu a dětem obětovala mnohé, o své oběti věděla a přinesla ji s láskou. To byla Olga Fírcová, která celý život byla tou druhou ve stínu svého slavnějšího inspirátora. Nahlédnutí do jejího životního příběhu nabízí Řeka života od 10:00. Tolik tedy nabídka z dnešního středečního ranního vysílání. Věřím, že si vyberete a najdete něco, co vás povzbudí. Příjemný poslech vám přeje Andrea Audová.

tak obtížená. Bože, Bože, kde jsi? Lidé, kteří tě znají, říkají, že mě miluješ. Ale jak tomu mám věřit? Jak mi dokážeš svou lásku? Jestli existuješ, chci jít za tebou. Chci ti dát svůj život. Vidím změnu na lidech, co tě znají. Mají v očích něco, co mi chybí.

Minulý týden jsem byla na svatbě a tak jsem k dnešnímu čtení z Bible vybrala text z písně písní. Tak chcete-li, nalistujte si se mnou druhou kapitolu písně písní. Teď ale ještě kapela Nenadarmo z písní Mou cestu v rukou máš.

dnešnímu čtení jsem vybrala text z písně písní z 2. kapitoly a číst budu 7. verš. Zapřísahám vás při gazelách a při polních laních, dcery jeruzalémské. Nevzbuzujte a neprobouzejte

První pohled je význam tohoto verše poměrně jasný. Píseň je oslavou partnerské lásky a je to výzva, aby se láska neuspěchávala, nemanipulovalo se s ní a nedozrávala dřív, než přijde její čas. Ale když jsem nad tím veršem přemýšlela, začala jsem v něm vidět ještě jeden princip, který se vine celou Biblií. Kolikrát a mnohokrát nechceme uspěchat jen lásku. Chceme uspěchat odpověď na modlitbu, otevřené dveře, povolání, vztahy, rozhodnutí, boží jednání. Když se zdá, že Bůh mlčí nebo jde příliš pomalu, máme mu chuť trochu pomoct. Vždyť přece víme, kam směřujeme, jen bychom tomu rádi trochu pomohli. Jenže moje zkušenost je, že pokaždé, když jsem vzala věci do vlastních rukou a snažila se urychlit to, co ještě nedozrálo, přineslo to spíš trápení než pokoj. Na chvíli jsem možná získala pocit kontroly, ale ztratila jsem důvěru. A nakonec jsem zjistila, že boží načasování nebylo překážkou, ale bylo spíš ochranou. Napadá mě v této souvislosti David. Bůh mu slíbil, že bude králem. Opak přišly roky čekání. Dokonce dvakrát stál nad Saulem a mohl svůj příběh urychlit. A muži mu říkali, tohle je přece tvoje příležitost, boží příležitost. Ale David odmítl. Nechtěl získat boží zaslíbení způsobem, který by Bohu nedůvěřoval, a tak raději čekal. Myslím, že právě v tom se ukazuje opravdová důvěra. Nevěřit Bohu jen tehdy, když všechno přichází rychle, ale i tehdy, když se zdá, že se nic neděje. A tak možná bychom ten verš z písně písní mohli parafrázovat jako neprobouzejte to, co Bůh ještě nechává zrát. Jsou věci, které nemůžeme vyrobit vlastní snahou, ale můžeme se připravovat, můžeme být věrní, můžeme dělat to, co je dnes před námi, ale některé věci prostě potřebují svůj čas. A jako by nám Bůh říkal, dovol věcem dozrát, nepospíchej přede mnou. To, co mám připravené, přijde ve správný čas. A možná to čekání je právě místem, kde ta naše důvěra se učí stát na božím charakteru a ne na okolnostech. A tak, Pane Bože, moc prosím, uč nás ti důvěřovat. Vždyť tolikrát jsme si uvěřili, že tvé načasování a tvé cesty jsou lepší než to, co bychom my sami vymysleli. Odpust nám naši netrpělivost a potřebu ti nějak pomoct, zaonačit věci kolem nás a vzít je pod kontrolu. Uč nás, prosím, kontrolu tobě předávat. Prosím tě i za dnešní den, za všechna naše rozhodování, konání, ale i přemýšlení. Zveme tě do toho všeho, co je před námi. Prosíme tě i za naše blízké, kteří tě ještě neznají. Prosíme tě za ochranu a vedení.

O 6:30 dozněla píseň uskupení sboru, křesťanského sboru Vsetín, Zelín a Vizovice. Dnes je středa 29. července a vy na Rádiu 7 ladíte ranní vysílání, kterým vás dnes ráda provází Andrea Audová. No a teď si dáme Simu Magušinovou, moji oblíbenou slovenskou zpěvačku, která ráda zpívá o obyčejných věcech v životě. Teď ale píseň Tvorca, ta je o tom, že Bůh nám rád naslouchá, že ho zajímají naše otázky, hledání, ale i radosti a starosti.

na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína.

Co si představujete pod slovem víra? Když Ježíš říkal lidem, víra tvá tě uzdravila, lec kdo to chápe, že řekl, nikoli já, ale tvá víra tě uzdravila. Lidé, kteří víru chápou tímto způsobem, si často představují jako cosi transcendentního spojeného s nějakými zvláštními vnitřními pocity. Abychom tedy dosáhli dostatečně silné víry, musíme vytvořit podmínky pro její vznik. Velebná atmosféra v kostele, vůně kadidla, svíčky, majestátní zvuk varhan, různé rituální obřady, až něco, jakoby se cvakne a v nás vznikne víra. A od takto vygenerované víry pak lidé očekávají uzdravující moc, podle těch výše zmíněných Ježíšových slov. Někdo takhle víru skutečně chápe. Když něčemu budu hodně věřit, když v sobě vygeneruju velkou víru, všechno je možné. Já mám rád Murphyho zákony a jeden z nich, pravidlo Erkádika, zní takto. Realita je to, co nezmizí, když na to přestaneme věřit. Myslím, že v tom je velká moudrost. Apoštol Pavel v Biblii víru definuje takto. Víra je naprostá důvěra, že se stane to, v co doufáme. A ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme.

Jak je to tedy s těmi Ježíšovými výroky? Víra tvá tě uzdravila. Já myslím, že je důležité podívat se, komu a v jaké situaci je říkal. Třeba si to ukážeme na tomto pozoruhodném příběhu. Když se Ježíš znovu vrátil na Galilejský břeh, sešel se kolem něho zase obrovský zástup lidí. Přišel i představený místní synagogy Jairos, klekl před ním a úpěnlivě ho prosil: moje dceruška umírá, pojď a zachraň, aby žila. Ježíš tedy šel s ním. Také zástup se vydal s nimi a tlačil se na Ježíše ze všech stran. V davu byla jedna žena, která už 12 let trpěla krvácením. Mnoho lékařů na ní zkoušelo své umění. Stálo jí to celé jmění, ale nebylo to nic platné, nemoc se stále zhoršovala. Až jednou se doslechla o Ježíšovi, o jeho zázračné moci, a tak ho hledala s myšlenkou: když si jen sáhnu na jeho plášť, určitě se uzdravím. A opravdu, jakmile se ho dotkla, krvácení přestalo a žena cítila, že je naprosto zdravá. Ježíš ovšem i hned poznal, že z něho vyšla uzdravující síla, otočil se a otázal se, kdo se to dotkl mého pláště. Jeho učedníci se divili: všichni se na tebe tlačí a ty se ptáš, kdo se tě dotkl? Ale Ježíš se rozhlížel, aby zjistil, kdo to byl. Žena celá rozechvělá tím, co se s ní stalo, padla mu k nohám a všechno mu pravdivě pověděla. On jí ujistil: dcero, tvá víra tě uzdravila. Můžeš klidně jít, protože nemoc tě už nebude trápit. My neznáme ani jméno, ani věk té ženy, jen stav, v kterém se nacházela. Víme, že na tom byla špatně. Možná nám ani nedochází v dnešní době, jak moc špatné to bylo. Už 12 let trpěla krvácením, čteme. Mnoho lékařů na ní zkoušelo své umění, stálo jí to celé jmění, ale nebylo to nic platné, nemoc se stále zhoršovala. Zřejmě měla chronickou poruchu menstruace, neustálé krvácení. To by bylo samo o sobě náročné pro každou ženu v jakékoliv době, ale pro židovku to bylo obzvlášť. U příslušnice židovského národa takováhle nemoc totiž zasáhla všechny oblasti jejího života. Třeba manželství. Pokud nebyla vdaná, nemohla vstoupit do manželství, protože byla rituálně nečistá kvůli svému krvácení. A pokud byla vdaná, nemohla s manželem mít sex, nemohla se ho ani dotknout, nemohla mu nějak vyjádřit lásku, nemohla mu upéct buchtu. V domácnosti nesměla umývat nádobí ani zametat, protože všechno, čeho se dotkla, bylo považováno za nečisté. Mateřství, nemohla mít děti. Duchovno, jako nečistá, nesměla vstoupit do chrámu. Takže takhle na tom byla. Tělesně vyčerpaná, vyloučená ze společnosti, nečistá. Zkoušela všechno možné. V jiném překladu čteme, že podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo. Vynaložila všechno, co měla. Takže kromě toho jejího špatného zdravotního stavu, ještě se navíc k tomu přidaly finanční starosti. Až se jednou doslechla o Ježíšovi a jeho zázračné moci. A tak ho hledala s myšlenkou: když jen sáhnu na jeho plášť, určitě se uzdravím. Představme si ten kontext té situace. Ježíš je právě na cestě k nejbohatšímu muži v okolí, který ho požádal, aby přišel a uzdravil jeho dcerku. Jaká je šance, že by přerušil své naléhavé poslání kvůli ní? Mizivá. Ale jakou má šanci na přežití, když se o to nepokusí? Ještě mizivější. A tak se odváží to risknout a začne se k němu prodírat zástupem. Musí se přitom dotknout řady lidí. Kdyby někdo poznal, tak se dostane do hrozného maléru, protože skutečně každého, koho se dotkla, by byl rituálně nečistý. Ale ona to přesto udělá. Přesto to zkouší, protože se pevně chopila tušení, že Ježíš může pomoci a že to i udělá. To mimochodem vůbec není špatná definice víry. Přesvědčení, že on může, a naděje, že to skutečně chce udělat. Samozřejmě ta žena neměla žádnou záruku předem, jenom doufala, že se k němu dostane a že on zareaguje. Toužila potom, ale nevěděla jistě, jestli to opravdu udělá. Jediné, co věděla, že tam Ježíš je a že je dobrý. A to je víra. Víra není přesvědčení, že Bůh vždycky udělá to, co my si přejeme. Víra je přesvědčení, že Bůh je, že je dobrý a že udělá to, co je dobré. A on to pro ní udělal. Dalo by se říci, že její podíl na uzdravení byl zanedbatelný. Všechno, co udělala, bylo, že se protáhla mezi lidmi a vztáhla k němu ruku. Když si jen sáhnu na jeho plášť, určitě se uzdravím. Ale faktem je, že to zkusila a udělala aspoň něco. A hlavně odmítla tu myšlenku, že to nechá na jindy, že to udělá někdy později. Rozhodla se jednat hned, využít příležitosti.
A když se tahle žena dotkla Ježíše, odehrály se dvě věci, ke kterým nikde jinde v Bibli nedošlo. Ta první, Ježíš uzdravuje ještě dřív, než si to uvědomí. Její potřeba přivolala jeho pomoc, jako by to Ježíšovo božství na chvilinku šlo krok před jeho lidstvím. Vyšla z něho moc a on se potom udiveně rozhlíží po zástupu, kdo se ho to dotkl. A ta druhá věc, Ježíš ji oslovuje dcero. Dcero, tvá víra tě uzdravila. Představte si, jak se asi potom cítila, po těch 12 letech opovržení. Pamatovala si vůbec ještě, kdy naposled jí někdo takhle s láskou oslovil. A tohle je možná místo, kde se můžeme najít v tom příběhu. Protože každý z nás jsme svým způsobem tou ženou. Někteří už jsme se jej dotkli. Jiní ještě stojíme v povzdálí a váháme. Říkáme si, je tam kolem něj tolik lidí a vypadají všichni tak svatí a čistí a upravení, tak spořádaní, ty určitě nemají žádné problémy. Ten určitě má daleko důležitější věci na práci, než aby svůj čas nebo pozornost věnoval mně. Ale ještě mě v tom příběhu upoutala jedna věta. Až jednou se doslechla o Ježíšovi a jeho zázračné moci. Tak ho hledala. Ona se o Ježíši doslechla. Někdo jí o něm vyprávěl. O tom, co dělá pro lidi, jak jim pomáhá, jak je zbavuje jejich trápení. Neměla žádnou speciální, vysoce transcendentní víru, prostě projevila důvěru. Doslechla se o Ježíši a rozhodla se ho začít hledat. Když ho našla, riskla to a prodrala se k němu a tak došlo k setkání, které změnilo její život. A tohle je možnost pro každého z nás. Když se doslechneme o Ježíši, tak se rozhodnout to zkusit, risknout to, prodrat se k němu a dotknout se ho. To je víra. Obyčejná důvěra. A myslím, že v těch případech, kdy Ježíš mluvil o uzdravující moci víry nějakého člověka, nebo když chválil něčí víru, tak mluvil přesně o tomto. Ohledně víry existuje několik omylů. Ten první, že víra je něco jako placebo efekt u léků. S tím už jsem se vícekrát setkal. Placebo to je jeden z obecně proslulých lékařských triků. Například je prokázáno, že lidem trpícím bolestí, kteří si myslí, že dostali na své útrapy lék, často pomůže i nějaká pilulka, čípek nebo případně injekční stříkačka, které ve skutečnosti neléčí, protože neobsahují žádnou účinnou látku. Ale když si ten člověk myslí, že ano, tak se mu udělá lépe. Takže to slovo placebo se dneska používá ve smyslu něco příznivě klamného. A termín placebo efekt označuje prokazatelné objektivní zlepšení zdravotního stavu při užívání přípravku, který je v daném případě prokazatelně neúčinný, ale pacient věří jeho účinku. A stejně takhle někteří vnímají víru. Říkají, jo, to je dobře, že tomu věříš, hlavně když ti to pomáhá. Další takový omyl je, že víra je dar, který nedostanou všichni. To je velmi rozšířený názor, že to je dar, který nemůžeme získat vlastními silami, mnoho lidí má dobrou vůli, přálo by si uvěřit, ale holt jim to nejde. Jenže v Bibli Ježíš mnohokrát svým současníkům vytýkal nedostatek víry. A kdyby víra byla darem udělovaným jedněm a odpíraným druhým, pak by tyhle Ježíšovy výtky byly naprosto neoprávněné. Dále se o víře traduje, že to je pouhé uznání boží existence. Tentýž argument vyvrací další omyl o víře. Názor, že víra spočívá jednoduše v tom, že věříme v existenci Boha, v tehdejší společnosti nebyl v Izraeli mezi Židy žádný ateista. A přece vidíme, že po nich Kristus vyžaduje víc, když jim vytýká nedostatek víry. Pokud by se jednalo jen o uznání boží existence, neměl by k tomu mezi Židy žádný důvod. Na jednom místě v Novém zákoně čteme, Kristus přišel, aby zlomil moc smrti a ukázal nám, jak důvěrou v něho můžeme dospět k věčnému životu. A mne si Bůh zvolil za svého vyslance, abych tyto věci hlásal a učil. Kvůli tomu jsem teď právě za mřížemi, ale nějak se za to nestydím, protože znám toho, komu jsem uvěřil. Často je víra chápána pouze jako intelektuální přitakání. Ve smyslu, dříve jsem měl názor, že Bůh není, teď mám názor, že Bůh je. Ale o tom zde autor tohoto dopisu nemluví. On neříká, vím, čemu jsem uvěřil, ale znám toho, komu jsem uvěřil. A někomu věřit, to už znamená víc, než být pouze přesvědčen o tom, že existuje. C.S. Lewis, anglický spisovatel minulého století, mimo jiné profesor středověké a renesanční literatury na univerzitě v Cambridge, řekl, věřit, že Bůh, přinejmenším tento Bůh existuje, znamená věřit, že vy jako osoba nyní stojíte v přítomnosti Boha jako osoby.
co by o chvíli dřív mohlo být jen obměnou názoru, to se teď stává obměnami vašich osobních přístupů k osobě. Už nestojíte tváří v tvář argumentu, který vyžaduje jen váš souhlas, ale osobě, která vyžaduje vaši důvěru. A tak křesťané vidí takové tři rozměry víry. Ten první rozměr víry má co dočinění s určitými daty, skutečnostmi, obsahem, kterému je potřeba porozumět, pochopit ho. V tomto prvním rozměru víry je kladen důraz na racionální stránku, protože nelze uctívat Boha, o kterém nemáme racionální vědomí. Druhým rozměrem víry je intelektuální souhlas s daty, která jsem se dozvěděl a která jsem pochopil. Protože těžko mohu něčemu věřit srdcem, pokud to mysl zcela zavrhuje. Takže zatímco ten první rozměr víry se týká porozumění, druhý se týká souhlasu. Jde o rozumové přitakání na základě určitých dat, že Bůh je. Ale ten třetí a nejdůležitější rozměr křesťanské víry zahrnuje osobní důvěru. V originálních jazycích, ve kterých byla Bible původně napsaná, totiž slovo víra prvotně znamená důvěru. Důvěru někomu v někoho nebo spolehnutí se na někoho nebo na něco. Tedy obsahem toho slova víra je jak věřit, tak důvěřovat a spoléhat se. A tohle, ta důvěra druhému nebo spolehnutí se na někoho, to vždycky vyžaduje odvahu. Protože čím víckrát jsme se zklamali, tím opatrnější jsme důvěřovat znovu. Apoštol Pavel v Biblii víru definuje jako naprostou důvěru, že se stane to, v co doufáme, a ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme. Jinde napsal, za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu věří. Nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha. On sám v něm oznamuje, jak se postaral o to, abychom před ním obstáli. Nežádá od nás nic jiného, než bezpodmínečnou důvěru. Vždyť již prorok Abakuk napsal, kdo Bohu důvěřuje, obstojí před ním a bude žít. Tahle víra, která obsahuje všechny ty tři zmíněné rozměry, jak ten první rozměr, kdy se seznámíme, porozumíme určitým datům, určitým informacím, ten druhý rozměr, kdy k těm informacím nebo datům, které jsme se dozvěděli, přitakáme, ale současně i ten třetí rozměr té osobní důvěry, té odvahy spolehnout se a důvěřovat, tak tahle víra se vyznačuje tím, že má skutečný, reálný vliv na všechny oblasti lidského života. Jak vlastně víra ve smyslu té důvěry, spolehnutí se, jak vzniká? Přemýšlejme o tom obecně, o důvěře. No ta vzniká hlavně na základě pozitivních zkušeností. A stejně tak ta osobní víra vyvěrá ze zkušeností buď osobně prožitých, ale také může vznikat i zprostředkovaně. Ze zkušeností někoho jiného, to jsou zkušenosti osobně přivlastněné. Například, jestliže řada mých přátel udělala opakovaně pozitivní zkušenost třeba s nějakým zubařem, no tak se k němu odvážím jít i já. Ovšem, když potom udělám vlastní kladnou zkušenost, moje důvěra vzroste. K důvěře někomu nestačí věřit, že ten, kdo mi něco nebo někoho doporučuje, subjektivně mluví pravdu. Znamená to důvěřovat, že se ten dotyčný nemýlí. Takže to je to první. Víra nebo důvěra vzniká buď osobně nebo zprostředkovaně. Z prožité zkušenosti. Další způsob, jak víra vzniká, je ze slyšení slova. My nemůžeme nějak rozlišovat mezi tím, co Bůh je, a tím, co říká. Je ve svých slovech, to prohlásil André Flossard. V Bibli čteme na jednom místě v Novém zákoně, víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. Ne skrze to, co se člověk dočte v Bibli, nebo co slyší v kostele, nebo na přednášce. Tady je v původním jazyce použit výraz, který znamená řečené slovo. To znamená, víra vzniká skrze slovo, které Bůh konkrétnímu člověku zpřítomní do jeho konkrétní situace. A také víra, důvěra vzniká skrze vztah. To asi nejvíc. V té poslední části Bible v knize Zjevení čteme Ježíšova slova. Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet jako s přítelem. Ale nejde jenom o to navázání vztahu s ním, s Ježíšem a skrze něj s Bohem Otcem, ale také o vztah s druhými věřícími. Je zajímavé, co píše apoštol Jan v prologu svých epištol. Hned v první kapitole toho svého prvního dopisu říká, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme, slovo života.
Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Ten autor zde mluví o tom, že on a ostatní Ježíšovi přátelé Krista poznali oběma druhy poznání, jak tím poznáním vědomostním, tak poznáním zkušenostním. Říká, co jsme slyšeli, my jsme se dozvěděli nějaké vědomosti, co jsme ale taky na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkali. To znamená, co jsme si ověřili vlastní zkušeností. To zvěstujeme. Ale definuje tu ještě jednu úroveň poznání, která obě předchozí přesahuje. Takže o čem jsme nejprve slyšeli, co jsme potom prožili na vlastní kůži, o tom vám vyprávíme, abyste to mohli také poznat a prožít i vy a podílet se na vztahu, který s Ježíšem máme. Ta nejvyšší úroveň poznání, to, jak můžeme Boha skutečně poznat, je skrze vztah. Dostali jste někdy otázku, jak to víš, ohledně něčeho. A stalo se vám někdy, že jste museli odpovědět, no prostě to vím. Ono to není úplně brilantní odpověď, ale stává se to. Někdy něco vím a když se mě někdo ptá, jak to vím, tak to prostě neumím vysvětlit, i když jsem o tom skálopevně přesvědčen. Když by se mě někdo zeptal, jak vím, že jsem ženatý. No, měl jsem toho a toho dne tam a tam svatbu, máme udací list, snubní prstínky. No ale to jsou všechno vnější věci, že? A všechny by se daly sfalšovat. Jak vím, že jsem tedy ženatý? No, prostě to vím. Jak vím, že Bůh je? No, protože jsem ho poznal. Protože jsem ho poznal jednak tím poznáním vědomostním. Dozvěděl jsem se o něm nějaké informace, nějaká fakta. Poznal jsem ho ale i poznáním zkušenostním. Udělal jsem s ním nějaké dobré zkušenosti, na základě kterých jsem mu začal důvěřovat. Ale hlavně jsem ho poznal a poznávám skrze vztah. Skrze vztah lásky, přátelství, důvěry. A důvěra, to je klíčové slovo. Když vyndáváme dítěti jehlou třísku, když ho učíme plavat nebo jezdit na kole bez koleček, když jdeme k zubaři, prostě musíme důvěřovat, že to, co se zdá těžké nebo nemožné, že to půjde. Že to, co zabolí, ve skutečnosti naší bolesti uleví. A tak já sám za sebe můžu říct, že Bohu důvěřuju, i když někdy procházím něčím těžkým. Je pravda, že někdy se zdá daleko, nebo někdy nerozumím jeho cestám, ale ještě nikdy jsem se v něm nesklamal. A apoštol Pavel říká v jednom svém dopise, jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu.

0: Biblická úvaha Karla Řežábka o osobní víře nás dovedla až k 7. hodině. Na Rádiu 7 ve středu 29. července posloucháte ranní vysílání. U mikrofonu je s vámi Andrea Audová. No a před námi jsou ještě 3 hodiny společného času. V té následující hodince v 7:30 vás pozveme k rannímu telefonátu. Budeme si povídat o projektu Edge Sports, který propojuje sport, vztahy a víru. Mým hostem bude manažer projektu Tomáš Toušek. No a ještě předtím budeme hrát a věřím, že vám naše písničky zpříjemní to dnešní ráno. Jsme moc rádi, že jste si za společníka vybrali Rádio 7. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

Tak toto byla píseň od Kamily Beranové a kapely Kamis. A teď si dáme píseň You od Rebecky St. James. Ta píseň je inspirována žalmem 84., ve kterém se mimo jiné píše: Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc. V době svého boha svých chci povstávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemu. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít. Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným.

Tak toto byla Rebecca St. James a její zhudebnění žalmu 84. No a u žalmu ještě zůstaneme. Teď si dáme žalm 150. Všechno, co dýchá. Jana Peštová, Petr Maček a Tehrim.

0: Léto je v plném proudu a vybízí k cestování. Někdo jezdí autem, někdo na kole a někdo třeba vlakem. Tak o obdivování přírody při cestě vlakem bude i následující píseň. No a pokud byste nám napsali, kam jste letos v létě vyrazili vy, nebo třeba co vás na Rádiu 7 oslovilo, uděláte nám velkou radost. Posloucháte ranní vysílání, provází vás Andrea Hudová.
1: Společně na cestách. Rádio 7.

Tak ještě jedna písnička nás dělí od setkání s naším hostem. Dnes v ranním telefonátu přivítáme Romana Touška, který představí projekt Edge Sport.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
3: Ranní telefonát Rádia 7. Co se stane, když se propojí sport, vztahy a víra? Odpovědí je projekt Edge Sports, kterému se budeme věnovat v dnešním ranním rozhovoru. Ve spojení už máme manažera projektu Tomáše Touška. Tomáši, krásné ráno, vítejte ve vysílání.
4: Krásné dobré ráno, děkuji za pozvání.
3: Pojďme tedy začít úplně od začátku. Představte prosím Edge Sports posluchačům, kteří o něm ještě nikdy neslyšeli.
4: Edge Sports je kontaktní služba, která pomáhá navazovat vztahy s mladými lidmi skrze společný zájem, konkrétně sport. A v našem případě v České republice tak je to skrze Ultimate Frisbee. A Edge Sport vlastně vzniká, nebo ty jednotlivé týmy vznikají pod místní církví, lokální církví, a to vlastně pod záštitou, a ten samotný projekt Edge z naší strany, jako z Křesťanské akademie mladých, pro kterou pracuji, tak my to vlastně zaštiťujeme a organizujeme, vlastně spojujeme tyhle týmy dohromady, organizujeme turnaje a hráči se pak v těch jednotlivých týmech rozvíjí jak sportovně, tak i vlastně charakterově.
3: A jak dlouho už taková služba v České republice funguje? A co se vlastně za tu dobu změnilo?
4: My fungujeme už od roku 2019. To vlastně probíhal první turnaj. Pak bylo období takového covidu. Turnaje se nám podařilo jakoby vlastně organizovat, ale bylo to trošku náročnější. Ale vlastně už tehdy, v roce 2019, tak bylo 8 týmů, dneska máme v republice 9 týmů, tak za tu dobu se nejsou furt těch stejných 9 týmů, nebo těch 8, jako není to stejný počet těch týmů, některé týmy jsou pořád ty stejné, ale většina týmů se jako dost proměnila, některé vznikly, zanikly, vznikly zase nové týmy. A co bych řekl, že se za tu dobu změnilo, tak je hodně a vlastně nějaká jako kvalita, možná profesionalizace toho, jako ta organizace toho, té ligy, samozřejmě i těch týmů, ta sportovní kvalita, tak myslím si, že se nám tomhle podařilo jako se zlepšovat. Máme tam v podstatě na turnajích vždycky zdravotníka, fotografa a už to jako vlastně nějakým způsobem funguje, takže když se člověk přijde podívat, tak jako je to fakt na dobrý úrovni, na takový až jako v podstatě ligový úrovni, když se hrajou turnaje, tak my i spolupracujeme, vlastně jsme ve spolupráci s Českou asociací Ultimate Frisbee a vlastně ta vlastně organizuje jednotlivý jako ligový turnaje, tak bych řekl, že my dost jako jsme na tom organizačně dost podobně a že tou kvalitou jako se tomu dost jako vyrovnáváme.
3: Tomáši, proč jste si za prostředí pro navazování vztahu s mladými lidmi vybrali právě sport a konkrétně Ultimate Frisbee?
4: Já věřím tomu, že sport je jedna jako z dálnic, no, nějakých jako možností, jak oslovovat jako v dnešní době mladí lidi. Další možnosti jsou třeba jakoby hudba a další jako jiný, nebo nějaký jako art, něco tak, ale v našem případě teda je to sport, protože věříme tomu, že tam jako mladí lidi jsou, to je jakoby nějakým způsobem jako zajímá, je to jako zároveň to jako rozvíjí, takže proto sport je jako jedna z jasných jako voleb, kde se vlastně chceme jako v kontaktu ve vztazích dostávat jakoby spotkávat s mladýma jako lidma. A frisbee konkrétně, ale to frisbee, tak to asi ten hlavní důvod bude, že vlastně já jsem ho, když jsem vlastně přicházel do KAMU, tak vlastně já jsem ho v té době jakoby dělal několik jako let, a takže jsem ho jakoby uměl a byl tak jako přirozený pro mě začít dělat jako trénovat a rozvíjet tady tu ligu jako frisbee, než začít dělat jako jiný sport, takže možná jako ta logika vychází z tohohle, ale zároveň myslím si, že proč to jako i drží, nejenom teda kvůli mojí osobě, ale protože Ultimate Frisbee je furt nějaký jako rozvíjející se sport, nějaký jako neznámej pro spoustu lidí, takže i v tom jako zajímavý, že si to spíš vyzkoušej než nějaký jako fotbal, který člověk může hrát v podstatě v jakýkoliv jako týmu a je to jako hodně rozšíření, tak to frisbee jako není a v tom to podle mě jako je unikátní a ještě další unikátnost toho Ultimate Frisbee je v tom, že to hraje jako holky a kluci dohromady, že v tomhle tom je to spojení, že to není jenom, většina těch sportů častokrát jsou jenom jako pro kluky, tak my hrajeme dohromady, říkáme tomu mix a zároveň my tam nemáme rozhodčí, to teda není ani na ligový úrovni, ten celkově ten sport je postavený na tom bez rozhodčích a na fair play, my tomu říkáme spirit of the game a myslím si, že už tahle ta samotná myšlenka, jako to, jak to je postavený na tom fair play, tak je hodně blízká jako křesťanství a hodně jednoduše se to pak převádí do nějakých zamyšlení, které vlastně máme pak na těch jednotlivých trénincích nebo turnajích.
3: Pojďme tady ještě trošku prakticky a konkrétně. Popište, v čem spočívá fungování této služby?
4: Vlastně ty týmy, když vzniknou, tak se nějakým způsobem zavazují nebo začnou jako pravidelně trénovat jednou týdně. A některé týmy můžou trénovat i víckrát, dvakrát týdně, ale minimálně jednou týdně se jako sejde ten tým dohromady a vlastně trénuje. Ten trénink je, každý tým to má trošku jako jinak, jak se to nastaví, od hodiny a půl až po dvě hodiny. A vlastně tam trénují jako nejdřív nějak jako rozhází, udělají rozcvičku a pak trénují vlastně jednotlivý jako říkáme drily, takže jako ty jako nácviky těch jednotlivých jako ať už třeba akcí nebo situací nebo nějakých jako

0: přicházejí. A pak ještě praktická část je, že vlastně třikrát za rok se konají turnaje, kdy se vlastně všech těch 9 týmů sjede na jedno místo a nějakým způsobem se jako poměřujou. A my to ještě zároveň máme tak, že oni vlastně ty jednotlivý turnaje tak se jako počítají bodově, je to jako liga, takže na konci jako se předává i jako putovní pohár za celou sezónu. Vlastně takhle nějak to funguje jako v té praxi.
1: A jak je to s těmi trenéry a kde se oni učí?
0: Jo, to je taková zajímavá věc, že vlastně ty trenéři častokrát jsou třeba nějak jako nadšený jako do sportu, to což je podle mě dobrý jako základ pro to, aby vůbec to mohli začít dělat. A pak když jako se rozhodnou, že chtějí začít, tak my jim jednak poskytneme nějak individuální jakoby školení k tomu, jedno víkendový, jako z naší strany přijdeme tam a jako máme nějaký jako základ, ale pak vlastně první třeba 3 měsíce, ale to podle vždycky dohody, tak tam vlastně dojíždí někdo, buď já, nebo někdo z kolegů vlastně na ty tréninky a pomáhá jim vlastně jakoby nastavit to trénování, ten standard. A pak máme i jaký jako online jako jednotlivý ty pro ty trénování, jednotlivý ty drily a tak sdílíme nějakou jako databázi těch jednotlivých věcí, takže i z toho se ty trenéři můžou inspirovat a učit, takže takhle se ty trenéři postupně jakoby rozvíjejí, no.
1: A co vy osobně si myslíte, proč ti lidé jsou oslovováni touto službou a co je motivuje k tomu, aby zůstali nebo potažmo, aby se ještě vraceli?
0: Já věřím tomu, že to jsou hlavně vztahy, nebo doufám, že to jsou ty vztahy a ta komunita, kterou tvoříme, nebo která se daří vlastně vytvářet v těch jednotlivých týmech. Že to je i ta kombinace toho, že je to sport, je to pořád nějak, o nějakém jakoby výkonu, o nějaký soutěži, ale zároveň je to i o tom, že tam tvoříme ty přátelství. A tahle ta kombinace ne vždycky úplně v nějakém sekuláru jde dohromady. Častokrát, když budete hrát nějaký sport, nevím, třeba ten fotbal, tak je to hodně o tom výkonu. Třeba jako ty vztahy, jako jo, dobrý, je to tady, ale není to na nějaký jako, není to jedno z hlavních jako kritérií a já bych řekl, že my se snažíme tomu dát jako tu dostatečnou váhu, aby to lidi jako tam fakt mohlo jako dít a ty lidi to tam jako udržuje v tom týmu. A pak samozřejmě to, že ten sport je nějakým způsobem nový, dynamický, zajímavý, doufám, že ty lidi to jakoby baví, tak myslím, že i to je to v tom udržuje. To, že to je třeba holty kluci dohromady, tak to může být taky zajímavý pro ně. A zároveň, že to je jakoby nízkoprahový ve smyslu, to frisbee jako není zas tak těžký jako začít hrát a nějak se do něj dostat a zároveň ty týmy, jak třeba když vznikne nový tým, tak všichni jsou na tom dost podobně, takže může fakt přijít člověk a myslím si, že to je platí teda pro ty zkušenější týmy, že my opravdu jako nabíráme každýho člověka, kdo chce a nějak se o to snažíme naučit. Tím pádem neděláme nějakou selekci, jako dělají třeba ty jiný sporty nějakým způsobem a tak, ale že fakt bereme každýho člověka, který jako chce dělat nějaký ten sport i na jako tý jako zábavný nebo jakoby hobby úrovni. To může ty lidi jakoby v tom pak pomocí těch vztahů a týhle tý kombinace nějak udržet a že se do toho vracejí.
1: Mm-hmm. Tedy sport, vztahy, je ještě něco, co byste si přál, aby lidé z této zkušenosti odcházeli?
0: Tak já bych si přál, aby tak hlavně možná lidi odcházeli, když tam vlastně přicházejí a nejsou jako věřící, takže po této zkušenosti můžou vidět, že jako křesťané jsou normální lidi, že dělají jako sport a protože přece jenom to je jeden z našich jakoby taky cílů, jako nějakým způsobem ukazovat na víru, na Pána Boha, tak aby i skrze tohleto jako setkání, tak jako ty lidi mladí, kteří se s námi jako potkávají, tak mohli vidět, že jako poznat Pána Boha jako a tu víru, to křesťanství, že to je vlastně jako normální, že to, že vlastně o tom bavíme, že to je úplně normální jakoby věc, která se dá vlastně jakoby žít i v rámci potom toho běžného života, potom potažmo toho třeba toho sportu, nebo jak to děláme ty tréninky a pak potom ty turnaje, a že je to jako normální věc. Zároveň bych si přál tak, aby jako ty lidi odcházeli s tím, že i to frisbee je normální věc,

0: jenom to není jakoby známý a lidi si častokrát představí, jak si člověk hází se psem nebo někde na pláži, tak že ty lidi uvidí jako jo, tak je to fakt jako je to sport na úrovni, že zajímavý nějak a že to ty lidi jako nějakým způsobem jako osloví v tomhle tom a že se teda jako budou rozvíjet tím pádem po jak té sportovní stránce, tak i pak té duchovní stránce a že tohle to jako si každý tyhle ty stránky si něco jakoby odnesou do svého života, ať už to hrajou jakoukoliv dlouhou dobu a nějaký to posune na té cestě, ať už je osobně, tak pak i na té křesťanské cestě.
1: Tak já mám ještě závěrečnou otázku a to velmi praktickou. Pokud by se někdo chtěl zapojit nebo třeba podobný tým rozjet ve svém městě, kam se může obrátit? Co má dělat?
0: Tak nejjednodušší způsob, jak vlastně jako najít nějaký kontakt na nás, tak je jednak na webu, na kam.cz/edge. Najdou lidi jednak kontakt na mě, jako, nebo e-mailový kontakt a případně telefon. A případně pak, když by člověk chtěl vidět i víc, jako, tak jako, co se snažím jako hodně rozvíjet, je Instagram, edgecheck, je to všechno dohromady, edgecheck, nebo když člověk rovnou na Instagramu dá hledat jako edge, tak mu vyskočí spousta dalších jednotlivých jako týmů, takže si člověk může najít i nějaký nejbližší tým, kde v jeho lokalitě se třeba podívat na trénink nějakého takového týmu, to je podle mě taky docela zajímavá věc, jako se podívat, jak to vlastně jako probíhá na tréninku. Případně my vlastně děláme, v tomhle roce budeme dělat dva turné v Brně. První turnaj bude 3. a 4. října, a potom 5. a 6. prosince taky, oba dva jsou vlastně v Brně. Myslím, že taky podívat se na turnaj je jedna ze skvělých příležitostí, jako jak vidět, jak to funguje, jak tam vlastně, jaká je tam ta atmosféra. To krát, když lidi vlastně poprvé tam na turnaj jsou, tak mi říkají, to je skvělá atmosféra, to je fakt jako super. To je, a vlastně jako ten turnaj je takým jako vrcholem toho. Takže pokud by někoho to takhle zajímalo, tak určitě se rád s nima, jakoby, ať už e-mailově nebo telefonicky, případně na tom turnaj jako potkám a rád na to navážu, kdyby měl někdo zájem.
1: Hostem dnešního ranního telefonátu byl manažer projektu Edge Sports Tomáš Toušek. Tomáši, moc děkujeme za toto inspirativní setkání.
0: Taky moc děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Děkujeme.

Do 8 hodiny už zbývá jen několik málo minut a my je vyplníme písničkami. A hned tu první nám zprostředkuje kapela Adonai. Má název V tom se setkám s tebou. Ta písnička je o setkání a mě tam zaujala slova cestu nevidím, tvůj hlas neslyším a ty mě neopustíš. Jsou v životě situace, kdy nevidíme cestu, neslyšíme ve svém nitru ten boží hlas. A přesto důvěra znamená, že i přes tyto pocity vyznáme, Bože, ty mě neopustíš, ty o mě víš. Já tomu nerozumím a možná nedostanu odpověď tady na této zemi a přesto ti věřím, přesto tě budu poslouchat. Přesto chci jít po této cestě, i když není jednoduchá nebo přímočará. Já nejdu, Bože, za tebou, protože je to snadné, ale protože je to pravdivé. Tak kapela Adonai a písnička V tom se setkám s tebou.

0: Snělka ohlásila 8. hodinu, je středa 29. července a ranní vysílání pokračuje. Vaší moderátorkou je dnes Andrea Audová. Za chvíli společně otevřeme další kapitolu proroka Ezechiele v pořadu Bible Guide. Po 8:30 nabídneme poslední díl série Pozor křehké v pořadu Klika. Petr Hůšť bude mluvit o střídmosti a o tom, jak vidět nejen očima, ale také srdcem. No a po 9:30 se tradičně vydáme na malý výlet do angličtiny s Elzou Randall. Tentokrát si budeme povídat o rodině, o blízkých i vzdálených příbuzných, ale také o tom, jak se na rodinu dívají Češi a Britové. No a mezi tím vám samozřejmě dáme nahlédnout i do kalendáře a do kalendária. Přeji vám krásný letní den a pokud byste nám chtěli napsat, odkud nás posloucháte nebo co pro vás Rádio 7 znamená, budeme za každou zprávu opravdu moc rádi. Psát můžete na adresu radio7@radio7.cz. A já vám přeji už jen inspirativní poslech pořadu Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 25. kapitola. V dalších 8 kapitolách je předpověď zkázy starověkých království Blízkého východu. V této kapitole jsou to Amon, Moab, Edom a Filištínci. Podobné předpovědi najdeme i v jiných prorockých knihách. Mají nám jednak ukázat, že Bůh zlo vždycky jednou potrestá, a pak jsou také předobrazem budoucího Božího soudu světa. Tato proroctví zde máme ale i proto, aby nám potvrdila spolehlivost proroků. Podle Mojžíšova zákona se pravý prorok pozná pouze podle toho, že se jeho předpovědi naplní. V knize Deuteronomium čteme. Můžeš si říci, jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin? Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Naplněná proroctví o zničení Izraele a ostatních okolních království jsou tedy pro nás potvrzením o pravdivosti prorokových slov. Proto se máme slov v těchto knihách, slovy Mojžíše, bát. To znamená, že je máme brát vážně a máme je považovat za to, čím se prohlašují, za slova samotného Boha. Při čtení těchto proroctví nesmíme zapomínat na jedno důležité pravidlo. Bůh trestá království, říše a národy, ale zachraňuje jednotlivce. Každá lidská společnost jako celek má tendenci tíhnout ke zlému. Je to odrazem hříšné přirozenosti lidí. To samozřejmě neznamená, že by člověk nedokázal udělat nic dobrého. Platí ovšem, že obecně a dlouhodobě tíhne lidská společnost spíš ke zlému než k dobrému. I když je tedy společnost jako celek bezbožná, neznamená to, že v ní nejsou lidé, kteří chtějí jít cestou zbožnosti. Bůh v každé společnosti všech věků hledá a nachází ty, kteří o něho stojí. Tak to bylo už v té nejstarší době před potopou. O té čteme v knize Genesis. Vyznačovala se vysokou mírou násilí a bezbožnosti. Takový je její popis. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Ještě před tímto popisem ale čteme o tom, že i v této temné době existovali někteří, kdo šli cestou zbožnosti. Čteme, tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. A čteme o Enochovi, který žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Snad ho tak zachránil před okolní společností. A vidíme zde také Noého. O tom čteme. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka a trápil se v srdci. Tehdy si řekl, člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo. Je mi líto, že jsem je učinil. Noé však u Hospodina nalezl milost. Bůh odsoudil celou tehdejší společnost ke zničení, ale zachránil jednotlivce. Zachránil ty, kteří o tuto záchranu stáli. To můžeme také vidět na příkladu Abrahama, kterého vyvedl z města Ur, a na jeho synovci Lotovi, kterého Bůh zachránil ze Sodomy, která měla být zničena. O tom čteme. Potom ti dva andělé Lotovi řekli, koho tu ještě máš? Zetě, syny, dcery? Kohokoliv máš ve městě, odvěď je odsud, neboť toto místo zničíme. S Lotem mohli jít všichni, kdo by chtěli, ale nakonec se s Lotem zachránili jen jeho dvě dcery. Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery. Vstaňte a pojďte odsud pryč, nebo Hospodin toto město zničí. Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. To příbuzní a přátelé ženy Rachab z kananejského města Jericha byli chytřejší. Využili slib záchrany, který Rachab dostala od izraelských zvědů. Ti slíbili, že přežijí všichni, kteří budou v jejím domě. O tom čteme. Jozue řekl, jděte do domu té nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k ní patří, jak jste ji odpřísáhli. A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ní patřili. Vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem. A ty, které zachránili, dokonce Izraelci vzali sebou. Víme o tom proto, že Rachab nacházíme v Ježíšově rodokmenu. Rachab se pravděpodobně i s ostatními stala součástí Božího lidu. Bůh soudí národy, ale hledá a zachraňuje jednotlivce.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně.

0: co to no, bylo?
1: To asi ne.
0: To byl ty?
2: Jak jsem to nestihl teda.
0: Stando.
3: Bylo to z rána.
0: Jozue ten porazil.

Píseň Jindry Černohorského dozněla na Rádiu 7 ve čtvrt na 9. Dnes je 29. července středa a pokud nahlédneme do kalendáře, tak tam uvidíme krásné jméno Marta. Toto krásné biblické jméno pochází z aramejštiny a znamená paní hospodyně nebo také vládkyně domu. V Bibli známe Martu jako sestru Marie a Lazara. Byla to žena činu, která se starala o hosty a Ježíš jí připomněl, že vedle služby je stejně důležité umět se na chvíli zastavit a být s ním. My přejeme Martám moc krásný sváteční den a máme pro vás jako vždycky písničku. Já jsem dnes vybrala písničku od Jiřiny Džiny Čunkové Tlukot srdce. Jsou chvíle, kdy se nám chce strašně moc něco vzdát, kdy nevidíme smysl, kdy pocity křičí, že už nic nemá cenu. A Pán Bůh je nám paradoxně často v těchto chvílích nejblíž. Můžeme se k němu přitisknout až tak, že uslyšíme tlukot jeho srdce. A povzbuzením nám mohou být i lidé, kteří prožívali stejné situace a nevzdali to. Kvůli této boží lásce i kvůli lidem, kteří jsou kolem nás, poběžíme dál a nevzdáme to. Tak milé Marty, ať máte kolem sebe vždy někoho, kdo vás podrží, když to budete potřebovat.

Tak to byla písnička Ginny věnovaná všem Martám, které dnes slaví svůj svátek. No pokud nějakou Martu máte ve svém životě, tak na ní určitě nezapomeňte. 29. červenec je ale také ještě Mezinárodním dnem tygrů. Tento den nám připomíná krásu a majestátnost těchto úžasných tvorů, ale také potřebu jejich ochrany. Je zajímavé, že tygr se v Bibli vůbec nevyskytuje. Jejich přirozeným prostředím byla především Indie, Perzie, jeho východní Asie a Dálný východ.

Máme před sebou další zastavení. Střídmost jako zdroj naplnění představí poslední díl série Pozor křehké v pořadu Klika. Poslechněte si od 8:30 více o tom, jak je třeba vidět za to viditelné, vidět srdcem. Teď ale ještě Emma Nissen a její písnička Gotta Have Faith. Musíš mít víru, i když říkají, že jsi skončila. Budu věřit a budu silnější než předtím. Emma tuto písničku napsala, když přišla o hlas a tím pádem i částečně o směr svého života. Teď Emma Nissen a potom už pořad Klika. Krásný poslech.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Jak uchopit Bibli nejenom fyzicky, ale jak uchopit biblické myšlenky pro svůj život. Jak se otevřít tomu, že z biblických textů nemáme jenom mentální a emocionální zážitek, ale jak se otevřít tomu, že Pán Bůh je nejenom naším učitelem, ale také to, že formuje naše životy. O tom je tak trošku Klika. V životě mám rád hezké věci. Přírodu, design, grafiku. Možná může někdo říct, že jsem povrchní, ale mám rád, když věci vypadají pěkně. Mám dokonce rád uklizeno. Jsem jenom muž a když je okolo mě málo věcí, tak vnímám. Když je okolo mě mnoho věcí, úplně dobře nevnímám. Než jsem začal psát tento díl Kliky, tak jsem dal filtrovat kávu a ještě než se dodělala, uklidil jsem okolo sebe. Mám to rád a je to pro mě taky důležité, protože jsem schopen daleko lépe vnímat. Nedávno jsem se zastavil v Lidlu. Byl jsem unavený, koupil jsem pár věcí a když jsem vycházel z Lidlu, koupil jsem si kafe z automatu. Samozřejmě s mlékem a cukrem. Nacvaknul jsem víčko a vyrazil jsem autem dál. Piju tu kávu a říkám si, je výborná. Přesně, jak já ji mám rád. Káva s mlékem. Já bych kávu bez mléka nepil, protože to je pro mě nepoživatelné. Všichni baristé mě teď asi odsoudí, odborníci na kávu, ale hold, já do kávy dávám mléko a někdy, když jsem vyčerpaný, tak také cukr. Ale mám ještě jeden rituál, když piju kávu z kelímku, kde je víčko. Nemám rád pití kávy přes víčko. Takže když vypiju jednu čtvrtinu, tak víčko odělám, abych pil jenom napřímo. Já jsem odělal víčko a teď se dívám, že jsem se překliknul. Nedal jsem kávu s mlékem, ale dal jsem černou kávu. Jak je možné, že mi chutnala? No, prostě jsem to neviděl. Já jsem nebyl schopen tu kávu dopít, protože byla černá. Najednou mi chutnala úplně jinak. A bylo pro mě zajímavé, že to, co vidím, tak utváří mé vnímání. A tak vítejte v pořadu Klika dnes na téma Dívej se za to, co vidíš. Genesis 3, 6. verš. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Eva uviděla ovoce, jídlo, lákavé pro oči, lákavé a slibující. Ale jak se říká, opak byl pravdou. Ztratili blízkost, ne blízkost mezi sebou, ale blízkost s Bohem. Jak se říká, zlaté oči. To znamená, že jsme naivní, že něco vidíme, ale je to nedosažitelné. A nebo se také říká, strach má velké oči, že vidíme problém větší než je. A nebo se říká, ty máš velké oči. Teď nemyslím pohádku o Karkulce, která místo babičky našla v posteli vlka a říká, babičko, proč máte tak velké oči? Ale když je něco nad naše síly, tak se říká, ty máš velké oči, rozhodli jsme se pro příliš velkou věc. Taky se to někdy říká dětem, když si naberou hodně jídla, tak se říká, ty máš velké oči. Za poslední rok jsem zhubl 15 kilo. Jím pravidelně, méně, vyváženou stravu, snažím se držet, aby v mé stravě byly bílkoviny, omezil jsem alkohol, sladké a uzeniny. Tedy pokud se nebudete ptát mých dětí a mé manželky, ti říkají, že jsem to moc neomezil, ale snažím se. Musím říct, že je mi dobře a cítím se lépe. Ale někdy podlehnu svým očím a najednou zažiju velký náraz. Když sním třeba nějaké uzeniny nebo dám si skleničku alkoholu, tak mé tělo zažije náraz. Je to, jako by mě někdo přetáhl trámem. Najednou je mi těžko, únava. Dívej se za to, co vidíš.
zjišťuju, že nemůžu se dívat jenom očima, ale potřebuji také třeba ohledně své stravy poslouchat tělo, vnímat i jinak. 1. Samuelova 16:7. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Člověk se dívá na to, co vidí, Hospodin však hledí k srdci. No jo, ale na co bychom se dívali? Jedině na to, co máme před očima. Jenže to, co máme před očima, někdy může být mylné, zavádějící. Jak se v životě můžu dívat srdcem? Malý princ říká, tady je to mé tajemství, úplně prostinké, správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné. A dobře známe text od Jana Wericha,

mě, tak jsem vystoupil ze své stávající bubliny. Začal jsem spolupracovat s lidmi, kteří třeba byli i blízko v mém okolí, ale já jsem je neznal nebo jsem je pravidelně nepotkával. Ale pozor, pracoval jsem také s lidma na Slovensku nebo na Ukrajině, které jsem v životě nepotkal. A já jsem s nima telefonoval a byl spojený přes WhatsApp a přes mail a na WhatsAppu většinou lidi mají svoji fotku. A tak jsem si nějak udělal dojem, kdo ti lidi jsou, aniž bych je potkal, jenom jsem s nimi telefonoval a psal, a nebo jim poslal nějaké video nebo fotky přes WhatsApp, tak jsem měl dojem, kým oni jsou. Nedávno jsem podnikl cestu na Ukrajinu, abych své nové kolegy potkal, a úplně u každého člověka jsem zjistil, že v osobním kontaktu s nich mám úplně jiný dojem, kým oni jsou, než jenom z fotky. Někdy si děláme dojem z prvního pohledu nebo z toho, co vidíme. Ale když člověka potkáme, máme na něho čas, když mu položíme otázky, když ho vyslechneme, protože mi se stává někdy, když jsem unavený nebo plný nějakých myšlenek nebo činností, tak na lidi jenom chrlím. A pak se cítím tak nějak prázdný. Jednak se stydím za to, že jsem hodně mluvil a nenaslouchal, ale jednak jsem se nic nedozvěděl. Ale v momentě, kdy položím otázky a poslouchám, tak najednou slyším úžasné příběhy a poznám úžasné lidi. A zjistil jsem, že si nemůžu dělat dojem jenom z toho, co vidím. Dívej se za to, co vidíš. Neměj jenom dojem na první pohled. Kazatel, 1. kapitola, 8. verš. Všechny věci jsou tak únavné, že se to nedá ani vypovědět. Nenasítí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Nenasítí se oko viděním. Znamená to, že mám žít asketicky, že se mám oblékat do nějakého šedého pláště a mám jíst nějakou planou kaši, mám žít jako někde, jako nějaký mnich v poušti. No i to může mít svůj význam, ale nevím, jestli pro mě. A nevím, jestli v tenhle čas. Přemýšlím nad tím, že všechno, co v životě vnímám, tak vnímám očima. Protože dneska jídla nemusí být takové množství, ale musí nějak vypadat. A také si chceme koupit pěkné oblečení nebo mít hezký nábytek, hezký interiér. A já, když dělám nějakou akci, tak pro mě je důležitá grafika, jak ty věci vypadají. A taky někdy se dívám na obal zboží, jak to vypadá. A taky, když se dívám na filmy, někdy miluju alternativní filmy a taky miluju akční filmy, filmy, které jsou vizuálně špičkově udělané. A když někde cestujeme, tak cestujeme do pěkných míst, kde to hezky vypadá. Kazatel říká, že nenasítí se oko viděním. Co to znamená? No a jednak si uvědomuju, že co je krásné, nemusí být ještě kvalitní a v dnešní době se věci orientují na to, jak vypadají, ale ne vždy jsou kvalitní. A ta druhá věc je, že naše nitro se nenaplní tím, co vidíme. Znamená to, že se nemáme zaměřovat na hezké věci? To asi ne. Tak ještě jeden biblický text. 1. Timoteovi, 3. kapitola, 2. verš. Nuže biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit. Biskup, ten, kdo vede církev, má být střídmý. Možná i muž, který vede svoji rodinu, má být střídmý. Střídmost, to je velká výzva pro mě. Možná dál můžu být orientovaný na hezké věci, jako je jídlo, oblečení, interiér, grafika, příroda, cestování do krásných míst, ale potřebuju vidět, že moje nitro se nenasytí tím, že uvidím ještě více věcí, ale moje nitro může být naplněné, když žiju střídmě. Nedávno tady byla doba covidová a nemohli jsme nikde cestovat. A já jsem minulý víkend byl na Ukrajině, moje dvě starší děti jeli do Stuttgartu pro Bible v ukrajinštině, můj mladší syn jel do Mariboru na závody, protože jezdí sjezdy horských kol a začal jezdit evropský pohár. A já jsem říkal, wow, to jsou možnosti. Ale také jsem si říkal, jak žít střídmě, jak se nesnažit zaplnit svoji duši dalším viděním krásných věcí. Jak si uchovat něco, co jsme se naučili z doby covidu, že střídmost může také způsobit naplnění.

A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak se můžeme v životě nechat vést nejenom zrakem, ale také srdcem? Co to vůbec znamená dívat se okolo sebe srdcem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a těším se třeba zase za týden. Mějte se pěkně.

Dnešní závěrečnou část ze série Pozor křehké si můžete poslechnout ještě jednou, a to ve čtvrtek v 19.45. No a za týden nás čeká téma Na čem záleží. A ta první část se bude jmenovat Když vás někdo dusí.

Doznívá píseň Simi Magušinové. No a ještě dvě písně nás dělí od 9. hodiny. Tak pokud jste se k nám připojili až nyní, vítejte u poslechu Rádia 7. Jsme rádi, že jste si za společníka vybrali právě Rádio 7. Provází vás Andrea Audová a připomínám, že dnes je 29. červenec, ne červen, ale červenec, a svůj svátek slaví všechny Marty. No a dnes je také Mezinárodní den tygrů. Teď ještě ale Pavel Helan a kapela s písní Dnes ráno a potom také Michael W. Smith a jeho Above All, nad všechny, nad každou mocí, nad všemi králi, nad všemi přirozenými i stvořenými věcmi, nad vším si ty si nadevším. Tak teď Pavel Helan a jeho kapela.

0: Bylo 9 hodin, před námi je poslední hodina dnešního ranního vysílání a u mikrofonu vás stále provází Andrea Audová. Za malou chvíli, tedy za půl hodiny, o 9:30 vás pozveme k pravidelné lekci angličtiny v pořadu Life Plus, který se bude věnovat rodině a příbuzenským vztahům a také rozdílům v podobnostech kultur mezi kulturou britskou a českou. No a po 10. hodině se potom v řece života seznámíme s příběhem ženy, která možná není tolik známá jako Přemysl Peter, přesto byla jeho nepostradatelnou spolupracovnicí. Řeč bude o Olze Fircové, ženě, která svůj život věnovala dětem a také službě Bohu. Jsme rádi, že Rádio 7 může být součástí i vašeho rána. Krásný poslech vám přeji.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
2: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout.

bývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Tak toto byla KSP Music, Neměj strach, duše má. A teď už Lauren Daigle o tom, že Bůh se nikdy nezmění.

Právě dnes je výročí jedné z nejsledovanějších svateb historie, svatby prince Charlese a Lady Diany. Přenos tehdy sledovali stovky milionů diváků po celém světě. No a jaké další události jsou spjaty s dnešním datem, poslouchejte už za chvíli v kalendáři.

0: Tak slíbila jsem vám kalendárium, ale ještě musíme chvíli počkat, protože se mi zasekla databáze. Tak teď tady máme Ivetu Janeckou Kuželovou a píseň Tvý srdce chci mít.
1: Kalendárium.

0: Kalendárium.
1: Tak trochu mě pozlobila databáze, ale věřím, že už je vše v pořádku a můžeme nahlédnout do kalendária s datem 29. července. V roce 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně, druhé nejstarší muzeum v Českém království. V roce 1987 britská premiérka Margaret Thatcherová a francouzský prezident François Mitterrand podepsali smlouvu o vybudování eurotunelu, tunelu pod Lamanšským průlivem. Devátého července je datem narození Jana Kolára, slovenského básníka, jazykovědce a historika. Ten se narodil v roce 1793. Kolár byl hlasatelem takzvané slovanské vzájemnosti. Psal poezii a sbíral slovenské památky ústní lidové slovesnosti. Byl také v kontaktu s českými obrozenci Františkem Palackým a Josefem Jungmanem. Vrcholem Kolárovy poezie je sbírka básnických zpěvů Slávy dcera, kterou během svého života neustále rozšiřoval a doplňoval. Je zajímavé, že Kolár psal svá díla spisovnou češtinou, která však dnešnímu čtenáři připadá velmi, velmi krkolomná. Devátého července roku 1905 se narodil švédský politik a diplomat Dag Hammarskjöld. Generální tajemník OSN v době napětí mezi Východem a Západem a divoké dekolonizace Afriky. V roce 1961 mu byla udělena Nobelova cena za mír. V tomtéž roce zemřel při leteckém neštěstí. Následující vyšetřování naznačilo možnost, že letadlo bylo sestřeleno. Americký prezident John Fitzgerald Kennedy nazval Daga Hammarskjölda největším státníkem 20. století. Byl křesťanem a Bible byla jeho velkou inspirací při tvorbě vlastních básní. V roce 1833 umírá William Wilberforce, americký poslanec, bojovník za zrušení otroctví. Na sklonku 18. století bylo z Afriky do Evropy a Severní Ameriky každý rok přepraveno více než 100 000 černých otroků. Boj za zrušení otroctví byl tedy v mnohém bojem s větrnými mlýny. Do čela této snahy se ve Velké Británii postavil poslanec William Wilberforce. S hluboce prožívanou vírou se potkal už v dětství díky tetě, která patřila k ranému metodistickému hnutí. Poslancem se stává už ve svých 21 letech, tedy na anglické poměry velmi mladý. Po přečtení knihy Filipa Doddridge se rozhodne ke změně života, do té doby už nepříliš spořádaného života, a vyzná osobní víru v Krista. Vysokou politiku chce opustit, ale na radu několika přátel se rozhodne své další působení v politice brát jako službu Bohu. Většinu své politické kariéry následně věnuje boji za zrušení otroctví a obchodu s lidmi. Návrh zákona na zrušení otroctví pak na půdě parlamentu předkládal rok co rok celých 18 let. Přijat byl nakonec v roce 1807, až 3 dny před Wilberforceovou smrtí, pak byl přijat zákon na osvobození otroků ve všech britských državách. Jeden z životopisců později o největším evropském bojovníkovi za zrušení otroctví napsal: v úsilí o spravedlnost byl trpělivý a vytrvalý. Podal důkaz o tom, že jeden člověk může změnit svou dobu, třeba že tak nemůže učinit sám. Tak a tímto výročím uděláme tečku za dnešním kalendářem, který pro vás připravuje Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Je krátce před 9:30 a už jen jedna písnička nás dělí od dalšího zastavení na cestě, naší cestou ranním vysíláním, a tím je rozhlasová lekce angličtiny s lektorkou Elzou. Dnes se bude konverzovat na téma rodiny.

Do 10. hodiny už zbývá necelých 10 minut a dnešní ranní vysílání se tím pomalu chýlí ke svému konci. Moc děkujeme, že jste jej trávili s námi. A pokud se vám naše vysílání líbí, budeme moc rádi, když nám napíšete, odkud nás posloucháte nebo co je vaším oblíbeným pořadem. Každá zpráva od vás nás opravdu moc potěší a povzbudí. No, mám tady ještě pozvání k dalšímu poslechu už za chvíli. V 10 hodin nás čeká pořad Řeka života. Olga Fircová opustila své rodné Švýcarsko a svůj život spojila s Československem i s Přemyslem Pitrem. Mnoho dalších let stála spíš v pozadí, ale právě lidé, kteří nejsou tolik vidět, často nesou obrovský kus práce. Její příběh připomeneme v 10 hodin. Od mikrofonu se loučí Andrea Audová. Mějte krásný letní den a buďte s Bohem.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Řeka života. V tom dnešním zamíříme do Pedagogického muzea v Praze. Předmětem našeho zájmu bude život Olgy Fírcové, ženy, která, mohli bychom říct, dnešním pohledem stála celý život ve stínu. Ale jak ještě uslyšíme, ten stín byl ohromně plodný a ohromně zajímavý. K mikrofonu jsem dnes pozvala doktorku Lenku Lajskovou, pracovnici archivu Přemysla Pitra a Olgy Fírcové. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za tuto příležitost, že vám mohu představit životní osudy podle mého soudu neobyčejné ženy Olgy Fírcové, která vlastně podle některých také zdrojů vlastně byla Švýcarkou rodem, Češkou srdcem. To znamená, Olga Fírcová se vlastně narodila ve Švýcarsku, ale řekla bych, že takový ten svůj nejplodnější život, to svoje nejhodnotnější dílo vytvořila právě díky pobytu v našich zemích. Narodila se 26. července 1900 ve Švýcarsku v Bádenu. Velmi zajímavé bylo její rodinné zázemí, které asi každého člověka do určité míry formuje. Její maminka pocházela totiž z bohaté kalvínské rodiny, z rodiny obchodníků, kteří vlastně svůj majetek dosáhli, my bychom řekli, příkladnou usilovnou prací a šetrností. Její otec, tedy otec Olgy Fírcové, vlastně matčino věno využil pro, bychom dneska řekli, svůj podnikatelský záměr. Bohužel ovšem došlo k tomu, že se mu v podnikání nedařilo a vlastně rodina Olgy Fírcové, ta užší rodina, o majetek přišla. Což asi zřejmě i vlastně zapříčinilo takovou nevůli ze strany vlastně tet Olgy Fírcové. Ovšem Olga Fírcová na druhou stranu ve svých pamětech tady to schudnutí pokládala za nutné zlo. Ona sama vlastně tomu přičítá do určité míry takovou tu kladnou stránku, že v podstatě pomohlo ji sformovat pro ty další roky, aby si uvědomila, že teda není rozmazleným dítětem v nějaké té bohaté obchodnické rodiny, ale že je prostě samostatnou bytostí, která se o sebe vlastně musí postarat v životě sama. Olga Fírcová byla vystudovaná učitelka. Studovala jednak tedy v Bruselu, protože tam vlastně otce jaksi odvedla práce. Potom studovala i prestižní vlastně učitelský ústav, pedagogický institut Žána Žaka Rousseaua v Ženevě. Ovšem na ta svá studia se vždycky potřebovala prostě přivydělávat. Myslím si, že nesmírně inspirovalo vlastně to hnutí v pedagogice v těch 20. letech, 20. století, ta takzvaná nová škola. Velkou inspirací pro Olgu Fírcovou jako pedagožku byla určitě Maria Montessori a určitě i její švýcarský rodák Pestalozzi. Ten jako vychovatel a vlastně i sociální reformátor propagoval výchovu založenou na lásce a víře. Olga Fírcová asi po 4 roky potom působila i v Anglii jako učitelka jazyků, především francouzštiny. Tady ji inspirovalo to hnutí těch takzvaných Garden School. Tato internátní anglická škola a vlastně tady zase nějakým způsobem v sobě zahrnovala takovou tu pedagogiku, která nechce svazovat učitele ani studenty nějakými osnovami a nějakými předpisy, ale v podstatě vše se tvoří jaksi jako společné dílo pedagoga a vlastně studentů. Zcela určitě další takové předurčující pro Olgu Fírcovou byla právě i ta její rodina a víra vůbec hluboce zakořeněná v celé rodině. Já bych si dovolila tady přečíst vlastně takový zážitek z konfirmace Olgy Fiercové. Olga Fiercová sama potom vlastně v pozdější době, když začala psát své paměti, ty teda obsáhly bohužel zhruba prvních 30 let pouze jejího života, napsala o své konfirmaci. Pomalu jsem došla k přesvědčení, že učení Kristovo vlastně odpovídá mému nejhlubšímu vnitřnímu hnutí. Později jsem byla o svatodušních svátcích při příležitosti svých 18. narozenin konfirmována, i když stále ještě zuřila světová válka. V kostele vysoko nad oltářem zářil obdivuhodný verš apoštola Jana. Bůh je duch a kteří ho vzývají, musí ho vzývat v duchu a pravdě. Ani dogma, ani liturgie není rozhodující, nýbrž vnitřní vztah k tomu, který je nad námi. Nekonala se ani hostina, ani fotografování, nebyly ani žádné dárky. Slavnost představovaly jen černé šaty, věnované církevní správou. Ale v mém srdci se usídlil slavnostní pokoj a mír. Já se domnívám, že vlastně i tady taková ta jednoduchost, nejenom v tom oblečení, ale i v celém tom obřadu, je vlastně i obrazem dalšího směřování Olgy Fiercové, celého jejího života. Proto vlastně jí muselo nesmírně oslovit první setkání s Přemyslem Pitrem, ke kterému došlo v roce 1926 na konferenci Mezinárodního hnutí pro smír. Bylo v Oberammergau v Německu a sama Olga Fiercová prostě doznává ve svých pamětech, že Přemysl Pitr během svého vystoupení jí prostě zasáhl. Tak jako řadu dalších, nejenom žen, ale i mužů, prostě ten Přemysl Pitr měl obrovské charisma. Ale především asi zřejmě pro tu Olgu Fiercovou, která v tom věku těch 26 let vlastně určitě ještě tápala, co naplní ten její další život. Pro ní to bylo jako zjevení. A sice Přemysl Pitr ve svém referátě popisoval svou činnost v Praze. A sice to, že vlastně dospěl po zážitcích během první světové války a dalších dramatických okamžicích ve svém životě k poznání, že jeho život nepatří jemu, že vlastně on má Bohem svěřený určitý úkol a ten úkol on nalezl v konkrétní práci pro chudé děti. V Praze tehdy mezi takové chudé čtvrti poznamenané vlastně tou první světovou válkou patřil Žižkov. Protože on tady viděl na těch žižkovských ulicích vlastně téměř bezprizorní děti, které se bez dozoru vlastně potulovaly po těch ulicích, protože otcové často třeba se ještě nevrátili z fronty nebo padly, matky byly zaměstnány od rána do večera. A jeho vlastně najednou napadlo, tak tady je vlastně příležitost pro tvoje dílo naplnit ten vlastně to poslání. Ty prostě se tady o ty žižkovské děti postaráš. A právě v tom svém referátu on líčil, jakým způsobem pomáhá s těmi dětmi, jak je vodil do školy, pomáhal prostě nějakým způsobem i těm rodinám, ale jak čím dále více ho ta pomoc inspirovala k tomu, že by bylo dobré postavit svůj vlastní útulek přímo tam na Žižkově, kde by se mohlo nějakým způsobem na ty děti prostě působit v křesťanském duchu a vlastně pomoci rozvíjet škole, tady vlastně tu výchovu těch dětí v té vzájemné úctě, porozumění a bratrství. Během 20. let vlastně Přemysl Pitr začal vydávat časopis Zbratření, kde pomocí vlastně sbírky se začalo vybírat tady na tento projekt, bychom řekli, a vlastně podařilo se dosáhnout toho, že ale až potom v roce 1933 vlastně byl postaven tady ten útulek, dostal ten útulek jméno Milíčův dům. To vlastně už Olga Fircová v Praze žila a vlastně trvale, dá-li se říct, od roku 1927 určitě právě pod vlivem Pitrova příkladu a i na jeho naléhání. Přemysl Pitr vlastně jí pomáhal najít tady i obživu, protože ona tady působila v Praze, ale i mimo Prahu, jako učitelka jazyků, ale učitelka hudby. A vlastně uvedli ji do okruhu těch vlastně svých stoupenců, těch nejbližších spolupracovníků. Olze Fircové se, a asi to nebyl úplně jednoduchá záležitost, podařilo se vlastně tady to místo po boku Přemysla Pitra jako jeho nejbližší spolupracovnice vlastně v průběhu těch dalších let získat a obhájit. Poté, co byl postaven Milíčův dům a otevřen na Štědrý den roku 1933, tak Přemysl Pitr, Olga Fircová a další nejbližší spolupracovníci vytvořili jako by jakousi komunu. Oni vlastně dali dohromady veškeré své prostředky a z nich vlastně pomáhali spolufinancovat provoz Milíčova domu, ale i vlastně řadu dalších aktivit, jako je třeba plat. Platili si kuchařku, která prostě tam vařila i pro děti, protože byli vegetariáni, tak vegetariánská jídla, svačiny. A vlastně spolu v tom okruhu těch nejbližších spolupracovníků byli to naprosto nekompromisní pacifisté, byli to abstinenti, vegetariáni, které ale zároveň i pojilo velmi pevné duchovní pouto, ale i zároveň stejný názor na to, jakým způsobem teda vlastně tady pečovat o mládež.

Myslím si, že zatímco Přemysl Pitr opravdu měl na starosti tu duchovní stránku, on také vedl vlastně každotýdenní nedělní kázání, Olga Fircová byla tou praktickou osobou, která to zabezpečovala profesionálně. To znamená rozvrhy, zabezpečení, prostě jakým způsobem rozdělit ty děti do jednotlivých družin. Olga Fircová byla ta, která vedla docházku. Ona nějakým způsobem vedla ty své spolupracovníky po té pedagogické stránce. Ti, kteří ji poznali, tak ji líčí jako praktickou, precizní osobu, na jejichž bedrech vlastně ležel ten praktický provoz Miličova domu. Já jsem vlastně měla v rukách deníky Miličova domu, které Olga Fircová psala. Měla jsem i v rukách deníky, vlastně protože později byla postavena i ozdravovna v Mýtě u Rokycan. Pro mě je to velmi zajímavý obraz i úvah, jak Olga Fircová vlastně tady ten Miličův dům, jak si spatřovala ten provoz z toho pedagogického hlediska, protože je velmi zajímavé ty její zápisy ze schůzek se svými spolupracovníky. Ona tam prostě přesně, precizně zapisuje. Tady bratr XY je prostě dobrý ve vedení kroužku třeba v Dílenského, takže prostě příště posilovat tady tu jeho roli. Velmi zajímavé je, že ona sama vlastně toho Přemysla Pitra vnímala jako duchovního vůdce, protože tam totiž konkrétní případ nastal, že vlastně jedna jejich spolupracovnice byla dlouhodobě nemocná a oni se museli prostě o ty její povinnosti podělit, takže ona tam zapisuje bratra Přemysla nepřetěžovat, prostě on se nabízí ke všem těm úkolům, ale nepřetěžovat, protože on potom nemá čas na duchovní rozjímání a prostě nemůže si připravit ty nedělní besedy nebo ta naše duchovní shromáždění. Takže nechat mu čas, aby mohl. A my vlastně ta duchovní shromáždění potřebujeme, protože to nás vlastně, nás všechny ty spolupracovníky posiluje a bez toho vlastně potom strádáme i my. Olga Fircová vlastně i sama ze své vůle vlastní se stala ženou ve stínu. To bylo, já bych řekla, její rozhodnutí. Tak jako i podle některého článku, někdy je použito to srovnání jako slunce a měsíc. Jako kdyby Přemysl Pitr byl to zářivé slunce. A Olga Fircová ten měsíc, který tedy přesto přeze všechno je ale stále patrný. Jeden bez druhého prostě nemohou na té obloze jakoby teda existovat. Jsou, vlastně je tady to partnerství, to určité spojenectví a Olga Fircová vlastně zcela dobrovolně jakoby ustupovala z toho sálavého charizmatu Přemysla Pitra a i když Přemysl Pitr nikdy to nebylo, jakoby, že by se nějakým způsobem prostě snažil nějaké vůdcovství, on prostě nějaké příliš velký obdiv také neměl rád, ale rád ta kázání, to znamená vystupoval, zatímco Olga Fircová, pokud někdy, tak naopak, když měla sdělit svůj názor, tak často třeba jakoby upřednostnila, jak bratr Přemysl tady ve své promluvě sdělil, nebo jak byl jeho názor takový a takový, a případně dále ho rozvíjela. Já jsem právě říkala, že ta konkrétní práce Olgy Fircové vlastně také se objevila i během akce Zámky, což byla tedy
rozsáhlá humanitární charitativní činnost po skončení druhé světové války v roce 1945 až 1947. Myslím si, že Přemysl Pitr sám říkal, bez Olgy by prostě jsme nemohli tady v takovém rozsahu uskutečnit tu pomoc židovským dětem, které se vracely z koncentračních táborů, ale i těm německým vlastně dětem, které vlastně jsme vyzdvihovali nebo nějakým způsobem nabídli jim budoucnost z těch českých internačních táborů. Myslím si, že ta Olga Fiercová byla dobrou duší. Ona byla tou, která naprosto precizně znala osud každého toho dítěte, které prošlo, a těch dětí bylo přes 800. Když se probírám korespondencí, protože je pravda, že řada z těch zachráněných dětí, jak židovských, tak i německých, i dětí jiných národností, vlastně s Olgou Fiercovou a s těmi vychovateli, s Přemyslem Pitrem vlastně zůstali v písemném kontaktu na řadu dalších let, vlastně až do smrti Přemysla Pitra nebo Olgy Fiercové, tak je tady pro mě, jaksi jako člověka, který má, může si teda procházet tu korespondenci nebo pečuje o ní, tak je velmi zajímavé, že Přemysl Pitr, pokud tedy se třeba obracel na ty děti, ať už do Německa, nebo na ty židovské děti, tak obvykle spíše autorem takových neoficiálních, ale takových jakoby hromadných dopisů. On vždycky, jakoby to oslovení, moje německé děti. Zatímco Olga Fiercová, to je vidět, ona oslovuje, milý Hanzi, moje drahá Traudy, nebo drahá Brigito, píše si i s jejich rodiči. Ona prostě musela vlastně až do své smrti, té své paměti a ve svém srdci vlastně mít ten obraz téměř snad každého toho dítěte. Prostě věděla přesně ten jejich osud, znala jejich sourozence, osud těch sourozenců, osud rodičů. Prostě pečovala o ten život těch dětí i vlastně až do dospělosti, zajímala se i o jejich děti. Takže pro mě je to prostě úžasné, že ona opravdu to byla bytost, která se celé dávala. Myslím si, že to nebyla ta její preciznost, že to prostě bylo opravdu to otevřené srdce. Ona jim vlastně udělovala cenné rady, když třeba během studia nebo když oni sami vlastně v řadě případů tvrdí, my když jsme nevěděli něco, prostě jsme byli na nějaké životní situaci, tak my jsme se často jí prostě ptali anebo řešili jsme tu situaci, jak jsme si mysleli, že by to řešili Přemysl Pitr anebo právě Olga Fiercová. Udělovala jim cenné rady i v rodinném životě. Já bych jenom pro takovou zajímavost tady přečetla názor Olgy Fiercové třeba na poslání ženy, co se týká tedy manželství a rodinného života. Takže ve svých pamětech zase, tady bych si dovolila citovat. Správná výchova pro všechny dívky nespočívá v přizpůsobování se ostatním. Nýbrž v přípravě na důležité poslání vychovatelky muže a dětí. To se děje asi nejlépe, když se seznamují se životními příběhy velkých, i když skromných žen a matek. Kdo se naučí tyto postavy milovat, nemůže se již nechat omračovat extravagantní módou nebo povrchními sportovními či filmovými hvězdami. Pro většinu lidí je spořádaný rodinný život cílem, který si přeje a chce Bůh. Život vzájemného se oddání, přičemž se má žena věnovat s taktním jemnocitem vnitřnímu rozvoji manžela, jakož i výchově dětí, což ostatně nemusí stát v cestě vlastnímu vzdělání. Takže tady to je jakoby slovy Olgy Fiercové sděleno, to, čím ona se celý život vlastně i řídila a to, co její současníci a ti blízcí spolupracovníci respektovali. To znamená to spojenectví Olgy Fiercové s Přemyslem Pitrem, které skutečně představovalo asi to nesmírně blízké duchovní spojení. Oni manželství neuzavřeli, oni prostě uzavřeli, ale vlastně to spojenectví v na té nejvyšší úrovni.
I když, jak jsem říkala, řadě lidí to vrtalo a asi i dosud vrtá vlastně v hlavě, protože se nás na to často dotazují. Určitě Olga Fircová jako skromný člověk vlastně to bohatství nikdy nehromadila. To ostatně třeba i dokumentuje poté její působení po boku Přemysla Pitra, poté co Přemysl Pitr vlastně byl nucen po roce 1948, pak v roce 1950 odejít vlastně do exilu, tak opět Olga Fircová po jeho boku, vlastně oni si zvolili nelehkou službu zase. Asi přemýšleli oba dva, kde jich bude nejvíce zapotřebí. A zase prostě je na straně těch, kteří to měli velmi složité a sice dali si se plně do služeb jako sociální pracovníci, ale i vlastně do služeb té pastorační služby v uprchlickém táboře Valka či Falka u Norimberka, kde prostě teda žila, nebo kde končila většina uprchlíků z komunistického Československa. Ta práce tady musela být nesmírně obtížná. Oni dokonce snad první čas bydleli přímo tady v tom uprchlickém táboře, v těch dřevěných barácích, ale prostě pro nějakou duševní hygienu. A potom zvolili tedy být nedaleko v Norimberku, ale představovalo to zase práci mezi lidmi, kteří vlastně žili v nejistotě, v zahálce. Tam prostě ta nuda často byla zaháněna nějakým alkoholismem, častými prostě extravagancemi, násilím a podobně. Takže zase tady zřízením knihovny, tím, že tady vlastně v takové té jednoduché kapli zase nabízeli, tedy Přemysl Pitr a ta kázání, zase nějakým způsobem se snažili poskytovat útočiště a posilovat tady a vlastně ty uprchlíky. Poté, co byla ten uprchlický tábor utlumován, tak ještě oni vlastně zůstávali a zase další. Oni se v podstatě starali o spoluobčany, kteří nějakým způsobem skončili na hraně zákona. Oni vlastně poskytovali i potom sociální, ale zase i takovou tu útěšnou službu lidem, kteří skončili ve vězení, kteří prostě tady vlastně v tom Německu nějakým způsobem přestoupili zákon.

Od roku 1962 vlastně žili ve Švýcarsku zase ve velké skromnosti díky penězům svých příznivců. Oni opravdu se mohli pak tady věnovat naplno redakční činnosti a činnosti v řadě dalších spolků, vlastně exilových. Myslím si, že takovým nesmírně důležitým počinem pro oba dva bylo vydávání časopisu Hovory s pisateli od roku 1962, protože oni oba chápali toto vydávání časopisu jako určitou platformu, jak vést dál rozhovor s přáteli. Ať už s přáteli, kteří zůstali na území Československa, nebo s přáteli z celého světa. Za Petrova života vyšlo 80 čísel, poté pokračovala Olga Fiercová, ale zase i vlastně v té hlavičce tohoto časopisu Hovory s pisateli je na předním místě, že to je vydavatelský počin Přemysla Pitra, že v jeho díle vlastně pokračuje Olga Fiercová, takže po smrti pokračovala v této práci. Poslední 140. číslo vyšlo vlastně s vročením roku 1991. Olga Fiercová vlastně zemřela 17. června 1990, takže ještě vlastně po její smrti. Ten tón, který zde oni vlastně volili, tak je takový velmi osobní, ale je vidět, že si nepředstavují jenom jednoho toho konkrétního člověka, že se snaží třeba na nějaký ten poput, na nějaký ten dotaz odpovídat tak, aby nějakým způsobem to oslovilo širší obec. Takže zase jenom v krátkosti z čísla 88 Hovoru s pisateli. Tady vlastně Olga Fiercová odpovídá na dotaz pisatelky, jaká jsou kritéria pro poznání, že Bůh nás vede. Je možné, že se někdy mýlíme, když jsme přesvědčeni, že jsme jednali podle vůle Boží. Odpovídá Olga Fiercová ve čtyřech vlastně odstavcích, které podepsala OF, tedy šifrou vlastně svého jména. Je známo, že lidé mohou rozhodovat různě podle svého nejlepšího svědomí. Hlas svědomí, který se zračí v jejich přesvědčení, je relativní. Je ovlivněn také okolím, zkušenostmi, výchovou. Nemusí být ještě vůli Boží. Záleží na nás, abychom rozlišovali, co je v nás hlas Boží a co lidský. Tobě se jedná hlavně o to poznat, kde jsi chybila, když i nejsvědomitější snahy ve výchově tvého dítěte ztroskotaly. To je otázka, která se týká mnoha rodičů a vychovatelů vůbec. Chybujeme často tím, že zaměňujeme rozum nebo cit podle toho, která složka je v nás převládající. Za hlas svědomí, za Boží vedení. To jsou však kritéria velmi jednostranná a příliš lidská. Někdo si zakládá na svém správném úsudku, na svém pocitu spravedlnosti a má je za nejvyšší měřítko. U jiného převládají soucit, ušlechtilá přání, láska, třeba mateřská, a jedná podle nich. Rozum a cit jsou nám dány ku pomoci, aby se doplňovaly. Rozhodují-li samostatně, bývají zdrojem velkých zklamání. Rozum a cit se mají v naší bytosti prolínat, pak se teprve přibližujeme pravé moudrosti a pravé lásce. Dál pokračuje, zase je to sformulováno tak, aby to pomohlo rodičům ve výchově jejich dětí. Takže je tady dále to, že dítě nepřichází na svět jako nepopsaný list, přináší si též sklony a nadání, která často úplně vybočují z dědičné linie. Každé dítě má svou vlastní dráhu, tedy právě mi psala jedna matka o svém tragickém nezdaru. Je dobrou vychovatelkou a přece se jedna z jejich dcer dostala na scestí. Tu zbývá jen víra v milosrdného otce, který radostně přijme zbloudělé dítě, když se toto u konce svých vlastních sil obrátí k němu. V tom teprve se osvědčí vše dobré, co matka kdysi vložila do duše dítěte. Je pravda, že Olga Fiercová vlastně byla autorkou i třeba ve 20., 30. i 40. letech psala do zbratření, ale nikdy tam nebylo, nepsala já se domnívám, já jsem toho názoru. Pokud nějaké názory, tak vždycky je formulovala jako my nebo vychovatele.
spolupracovníci. Jak je vidět i tady v té odpovědi, ona tady nějakým způsobem se snaží skloubit svoji niternou víru spolu se zkušenostmi sebe jako učitelky, ale nikde tady v té citaci není patrné, že by ona nějakým způsobem opravdu se prosazovala jako jediná ta nejspravedlivější a vlastně ta nejpovolanější někomu dalšímu radit. Opravdu ta životní pouť Olgy Fírcové jako ženy, která za sebou má úctyhodné dílo, skutečně asi zřejmě to bylo ten zásah božího vedení, protože ona vlastně v lecčem právě toho Přemysla Petra úžasně doplnila a je to dílo, kde jeden bez druhého by asi takového odkazu nemohli dosáhnout. Takže žena ve stínu, ale v tom stínu, který zasluhuje pozornost a zasluhuje vlastně obdiv a vděčnost.

0: Nakolik je možné dohledat dnes z dnešního pohledu to, jak se v díle Přemysla Pytra a Olgy Fírcové odrážela jejich víra? Uplatňovali ji i v rámci svého pedagogického působení?
1: To určitě. Právě proto, že pro ně bylo vlastně nejcennější čin, ne slovo, nebo oni v první řadě to slovo se vždycky snažili přetavit v čin. To znamená ne mluvit o tom, jak třeba konkrétně ty žižkovské děti strádají, jak prostě mravně pustnou, ale jdu a prostě konkrétně pomohu, prostě mám za sebou ty konkrétní výsledky. No a řada ještě dnes vlastně dětí, které s námi spolupracují a do toho Milíčova domu chodili, tak vlastně i celým svým životem pak dokládají, jak nesmírně právě tady to prostředí a ten konkrétní čin té pomoci, jak je to nesmírně sformovalo.
0: Co bylo s dílem Přemysla Pytra a Olgy Fírcové poté, co odešli do exilu v 50. letech?
1: V 50. letech vlastně Milíčův dům ztratil takové to poslání jako útulku, jako takové té sociální sféře. Milíčův dům se stal obyčejnou školní družinou, takže jakoby ta výchova v tom křesťanském duchu zcela určitě tady byla narušena, přerušena. Dokonce snad se i uvažovalo, že prostě se stane nějakým pionýrským domem. To se naštěstí nenaplnilo a pak v pozdějších dobech zde v Milíčově domě vznikla mateřská školka, která v současné době již několik let vlastně naplňuje to poslání, protože mateřská škola Milíčův dům na Praze 3 nabízí péči o děti se specifickými potřebami, to znamená, zde jsou do těch tříd, jsou integrovány děti s nějakým postižením, autistické či s nějakým dalším handicapem, takže tady zase opět asi je konkrétní vyjádření, jakým způsobem se tady přetavilo to dílo Přemysla Pytra a i to dílo Olgy Fírcové.
0: Olga Fírcová, inspirována charizmatem Přemysla Pytra, přesídlila v podstatě ještě v době své mladosti ze Švýcarska do tehdejšího Československa. Ví se něco o tom, jaké byly ty její začátky tady? Přece jenom cizinka, sama žena v zemi, která začínala se svým demokratickým životem. To asi nebylo úplně jednoduché.
1: Určitě to jednoduché nebylo. Už jenom, když vezmeme v potaz jazykovou bariéru. Ale myslím si, že je obdivuhodné zase

0: paní Rotová nebo paní Pohorská. To vlastně byly zkušené ženy, které asi jí nabídly pomocnou ruku a opravdu, i když se třeba podíváme na jejich společné fotografie, kde prostě stojí vlastně jako skupinka spolupracovníků, tak je vidět, že prostě ona tam úžasně zapadla a že se stala jednou vlastně z těch nejbližších spolupracovnic. A myslím si, že ona skutečně našla ten svůj životní úděl.
1: Zmínila jste, že jste na to často dotazováni a přesto mi to nedá nezeptat se. Ten vztah Přemysla Petra a Olgy Fírcové je z dnešního pohledu skutečně obdivuhodný, i protože oni zůstali oba dva sami a přesto měli k sobě evidentně velmi blízko. Proběhla mezi nimi někdy debata o tom, zda neuzavřít sňatek?
0: Určitě proběhla. V těch počátcích Přemysl Petr, když seznámil Olgu Fírcovou s vlastně tím svým životním údělem, to, jak už jsem říkala, můj život nepatří mně, takže nezastíral jí to svoje životní směřování, a sice, že prostě chce zůstat, aby ho tedy nic vlastně neodvádělo od té jeho cesty, takže nehodlá uzavřít manželství. Myslím, že to Olga Fírcová akceptovala. A i když, jak už jsem tady říkala, domnívám se z takového toho mého úplně nejčistšího ženského hlediska, že myslím si, že ona ho musela hluboce milovat. Že ho musela hluboce milovat, ale přesto přeze všechno prostě dokázala nějakým způsobem přetavit v takové to hlubší duchovní partnerství. I když máme takové záznamy, že se asi zhruba ve dvou životních okamžicích Přemysl Petr, v tom prvním to bylo asi na naléhání otce Olgy Fírcové, ten přece jenom chtěl si udělat pořádek nějak v těch vztazích, tak jí nabídl manželství. Potom si myslím ještě, že to pak bylo v té pozdější době, ale byla to asi právě Olga Fírcová, která to odmítla a která dále teda nesla ten princip toho jejich spojenectví. Potom v exilu, když pak Přemysl Petr byl nemocný, tak ona o něj nesmírně oddaně pečovala a myslím si, že tadyhle tím příkladem, že ona dokázala, že vlastně je pojilo něco víc, než by je mohlo pojít to manželství. Protože to manželství, pokud jakoby nějaký třeba bereme třeba úřední akt, tak to lze nějak úředně vypovědět. Jak se tady asi vlastně tím svým činem, tou svou péčí, ona dokázala mnohem víc.
1: Na počátku toho medailonu, když jste vykreslovala začátky života Olgy Fírcové, tak se zmínila několik jejich inspiračních zdrojů, co se týká jejího pedagogického smýšlení. Čím byla ona sama, či čím byl Přemysl Petr a Olga Fírcová přínosem pro pedagogiku?
0: Já jsem zmiňovala Pestalozzi a Maria Montessori, že to byly takové zdroje pro Olgu Fírcovou. Ona sama právě tou konkrétní pedagogickou činností v Milíčově domě potom naplňovala i ty svoje představy, které pak vtělila třeba i do některých spisů nebo textů, třeba Výchova dítěte dramatizací, kde prostě myslím si, že shrnuto pro Olgu Fírcovou bylo důležité ne dítěti předávat nějaká ucelená moudra, ale spíš dítě pozorovat, odhalit, v čem je nejlepší, k čemu to dítě směřuje, a tady to vlastně mohlo pomoci rozvíjet. K tomu i právě sloužila i ta Výchova dramatizací. Oni vlastně nějaká divadelní představení pro besídky nacvičovali ne z toho důvodu, aby se děti předváděly. Ta vystoupení byla neveřejná, ale z toho důvodu, aby tady děti pocítili takovou tu odpovědnost za společně provozované dílo, chystané dílo, aby tady mohly vyniknout i takové ty plaší děti. Obecně lze říci, že jí asi nejvíc zajímaly právě takové ty plaší, méně úspěšné děti. Prostě to pro ní byla výzva nějakým způsobem pro takové to plaché, do té doby třeba neúspěšné dítě, otevřít mu nějaké dveře k možnému úspěchu. Takže to bylo zajímavé. Ona i sama říkala, že jí se řada lidí ptala, no a jakou třeba ten Přemysl Petr má metodu,

0: Takže ona odpovídala, er hat keine Methode. On nemá žádnou metodu. On prostě má děti rád, ale ne nějakým takovým tím způsobem, jakoby sentimentálním, ale prostě opravdu takovým tím způsobem, aby pocítilo třeba každé to dítě, že je opravdu milováno, respektováno, uznáváno a že prostě má tady v tom Miličově domě třeba šanci zažít nějaký úspěch. To si myslím, že je důležité i pro dnešní den, pro současnou společnost, protože leckdy jsme tlačeni takovým tou orientací na výkon, že prostě úspěch za každou cenu, jako je to soutěžení. Tady já se myslím třeba konkrétně v tom Miličově domě, že to soutěžení a soupeření naopak bylo potlačováno u těch dětí. Prostě naopak pomoci a mít třeba radost z úspěchu toho druhého. To si myslím, že pro současnost by bylo nesmírně cenné nějakým způsobem to ještě více zdůrazňovat, protože jakoby nám na těch druhých vůbec nezáleželo a úspěch někoho druhého prostě jako kdyby znamenalo, že já jsem v něčem snad selhal.
1: Vidíte, vy jste trošku předešla moji závěrečnou otázku. Čím může-li být Olga Fírcová inspirací pro dnešní dobu?
0: No určitě i tím, že ona prostě na nějaké hmotné statky, výdobytky vůbec nehleděla, byla nesmírně skromná a vlastně celé se dala vlastně do služeb toho, já vím, že je to takové zprofanované, toho poslání, té své životní náplně. I když sama děti neměla, tak v podstatě vlastně, když já se probírám právě tou korespondencí, ať už mluvím o těch miličovských dětech, nebo o těch dětech, které prošly akcí Zámky, tak řada dětí prostě oslovovala drahá mami. Brala ji za vlastně svou matku. Obracela se na ní jako na mateřskou autoritu. Takže, jak je vidět, tak pro ní každý ten jedinec měl své místo ve společnosti a měl šanci, takže i nějaký vězeň nebo někdo, kdo prostě třeba v životě dočasně selhal, tak pro Olgu Fírcovou je tady prostě taková ta naděje nějakým způsobem dostát té své roli v životě, protože prostě Olga Fírcová a další spolupracovníci vždycky spoléhali na to vyšší vedení, na tu takzvanou vyšší režii. Takže vždycky, až bylo něco komplikovaného, tak se tady vžilo, no necháme to na VR, neboli na té vyšší režii.
1: Díky, že jste nás uvedla do světa Olgy Fírcové.
0: Já děkuji.
1: Naším hostem dnes byla doktorka Lenka Lajsková, pracovnice archivu Přemysla Pitra a Olgy Fírcové. Děkuju. Loučí se Lucie Endlicherová, naslyšenou.

Pořad Řeka života opakujeme ve čtvrtek ve 13 a v neděli ve 22 hodin. A za týden nás čeká první díl cyklu o České Bibli, který připravil církevní historik Jiří Sladký.

Toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidí.

0: ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život.
1: Poslucháte Rádio 7.

Překročili jsme 11. hodinu a vstoupili do poslední hodiny dopoledního vysílání na Rádiu 7, které posloucháte. U mikrofonu je Lenka Malinová, průvodkyně denním odpoledním vysíláním. Je středa 29. července, svátek má Marta, i o tom si v následující hodince něco povíme, ale nejprve přehled pořadů, ze kterých můžete vybírat. Další letní repríza pořadu Hláska nabídne 15 minut po 11. setkání s Lucí Holden. Řeč bude o evangeliu, mateřství, vzorech a živé víře. V minulém čtení z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží jsme sledovali její další nelehké osudy. Jako poslední z 19 dětí se narodili synové Charles a John. Když se podařilo z hořícího domu zachránit malého Johna, Susana slíbila Bohu, že se mu bude zvlášť věnovat. Věřila, že pro něho má Bůh speciální úkol. Co následovalo, uslyšíme v podání Rozity Mertové čtvrt hodiny po 12. hodině. Lstivý bratr, útěkář, ale také muž, který se nebál prát o své požehnání až do svítání. Jákob nám ukazuje, že naše chyby nás nedefinují. Definuje nás to, jak vytrvale hledáme Boží tvář, i když u toho kulháme. Série o slavných biblických postavách pokračuje v klíčovém slově v jednu hodinu. Mezi druhou a třetí hodinou, tak jako každý všední den v tuto dobu, je prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat nebo zavolat a uslyšíte písničku, kterou chcete slyšet ať už pro sebe, anebo kterou chcete někomu poslat. S Karlem Řežábkem mapujeme různé aspekty víry. Ve čtvrt na čtyři se zaměříme v jeho úvaze na vznik osobní víry. Učedníci se po Ježíšově smrti vrátili ke své práci rybaření, ale netušili, na koho při lovu narazí. Do závěrečné kapitoly Janova evangelia se začteme v překladu Bible pro 21. století ve tři čtvrtě na čtyři. Křest je vždy přechodem. Přechodem od někud někam. Od starého k novému. Od života bez Boha k životu s Bohem. O tomto důležitém momentu v životě křesťana bude po 16. hodině mluvit v dalším dílu pořadu Základy Štěpánka Paluchníková. V dnešním ranním telefonátu jsme si zasportovali. Vrátíme se k němu o půl páté. Od vydání svého prvního alba v roce 1972 je Graham Kendrick ve Velké Británii v popředí současné křesťanské hudby. Napsal a nahrál přes 450 písní, z nichž mnohé jsou zpívány po celém světě. Album Where Is Begin nás zavede zpět do dob komornějšího vyprávění příběhů. Kromě zmíněného alba uslyšíte v pohovce v 5 hodin orientální úpravy již vydaných písní z roku 2017 a singly z roku 2022 a 2023. Kendrickovu tvorbu bude prolínat rozhovor, který ochotně poskytl Rádiu 7 v červenci 2022 během festivalu This is the Day přímo v Budapešti.

0: M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: A když byla řeč o Grahamu Kendrickovi, tak tady mám jednu jeho píseň, ve které zpívá, že Pán Ježíš je zdrojem vší naší radosti.

Moje největší přání pro vlastní děti je, aby znali Boha, říká Lucie Holden. Nejen o mateřství, dětech a vztahu s Ježíšem bude řeč v následujícím pořadu.

0: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska z dílny Rádia 7, ve kterém s hosty přemýšlíme, jak uchopit, žít a předávat dobrou zprávu o Ježíši Kristu v různém prostředí a kontextu. Prostředí, na které se čas od času zaměřujeme, je mimo jiné rodina, potažmo vztahy rodičů a dětí. O tom, jak využít čas mateřství a ukazovat živou víru těm nejmenším, si budu dnes povídat s Luci Holden. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Luci je boží dcera. Společně s manželem Justinem a dcerkami touží být rodinou učedníků, která činí učedníky. Bydlí a slouží v Liberci, kde jsou aktivní součástí apoštolské církve s názvem Církev v jiném stylu. Od roku 2021 jsou s Justinem také součástí Křesťanské akademie mladých. Mohla bys to, prosím, doplnit ještě o něco bonusového, co máš ráda, co tě těší?
1: Jako rodina moc rádi chodíme teď na houby, to je taková naše nová záliba. Máme moc rádi společně strávený čas v přírodě obecně a je taky spoustu novinek vždycky s dcerkama, teď třeba se nám klubou zuby u obou, tak to je teďka něco, čím docela intenzivně žijeme. Nejenom přes den, ale i v noci, tak je to legrace.
0: Děkuji, tak o to víc si vážím, že jsi přijala pozvání k rozhovoru. Rozhovor často začínám otázkou na cestu víry mých hostů. Jaké bylo tvé setkání s Ježíšem a co pro tebe znamená následovat jej?
1: Já mám tu obrovskou výhodu, že jsem se do Ježíše mohla zamilovat už hrozně malá, protože jsem vyrůstala ve věřící rodině. A měla jsem tu výhodu, že moje rodiče byli ve víře velmi autentický a na nic si moc nehráli. A díky tomu jsem mohla zažít nejenom, jaký byli doma, ale i jaký byli v církvi a že nepřepínali, že prostě byli sami sebou. První setkání, které si pamatuju s vírou, s Bohem, bylo na křesťanském táboře, když mi bylo 6 let. Takže ten můj život nebo ta moje cesta s Ježíšem začala opravdu brzo, ale byl tam vývoj a když se náš tehdy svobodný sbor stal součástí apoštolské církve, to mi bylo nějakých 12, 13, tak jsem právě mohla začít jezdit na velký národní akce, jako byl Christfest, jezdy, impulzy. A ty mě začaly hodně formovat, začaly formovat moji víru a i můj pohled na Boha a na službu. A dneska to pro mě znamená následovat Ježíše. Bude to znít možná drsně, ale pro mě je teď období, kdy se učím nést svůj kříž a umírat sama sobě, což zní hrozně drsně, ale v podstatě to znamená dělat to, co po mně v tu chvíli Bůh chce, což bývá to nejméně pohodlné často. Často to bere nejvíc sil a rozhodně to je ta varianta, na kterou nikdy nejsem schopná být sama. Musím tam prostě mít Boha k tomu. Takže pro mě teď v tomhle období života být jako Ježíš nebo následovat ho znamená nedělat to z vlastního výkonu a z vlastní síly, ale do všeho ho zvát a být mu blízko a čerpat z jeho síly a z jeho milosti. Abych mohla naplňovat to, do čeho mě teď povolal, což momentálně asi největší část toho je právě mateřství.
0: Wow. Děkuji za upřímnost. V medailonku na webu Křesťanské akademie mladých je o tobě a tvém manželovi Justinovi napsáno, že oba dva jste prožili povolání do služby už v dětském věku. Můžeš nám přiblížit, jak se to událo ve tvém životě?
1: Já si upřímně nemůžu vybavit úplně jenom jednu událost. Vím, že těch konferencí nebo akcí nebo i rozhovorů s nějakýma dalšíma služebníkama bylo víc. A rozhodně si pamatuju na sjezdu, tuším, že to bylo 2013, a bylo to v Českém Těšíně a tehdy jsme si pozvali, nebo já jsem ještě nebyla v týmu tehdy, ale tehdy tým pozval americkou kazatelku Paige Allen. A to byla první žena, kterou já jsem viděla kázat jako holka. A když jsem ji viděla nahoře na stage a viděla jsem, jak drží mikrofon, jak mluví o Bibli a hrozně krásně a autenticky mluví o Ježíši, tak jsem věděla, že to chci taky. Takže to byl jeden z momentů, kdy jsem prožila něco, co jsem věděla vždycky. Já jsem vždycky hrozně ráda lidem vysvětlovala věci a říkala věci a vždycky jsem strašně ráda pomáhala lidem porozumět věcem. Takže pro mě prostě v tomhle kázání dávalo obrovský smysl. A pamatuju si, že ona se za mě tenkrát modlila a vlastně první vyslovila nahlas, že ano, ty můžeš jednou taky kázat. Já vím, že v české církvi někdy na to jsou různý pohledy a ne vždycky si třeba myslí lidé, že žena kázat by mohla nebo měla. A já si nemůžu pomoct, pro mě to je prostě vášeň a boží volání, který nemůžu ignorovat. Ale těch momentů, kdy mě Bůh nějak volal, bylo strašně moc a volal mě prostě hloubš a hloubš a já jsem vždycky měla obrovský hlad po něm, potom být mu blíž a tím, že jsem si ho zažívala fakt hrozně intenzivně na spoustě těch akcích, tak na to ta jediná opravdu upřímná odpověď podle mě ani nemůže být jiná než pane, co můžu dělat, jak ti můžu sloužit, jak ti můžu dát svůj život. Bylo tam víc věcí, kdy jsem cítila, že mě to strašně táhne. Poradenství, práce s mladými lidmi, kázání nebo nějaké vyučování. V poslední době nejvíc žiju právě mateřstvím, ale to volání bylo tak nějak průběžný a postupný a velká větší mozaika, která se skládala.
0: Přála by si to samé i pro své děti, aby také toto povolání, když třeba bude možná jiné, prožili v dětském věku?
1: Já bych si strašně moc přála, aby obě holky a případně další děti, které třeba ještě možná budeme mít, aby hlavně znali Boha. To je pro mě největší moje přání. A asi bych si i přála, aby měli od malička jasno, že je Bůh volá a že si je chce použít, že s nima počítá. Ale na druhou stranu nevím, jestli takhle to má vymyšlený Bůh. A někdy se to nestane během dětství, někdy je někdo povolaný až prostě, nebo se mu vykrystalizuje, co vlastně má dělat až třeba v dospělosti, někdy se to mění. A taky jsem zažila spoustu lidí, kteří měli jako velké povolání, třeba proroctví od někoho a šli si za tím a pak někde strašně uhnuli nebo úplně přestali chodit do církve, nebo tam byl nějaký morální selhání. A možná spíš než nějaký velkolepý start a úžasný povolání na začátku, bych radši, aby běželi až do konce. Aby prostě doběhli to, co pro ně Bůh má. A jestli je chce povolat v dětství, nebo v pubertě, nebo až v dospělosti, to nechám na něm. A samozřejmě jako máma bych si trochu přála to dětství, aby to bylo jasný.
0: Když se vrátíme o nějaký ten pátek zpátky, tak jak vzpomínáš na výchovu svých rodičů a co inspirativního jsi od nich vzala do svého rodičovství?
1: Naši jsou neuvěřitelní srdcaři a mají úžasně sloužící srdce. A jedna z věcí, kterou nás naučili, ne protože by to do nás jako mydlili, ale prostě proto, že to dělali a brali nás sebou, byla právě tahle služba. Vždycky, když byla nějaká zborová brigáda nebo se něco dělalo někoho doma třeba ve církvi, tak my jsme tam byli a byli jsme tam první a odjížděli jsme poslední. A vždycky, když se něco dělalo, tak se to dělalo pořádně. A tohle sloužící srdce mi věřím fakt předali a je to něco, čeho si strašně vážím. A moc si vážím toho, kolik toho do nás investovali. Oni oba uvěřili až během vysoké školy, mamka vlastně a taťka je podobně starý, takže až prostě někdy mezi 20. a 30. rokem. A mě měla mamka ve 27, takže to bylo vlastně hrozně brzo po tom, co uvěřili. A oba jsou z rozbitých rodin, kde dneska už třeba u mamky je to lepší, ale u táty ty vztahy jsou opravdu tak napjatý dodnes, že my ani nemůžeme třeba na svatbu zvát oba ty páry. Jakoby babičku a dědu s novejma manželkama, manželama. Takže pro ně to byla velká výzva, nejenom rodinu začít, ale vůbec ji jako udržet a vést ji dobře. A já si strašně vážím toho, kolik oni měli, na kolik šli seminářů, kolik si koupili knížek, jak moc nad tím přemýšleli a jak moc se opravdu snažili nepředat nám všechno, co si zažili oni. A ono to nejde nikde stoprocentně, ale obrovsky si vážím týhle jejich snahy o to dělat to podle Božího srdce. A naši nikdy nebudovali kariéry, oni budovali rodinu. A dali do toho, to byla opravdu jejich priorita. Bylo to vidět na tom, jak trávili čas, bylo to vidět na tom, do čeho se investovali peníze, i když jich třeba nebylo hodně. Takže třeba společný sport, společný výlety, společný dovolený. Vždycky jsme měli jako low cost. Když to nešlo, tak jsme jeli prostě pod stan, ale byli jsme spolu na těch 14 dní přes léto a jezdili jsme na kolo a všude možně na výlety. A tady toho všeho si strašně vážím. A teď, když jsem máma, a myslím si, že asi nejsem sama, tak si svých rodičů vážím mnohem víc, protože člověk najednou to vidí z té druhé strany a vidí, co všechno do toho jde.
0: Jana Čmělová v jednom z předchozích rozhovorů v Hlásce řekla tuto větu. Nikdo nemá větší potenciál ovlivnit víru dítěte než jeho rodiče. Souhlasila bys s ní?
1: 1000%. To je upřímně řečeno jedna z největších břemen, který v mateřství cítím, jestli vůbec ne největší. Břemeno toho, že jak já vychovávám svoje děti a jak je mám ráda, jak se k ním vztahuju nebo jak jim prokazuju lásku, je to nejvíc, jak je kdy kdo ovlivní v jejich životě. A nejenom v jejich životě, ale i v tom, jak vidí Boha. A dneska pracujem s Justinem s mladýma lidma, protože jsem nějak zapojená i do poradenství. Tak vidím, jak strašně často mladí lidé jsou zaseknutí a nejsou schopní jít k Bohu, protože ho vidí jako přísného, nebo chladného, nebo distancovaného, nebo někoho, kdo neodpouští, nebo někoho, pro koho jsem zátěž. A když se potom pátrá po koření, tak je to většinou proto, že nějak takhle ten mladý člověk vnímal svoje rodiče jako přísné, odtažité a tak dále. Mhm. A nejenom to, jak předáváme víru, ale vůbec jak my jako svým charakterem, svojí výchovou, svojí láskou se jako vztahujeme a jak komunikujeme s našimi dětma, je, já v tom vidím fakt ten největší úkol rodičovství a je to ale zároveň taky jedna z věcí, s kterým mám největší bázeň a za kterou se hodně modlím, aby nám Bůh dával milost a moudrost, protože chyby uděláme, ale abychom to nepokonili moc prostě.
0: Myslím si, že asi každý rodič, který je zároveň následovníkem Krista, řeší otázky, jak dětem ukázat živou víru, jak je povzbuzovat k rozhodnutí pro Ježíše a zároveň jak rozvíjet jejich celistvou osobnost a dopřát jim i tu svobodu objevovat život i víru vlastním tempem. Řešili jste tyto otázky s Justinem už před vstupem do manželství a měli jste v tom případně jednotné nebo odlišné představy?
1: Řešili, měli jsme hodně odlišné představy. A my tak míváme odlišné představy na všechno. My jsme jako hodně podobní a zároveň hodně rozdílní a tím se doplňujeme. Ale na čem jsme se shodli už od začátku a co si myslím, že se snažíme fakt držet, je právě ta autenticita. Že si na nic nehrajeme a že se nesnažíme, aby naše rodina byla jako věřící na oko pro ostatní, ale aby to bylo něco, co je opravdu i vychází to z našeho srdce. A oba, věřím, vnímáme i tu strašnou důležitost svobody a toho, aby ty děti mohly klást těžké otázky, mohly nesouhlasit, mohly se ptát těžké otázky víry. No dobře, ale když je to takhle, tak proč je tohle nebo proč je tamto? Klasická otázka je, proč je zlo, ale těch otázek, které mladí lidé mají ohledně víry, ohledně Bible, ohledně Boha je strašně moc. A tak chceme být bezpečným místem, kde tyhle otázky můžou zaznít. A ty děti mají jakoby bezpečný prostor na to, kde můžou pochybovat, klást ty otázky, ale zároveň není získávat odpovědi nebo aspoň vědět, kde je můžou najít. Pokud je budou chtít od nás slyšet samozřejmě, tak v tom věku určitě už ty děti moc nechtějí.
0: A řešíte doma oblasti jako nějaká rodinná bohoslužba nebo výběr vhodných materiálů pro děti? Řešíte to spíše systematicky nebo sbíráte inspiraci všude možně v průběhu času?
1: Já si myslím, že sbíráme inspiraci tak spontánně a taky se asi hodně řídíme tím, v jakým jsme teďka fázi. My jsme teďka třeba ve fázi, kdy moje starší dcera nechce vůbec, abych četla knížky já. Ona prostě chce sedět a chce koukat na tu knížku a sama listovat a ona mi ji jako čte. Mm-hmm. A úplně odmítá, abych já četla jí. A mladší dcera zase, když tu knížku mám, tak ji chce strkat do pusy a ožežlava. Takže teď jako není úplně prostor na to, abych si jako sedla a četla si s holkama třeba Bibli. Ale my máme Bible a otvíráme je často, otvíráme většinou večer. A tak je to teď prostě ve fázi, kdy starší dcera si listuje sama Biblí a ptá se mě, co tam je a kdo je tohle. Hodně jí zajímají zvířátka, tak jsme třeba měli období, kdy prostě jsme vždycky nalistovali tu samou stránku s Noemovou archou a říkali jsme si všechny zvířátka, které tam jsou 10x dokola. A jak listuje, tak se vždycky ptá, a kde je Bůh? Tak jí říkám, že Bůh je všude, ale že si chce vidět Boha, tak se můžeme podívat na Ježíše, takže se nalistujeme Ježíše, jak byl miminko a prostě koukáme na Ježíše, jak byl větší. Takže jsme v takových jako asi začátcích a i když máme nějaký představy toho, jak bychom to chtěli, tak teď jsme v takové fázi, kdy spíš tak spontánně a přirozeně prostě předáváme úplný základy.
0: A jsi schopná říct, jak tvůj růst v Ježíši ovlivňuje mateřství a jak naopak mateřství ovlivňuje tvůj růst v Ježíši?
1: Jak když jsem se stala maminkou před skoro 3 lety, tak jsem poprvé v životě byla v situaci, která nešla vypnout. Poprvé v životě jsem měla nějakou velkou zátěž, od které jsem se nemohla dát 2-3 dny klid, pokoj, prostě nešlo to. Bylo to 24/7 a mně přestal stačit můj výkon. A já jsem tehdy obrovským způsobem padla na pusu a úplně mě to prostě položilo, protože jsem byla zvyklá na to zvládat věci dobře, zvládat je sama a najednou to nešlo. A já jsem musela poprvé v životě úplně nově a hodně intenzivně hledat Boha. Ne, že bych ho nehledala předtím, ale bylo to na úplně jiný, hlubší úrovni. A právě tohle moje zaměření na výkon a že já to zvládnu ze své síly, Bůh hodně, hodně lámal. Takže to mateřství ovlivnilo moje chození s Ježíšem takhle. No a tím, že jsem začala opravdu úplně jinak hledat Boha, opravdu jinak být v něm a čerpat z něj a překopalo se mi hodně pohledů na věci. Začala jsem s novým zápalem číst třeba Bibli, s novým zápalem se modlit. Tak to všechno teď zase ovlivňuje moje mateřství a já velmi dobře vnímám dny, kdy zůstávám v Bohu a 20x denně se modlím, prostě malý, i víckrát asi malý modlivičky, pane, teď potřebuji opravdu tvoji trpělivost, a nebo pane, co mám teďka dělat, vůbec nevím, jak mám tuhle situaci vyřešit, dej mi prosím moudrost a jako fakt je to 20x za den. Často jsou to modlitby typu děkuju, že můžu, děkuju, že mám tyhle dvě krásné holky. A je to neustálý rozhovor s Bohem a vnímám velký rozdíl mezi dny, kdy to takhle mám a mezi dny, kdy chci jít do starých kolejí a jet na svůj výkon a jet na to, že to přece zvládnu sama, pak to nezvládám, jsem prostřována na sebe, na ostatní. Prostě je tam velký rozdíl, takže ovlivňuje se to navzájem opravdu hodně a já jsem nesmírně vděčná Bohu za to, jak náročný pro mě mateřství ze začátku bylo, protože bez toho bych nepřišla blíž k němu.
0: Už jsme se dotkli role tvých rodičů, teď i více role Ježíše ve tvém mateřství a mám taky otázku, jakou roli pro tebe v mateřství a v té touze ukazovat dětem na Ježíše hrají další maminky, ať už vrstevnice nebo i zkušenější mámy?
1: Já si myslím, že to bez toho nejde. Jak je takové to pořekadlo, že je potřeba celá vesnice k tomu vychovat děti. Já si fakt myslím, že to tak je. A že když je na to ta maminka úplně sama a izolovaná, tak je to nesmírně náročný. A jako jasně, zvládnout se dá všechno, ale já vnímám, jak obrovsky mě nabíjí vlastně všechny ty tři roviny. Buď to být s maminkama, které jsou o něco dál nebo hodně dál a vidět jejich pohled, čerpat jejich zkušenosti, dá to člověku takovou perspektivu, když třeba řešíte, že máte první dítě a učíte ho na nočník, tak můžete mít pocit, že ho to nikdy nenaučíte, že to je prostě, že se to nikdy nestane. A pak máte maminku, která má 3 děti, který chodí na nočník úplně sami, nebo na záchod už úplně sami a vůbec to neřeší, tak to člověku dá takovou perspektivu, že teď a tady to může takhle vypadat, ale přece to takhle nebude. A hodně se od těch starších nebo těch zkušenějších maminek učím, jak teďka předáváš dětem víru, jak to přesně děláte, jak se modlíte, co děláte, co používáte. A tak průběžně si čerpám od nich takovou jejich moudrost a vhled a vidím, že se jim to mění, že musí taky reagovat na to, jak děti rostou, proměňují se. Obrovsky mě nabíjí, když mám jinou maminku s patoletem a nemusím jí vysvětlovat, co je záchvat steku, jak dlouho to trvá, protože si to velmi čerstvě pamatuje, protože to taky má a můžeme si jako porovnat poznámky a třeba si dát nějaký dobrý tipy. A jsem i teďka trošku v pozici, že mám zase kolem sebe z maminky, které jsou úplně na začátku a tak mě moc baví i je jako povzbuzovat a podporovat a říkat jim, že to zvládnou a prostě jakoby dávat jim takovou tu podporu, kterou jsem dostávala já na začátku úplně a kterou pořád dostávám. A myslím si, že jako ženy my strašně moc potřebujeme procesovat verbálně a říkat si navzájem věci a tady ten jakoby čas, kdy si děti hrajou kolem nás a 20krát nás vyrušejí během jedné minuty, ale přesto jsme si schopni říct hluboký myšlenky, je strašně důležitý.
0: Máš možnost být v kontaktu i s maminkami, které nejsou křesťanky nebo křesťanskou víru a vztah s Ježíšem teprve objevují a jak případně reagují na to, že ty a tvoje rodina následujete Ježíše?
1: Ty reakce jsou asi různý. Většinou je tam velký zájem. My se na to téma dostaneme poměrně rychle, protože já na naše děti mluvím anglicky. Takže se ptají, proč dojdeme na to, že můj manžel je původně Američan, dneska Čechoameričan, co vlastně dělá tady za práci, proč přijel. Takže ta cesta k tomu, že jsem věřící, je vlastně hrozně přirozená a rychlá. A často narážím na to, že nemáme dost času probrat věci do hloubky, a tak se snažím vždycky v těch momentech být citlivá na to, na co se mě ptá ten člověk a i co mi třeba dává Duch Svatý na srdce, abych řekla. A navigovat to, ale mám kolem sebe jakoby na různých těch místech, kam chodíme s holkama, tak jsou ty menší skupiny maminek a teď mě nově čeká školka, tak jsem zvědavá moc na to, jak to bude probíhat tam.
0: Když se od těch maminek zase na chvilku vrátíme k těm dětem, co vnímáš jako stěžejní, jde-li o vedení další generace k objevování osobní živé víry? Už zazněla třeba ta autenticita, kterou si vnímala i u svých rodičů, tak přidala bys tam ještě něco dalšího?
1: My jsme na přípravě k adopci měli spoustu různých věcí, a protože naše druhá dcera je adoptovaná, nebo jsme v tom procesu. A jedna z věcí, kterou nám říkali, byla, že to nejdůležitější ve výchově, ve finále, je bezpodmínečná láska a to, jaký rodič dává dítěti příklad. To znamená, jestli já křičím, když jsem naštvaná, nebo jestli já lžu, nebo kradu, nebo já nevím, co dělám, nedělám. Ale prostě ten náš příklad, že naše akce, naše skutky komunikují mnohem víc než naše slova. A já už jsem tu autenticitu zmínila a fakt ji řeknu klidně po třetí nebo po čtvrtý, protože to opravdu vnímám jako obrovsky důležitý. Já na druhou stranu vnímám ten zmatek nebo i tu nechuť k víře od mladých lidí, kteří mají doma třeba věci, které nejsou úplně v pohodě, ale navenek se ta rodina tváří velmi jako spořádaně a křesťansky a všechno v pořádku. A pro tyhle děcka je to potom strašně těžký. A druhá věc je, když prostě se dělají věci na oko. A myslím si, že hlavně v dospívání, ale i předtím, děti jsou strašně citliví na to, když je něco na oko, když je to jenom divadlo. A pro mnoho dětí je to potom velká překážka. A myslím si, že ta bezpodmínečná láska, to, že fakt děti milujeme bez ohledu na to, co dělají, což je samozřejmě něco, co je velmi těžký a musíme, jako čerpáme to z Boha velmi často, protože občas člověk má velmi, velmi negativní emoce vůči svým dětem, protože třeba zrovna probíhá 40-minutový záchvat vzteku nebo něco, prostě těch situací je strašně moc, rodiče vědí.

0: Uměla bys říct, čemu se ty sama učíš od svých dětí?
1: Hrát si, být v okamžiku a hrát si a taky nedělat věci dokonale a na poprvé dobře, ale dělat chyby a dělat věci jako, já nevím, bábovičku, která se rozsype a být si v pohodě. A užívat si, být v momentu a užívat si ty každodenní momenty a neutíkat do, co budu dělat do budoucnosti nebo někam ještě úplně jinam. Takže to jsou teď věci, které se aktuálně učím a mám na podzim koupení holinky, takže plánuju běhat v kalužích. Buď s jednou, nebo pokud už bude druhá běhat taky, tak s oběma v kalužích. Na to se moc těším.
0: No výborně. Často se řeší vrchem spodem potřeby dítěte. Přemýšlím, jaké potřeby má máma, která pečuje, stará se o domácnost, slouží druhým, je oporou svému muži a nechce zapomínat na své fyzické, duševní ani duchovní zdraví. Tak je to možná i takový prostor povzbudit další mámy.
1: No, já si myslím, že každá máma má trochu jiný potřeby. Ty moje jsou teď momentálně spánek, ticho a samota. A ani jedno není úplně vždycky možný. My jsme s Justinem úplně na začátku mateřství vymysleli takovou hlášku airplane mode. Protože v letadle, když tam sednete a říkají vám tu celou věc o bezpečnosti, tak jedna z věcí, kterou vždycky říkají, že nejdřív musí člověk nasadit kyslíkovou masku sobě, než ji může dát někomu dalšímu. A my jsme se hodně brzo naučili, že to fakt je strašně důležitý. Takže i když zrovna obě dvě děti brečí a něco chtějí, tak já se jdu vyčurat, protože potřebuji se vyčurat a pak jdu vyřešit děti. A prostě fakt se snažím co nejvíc, někdy se samozřejmě nejde, někdy musí to dítě jít první, protože to prostě v tu chvíli potřebuje, ale když to jde, tak se postarat o sebe, než se jdu starat o ty děti, protože pak jsem pro ně mnohem lepší máma. A je to strašně těžký někdy si to dovolit, a hlavně když člověk v minulosti třeba bojoval s hranicema a měl pocit, že se musí o všechny kolem sebe postarat a na sebe jakoby zapomínal, tak pokud se tady ten vzorec, který já jsem ho třeba měla, přesune do mateřství, tak to může člověka úplně rozložit, protože ty děti něco potřebují pořád. Takže ten čas na mě tam pak skoro není a může to být průšvih. A pro mě obrovský požehnání, že mám Justina, který je skvělý táta a skvělý týmový parťák a prostě úžasný manžel, takže se můžeme navzájem vykrývat a učíme se způsoby, jak to udělat, aby třeba během toho, kdy máme šabat, kdy odpočíváme, aby jsme si opravdu odpočali. Takže se různě střídáme u dětí a tak. A bez něj by to nešlo. Aby nějaké moje potřeby, jako třeba nějaké samoty, nebo jak tomu říkáme my, bublinky, byly naplněny. Takže snažíme se to pořád vylepšovat, ale jestli nějaké maminky poslouchají, tak je chci moc pozbudit, aby nezapomínali na sebe, ale aby se starali o sebe, než se budou starat o další, protože pak fakt všechno je mnohem jednodušší a mnohem lépe se potom dělá mateřství. Nechci říct bez chyb, ale dobře, ucházejícně.
0: To byla krásná tečka za dnešní hláskou. Hostem byla Lucy Holden. Mluvili jsme o rodičovství, mateřství, o výchově, o dětech, o vztahu s Ježíšem, o tom, jak se tento vztah prolíná těmi dalšími vztahy. Luci, moc děkuji za tvůj čas a ochotu dát nám nahlédnout do tvého života, do toho, co řešíš jako máma, jako manželka, a přeji hodně té každodenní síly a vytrvalosti na té krásné cestě, na které jsi.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
0: Loučím se s tebou a loučím se taky s našimi posluchači. Pokud budete mít zájem a chcete-li zůstat v kontaktu, tak si můžete vyhledat například na Instagramu náš profil Pořad Hláska a s dalším dílem tady budeme opět za týden.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Inspirovala mě autentická

0: velká víra mých rodičů, kteří si na nic nehráli. To bych ráda předala i svým dětem. I tato slova zazněla z úst Lucie Holden, která vyprávěla o svém vztahu k Bohu, výchově rodičů i roli mámy. Příště se můžete těšit na Dana Drápala.
1: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Dnes je 29. července a svátek má Marta. Základem jména je aramejské slovo Marta, což znamená paní. V Novém zákoně je však ještě jeden výklad tohoto jména, kdy Marta znamená paní domu či pečlivá. Spolu se svým Lazarem patřili biblická Marta a Marie k nejvěrnějším Ježíšovým přátelům a on je proto často a rád navštěvoval. Jednou, když opět jejich mistr přišel, začala se Marta, jak byla zvyklá, starat o občerstvení pro hosta. Martě bylo líto, že její sestra Marie sedí u Ježíše a klidně poslouchá jeho vyprávění. Obrátila se přímo na Ježíše a řekla mu, pane, nevidíš, co mám práce? Řekni, ať mi pomůže. Kristus odpověděl známou větou, která Martě ukazovala na to podstatné. Marto, Marto, jsi pečlivá a staráš se o mnoho věcí. Jedno však je potřebné a Marie si zvolila to lepší, oč nikdy nepřijde. Určitě znáte tento příběh.

Moje kotva drží pevně, můj Bůh je silný. Nic mě neotřese, nic mnou nepohne, zpíval Brandon Lake. A kotva v tom biblickém pojetí je víra. Za chvilku bude poledne a budeme se modlit.

Dostáváme se k času polednímu. Posloucháte Rádio 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem do odpoledního času. Dříve, než si řekneme, co nás v něm čeká, vstoupíme tak jako obvykle modlitbou. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, za to, že i teď v tuto chvíli se můžeme na chvilku zastavit a upřít svůj pohled na tebe a nasměrovat svoje srdce na tebe. Děkujeme ti za to, že i dnešní den si nás obdaroval mnoha věcmi, mnoha dobrými věcmi. Děkujeme, že i dnešní den zůstáváš stále stejný a můžeme k tobě přicházet s děkováním, s prosbami. Děkujeme za to, že slyšíš, protože jsi živý Bůh. Dnes tě především prosím za ty, kteří nemají ve své duši, ve svém nitru pokoj a zápasí s mnohými úzkostmi, depresemi, bojují. Prosím tě, aby ses smiloval a dal jim vítězství, aby v jejich nitru mohl zavládnout ten tvůj pokoj. Amen.

To, co nás nejblíže čeká v našem dnešním programu, je čtení na pokračování z knihy Suzana Veslíová Služebnice Boží. To bude už za 10 minut. V jednu hodinu si můžete poslechnout reprízu pořadu Klíčové slovo a ve 2 hodiny hrajeme písničky na přání. Ve 15:45 potom si můžete vyslechnout biblické zamyšlení Karla Řežábka, ve 15:45 čtení z Bible 1:20 a také v 16:00 můžete vyslechnout další díl v relaci Základy, který připravila Štěpánka Paluchníková. To je tedy v rychlosti, co nás čeká v nejbližším čase na Rádiu 7. A teď ještě zazní písnička TGD, modlitba.

0: tobě smysl nestrácí.
1: Za chvilku ve čtení na pokračování pokračuje příběh Suzany Veslijové.

0: Když se nestará muž, musí žena. Zatímco byl Sam Wesley ve vězení pro dlužníky, Susana se setkala s arcibiskupem, abych s ním jednala o finanční pomoci. Arcibiskup byl informován. Měl zprávy od Samových protivníků a dopis od Sama z vězení. Věděl, že káže na venkově obnovu a to se mu nelíbilo. Také ve vězení lidem svědčil o Bohu. Pochválil Susanu za vedení dětí i domácnosti a dal jí obálku s obnosem peněz ze zvláštního fondu. Rodina Wesleyových se dostala z nejhoršího. Po čase se narodila další dcerka a předčasně syn Charles. Sam se vrátil z vězení a zanedlouho v domě opět hořelo. Těsně předtím, než se hořící dům zřítil, podařilo se zachránit malého Johna. Tentokrát bylo zničeno úplně vše. Susana se snažila být silná pro své děti, i to, které očekávala, a slíbila Bohu, že se malému Johnovi, kterému říkali Jackie, bude zvlášť věnovat. Bylo jí jasné, že si ho Bůh zachoval pro nějaký speciální úkol.
1: Když se žena cítí dobře a je veselá, nepotřebuje žádné další povzbuzování. Ale když je skleslá a vidí svět plný temných mraků, je laciné hlavu vzhůru to poslední, co by chtěla slyšet. Sam, laciný utěšovatel, se vracel. Susana už z dálky poznala jeho koně podle charakteristického cvalu a věděla, že to je on, aniž by se podívala. Vzpomněla si na dobu, kdy rozpoznávala poštovního koně. Svou spojku s mužem svých snů. Zahradní brankou vyběhla ven. Branka nutně potřebovala nový nátěr, neboť žárem ohně barva popraskala. Malou kezí si přehazovala z boku na bok. Razila si cestu přes cihly a trámy, kolem pohozeného nářadí používaného na stavbě a pohleděla ke starému dubu. Přetrval staletí, teď však padl za oběť nesmyslnému požáru. Ta myšlenka ji ještě víc rozesmutnila. Došla ke svému muži, který právě sesedal z koně. Na tváři měl obvyklý úsměv. Vzal ji za ramena a řekl: obstaral jsem něco pěkného. Překvapení pro tebe. Skutečně? Byla by to vhodná příležitost k připomenutí jejich dluhů, ale zdržela se. Takové výtky nebyly dobré. Sam bude vždy rozhazovačný, ať mu to předhazuje nebo ne. Zvedl hlavu a hleděl na zedníky, jak stavěli nový komín. Ohromné dobrá práce, nemyslíš? A všechno z cihel. Už žádné hrázděné zdivo, které hoří jako trout. Příští faráři nám budou vděční. Možná by teď přece jen měla zmínit dluhy. Ohromné je, že budeme mít o 400 liber dluhů víc. Ne, miláčku. Sam ji vzal znovu za ramena. Další překvapení pro tebe. Vzpomínáš si na Johna Sheffielda? Samozřejmě. Markýz z Normanby. Hořké vzpomínky na rozdílné názory na vdovu znovu ožily. Stal se vévodou z Buckinghamu a právě přispěl značnou částkou na umoření 400 liber, které bude stát vybudování této fary. Zdaleka už nejsme tak zadluženi, jak si myslíš. Sam objal Susana a vedl ji k poškozené zahradní brance. Chvilku stáli vedle sebe. Přála si jít někam jinam. Zahrada ji už netěšila. Sam hleděl na hnědé skvrny a na zeleň. Pravda, ztratili jsme několik rostlin, které byly nejblíže domu. Jsem rád, že tvé šípkové růže to vydržely. Ale sukovitý dub je pryč. A pochybuji, že se jabloň kdy zotaví. Ta tam vzadu, která vlivem žáru začala tak brzy kvést. Všechno je hnědé. Letos nebudou žádná jablka, ani jedno. A co to překvapení? Proč necítí větší zájem? Jako by ji už nic netěšilo. V poslední době jí bylo všechno jedno. Ach tak, mé překvapení. Najal jsem jednoho z Grimsových chlapců, ne toho malého, nýbrž toho staršího, jako pomocnou sílu. Pomůže ti v zahradě, obstará dobytek, bude dělat práci venku, která bude třeba. Někoho takového jsme přece už dlouho hledali. Tím padl výhled na další služku v domě. Nemohli si ji dovolit. Tu přiběhl Jackie jako vítr. Pověsil se na svého otce, jak ho vždy vítal, a pak začal vyprávět s neobvyklým nadšením. Měl si vidět starého Svínyho. Jel po ulici na svém valachu na tom malém koni a jeden z bratrů Jayce Hookera zapískal. Hodně nahlas. To zvíře vyskočilo a starý Svíny vyletěl do výšky. A když zase padal dolů, kůň už pod ním nebyl, takže sletěl rovnou do bláta. To byla legrace. Jayce a já jsme pukali smíchy. Najednou se zarazil. Podíval se na svou matku. Ta ohromeně zírala na syna. Jackie pokrčil rameny. No jo, bylo to legrační. To byste tam museli být a vidět to. Susan byla šokována a trvalo jí chvíli, než svůj úlek a své napomenutí projevila spořádaně. Znáš přece rozdíl mezi pečlivým a nepořádným projevem. Nechci, aby smluvil tak ledabile. To bylo naposledy. Nenazývej toho pána starý Svíny. Budeš ho oslovovat slušně a mluvit o něm s úctou. A především se nebudeš vysmívat neštěstí druhých. To vůbec není k smíchu. A ještě hlasitěji dodala, rozuměl jsi? Ano, mami. Jackie měl slzy na krajíčku a měl k tomu důvod. Kde jen zůstala jeho zdvořilost a dobré způsoby, kterým ho matka od malička učila? Nech ho, snad to není tak zlé. Vmísil se Sam, který zase jednou stál na straně svého syna. Tentokrát však Susan nepovolila. Zarazila ho. Je to dokonce ještě horší. Nejen, že se chlapec učí špatným způsobům, ale ani nemám místnost, kam bych ho mohla za trest poslat. Musíme za každou cenu dokončit stavbu domu a mít zas děti doma. Musíme. Slušnost a dobré způsoby, kterým jsem je učila, zřejmě schořely při požáru. Sam pokynul hochovi. Běž si zase hrát, Jackie. Hoch běžel zpět k Hookerům. Negramotní, necivilizovaní balíci. Mají způsoby jako tažný dobytek. Byla vyčerpaná a položila hlavu na Samovo rameno. Jeden z těchto negramotných, necivilizovaných balíků byl božím nástrojem, aby našeho chlapce zachránil z ohně Sjuky. Sam to neřekl vyčítavě. Promluvím se stavitelem, aby zapojil více lidí a dům byl dřív hotov. Sjuky, dělám si o tebe starosti. Všechna minulá neštěstí, abych tak řekl, se po tobě jenom svezla. To poslední ti zřejmě dodalo. Mám dojem, že si ještě nepřekonala ani požár, ani poslední porod. Jeho hlas bylo sotva slyšet. A nevím, jak bych ti pomohl. Sama to nevím. Je mi teď všechno jedno. Je mi jedno, zda jím nebo mám hlad, zda žijí nebo umírám. Dokonce i city k tobě už nejsou tak vroucí, ač si se nijak nezměnil. Ach, všechno je tak... Nemohla najít slova, která jí jindy plynula tak volně. Jazyk se jí najednou zadrhl. Pro pocity hořkosti a prázdnoty, které tížily její srdce, nebyl žádný přiměřený výraz. Samovi teplé ruce přitáhly její hlavu k sobě a konečky prstů masíroval její spánky. Volala k Bohu o úlevu a nic se nestalo. Kde je Bůh, když ho člověk potřebuje?

Ještě než byl dokončen nový kamenný dům, začala Susan se stěhováním. Získala malý jídelní stůl, který pak vyměnila s Grimsovými za jejich velký. Jejich hoši jeden po druhém odešli z domu a rodina už nepotřebovala velký jídelní stůl. Susan teď měla, počítáme-li také malou Kezi, kolem stolu 9 dětí. Také dostala několik jednoduchých postelových rámů, s nimiž rodina musí vystačit, než si budou moci dovolit koupit pořádný nábytek. Objednala pár polic na knihy, i když celá knihovna padla za oběť plamenům. Ani jedna zatuchlá kniha se nezachovala. Kdykoliv Susan pohleděla na prázdné police, pocítila velký smutek. Psala dlouhé, chmurné dopisy Semimu do Londýna a popisovala mu pokrok, jaký nastal nebo i nenastal. Naříkala nad ztrátou písemností, které během doby nashromáždila, zvláště nad ztrátou malé příručky, kterou po léta sestavovala, aby pomohla dětem následovat Boha. Jedna z jejich krav přestala dojít, dodala, a lasička vyplenila kuřata. A pak se jednoho dne všechno změnilo, aniž by Susan přesně věděla, jak a kdy. Nová chuť do života možná souvisela s překvapením, které pro ní sem objednal a které přišlo jednoho krásného zářijového odpoledne. Z Lincolnu přijel vůz ze zahradní školky. Bez velkého rozruchu vozka zastavil u zahradní branky, vytáhl lopatu a začal v zahradě vysazovat moruše. Moruše. Susan po desetiletí snila o moruších a teď tu stály u sluné zahradní stěny, i když listy visely poněkud sklesle. Dodavatel jí varoval, aby nečekala plody v nejbližších letech, dokud stromy nevyrostou. Pak skočil na svůj povoz a odjel. Co její srdce potěšilo víc než moruše, byla ta skutečnost, že si Sam po tolika letech vzpomněl na toto její přání. Jak se můžete zlobit na rozhazovačného člověka, který utrácí, aby vás obšťastnil, a to způsobem, jaký byste vůbec nečekali?

Konečně nastal den, kdy zase mohla shromáždit rodinu pod společnou střechu. Sjuky a Hetty, které bydleli u strýce Matthew a Blondýně, se vrátili domů. Tvrdili, že jsou zase rádi doma, avšak Susan dobře viděla, že se jim život ve městě zalíbil. Přestože bylo možné říci, že děvčata už byla ve věku 12 a 14 let rozumná, osvojila si některé způsoby a slovní obraty, které se Susan nelíbily. Strýc Matthew zřejmě nebral výchovu zdaleka tak důsledně, jak by to Susan od lékaře očekávala. A ostatní z jejího houfu? Všude objevovala posměšky, hloupé řeči, špatnou angličtinu a ještě horší chování. Svět zasel bílý do Susaniny pěstěné zahrádky a bude třeba značné námahy, než tento plevel vytrhá i z kořeny. Ale o nápravu dětí zcela jistě usilovat bude. Když ukázala dětem, kde mají své postele, shromáždila je ve své nové kuchyni. Pohleděla z jedné tváře plné očekávání na druhou. Většina z vás je ještě příliš malá, aby rozpoznala dobré od špatného a lepší od dobrého. Mým úkolem je ukázat vám tento rozdíl a chci tak činit. Aby nebyl nikdo opomenut, bude každý den přesně rozdělen podle určité metody a řádu. Většinu pravidel už znáte, ale zřejmě jste je pozapomněli. Když otevřeně přiznáte chybu a nebudete ji zakrývat, nebudete za to biti. Jakmile jste byli jednou za něco potrestány, už se o tom nebude mluvit. Bůh nám také odpouští naše viny. Nikdy nestrpím žádné hříšné činy a vy víte, co to je. Lhaní, okrádání a tak dále. Když něco slíbíte, musíte to dodržet. I vůči malé Kezi. A budete respektovat vlastnictví druhého. Bez povolení si nesmíte nic vypůjčit, slyšíš, Emílie? A když něco darujete, je to dáno jednou provždy. I kdybyste to později potřebovali, pokud jste si ovšem nestanovili takovou podmínku. Hluboce se nadechla a podívala se kolem. Měla milé děti. Zasluhují si to nejlepší vychování. Každý den jim uloží, aby si přečetli ráno kapitolu ze Starého a večer z Nového zákona a dvakrát denně žalmy. Nic se nevyrovnalo písmu při výuce dětí a ovšem i dospělých. Počínaje Jackiem se děti věnovali 6 hodin denně učení, přičemž starší děti pomáhali vyučovat mladší. Na počátku a na konci každého školního dne zpívali žalmy. S přípravou na spaní začínali v 5 odpoledne. Večeře byla v 6, osobní pobožnost byla v 7 a přesně v 8 šli spát. Domácnost začala fungovat podle přesných pravidel, tak, jak to Susan milovala. Nic si nepřeji víc, napsala svému muži, než svým životem sloužit dětem, i když velice skromným způsobem. Porodila jsem je do světa a toužím s Boží pomocí prokazovat jejich duším dobro.

jsem odjel do Londýna. Plnil povinnosti poslance své diecéze nebo prchal před domácí všedností. Susan si nebyla jista. Z jeho dopisů vyplývalo, že se snažil najít mecenáše pro své básně a že měl práci při zasedáních. Zpočátku byla Susan absence jejího muže poměrně lhostejná, pak ho však začala postrádat. Přišel rok 1710, který nepřinesl žádné novorozeně. Proti tomu neměla námitky. Vždyť Kezi byla stále ještě malá. Avšak další rok přinesl jiné problémy. Vše začalo nevinně. Z 80 liber ročně, které zůstaly na živobytí, dostal vikář sloužící za Semovy nepřítomnosti 40 liber. Tento vikář Inman, který neživil žádnou rodinu, kázal převážně o povinnosti splácet dluhy. V neděli ráno mýval kolem 20 posluchačů. Susan měla každou neděli pro své děti večerní pobožnost, které se také účastnil chlapec Grimsů a služebná. Chlapec přivedl i své rodiče a než se Susan nadála, přicházelo 30 až 40 lidí, aby na nové faře slyšeli krátký, prostý výklad, určený dětem. Ubíhal měsíc po měsíci a vše se dálo podle zaběhaného řádu. Na jaře vypukly neštovice a Jackie a 4 jeho sestry skoro zemřeli. V létě přišel sem domů a na zimu zase zmizel do Londýna. Když jsem odešel a vikář Inman předkládal prázdná slova prázdným lavicím, rozhodla se Susan pokračovat v nedělních večerních shromážděních. Toho roku připravovala modlitby a výklady daleko pečlivěji, neboť se už dávno nedalo mluvit o dětských bohoslužbách. Až 200 lidí se shromažďovalo týden co týden v neděli večer v přízemí na faře. Pro nedostatek místa musela služebná ještě poslat mnoho návštěvníků pryč. Vlastně bych všechny ty lidi měla odmítat. Svěřila se jednou Susan Jackiemu. Neměla bych však to svědomí. Většina z nich neumí číst a náš vikář Bibli moc nevykládá. Jediné místo, kde ti lidé slyší zvěst, je zřejmě zde. Těmito argumenty nechtěla Susan uklidnit Jackieho, nýbrž sebe. Přísně vzato, jen ordinovaní muži směli předkládat Bohu modlitby lidu a Susan nebyla ani jedno, ani druhé. Vstoupila do domény mužů a převzala povinnosti mužů. Muži se směli stát faráři, mohli kázat, jako laikové směli číst písmo. Ženám Bible přikazovala, aby ve shromáždění mlčeli. Ale ona se cítila v nedobrovolně začaté službě dobře. Negramotný zástup lidí, který neuměl číst Bibli, hladověl po slově a ona jim mohla dát pokrm. Respektovali ji, potřebovali ji a ona jim mohla pomoci. Pak napsal sem. Doslechl se o tom, že provádí věci, které vypadají velice podezřele. Že to není pravda. S hořkostí v srdci si vzpomněla na výjev s Markýzovou vdovou a stále ještě byla přesvědčena, že Sem tehdy neměl pravdu. A pokud šlo o prince Oranžského, Sem také šlápl vedle. Susan se od té doby mnohému naučila. Bylo by velice snadné zase vyprovokovat Sema k tvrdému postoji. Musí svou odpověď pečlivě zvážit. Napřed Semovi připomněla, že on má odpovědnost za duchovní výuku dětí. Protože však často nebývá doma, musí tento úkol převzít ona sama. Dělá večerní bohoslužby stejným způsobem, jak je dělal Sem. A že přichází tolik lidí navíc, to jí konec konců nikdo nemůže vytýkat. Jak je může odmítnout? Uvedla, že to není žádná společenská událost. Po shromáždění jdou všichni okamžitě domů. A nikdo přece nemůže mít nic proti tomu, že ti lidé jsou vedeni k písmu, místo aby znesvěcovali den páně jako mnoho jiných lidí. Odpověděl tak, aby vyhověl oběma stranám. Bude-li pokračovat, má alespoň čtení svěřit některému muži.
jsem zřejmě nepochopil, v čem byl problém. Nebyl tu žádný muž, který by dovedl číst dost dobře. Nejlepším čtenářem byl Jackie, avšak jeho jemný sopránový hlas byl na dvě místnosti plné lidí příliš slabý. Po necelém týdnu přišel další dopis, v němž jí sem zakázal konat bohoslužby. Pastor Inman má velké obavy. Psal, že Susan udělala z fary místo neoficiálních shromáždění a jistí členové sboru to vidí stejně. Věděla, co pastorovi vadí, že k jejím večerním pobožnostem přichází 10x víc lidí než do kostela. Kdyby ona byla tím neschopným pastorem, asi by jí to také dělalo starosti. Při odpovědi na tento dopis bylo třeba mimořádné opatrnosti. Bude-li na tom sem trvat, bude muset večerní pobožnosti ukončit. Proč Susan tolik záleželo na tom, aby tato shromáždění pokračovala? Byla to starost o duchovní prospěch sousedů, před jejich špatným chováním chtěla ochránit své děti? Nebo to starý člověk Susan Ensleyové-Wesleyové zvedá svou odpornou hlavu? Bylo to tak pěkné, když ji respektovali i dospělí a když byla středem tiché pozornosti. Od svých dětí tuto úctu mohla žádat, protože byla jejich matkou. Okolní svět však projevoval obdiv jen tehdy, když si ho člověk zasloužil. Velice jí lichotilo, že lidé pokládají její pobožnosti za tak cenné, že přicházejí. Ale čím více zkoumala své vlastní motivy, tím byla zmatenější. Ať tomu bylo jakkoliv, vykládat prostým venkovanům Bibli bylo přece dobré. Bylo to něco, v čem Bůh má jistě vždycky zalíbení a přece nepřestane s dobrou věcí jenom proto, že si poplašený a žárlivý vikář stěžoval svému faráři, který ani nemohl vědět, oč tady jde. Nebudu zkoumat, začala, proč se dáš ovlivňovat nesmyslným povídáním dvou nebo tří nejhorších farníků, abys odsoudil to, co jsi nedávno schválil? Až sem to bylo dobré. Teď bylo třeba podrobněji ukázat na to dobré, co z těchto večerních shromáždění vzešlo. Mnozí obyvatelé, kteří nikdy nepřekročili práh kostela, měli nyní možnost slyšet Boží slovo. Také dopodrobna vypsala, že tato shromáždění zcela změnila postoj lidí k toryovskému faráři a k jeho službě. Mezi námi je teď největší jednomyslnost, kterou si jen lze představit, napsala. To nebylo daleko od pravdy, neboť poprvé po letech ji lidé přijímali kladně. Pak, tak říkajíc, uchopila býka za rohy a na konci svého

0: štěstí a ty se pak zcela ztratili. Pokud se Bohu líbí, aby ji, prostou ženu, v této službě ponechal, bude ji konat. A tak shromáždění pokračovala po celou zimu, i když vikář byl stále nervóznější a rozčilenější. Když se pak sem Wesley na jaře vrátil do St. Andrews, mohl o nedělích kázat v zaplněném kostele. Vztahy se urovnaly.
1: Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická.

dovolím, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

Kalendárium. Také dnes nahlédneme do kalendáře, abychom se podívali na nějakou událost, která se udála 29. července, anebo na nějaké významné jméno, které se pojí s dnešním datem. Tak například v roce 1817 bylo založeno Moravské zemské muzeum v Brně, druhé nejstarší muzeum v Českém království. A v roce 1987 britská premiérka Margaret Thatcherová a francouzský prezident François Mitterrand podepsali smlouvu o vybudování eurotunelu, tunelu pod Lamanšským průlivem. Narozeniny by dnes slavil například Jan Kolár, slovenský básník, jazykovědec a historik. Narodil se v roce 1793 a byl hlasatelem takzvané slovanské vzájemnosti. Psal poezii a sbíral slovenské památky ústní lidové slovesnosti. Byl také v kontaktu s českými obrozenci Františkem Palackým a Josefem Jungmannem. Vrcholem Kolárovy poezie je sbírka básnických zpěvů Slávy dcera, kterou během svého života neustále rozšiřoval a doplňoval. Je zajímavé, že Kolár psal svá literární díla spisovnou češtinou, která však

0: k dnešnímu čtenáři připadá již velmi krkolomná. Druhé jméno, které si u dnešního data připomeneme, je William Wilberforce, anglický poslanec, bojovník za zrušení otroctví. Zemřel 29. července 1833. Na sklonku 18. století bylo z Afriky do Evropy a Severní Ameriky každý rok přepraveno více než 100 000 černých otroků. Boj za zrušení otroctví byl tedy v mnohém bojem s větrnými mlýny. Do čela této snahy se ve Velké Británii postavil poslanec William Wilberforce. S hluboce prožívanou vírou se potkal už v dětství díky tetě, která patřila k ranému metodistickému hnutí. Poslancem se stává už ve svých 21 letech, tedy na anglické poměry velmi mladý. Po přečtení knihy Philippa Doddridge se rozhodne ke změně života, do té doby nepříliš spořádaného, a vyzná osobní víru v Krista. Vysokou politiku chce opustit, ale na radu několika přátel se rozhodne své další působení v politice brát jako službu Bohu. Většinu své politické kariéry následně věnuje boji za zrušení otroctví a obchodu s lidmi. Návrh zákona na zrušení otroctví pak na půdě parlamentu předkládal rok co rok celých 18 let. Přijat byl nakonec v roce 1807. Až 3 dny před Wilberforceovou smrtí pak byl přijat zákon na osvobození otroků ve všech britských državách. Tolik tedy nahlédnutí do kalendáře a do kalendária. No a já jsem tady vyhledala kousek slávy dcery, kterou zhudebnili před léty bratři Ebeni. Schválně, jestli si vzpomenete. A zde leží zem ta před okem mým. Jak je to dál?
1: A zde leží zem ta před okem mým, slzy ronící někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj toho posvátná místa jsou kamkoliv.

odla bezrádného, krovinám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám, krásnohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o ně měl již byv k úrazu zášti jazyk. A kdo se loupežeté volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé?

dali někdy ruky. Sám svobody k dohodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok, sám svobody k dohodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má.

Blížíme se pomalu ke 13. hodině, kdy se ozve z nějaká klíčového slova. Pokračuje série slavných postav Bible, a to postavou Jákoba. No a tak já jsem vybrala tady písničku Jákobova modlitba, kterou zpívá John DeJong. Poslechněte si ji.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu další části volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Tou dnešní bude praotec Jákob, člověk, který měl opravdu dramatický život, zažil spoustu zvratů. A sledovat ty jednotlivé události budeme díky rozhovoru se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, vítám tě.
2: Děkuji za přivítání a já srdečně zdravím tebe i všechny posluchače Rádia 7.
1: Když se řekne Jákob, co se v tobě otevře nebo jak to zarezonuje?
2: No, sama si říkala, že je to praotec, což jako mi rezonuje, protože já jsem taky praotec, mám dvě vnučky, ale u něj to bylo, má to ještě jiný rozměr, protože on patří vlastně do toho slavného triumvirátu praotců Abraham, Izák, Jákob. Jeho praděda nějakých 2000 let před Kristem, neví se přesně, jeho slavný děd Abram v kaldejském Uru zaslechl boží povolání, kdy pán Bůh mu říká, zvedni kotvy, Abrame, všechno zbal, rodinu a běž do země, kterou ti chci dát, kterou ti zaslibuji. A vlastně to je takový generační příběh víry, příběh božího vyvolení, povolání a boží milosti. A pak, jak jsem zmínil, pokračovalo to Izákem, to byl táta Jákoba. A Jákob, ty se ptala, co mě naskočí. A mě naskočí přesně to, ten význam jeho jména. Jeho jméno znamená lstivý a to byl přesně Jákob. Takový prostě vyčůránek, člověk na jednu stranu cílevědomý, schopný, silný, zdatný, ale zároveň takový pragmatik, hlavně když to funguje, mám svůj plán bez ohledu na morální pravidla. Dneska bychom řekli, že byl takový vykuk, takový člověk mazaný podvodník, vykutálený, vychytralec a přesto se na něm tolik zjevila boží milost. A k tomu se ještě dostaneme.
1: Takže sympaťák nebo ne?
2: Mě je velice sympatický. Právě tím, jak je vidět, jak není černobílý úplně, a jak ty biblické postavy jsou tak často rozporuplné, nejsou to žádný Mirkové dušínové, mají spoustu vad, spoustu chyb. Vem si Abrahama, později Abrahama, pán Bůh mu změní jméno a říká mu, jak to s ním bude, že bude mít syna a tak dále. A on zapře svoji manželku, když mu jde o život, tak řekne o Sáře, to je moje ségra, což byla napůl pravda. A udělal to dvakrát a Izák ten udělal to samé, jo, sice jednou tam to byla úplně lež na entou, ale jenom proto, aby si zachoval život, tak úplně dal v šanc své manželství, svoji manželku. A ti lidé, a vůbec kdybychom četli Bibli dál, vem si takového Davida, vem si Mojžíše, vem si učedníky pána Ježíše, tolik chyb, tolik rozporů i v tom jednání a přesto je tam vidět boží milost, to, že si pán Bůh nepovolává dokonalý lidi, ale lidi, kteří ho hledají, kteří po něm touží, kteří jsou ochotní ho poslechnout. A tohle mi přijde Jákob. Přes všechny ty svoje handicapy, přes všechny ty svoje charakterové vady, on toužil po Bohu, po božím požehnání a vlastně Boha zpočátku vůbec neznal. Byla to dlouhá cesta. Tomu se ještě určitě dostaneme, viď?
1: Určitě ano. Kdybychom měli ten Jákobův život jenom tak jako nastínit v kostce, jaký byl?
2: Ten příběh Jákoba zabírá v podstatě druhou polovinu knihy Genesis, neboli první knihy Mojžíšovy. Od kapitol 25 až 50 je tam ten jeho příběh, kdy tam čteme, že jeho táta Izák se ve 40 letech oženil, vzal si Rebeku, velmi ji miloval, a nemohli mít děti. Stejně jako Abraham se Sárou dlouho zápasili o potomka, o narození potomka. Abrahamovi se až ve 100 letech narodil syn Izák. Tak stejně tak Izák se modlil za svou manželku, když mu bylo 60 let, tak se mu narodila dvojčata. A už vlastně v tom prenatálním období to byl zvláštní takový jako chaos nebo nějaké napětí, animozita nebo boj v tom těle matky, kdy se ptala Rebeka, co se to děje, proč ty kluci se tam tak kopou, a ptala se Hospodina a Bůh jí řekl, že z ní vzejdou dva národy, dvojí lid. A jeden lid bude silnější než lid druhý a starší bude sloužit mladšímu. No a když přišel čas porodu, tak se narodil takový chlupáč, ryšavý, chlupatý jako kožich, dali mu jméno Ezau. A za ním vyšel jeho bratr a ten ho rukou držel do Ezava za patu a dali mu jméno Jákob, protože to znamená lstivý. A jak jsem říkal, Izákovi bylo 60 let, takže on vyrůstal se svým bráchou. Táta Izák si oblíbil Ezaua, protože to byl lovec, on mu dodával, nosil dobré jídlo, zvěřinu, a Rebeka si udělala z Jákoba svého mazánka a pak z toho vzešly docela velké problémy.
1: Ona ta úskočnost v Jákobově jméně se projevovala docela vlastně v několika periodách jeho života. Můžeme přiblížit v jakých?
2: S tou jeho úskočností se setkáváme už velice záhy, kdy čteme v té samé kapitole, kdy je popsán ten jejich zvláštní porod, tak tam čteme o tom, že jednou Ezau přišel hladový z lovu a měl strašný hlad a že umře, jestli se hned nenají. A Jákob lstivě získal jeho prvorozenství. Tím říká mu, přísahaj mi teď, když ti dám jídlo, tak že mi prodáš za to své prvorozenství. A tak mu lstivě ukradl. On věděl, Jákob tušil, že za tím prvorozenstvím je něco důležitého. Že zatím je dvojnásobný díl dědictví, že zatím zvláštní požehnání do budoucna kněžství v rodině, ale moc mu to asi nedocházelo, všechny ty souvislosti. No a pak naplno vidíme tu jeho lstivost a úskočnost, když táta Izák zestárl, byl už slabý na oči, příliš neviděl a chtěl požehnat Ezauvi a poslal ho, aby šel mu něco ulovit dobrýho, že se dobře nají a potom mu požehná. Jenomže to slyšela maminka, slyšela to Rebeka a zavolala si svého mazánka Jákoba s tím, aby předstíral, že on je tím bratrem Ezauem a vzal si to požehnání od táty. Jákob s tou měl obavy, že to táta přece pozná, brácha je celý chlupatej, a Rebeka tam říká něco ve smyslu, neboj se, já to zařídím. Rebeka měla svůj plán, ale byl to špatný plán, byla to manipulace a vlastně oba na to velice potom dojeli nebo se to obrátilo proti ním. Ale skutečně Jákob poslechl maminku, nechal si obalit krk a ruce nějakou zvířecí kůží. Maminka zatím něco uvařila dobrého a táta Izák skutečně nepoznal, že před ním stojí Jákob, myslel, že to je Ezau, a tak mu požehnal. A když přišel později Ezau s tím ulovkem, tak táta říkal, já už jsem ti přece požehnal. A Ezauvi to došlo a plakal a říkal, ještě mě otče požehnej, máš tam přece nějaký požehnání, a Jákob tam nějak požehná ještě, ale není to přesně to, co by si Ezau přál, protože to už lstivě uchvátil Jákob.
1: Jenomže ta úskočnost Jákoba neopustila. On ještě později ve svém životě taky narazil na úskočnost. To už možná chtěl žít jiný život, ale tentokrát se mu to jakoby vracelo od jeho tchána a při podvodu s manželkou.
2: To je přesně, jak to říká, že vlastně Ezau byl strašně uražený, byl naštvaný tak, že chtěl bráchu zabít. A Rebeka zase měla plán a svého mazánka poslala do Chárán k Lábanovi, k svému bratru, aby se tam někde ukryl, než se to všechno nějak urovná. A Ezau si najus vzal nějaký divný ženský z nějakého pohanského národa a to bylo velké trápení pro Rebeku, říká, já jsem znechucená životem kvůli těm chetejkám, k čemu mi je život. A to je přesně důsledek toho, když člověk má svůj plán, neptá se Pána Boha a ještě k tomu používá manipulaci. Jákob ten utíká do bezpečí před rozuřeným bratrem a dostává se k svému strýci Lábanovi a tam se zamiluje do Ráchel. On měl dvě dcery, starší Leu, mladší Ráchel, a on se do ní zamiloval. Jenom taková malinká poznámka, když přišel do té země, tam je popsána scéna, kdy pastýři sháněli své stáda ke studni, na které ležel veliký kámen, a když přišla Ráchel se svými ovcemi, tak je tam napsáno, že ten Jákob ten kámen odvalil, takže on musel být velice silný a schopný, a to byl mužčinu. A on přijal pohostinství Lábana svého strýce a říká, já ti budu sloužit, tady dej mi Rachel za manželku. Lában říká, OK, tak 7 let budeš za ní sloužit. A byla svatba, jenomže Lában podstrčil o svatební noci do postele Jákobovi tu starší Lehu. A zvláštní je to logické, ale je to tak hezky popsáno, když se Jákob probudil ráno, tak říká, co jsi mi to udělal? Co jsi mi to provedl? A já když to čtu, tak si vždycky říkám, a helme se, ono to funguje. On mu vlastně pán Bůh nastavil zrcadlo, ten strýc ho podvedl a potom nejednou, ještě to nebylo jednou, a vlastně Jákob vidí, jaké to je, když člověk je podveden. Já jsem zapomněl takovou důležitou věc zmínit. Když byl Jákob na útěku, tak na jednom místě přespával. Asi nějaký šutr nebo spisovně řečeno kámen pod hlavu a měl sen. Měl zvláštní sen, kdy viděl žebřík, který stojí na zemi a končí až někde v nebi, a po něm sestupovali a vystupovali boží andělé. A tam nad ním stál Hospodin, a představuje se mu. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstvu bude jako prachu země. Rozhoníš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém semeni budou požehnány všechny čeledi země. A hle, já jsem s tebou, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš, a přivedu tě zpět do této země, protože tě neopustím, dokud nevykonám to, co jsem ti řekl. A tohle mě vždycky velice zarazí v tom dobrém slova smyslu. Je to pasáž z Genesis 28, 13 až 15. Jákob, ten podvodník, ten prostě vykutálený podvodník, který ukradl to požehnání, tak on vlastně se setkává s Bohem. Pán Bůh ho oslovuje a zjevuje mu svoji milost. On mu říká prostě, já tuhle zem ti dám. On mu vlastně potvrzuje to požehnání a říká, to, co se táhne právě životem Abrahama, Izáka a potom dál i Jákoba a celým božím lidem, já jsem s tebou. Já jsem s tebou a vrcholí to v Betlémě, kdy se narodí Kristus, Immanuel, Bůh je s námi. A pán Bůh říká, já tě neopustím, já naplním ten svůj plán.
1: To je vlastně hrozně zvláštní situace, ne? Jákob ukradne požehnání, vlastně se zachová podle, je opravdu ten úskočný a pán Bůh mu požehná.
2: Je to trošku takový oříšek a tam narážíme na ten slavný problém predestinace, předurčení. Je psáno, že Bůh si vyvolil Jákoba. Pavel to někde v Římanům cituje, že Bůh nenáviděl Ezaova a Jákoba miloval, což neznamená, tak jak my to slyšíme, to není o emocích. Když takhle žít něco takového slyší, tak ví, že to není o emocích, ale o prioritách. A pán Bůh si z nějakého důvodu vyvolil Jákoba, že on bude dědicem požehnání, že po něm to půjde, po jeho linii. A je to boží věc, předurčení je něco, o čem se staletí teologové přou, co to znamená, do jaké míry člověk může ovlivnit své vyvolení a do jaké míry nikoliv. Já se posluchačům nebo i tobě přiznám, že to nějak moc neřeším. Já věřím, že v Kristu jsme všichni vyvolení k boží milosti, k životu věčnému. Mám moc rád to místo z 2. Timotovi, z 2. kapitoly, kde Pavel nabádá k modlitbám za vládce postavené v moci za všechny lidi, aby jsme žili klidným a zbožným životem. A je tam napsáno, protože Bůh chce, aby všichni lidé spaseni byli a došli poznání pravdy. Tohle je pro mě určující a nejsem teolog, nerozumím všem těm niancím, ale věřím tomu, že Bůh chce, aby každý člověk ho poznal a byl zachráněn, a je na člověku, jestli to přijme či nikoliv. A vím, že k tomu potřebujeme Boží milost, ale kolik procent v tom hraje Boží milosti a kolik našeho rozhodnutí, to neumím posluchačům vysvětlit a hlavu si tím nalámu. Takže, jak říkáš sama, je to zvláštní, ale prostě o tom je Boží milost, že není za zásluhy, ale že to je proto, že Bůh se rozhodl požehnat, že si ho vybral, aby na něm zjevil svůj plán a byl součástí Božího plánu.
3: Kéž ten Hospodin vyslyší den soužení.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Hostem dnešního pořadu je Saša Štěpánovský, pastor křesťanského společenství v Kutné Hoře, se kterým si dnes povídáme o praotci Jákobovi. Člověku, který už ve jméně má úskočnost a lstivost, a přesto je to člověk, který zažíval Boží ochranu a požehnání. Právě o něm jsme mluvili v předchozím vstupu. Teď bychom se mohli posunout do údobí Jákoba, kdy žil u svého strýce a tam pojal hned dvě manželky. Ani tahle jeho manželství nebyla úplně bez problémů a klidná.
2: No, nebyla. Tam bylo velké napětí. Lea rodila děti, Rachel nemohla utěhotnět, tak vlastně Rachel vzala svou služku Bilhu, a aby s ní měl Jákob děti. No, byl to takový jakoby boj nebo až soutěž, kdo porodí víc dětí. Postupně z těch dvou manželek, Lej, Rachel, z těch každá měla ještě služebnou Bilhu a Zilpu, které také rodili, to tak bylo běžné v té době jako řešení morálně přijatelné, tak se narodilo 12 chlapců, 12 synů a jedna dcera jménem Dina, a ti chlapci vlastně jsou zakladateli nebo praotci jednotlivých izraelských kmenů. Kdybyste chtěli, asi bych je nedokázal úplně všechny vyjmenovat, ale bylo jich opravdu 12 a z Rachel se narodil Jákobovi jeho milovaný Josef a Benjamín nejmladší, kdy při jeho porodu Rachel, jeho milovaná Rachel, zemřela. Nazvala ho Ben Omri, nebo tak nějak syn zmaru, ale Jákob ho přejmenoval na Benjamín. Takže jestli posluchači chcete, si to najděte, Izachar, Zabulon, Juda, Neftalí a tak dále, 12 kmenů Izraele.
1: Říkám si, že na tomhle člověku, tedy na Jákobovi, už je vidět jakýsi zárodek toho naplňování Božího slibu daného Abrahamovi. Protože Abraham sice měl zaslíbení, že bude mít potomku jako hvězd na nebi nebo jako písku v moři, ale měl vlastně 4 děti, jestli dobře počítám.
2: Myslím, že jo, no.
1: Což není žádná sláva. Izák měl taky 2 syny a teprve Jákob vlastně má 12 synů a ještě dceru. To už je najednou jakýsi zárodek a víme, že tady už jsme na pokraji cesty do Egypta, kde potom se Izrael rozrostl na mnoho, no, nebo mnoho miliony lidí, kteří potom víme, že vycházeli z Egypta pod Mojžíšovým vedením. Jákob tedy zažívá naplňování toho zaslíbení abrahamovského.
2: Jo, ano, to je fantastický příběh. Tam vlastně on u Lábana strávil nějakých 20 let a Pán Bůh mu požehnal. Měl spoustu koz, ovcí, prostě se mu dařilo, prosperoval. Zase vidíme tam tu jeho takovou jako snahu až křečovatou to nějak po svým vymyslet. On prostě řekl, moje se dohodl s Lábanem, já si vezmu to, co se narodí, strakaté, skvrnité, tak Jákob to nějak vymýšlí, že jim staví před oči pruty oloupané. V tom starověkém myšlení bylo tak zakořeněné, že to zvíře nebo i třeba žena, to, co má před očima při početí, tak to má zásadní vliv na to vlastně, kdo se narodí nebo jak bude vypadat. Takže Jákob nějak po svým se to snaží zase to požehnání strhnout na sebe, ale pak, když o tom mluví po letech se svými manželkami, říká, to Bůh tak udělal, Bůh to způsobil, že když jsem se dohodl s vaším tátou, že mi nechá skvrnité, pruhované, tak se takový rodili. To udělal Bůh a Lában tolikrát změnil moji mzdu, chová se ke mně nefér, musíme odejít. Takže zvedli, jak se říká, kotvy po 20 letech na tajňačku, utekli, Lában je po cestě dohonil se svými syny, ale Pán Bůh zasáhl, že nedovolil Lábanovi, Jákobovi jakoliv ublížit, tam uzavřeli smlouvu a Jákob se vrací na místo, z kterého vyšel před 20 lety a má velký strach a ten strach je oprávněný, protože máme tady toho Ezaua, který ho k smrti nenáviděl.
1: No, není divu, že byl naštvaný. A ten hněv asi, když... Říká se, že čas smaže různé emoce a různé problémy, ale myslím, že křivdu nesmaže, že ta v člověku jaksi pracuje. Teď jsme o 20 let později a Ezau jde naproti svému bratru a mají se setkat. To muselo být taky drama.
2: To bylo velké drama. Jak říkáš, křivda, ta se těžko schroupne i po mnoha letech. I nevěřící psychologové dneska mluví o tom, že dochází k pozitivním změnám v mozku člověka, který se rozhodne odpustit. Že tam třeba pořád ta bolest je, ale ty emoce začnou fungovat úplně jakoby jinak. Nevyvolává to takovou bolest, takové emoce. A Ezau neměl důvod odpouštět svýmu bráchovi a jde mu naproti s 400 muži. To byla docela velká soukromá armáda a Jákob měl oprávněný strach, bál se o svůj život a zase má svůj plán. Řeší to, že se schovává za druhé, tak, jak byl zvyklý v životě. To znamená, napřed posílá dary, aby usmířil svého bratra, posílá, rozděluje do nějakých jakoby týmů nebo hofů v té biblické řeči a říká si, když Ezau pobije jeden ten tým nebo ten hof, tak třeba další přežije. Ale tam dochází právě k tomu zásadnímu, že v té noci, než se setká se svým bratrem, tak u potoka Jabok prožije zápas s božím poslem a zápasí a potýká se s ním celou noc a ten boží posel říká, aby ho pustil a Jákob říká, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. On v podstatě, tak to interpretuje písmo, on zápasí se samotným Bohem. Ono to vypadá, jako by, že největší jeho boj byl se sebou samým a že ho čeká veliký boj se zatrpklým a uraženým, na smrt uraženým bratrem, ale jeho vlastně ve skutečnosti největší boj byl s Bohem, aby porozuměl tomu, jaký Bůh skutečně je, že to nejde takhle v životě dělat, že tudy cesta nevede. A on tam dostane nové jméno. A ten boží posel změní to jméno z Jákob, lstivý, uskočný, na Izrael. Bojující s Bohem, bojuje Bůh. On říká, ty jsi bojoval s Bohem a ty jsi obstál. A od té doby vlastně boží lid, potomci Jákobovi, jsou nazýváni Izraelem. Ti, kdo bojují s Bohem, já tomu rozumím, takže to má jakoby by dvojí výklad, že je to ten zápas s Bohem o to jeho požehnání, ale zároveň, že Bůh bojuje s námi jako parťák, jako ten, kdo nás podpírá, kdo je v tom životě s námi a bojuje s námi za ten život, za jeho požehnání, za poznání jeho samého. A to byl tak velký boj, že byl Jákob zraněn v kyčli, odešel od Jaboku jako kulhající. A je to přivádí na takovou zvláštní myšlenku, že Pán Bůh někdy dopustí v našich životech různá zranění, odmítnutí, zklamání, proto abychom ho víc poznali, aby nám některé věci došly, jaký on je, abychom mu neutíkali. Ne, že by nám chtěl působit bolest, ale někdy nás musí i skrze bolest zastavit, skrze nějakou těžkou věc, aby nás naučil něčemu důležitému, protože přestože je Bůh dobrý a věřím tomu, že si přeje naše dobro, požehnání, aby se nám dobře dařilo, že ještě víc si přeje, abychom měli proměňován charakter, abychom se mu víc podobali, protože jsme stvořeni k božímu obrazu a jako křesťané jsme těmi, v nás žije Kristus a my jsme povoláni k tomu žít ten Ježíšův život na této zemi a ten život nám tady na zemi byl dán i proto, nebo hlavně proto, abychom nejenom Boha poznávali, ale stále více mu podobali. Naučili se nejenom o tom, jaký je, ale byli proměňováni do jeho podoby, aby byl proměňován náš charakter. Já to budu jako takovou přípravu na věčnost.
1: Ten zápas Jákoba s Hospodinem je pro mě vlastně stále takové zvláštní místo. Člověk by řekl, že Bůh, ten všemohoucí, prostě nějakým slovem nebo nějakou soft formou změní náš charakter, případně nás staví před nějaké volby, ale skutečně zápas. Jaký to mělo smysl? Co se měl naučit, Jákob?
2: Víš, já tam vidím, že předtím, bezprostředně před tím zápasem, se Jákob modlí a připomíná Bohu, co mu řekl. Že Bůh mu řekl, vrať se domů a prokážu ti dobro. Tomu Bůh slíbil. A Jákob říká, já nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, kterou jsi mi prokázal. Já jsem odešel z domova z holí a teď mám dva obrovský tábory a prosí za vysvobození. Už přestává jenom vymýšlet ty svoje, nebo používat ty svoje berličky, jak to nějak zajistit, aby uspokojil toho bratra ten jeho hněv, a stojí sám za sebe před Bohem a prosí o boží milost. Proč? Protože se bojí. On říká, já se bojím Ezava, aby nepřišel a nezabil mě jako matku nad syny. A znovu Bohu připomíná, když si řekl, určitě ti prokážu dobro a učiním tvé potomstvo jako mořský písek, který nemůže být spočítán. A já tomu rozumím tak, že potom on posílá před sebou ty jednotlivé houfy s těmi dary a doufá, že usmíří práchu tím darem, snad mě milostivě přijme. Mně připadá, že ten zápas má obrovský význam a obrovské poselství pod nás, že nám je tam řečeno, že není cesta se schovávat. Není cesta před Bohem utíkat, dělat si věci po svém a říkat si, já to nějak prostě vymyslím, jak to dopadne, a snažit se do toho Pána Boha nějak tahat. Ale že ta cesta je tak jako Jákob, postavit se před Boha takový, jaký jsem, přiznat si i ta svoje selhání, přiznat si, kde jsem ulítl, co se mi nepovedlo, kde mám strach. Prostě na nic si nehrát. Pán Bůh nehledá, on nechce nějaké fráze od nás, nějaké naučené modlitby, ale on chce naše srdce. On touží po vztahu s námi, ne po tom, abychom něco dělali tak, aby to dobře vypadalo, i když třeba zbožně. A to je ten zápas, podle mě, postavit se před Boha na férovku a vysypat to před ním. Bible to nazývá vylít svoje srdce. A nebát se říct, Bože, já nemůžu. Nebo Bože, já jsem tohle zkazil a nemám sílu na to napravit. Nebát se říct, Bože, já se bojím. Já se snažím vypadat jak hrdina, ale prostě ty víš, jak moc se bojím. Nebát se říct, já si nevím rady. Já prostě nemám moudrost. Lidi ode mě čekají, že budu dávat chytrý rady a já si nevím rady sám se svým životem. A to je ten zápas. Já si pamatuju s manželkou, kolikrát jsme prožili jako jednotlivci nebo i společně takové zápasy, kdy jsme plakali před Bohem a jsme i bušili do země, jako jak Pán Ježíš řekl, tlučte, bude vám otevřeno. A připadalo nám, že to jde do stropu ty modlitby, že je to jenom taková nějaká hra, jo, nějaký, že si něco namlouváme. A byl to kolikrát opravdu zápas o víru, o to říct, Bože, já tomu nerozumím. Já to nechápu, já si s tím nevím rady, ale já ti důvěřuju. A já se tě nepustím, dokud mi nepožehnáš, dokud neuvidím tvoji tvář, dokud se s tebou znovu nesetkám a neprožiju, že jsi na mě nezapomněl, že o mě víš a i když mi to nevysvětlíš, tak mi dáš sílu jít dál. Tak tomu rozumím nějak, tomu zápasu. No. Ale neumím popsat, co se tam ve skutečnosti dělo, jak vypadal ten boží posel a proč ho jedním smrtnutím neodpálil toho Jákoba, když to byl anděl. Já fakt nevím, jenom takhle si to vykládám pro svůj život. I am on the run, I'm trying to steal my destiny.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Pomysleným hrdinou dnešního pořadu je praotec Jákob, člověk, který zažil docela dost velkých životních zvratů, ohrožení, nebezpečí, zápasů. A jak jsme slyšeli v minulém vstupu, ten nejdůležitější zápas neměl sám se sebou, ale vlastně s Bohem. O požehnání, o proměnu svého charakteru. Sledujeme tedy Jákoba při návratu z jeho 20letého pobytu u jeho strýce, mezi tím se oženil, dvakrát hned, měl řadu dětí, vrací se, usmiřuje se svým bratrem Ezauem, to je veliká věc. Jak vlastně pokračoval Jákobův život dál a jaké bylo finále toho jeho života?
2: Jestli bych, Katko, mohl prosím ještě upozornit na jednu takovou pro mě důležitou věc. Když Jakub jde po tom celonočním

0: kloní před svým bratrem a tam je napsáno, že Ezau mu běžel vstříc, objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho. A oba plakali. Tohle se mi moc líbí, tohle to vlastně prožil jako po mnoha letech i se svým synem Josefem, tomu se snad za chviličku dostaneme, pokud se moc nerozpovídám, neuplyne nám čas. Ale mě znovu teď naskočil ten obraz marnotratného syna, který vypráví Ježíš o tom otci, který vyhlíží toho syna, jak se setkávají a ten otec ho objímá a líbe. A tady ty dva bratři se objali a Ezau se ptá, co to má jako znamenat, všechny ta stáda toho říká, to je pro tebe, chci nalézt milost. A říká takovou zajímavou věc. On říká, víš, já když jsem tě viděl, tak jako bych viděl tvář Boží, laskavý si mě přijal, že si tady i tady uvědomuju na tomto místě, jak vzácná věc je smíření a odpuštění. Jako kdyby člověk viděl Boží tvář, když je někdo ochoten mu odpustit, když je někdo ochoten se smířit, jako by člověk se setkal se samotným Pánem Bohem a s jeho milostí. A oni se nakonec rozcházejí. Ten příběh se tak v jednu chvíli ošklivě zamotává, kdy Dina je příliš zvědavá, jak to vypadá v jednom cizím městě a je tam zneužita a ti bratři ji pomstí, ale zase takovým záludným způsobem, tak, jak kdyby se do nich obtisklo to Jakobovo lstivé jednání. Vybijou to město pomocí vlastně nějakého podvodu, lži, nějakého takového skočného plánu.
1: V této části příběhu je Jákobovi přibližně kolik let?
0: On měl dospělý syny, už to byl prostě zralý člověk, patriarcha, jo, takový ten vůdce rodů.
1: Mířím k tomu, že i když Jákob vlastně prodělal možná svoji nejvýznamnější životní lekci v tom zápasu s Bohem a z toho, co si i ty říkal, vlastně vyplývá, že změnil svoje postoje, že se přestal schovávat, postavil se do čela své rodiny, zažádal nebo požádal svého bratra o usmíření, o milost, odpuštění. Stejně se Jákobovi těžké věci a možná takové podvody a podvůdky nevyhnuly ani v další části života, ale tentokrát to spíše sklízel od svých synů. Je to tak?
0: Tak, je to tak. Když vlastně ti synové dospěli, tak tam došlo nebo docházelo neustále k velkému napětí, protože podobně jako Jakoba protižovala kdysi jeho maminka, tak on protižoval kvůli Rachel svého milovaného syna Josefa, daroval mu oblečení, nějaký pestrý plášť a Josef to ještě komplikoval tou svojí náturou, kdy byl takový, byl asi hodně po tátovi, no, byl takový, je napsáno, že donášel na ty syny, chodil na ně žalovat, oni ho nesnášeli, byl to takový tatínkův mazánek a teď ještě ty sny, přišel s tím, že měl sen, jak se mu klaní hvězdy a měsíc a slunce a výklad toho snu měl být jako, že se mu jednou bude klanět otec i matka, bratři a předtím se mu zdálo o snopech, jak ty snopy, které symbolizovaly jeho bratry, tak se klaní jeho snopu a ty sny byly od Boha. Ono to tak i potom v životě nakonec bylo, ale pravděpodobně ten Josef jim to dával takovým nepříjemným způsobem na talíř a oni ho nenáviděli. Oni ho nesnášeli a vyvrcholilo to tím, když ho táta poslal za bratry, aby je zkontroloval, že někde pasou a on je našel někde daleko od táty v pustině. A oni, když ho viděli, říkali, vydá mistr snů, tak teď si to s ním vyřídíme a rozhodli se, že ho zabijou. Tak daleko vyrostla ta zášť a nenávist v té rodině mezi nimi a Josefem. Tak ten hřích počnul, že už byli našlápnutý na to se ho navždy zbavit. Ale nakonec se rozhodli ho hodit do nějaké cisterny a když šeli kolem Midianci s karavanou do Egypta, tak ho prostě prodali, nedbali na jeho slzy, nedbali na jeho pláč a prosby a s

0: svýho bráchu prodali. A tátovi, a tady máme další podvod, se mu to vrací jak bumerang, tátovi nalhali, namluvili, že Josefa asi roztrhala divá zvěř, ukázali mu potrhaný plášť, který pomazali nějakou krví z kozla, říkali, podívej, tohle jsme našli, asi byl sežrán. A ten Jákob byl nešťastný, je tam psáno o jeho šedinách, to znamená, už byl v pokročilém věku patriarcha rodu a on prožíval ve svém životě další bolest, další zklamání, jak kdyby se mu to neustále vracelo. Jakoby nám Pán Bůh nejenom nastavoval zrcadlo, ale často nás nechá se potkat s důsledkem našich špatných rozhodnutí a těch hříchů. A přesto, že tam platí Boží milost, to, že jsme jeho, ale jakoby nás nechá někdy odžít i těžké věci, jakoby následky toho, co jsme rozsévali, co člověk rozsévá, také sklidí. Nemyslím, že v tom je nějaká Boží pomstychtivost, ale že to je součást té Boží výchovy, tak jak jsem o ní před chvilkou mluvil. Ten příběh je úžasný v tom, jakým prošel vývojem. 17-letý teenager Josef se ocitá v egyptském otroctví a je prodán do domu velitele faraonovi tělesné stráže Potýfara. A co tam je nádherné, tam čteme, že ale Bůh byl s ním, Bůh byl s Josefem, nezapomněl na něj, byla Boží milost s Josefem a Josefovi se dařilo. A na co sáhnul, tak se mu dařilo, ten Potýfar si toho všiml, tak mu všechno svěřil, ale na neštěstí si ho všimla jeho manželka, Potýfarka, která ho začala svádět. A tohle si říkám, to je tak zvláštní okamžik v celém tom příběhu, kdy ten Josef, mladý kluk, nabušený hormony, navíc v určitém musel být velice zklamaný z toho, co se mu stalo, musel být plný bolesti, zranění, musel si klást otázky, kde je Bůh, proč to dovolil, co jsem udělal blbě, proč jsem takhle dopadl. A přesto ten Josef zůstal Bohu věrný. On tý Potýfarově ženě říká, tohle to nejde. Tvůj muž mi svěřil všechno, ale ne tebe. A říká tam takovou úžasnou věc, on říká v podstatě, to by se Bohu nelíbilo. To by nebylo dobrý před Bohem. A zůstal Bohu věrný a vůbec se mu to nevyplatilo z krátkodobého hlediska, protože ta žena žalovala lživě a zase je tady podvod, se nám to tady vrací jak bumerang, žalovala na Josefa, že ji chtěl zneužít a Potýfar ho strčil do vězení a místo toho, aby se mu, my jsme řekli, kde je Pán Bůh, proč se ho nezastal, tak on zůstane věrný Bohu a je hůř. A dostane se do vězení. A tak to někdy bývá v životě. Ne vždycky vás pochválí lidé za to, když budete Bohu věrní, budete dělat to, co je správné. A on se dostal do vězení, ale my tam čteme, že s Josefem bylo Boží milosrdenství, že Bůh byl s ním.
1: Josefův příběh by opravdu vydal na román. To je spousta příběhů, zvratů, možná nespravedlností. Ale protože se dnes bavíme primárně o Jákobovi, pojďme se na to podívat teď jeho očima. On tedy ztrácí milovaného syna, zažívá další rozkol v rodině, protože ti bratři ho opravdu neměli rádi. Pak se nad ním Pán Bůh smiluje, on s Ráchel čeká druhého syna, ale při porodu Ráchel umírá. A tak Jákob přichází o svoji milovanou ženu. Jak to vlastně dopadlo? S Josefem se ještě potkal?
0: Je právě nádherné na tom příběhu sledovat tu Boží milost. Pán Bůh byl s Josefem, vytáhl ho po letech z těch těžkých věcí. Josef se stal vlastně po faraonovi nejvýznamnějším mužem v Egyptě, Safenat Paneach, zachránce světa, který v podstatě svou moudrostí, kterou měl od Boha, zachránil Egypt před hladomorem, ale hlad nastal tam, kde Jákob žil se svou rodinou. A Jákob posílá své syny se stříbrem a s pytli, aby je přivezli plný obilí. Oni, ti bratři, se po letech setkávají s Josefem, samozřejmě ho nepoznávají a klaní se mu a tam najednou Josefovi dochází, jo, tohle jsem před lety viděl ve snu. tady se to stalo. A díky tomu, že Josef byl schopen a ochoten bratřím odpustit, tak byl zachován ten rod. Byl zachován, nebo ten boží plán se naplnil a bratři se vrátili. A to teď hodně zkracuji, doporučuji posluchačům, aby si přečetli tento nádherný příběh. A bratři se vracejí k otci Jakobovi a říkají, Josef žije. A zve tě, bude ještě 5 let, bude trvat hlad a zve celou naši rodinu, abychom se uchýlili do Egypta a tam přežijeme. A Jakub tomu nevěří. On uvěřil tomu, že Josef je mrtvý, ale když viděl ty dary, ty vozy, uvěřil a teď se vrací, teď jde do toho Egypta a tam se po mnoha letech setkává s Josefem a zase takovým nádherným způsobem je tam popsáno, jak ten táta se synem se objímají a Josef pláče na náší svého otce. A tohle muselo být něco, to byl podle mě jeden z vrcholů Jakubova života. Kromě toho Bételu, kdy se potkává s Bohem, když utíká, kromě toho zápasu u toho jaboku, tak tohle vidím jako jeden z jeho dalších vrcholů svého života, kdy v slzách objímá svého ztraceného syna. Pro nás je to i takový předobraz té boží otcovské lásky a toho božího přijetí. A je zachován život. Díky odpuštění, díky milosti, tak je zachován život a naplňuje se boží plán. A Jakub ještě, myslím, já nevím, jestli 17 let, vidí syny Josefovi, žije v Egyptě, zemřel, umírá, když mu bylo 147 let a požehná nebo prorocky promlouvá do života každého z těch svých synů. A pak je tam taková krásná věta a potom vtáhl nohy do postele a zemřel. Zemřel prostě v pokoji. Tak ještě taková zajímavost, když on přišel do Egypta, Josef ho představil faraonovi, tak Jakob mu požehnal. Žehná prostě tak mocnému člověku, faraonovi, panovníkovi egyptské říše, tak mu žehná. No a pak dožije v tom Egyptě s prosbou nebo s takovým závazkem, aby ho vynesli, aby ho pohřbili tam v té zemi, kterou Pán Bůh mu zaslíbil. A tam jednou vyjde celý ten velký národ za Mojžíše a to už je jiný příběh. Takže boží plán se naplnil, naplňuje se i dnes a jsme toho součástí a obrovskou roli v tom hraje boží milosrdenství, boží věrnost, boží láska. Pořád.
1: Jsou pořady, u kterých si říkám, je škoda, že končí, protože bychom mohli povídat klidně celou další hodinu. Uzavřel se tedy život Jákoba, patriarchy Izraele, o kterém jsem si dnes povídala se Sašou Štěpánovským, pastorem křesťanského společenství v Kutné Hoře. Sašo, moc děkuji za to, co jsi s námi sdílel, děkuji za tvůj čas a přeju ti boží ochranu a požehnání do všeho, co je před tebou.
0: Taktéž děkuji za pozvání, přeju tobě i posluchačům boží požehnání, milost a jak se na horách Kutných kdysi říkávalo, zdař Bůh.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí i Kateřina Hodecová, samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Naslyšenou. Dal jsem svůj slib.

Skončil pořad Klíčové slovo a v tom dalším bude hlavní biblickou postavou Mojžíš. Minula 14. hodina, posloucháte odpolední program na Rádiu 7. U mikrofonu je Lenka Malinová a před námi, vy víte co, písničky na přání.

0: Opět tady máme hodinku v našem vysílání, která patří vám možná dvojnásobně, protože se můžete podílet na tom, co zazní až do 15. hodiny. Můžete si přát písničku, můžete si o ní napsat, zavolat písničku pro sebe, pro někoho jiného, to už je na vás.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: Tak jsem zvědavá, kdo se k nám jako první dnes dovolá nebo dopíše a jak bude ta dnešní mozaika utkaná z vašich přání vypadat. Do toho!

O první písničku Na přání se postarala Iva, následující žalm 23. v podání Jiřího Zmoška poletí jako obvykle za dědečkem Mílou, za Radkou, za Milenkou a za vámi všemi, kteří posloucháte.

Na Rádiu 7 začaly písničky na přání, první přání splněno, další se chystá. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Ty dobrý jsi z Valašských online bohoslužeb pro tetu Martu ze Vsetína k jejímu dnešnímu svátku. Napsala nám Lenka. Milá Lenko, já pustím tuto písničku s dovolením v podání Timothy v původním slovenském překladu písně od Jeremyho Ridleyho a doufám, že to nebude vadit.

Tak, tak, Pán Bůh je dobrý. Různými způsoby a v různých podobách to můžete slyšet ve vysílání Rádia 7, které posloucháte. Teď ovšem tady běží písničky na přání a vy nám píšete, přišlo zrovna další přání, tak já se na to hned podívám. A nyní zahraj písničku, kterou jsem si prý měla vybrat. Děkuji. Děkuji za to, že si můžu vybrat. A já jsem si vybrala písničku od kapely Adonai, je o vděčnosti. To je moje téma.

Na Rádiu 7, které posloucháte, probíhají písničky na přání v pravidelném čase mezi 14. a 15. Další přání přišlo přes WhatsApp. Prosím o zahrání písně Svatý od skupiny Lift Up. Pro vás do rádia, pro všechny posluchače, napsal nám Lukáš. Ráda pouštím a zdravím Lukáše.

Další písničku zpívá, nebo zaspíval už zesnulý Michal Tučný. Je krásná a vybral ji do dnešních písniček na přání Jirka.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Kterýkoliv z těchto kontaktů můžete teď využít a napsat nebo zavolat, jakou písničku byste rádi slyšeli v rámci dnešních písniček na přání. A do naší SMS-kové brány přišla zpráva a přání k dnešnímu svátku jedné Martě, a to Martě Plevačové. Efot, písnička, která poletí Martě Plevačové do Vsetína od syna Míly Plevače a přítelkyně s dcerou z Frýdku. Tak snad jsem to řekla všechno, co mělo být řečeno.

Další písničkové přání na Rádiu 7 splněno a následující písnička bude veselá, aby pěkně přispěla k pohodové cestě na dohor, kterou jede rodinka Karolíny, která nám napsala. Takže pro děti Lukyho, Ondryho, Anešku, tatínka Vaška, Karolínu, jedenkrát Helan, veselá píseň a šťastnou cestu přeji.

Tak to byl jeden veselý Pavel Helan na cestu pro jednu rodinku, která nás poslouchá po cestě do hor. A protože jsou prázdniny, je léto, čas dovolených, přesunů, cestování, odpočívání, tak mám tady pro vás ještě jednu takovou odlehčenou písničku na letní den. A ještě je čas, abych zahrála i tu vaši. Pište, volejte.

Přátelé, doufám, že si užíváte letních dní a pokud vám děláme společnost, tak nás to velmi těší. Díky tomu, že je možné nás poslouchat přes mobilní aplikaci, přes internet nebo přes DAB vysílání, tak nás skutečně můžete na svých cestách kdekoliv zachytit. Budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. A já pustím další písničku, kterou tady mám nachystanou a čekám, kdo se k nám ještě dnes dovolá v dnešních písničkách na přání nebo dopíše. Ještě máte možnost.

To byla Miriam Kaiser, která nám připomněla žalm 103. Písničky na přání na Rádiu 7 mají před sebou ještě poslední čtvrthodinku, takže můžete se do ní strefit i vy.

Posloucháte Rádio 7, každý všední den mezi 14. a 15. hrajeme písničky na vaše přání. Všechna dnešní přání jsem zatím vyčerpala, ale ještě nejsme u konce, takže ještě můžete určitě zavolat nebo napsat. Já tady mám teď žalm další. Žalmy jsou krásné, zpívaly se za dob krále Davida, zpívaly se a zpívat se budou, a takže mnozí umělci je zhudebnili. Tak tady máme žalm 121. v podání Aarona Schusta. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Má pomoc je od Hospodina, stvořitele nebe a země.

Dospěli jsme k 15. hodině a dříve, než bude Rádio 7 ve svém odpoledním vysílání pokračovat, budeme se modlit za Ukrajinu, tak jako obvykle v tomto čase. Pane Ježíši Kriste, znovu k tobě voláme za Ukrajinu. Možná jsme už vyčerpali všechna slova, která máme. Možná už jenom v srdci voláme, aby se smiloval. A tak tě prosíme, Pane, znova za tuto zkoušenou zemi. Prosíme tě, abys zasáhl tam, kde nemůže člověk zasáhnout. Abys obrátil v dobré to, co je tak zlé a tak těžké a tak bolestivé. Prosíme tě, Pane, aby Ukrajina mohla opět žít v pokoji, v míru. Prosíme tě za lidi, kteří tam jsou. Za vojáky, za rodiny, za děti, za všechny, kteří tam přežívají, za ty, kteří prožívají těžké ztráty. Prosíme i za ruské vojáky, kteří si nevybrali to, že budou bojovat. Smiluj se, Pane, nad celou tou situací a znova tě voláme jako živého a všemohoucího Boha, aby se zasáhl do rozhodování těch, kteří o tom na té lidské straně vesmíru rozhodují. Prosíme tě, Pane, aby mohla válka skončit. Amen.

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: A co nás čeká dál? Ve 15:45 biblická úvaha Karla Řežábka a ve 15:45 čtení z Bible pro 21. století, ve kterém otevřeme Janovo evangelium.
2: Vím, že po tmavej noci príde svitanie, po každej búrke ticho nastane, na vrchu má svoj kon.

0: Mám tady teď Rent Kolektiv a píseň, ve které zpívají Jak vzácná tvoje milost, že miluješ zrovna mě, že na mě čekáš. Taky se někdy divím.
1: Used to wonder what you thought of me.

sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě neměl. Často vzpomínám, jak jsem žil, bloudil.

Sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě neměl. Často vzpomínám, jak jsem žil.

Co si představujete pod slovem víra? Když Ježíš říkal lidem, víra tvá tě uzdravila, lec kdo to chápe, že řekl nikoli já, ale tvá víra tě uzdravila. Lidé, kteří víru chápou tímto způsobem, si často představují jako cosi transcendentního, spojeného s nějakými zvláštními vnitřními pocity. Abychom tedy dosáhli dostatečně silné víry, musíme vytvořit podmínky pro její vznik. Velebná atmosféra v kostele, vůně kadidla, svíčky, majestátní zvuk varhan, různé rituální obřady, až něco, jakoby se cvakne a v nás vznikne víra. A od takto vygenerované víry pak lidé očekávají uzdravující moc, podle těch výše zmíněných Ježíšových slov. Někdo takhle víru skutečně chápe. Když něčemu budu hodně věřit, když v sobě vygeneruju velkou víru, všechno je možné. Já mám rád Murphyho zákony a jeden z nich, pravidlo Erkádika, zní takto. Realita je to, co nezmizí, když na to přestaneme věřit. Myslím, že v tom je velká moudrost. Apoštol Pavel v Biblii víru definuje takto. Víra je naprostá důvěra, že se stane to, v co doufáme. A ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme. Jak je to tedy s těmi Ježíšovými výroky? Víra tvá tě uzdravila. Já myslím, že je důležité podívat se komu a v jaké situaci je říkal. Třeba si to ukážeme na tomto pozoruhodném příběhu. Když se Ježíš znovu vrátil na Galilejský břeh, sešel se kolem něho zase obrovský zástup lidí. Přišel i představený místní synagogy Jairos, klekl před ním a úpěnlivě ho prosil, moje dceruška umírá, pojď a zachraň, aby žila. Ježíš tedy šel s ním. Také zástup se vydal s nimi a tlačil se na Ježíše ze všech stran. V davu byla jedna žena, která už 12 let trpěla krvácením. Mnoho lékařů na ní zkoušelo své umění. Stálo jí to celé jmění, ale nebylo to nic platné, nemoc se stále zhoršovala. Až jednou se doslechla o Ježíšovi, o jeho zázračné moci, a tak ho hledala s myšlenkou, když si jen sáhnu na jeho plášť, určitě se uzdravím. A opravdu, jakmile se ho dotkla, krvácení přestalo a žena cítila, že je naprosto zdravá. Ježíš ovšem i hned poznal, že z něho vyšla uzdravující síla, otočil se a otázal se, kdo se to dotkl mého pláště. Jeho učedníci se divili, všichni se na tebe tlačí a ty se ptáš, kdo se tě dotkl. Ale Ježíš se rozhlížel, aby zjistil, kdo to byl. Žena celá rozechvělá tím, co se s ní stalo, padla mu k nohám a všechno mu pravdivě pověděla. On jí ujistil, dcero, tvá víra tě uzdravila. Můžeš klidně jít, protože nemoc tě už nebude trápit. My neznáme ani jméno, ani věk té ženy, jen stav, v kterém se nacházela. Víme, že na tom byla špatně. Možná nám ani nedochází v dnešní době, jak moc špatné to bylo. Už 12 let trpěla krvácením, čteme. Mnoho lékařů na ní zkoušelo své umění, stálo jí to celé jmění, ale nebylo to nic platné, nemoc se stále zhoršovala. Zřejmě měla chronickou poruchu menstruace, neustálé krvácení. To by bylo samo o sobě náročné pro každou ženu v jakékoliv době, ale pro židovku to bylo obzvlášť. U příslušnice židovského národa takováhle nemoc totiž zasáhla všechny oblasti jejího života. Třeba manželství. Pokud nebyla vdaná, nemohla vstoupit do manželství, protože byla rituálně nečistá kvůli svému krvácení. A pokud byla vdaná, nemohla s manželem mít sex, nemohla se ho ani dotknout, nemohla mu nějak vyjádřit lásku, nemohla mu upéct buchtu. V domácnosti nesměla umývat nádobí ani zametat, protože všechno, čeho se dotkla, bylo považováno za nečisté. Mateřství nemohla mít děti, duchovno, jako nečistá nesměla vstoupit do chrámu. Takže takhle na tom byla. Tělesně vyčerpaná, vyloučená ze společnosti, nečistá. Zkoušela všechno možné. V jiném překladu čteme, že podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo. Vynaložila všechno, co měla. Takže kromě toho jejího špatného zdravotního stavu, ještě se navíc k tomu přidaly finanční starosti. Až se jednou doslechla o Ježíšovi a jeho zázračné moci. A tak ho hledala s myšlenkou, když si jen sáhnu na jeho plášť, určitě se uzdravím. Představme si ten kontext té situace. Ježíš je právě na cestě k nejbohatšímu muži v okolí, který ho požádal, aby přišel a uzdravil jeho dcerku. Jaká je šance, že by přerušil své naléhavé poslání kvůli ní? Mizivá. Ale jakou má šanci na přežití, když se o to nepokusí? Ještě mizivější. A tak se odváží to risknout a začne se k němu prodírat zástupem. Musí se přitom dotknout řady lidí.
Kdyby ji někdo poznal, tak se dostane do hrozného máru, protože skutečně každého, koho se dotkla, by byl rituálně nečistý. Ale ona to přesto udělá. Přesto to zkouší, protože se pevně chopila tušení, že Ježíš může pomoci a že to i udělá. To mimochodem vůbec není špatná definice víry. Přesvědčení, že on může a naděje, že to skutečně chce udělat. Samozřejmě ta žena neměla žádnou záruku předem, jenom doufala, že se k němu dostane a že on zareaguje. Toužila potom, ale nevěděla jistě, jestli to opravdu udělá. Jediné, co věděla, že tam Ježíš je a že je dobrý. A to je víra. Víra není přesvědčení, že Bůh vždycky udělá to, co my si přejeme. Víra je přesvědčení, že Bůh je, že je dobrý a že udělá to, co je dobré. A on to pro ní udělal. Dalo by se říci, že její podíl na uzdravení byl zanedbatelný. Všechno, co udělala, bylo, že se protáhla mezi lidmi a vztáhla k němu ruku. Když si jen sáhnu na jeho plášť, určitě se uzdravím. Ale faktem je, že to zkusila a udělala aspoň něco. A hlavně odmítla tu myšlenku, že to nechá na jindy, že to udělá někdy později. Rozhodla se jednat hned, využít příležitosti. A když se tahle žena dotkla Ježíše, odehrály se dvě věci, ke kterým nikde jinde v Bibli nedošlo. Ta první, Ježíš uzdravuje ještě dřív, než si to uvědomí. Její potřeba přivolala jeho pomoc, jako by to Ježíšovo božství na chvilinku šlo krok před jeho lidstvím. Vyšla z něho moc a on se potom udiveně rozhlíží po zástupu, kdo se ho to dotkl. A ta druhá věc, Ježíš ji oslovuje dcero. Dcero, tvá víra tě uzdravila. Představte si, jak se asi potom cítila, po těch 12 letech opovržení. Pamatovala si vůbec ještě, kdy naposled jí někdo takhle s láskou oslovil. A tohle je možná místo, kde se můžeme najít v tom příběhu. Protože každý z nás jsme svým způsobem tou ženou. Někteří už jsme se jej dotkli, jiní ještě stojíme v povzdálí a váháme. Říkáme si, je tam kolem něj tolik lidí a vypadají všichni tak svatí a čistí a upravení, tak spořádaní, ty určitě nemají žádné problémy. Ten určitě má daleko důležitější věci na práci, než aby svůj čas nebo pozornost věnoval mně. Ale ještě mě v tom příběhu upoutala jedna věta. Až jednou se doslechla o Ježíšovi a jeho zázračné moci. Tak ho hledala. Ona se o Ježíši doslechla. Někdo jí o něm vyprávěl. O tom, co dělá pro lidi, jak jim pomáhá, jak je zbavuje jejich trápení. Neměla žádnou speciální, vysoce transcendentní víru, prostě projevila důvěru. Doslechla se o Ježíši a rozhodla se ho začít hledat. Když ho našla, riskla to a prodrala se k němu a tak došlo k setkání, které změnilo její život. A tohle je možnost pro každého z nás. Když se doslechneme o Ježíši, tak se rozhodnout to zkusit, risknout to, prodrat se k němu a dotknout se ho. To je víra. Obyčejná důvěra. A myslím, že v těch případech, kdy Ježíš mluvil o uzdravující moci víry nějakého člověka, nebo když chválil něčí víru, tak mluvil přesně o tomto. Ohledně víry existuje několik omylů. Ten první, že víra je něco jako placebo efekt u léků. S tím už jsem se vícekrát setkal. Placebo, to je jeden z obecně proslulých lékařských triků. Například je prokázáno, že lidem trpícím bolestí, kteří si myslí, že dostali na své útrapy lék, často pomůže i nějaká pilulka, čípek nebo případně injekční stříkačka, které ve skutečnosti neléčí, protože neobsahují žádnou účinnou látku. Ale když si ten člověk myslí, že ano, tak se mu udělá lépe. Takže to slovo placebo se dneska používá ve smyslu něco příznivě klamného. A termín placebo efekt označuje prokazatelné objektivní zlepšení zdravotního stavu při užívání přípravku, který je v daném případě prokazatelně neúčinný, ale pacient věří jeho účinku. A stejně takhle někteří vnímají víru. Říkají, jo, to je dobře, že tomu věříš, hlavně když ti to pomáhá. Další takový omyl je, že víra je dar, který nedostanou všichni. To je velmi rozšířený názor, že to je dar, který nemůžeme získat vlastními silami. Mnoho lidí má dobrou vůli, přálo by si uvěřit, ale holt jim to nejde. Jenže v Bibli Ježíš mnohokrát svým současníkům vytýkal nedostatek víry. A kdyby víra byla darem udělovaným jedněm a odpíraným druhým, pak by tyhle Ježíšovy výtky byly naprosto neoprávněné. Dále se o víře traduje, že to je pouhé uznání boží existence. Tentýž argument vyvrací další omyl o víře.
názor, že víra spočívá jednoduše v tom, že věříme v existenci Boha, v tehdejší společnosti nebyl v Izraeli mezi Židy žádný ateista. A přece vidíme, že po nich Kristus vyžaduje víc, když jim vytýká nedostatek víry. Pokud by se jednalo jen o uznání Boží existence, neměl by k tomu mezi Židy žádný důvod. Na jednom místě v Novém zákoně čteme, Kristus přišel, aby zlomil moc smrti a ukázal nám, jak důvěrou v něho můžeme dospět k věčnému životu. A mne si Bůh zvolil za svého vyslance, abych tyto věci hlásal a učil. Kvůli tomu jsem teď právě za mřížemi, ale nijak se za to nestydím, protože znám toho, komu jsem uvěřil. Často je víra chápána pouze jako intelektuální přitakání. Ve smyslu, dříve jsem měl názor, že Bůh není, teď mám názor, že Bůh je. Ale o tom zde autor tohoto dopisu nemluví. On neříká, vím, čemu jsem uvěřil, ale znám toho, komu jsem uvěřil. A někomu věřit, to už znamená víc, než být pouze přesvědčen o tom, že existuje. C.S. Lewis, anglický spisovatel minulého století, mimo jiné profesor středověké a renesanční literatury na univerzitě v Cambridge, řekl, věřit, že Bůh, přinejmenším tento Bůh existuje, znamená věřit, že vy jako osoba nyní stojíte v přítomnosti Boha jako osoby. Co by o chvíli dřív mohlo být jen obměnou názoru, to se teď stává obměnami vašich osobních přístupů k osobě. Už nestojíte tváří v tvář argumentu, který vyžaduje jen váš souhlas, ale osobě, která vyžaduje vaši důvěru. A tak křesťané vidí takové tři rozměry víry. Ten první rozměr víry má co dočinění s určitými daty, skutečnostmi, obsahem, kterému je potřeba porozumět, pochopit ho. V tomto prvním rozměru víry je kladen důraz na racionální stránku, protože nelze uctívat Boha, o kterém nemáme racionální vědomí. Druhým rozměrem víry je intelektuální souhlas s daty, která jsem se dozvěděl a která jsem pochopil. Protože těžko mohu něčemu věřit srdcem, pokud to mysl zcela zavrhuje. Takže zatímco ten první rozměr víry se týká porozumění, druhý se týká souhlasu. Jde o rozumové přitakání na základě určitých dat, že Bůh je. Ale ten třetí a nejdůležitější rozměr křesťanské víry zahrnuje osobní důvěru. V originálních jazycích, ve kterých byla Bible původně napsaná, totiž slovo víra prvotně znamená důvěru. Důvěru někomu, v někoho, nebo spolehnutí se na někoho nebo na něco. Tedy obsahem toho slova víra je jak věřit, tak důvěřovat a spoléhat se. A tohle, ta důvěra druhému nebo spolehnutí se na někoho, to vždycky vyžaduje odvahu, protože čím víckrát jsme se zklamali, tím opatrnější jsme důvěřovat znovu. Apoštol Pavel v Biblii víru definuje jako naprostou důvěru, že se stane to, v co doufáme, a ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme. Jinde napsal, za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu věří. Nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha. On sám v něm oznamuje, jak se postaral o to, abychom před ním obstáli. Nežádá od nás nic jiného, než bezpodmínečnou důvěru. Vždyť již prorok Abakuk napsal, kdo Bohu důvěřuje, obstojí před ním a bude žít. Tahle víra, která obsahuje všechny ty tři zmíněné rozměry, jak ten první rozměr, kdy se seznámíme, porozumíme určitým datům, určitým informacím. Ten druhý rozměr, kdy k těm informacím nebo datům, které jsme se dozvěděli, přitakáme. Ale současně i ten třetí rozměr té osobní důvěry, té odvahy spolehnout se a důvěřovat. Tak tahle víra se vyznačuje tím, že má skutečný, reálný vliv na všechny oblasti lidského života. Jak vlastně víra ve smyslu té důvěry, spolehnutí se, jak vzniká? Přemýšlejme o tom obecně, o důvěře. No ta vzniká hlavně na základě pozitivních zkušeností. A stejně tak ta osobní víra vyvěrá ze zkušeností buď osobně prožitých, ale také může vznikat i zprostředkovaně. Ze zkušeností někoho jiného, to jsou zkušenosti osobně přivlastněné. Například, jestliže řada mých přátel udělala opakovaně pozitivní zkušenost třeba s nějakým zubařem, no tak se k němu odvážím jít i já. Ovšem, když potom udělám vlastní kladnou zkušenost, moje důvěra vzroste. K důvěře někomu nestačí věřit, že ten, kdo mi něco nebo někoho doporučuje, subjektivně mluví pravdu. Znamená to důvěřovat, že se ten dotyčný nemýlí. Takže to je to první. Víra nebo důvěra vzniká buď osobně nebo zprostředkovaně. Z prožité zkušenosti. Další způsob, jak víra vzniká, je ze slyšení slova. My nemůžeme nějak rozlišovat mezi tím, co Bůh je, a tím, co říká.
je ve svých slovech. To prohlásil André Flossard. V Bibli čteme na jednom místě v Novém zákoně, víra je tedy zaslyšení a slyšení skrze slovo Boží. Ne skrze to, co se člověk dočte v Bibli, nebo co slyší v kostele, nebo na přednášce. Tady je v původním jazyce použit výraz, který znamená řečené slovo. To znamená, víra vzniká skrze slovo, které Bůh konkrétnímu člověku zpřítomní do jeho konkrétní situace. A také víra, důvěra vzniká skrze vztah. To asi nejvíc. V té poslední části Bible v knize Zjevení čteme Ježíšova slova. Stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet jako s přítelem. Ale nejde jenom o to navázání vztahu s ním, s Ježíšem a skrze něj s Bohem Otcem, ale také o vztah s druhými věřícími. Je zajímavé, co píše apoštol Jan v prologu svých epištol. Hned v první kapitole toho svého prvního dopisu říká, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme, slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Ten autor zde mluví o tom, že on a ostatní Ježíšovi přátelé Krista poznali oběma druhy poznání, jak tím poznáním vědomostním, tak poznáním zkušenostním. Říká, co jsme slyšeli, my jsme se dozvěděli nějaké vědomosti, co jsme ale taky na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly. To znamená, co jsme si ověřili vlastní zkušeností. To zvěstujeme. Ale definuje tu ještě jednu úroveň poznání, která obě předchozí přesahuje. Takže o čem jsme nejprve slyšeli, co jsme potom prožili na vlastní kůži, o tom vám vyprávíme, abyste to mohli také poznat a prožít i vy a podílet se na vztahu, který s Ježíšem máme. Ta nejvyšší úroveň poznání, to, jak můžeme Boha skutečně poznat, je skrze vztah. Dostali jste někdy otázku, jak to víš, ohledně něčeho. A stalo se vám někdy, že jste museli odpovědět, no prostě to vím. Ono to není úplně brilantní odpověď, ale stává se to. Někdy něco vím a když se mě někdo ptá, jak to vím, tak to prostě neumím vysvětlit, i když jsem o tom skálopevně přesvědčen. Když by se mě někdo zeptal, jak vím, že jsem ženatý. No, měl jsem toho a toho dne tam a tam svatbu, máme oddací list, snubní prstínky. No ale to jsou všechno vnější věci, že? A všechny by se daly sfalšovat. Jak vím, že jsem tedy ženatý? No, prostě to vím. Jak vím, že Bůh je? No, protože jsem ho poznal. Protože jsem ho poznal jednak tím poznáním vědomostním. Dozvěděl jsem se o něm nějaké informace, nějaká fakta. Poznal jsem ho ale i poznáním zkušenostním. Udělal jsem s ním nějaké dobré zkušenosti, na základě kterých jsem mu začal důvěřovat. Ale hlavně jsem ho poznal a poznávám skrze vztah. Skrze vztah lásky, přátelství, důvěry. A důvěra, to je klíčové slovo. Když vyndáváme dítěti jehlou třísku, když ho učíme plavat nebo jezdit na kole bez koleček, když jdeme k zubaři, prostě musíme důvěřovat, že to, co se zdá těžké nebo nemožné, že to půjde. Že to, co zabolí, ve skutečnosti naší bolesti uleví. A tak já sám za sebe můžu říct, že Bohu důvěřuju, i když někdy procházím něčím těžkým. Je pravda, že někdy se zdá daleko, nebo někdy nerozumím jeho cestám, ale ještě nikdy jsem se v něm nesklamal. A apoštol Pavel říká v jednom svém dopise, jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu, nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu.

Další zamyšlení Karla Řižábka si můžete poslechnout zítra ráno v 6 hodin a 45 minut. Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. Jsme rádi, že můžeme pro vás vysílat každý den od rána do večera, od večera do rána, zkrátka 24 hodin denně. A to jenom díky vám, milí posluchači. Děkujeme vám, kteří jste v tom s námi, kteří nás podporujete modlitebně i finančně. Děkujeme za každého z vás, který věří tomu, že naše vysílání má smysl. A pokud se chcete přidat mezi naše podporovatele, bude nám ctí.

Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiackého moře. Stalo se to takto. Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Půjdeme s tebou, odpověděli. Šli tedy a hned nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili. Za svítání stál Ježíš na břehu. Učedníci ale nevěděli, že je to on. Nemáte něco k jídlu, hoši? Zeptal se jich Ježíš. Nemáme, odpověděli. Řekl jim, hoďte síť napravo od lodi a něco najdete. Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, oblékl si plášť, protože byl svlečený, a vrhl se do moře. Ostatní učedníci pak připluli na lodi, neboť byli nedaleko od země, jen asi 200 loket, a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli řezavé uhlí a na ně

0: jim rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste trochu ryb, které jste teď nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. Ježíš jim řekl, pojďte snídat. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, protože věděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho, a podobně i rybu. To se Ježíš už po třetí po svém zmrtvých vstání ukázal svým učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra. Šimone Jonášův, miluješ mě více než oni?
1: Ano, pane,
0: odpověděl mu.
1: Ty víš, že tě mám rád.
0: Ježíš mu řekl, pas mé beránky. Potom se ho zeptal podruhé. Šimone Jonášův, miluješ mě?
1: Ano, pane,
0: odpověděl mu.
1: Ty víš, že tě mám rád.
0: Tehdy mu řekl, pečuj o mé ovce. Zeptal se ho potřetí. Šimone Jonášův, máš mě rád? Tehdy se Petr zarmoutil, protože se ho potřetí zeptal, máš mě rád? A odpověděl mu,
1: pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.
0: Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, říkám ti. Když jsi byl mladší, oblékl ses a šel si kam jsi chtěl. Až zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne tě jiný a povede tě, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těch slovech mu řekl, následuj mě. Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a zeptal se, pane, kdo tě zradí? Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše,
1: pane, a co on?
0: Ježíš mu řekl, chci-li ho tu nechat, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty mě následuj. Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale chci-li ho tu nechat, dokud nepřijdu, co je ti potom? To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je. A víme, že jeho svědectví je pravdivé. Ježíš ovšem udělal i mnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě vypsány, mám za to, že by bylo napsáno tolik knih, že by se ani nevešly na svět. Amen.
2: Ze závěru Janova evangelia z Bible pro 21. století četli herci Jan Potměšil a Josef Sommer.

16. hodině nás doprovodí Michael W. Smith. A v 16 hodin si můžete poslechnout další díl Základů, které připravuje Štěpánka Paluchníková. Nejprve tedy Michael W. Smith.

0: Bylo 16 hodin a na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje odpolední vysílání s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na evangelikálním teologickém semináři v Praze, představí v relaci Základy jednu ze dvou svátostí, které ustanovil sám Ježíš.
1: Základy. Základy.
2: Dnes je před námi téma křtu. Krásné, hluboké a radostné téma. Chvíle křtu je okamžikem oslavy, radosti, která se dotýká nejen země, ale i nebe. Je to chvíle, kdy se odehrává něco podstatného a proměňujícího. Křest není jen obřad, ale vyjádření nové identity člověka. V něm člověk říká Bohu, jsem tvůj. A zároveň slyší Boží odpověď, jsi můj. Tento vzájemný vztah můžeme přirovnat k okamžiku svatebního slibu. Muž a žena si vyměňují prsteny, dávají si sliby a vstupují do nového způsobu života. Už ne jako jednotlivci, ale jako ti, kteří si patří. Podobně i křest je pečetí vztahu. Je potvrzením našeho rozhodnutí i Boží věrnosti jeho rozhodnutí. Je to Boží zaslíbení. Nikdy se tě nevzdám a nikdy se tě nezřeknu. A zároveň je to lidská odpověď víry, důvěry a otevřenosti. Různé křesťanské tradice kladou důraz na odlišné aspekty křtu. Někteří zdůrazňují křest jako veřejné vyznání víry nebo jako znamení nového života. Jiní v něm vidí především tajemný duchovní akt, ve kterém sestupuje Duch Svatý a proměňuje lidské srdce. Ať už však klademe důraz kamkoliv, podstata zůstává stejná. Jde o křest ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Křest je jednou ze dvou svátostí, které ustanovil sám Ježíš, a právě proto má v křesťanském životě tak zásadní místo. Křest je začátek cesty, na které krok za krokem dozráváme do svatosti. Cesty, kdy vrůstáme do Krista, a cesty, kde ještě hodně klopítneme. Křest nás uvádí do vztahu s Bohem, který je živý, osobní a trvalý. Není to jednorázový moment, ale pečeť s trvalým významem. Symboliku křtu můžeme najít už ve starozákonních příbězích. Potopa, která očistila zemi, nebo přechod Izraelitů přes Rudé moře, kdy lid opustil otroctví a vstoupil do nové svobody. To všechno jsou obrazy, které nám pomáhají porozumět hloubce křtu. Křest tak propojuje starou a novou smlouvu. Ukazuje kontinuitu Božího jednání s člověkem napříč dějinami. Křest je vždy přechodem. Přechodem od někud někam. Od starého k novému, od života bez Boha k životu s Bohem. Je to očištění od hříchu, ale nejen ve smyslu minulosti. Je to otevření nové budoucnosti. Je to proměna směru života. Křest je tak obrovskou radostí a oslavou zračící se ve vzkříšeném. Předýmka věcí budoucích, kdy budeme spolu s ním vzkříšeni na věčnosti.
0: Štěpánka Paluchníková bude v cyklu Základů pokračovat zase v premiéře v úterý v 9 hodin a 30 minut tématem Duch Svatý.

Jeremy Camp. Zpíval o tom, že ví, že Pán Bůh s ním stojí v bouři, že nikdy neřekl, že to nebude bolet, ale slíbil, že i v bolesti bude s námi.

0: Rádio 7 je pro mě určitě takový obohacení v životě, protože jednak si tak jako uklidním myšlenky, jednak se něco dozvím, jednak můžu popřemýšlet o věcech, které jsem třeba dřív tolik neřešila. Prostě od každého něco. A navíc mám teda strašně ráda životní příběhy, od kterých se taky můžu něco naučit a třeba se v tom i nějak najít, poznat, takže to mě určitě posunuje.
1: A co posloucháte rádi vy? Napište nám.

0: Chvála za všetko.
1: Odpolední vysílání na Rádiu 7 pokračuje dál blokem písní. Předtím, než se zaposloucháme do ranního telefonátu, ve kterém měla na telefonu Andrea Audová Tomáše Touška. Představovali jsme další křesťanskou organizaci. Vrátíme se k tomu o půl páté. Ještě tady mám Coryho Asburyho, kapelu Blázny pro tebe.

0: V letním čase místo magazínů nabízíme k poslechu reprízu ranních telefonátů. Tak tady je ten dnešní.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Co se stane, když se propojí sport, vztahy a víra? Odpovědí je projekt Edge Sports, kterému se budeme věnovat v dnešním ranním rozhovoru. Ve spojení už máme manažera projektu Tomáše Touška. Tomáši, krásné ráno, vítejte ve vysílání.
3: Krásné, dobré ráno, děkuju za pozvání.
2: Pojďme tedy začít úplně od začátku. Představte prosím Edge Sports posluchačům, kteří o něm ještě nikdy neslyšeli.
3: Edge Sports je kontaktní služba, která pomáhá navazovat vztahy s mladými lidmi skrze společný zájem, konkrétně sport. A v našem případě v České republice je to skrze Ultimate Frisbee. A ty jednotlivé týmy vznikají pod místní církví, vlastně pod záštitou, a ten samotný projekt Edge z naší strany, jako z Křesťanské akademie mladých, pro kterou pracuji, tak my to vlastně zaštiťujeme, spojujeme tyhle týmy dohromady, organizujeme turnaje a hráči se pak v těch jednotlivých týmech rozvíjí jak sportovně, tak i charakterově.
2: A jak dlouho už taková služba v České republice funguje a co se vlastně za tu dobu změnilo?
3: A my fungujeme už od roku 2019, to probíhal první turnaj, pak bylo období covidu, tak turnaje se nám podařilo organizovat, ale bylo to trošku náročnější, ale už tehdy v roce 2019 bylo 8 týmů, dneska máme v republice 9 týmů, co nejsou furt těch stejných 9 týmů, nebo těch 8, není to stejný počet těch týmů, některé týmy jsou pořád ty stejné, ale většina týmů se jako dost proměnila, některé vznikly, zanikly, vznikly zase nové týmy. Co bych řekl, že se za tu dobu změnilo, tak je hodně kvalita, možná profesionalizace, ta organizace té ligy, samozřejmě i těch týmů, ta sportovní kvalita, tak myslím si, že se nám tomhle podařilo zlepšovat. Máme tam v podstatě na turnajích vždycky zdravotníka, fotografa a už to nějakým způsobem funguje, takže když se člověk přijde podívat, tak je to fakt na dobrý úrovni, na taký až jako v podstatě ligový úrovni, když se hrajou turnaje, tak my jsme ve spolupráci s Českou asociací Ultimate Frisbee. Ta vlastně organizuje jednotlivý ligový turnaje, tak bych řekl, že my dost jsme na tom organizačně podobně a že tou kvalitou se tomu dost vyrovnáváme.
2: Tomáši, proč jste si za prostředí pro navazování vztahu s mladými lidmi vybrali právě sport a konkrétně Ultimate Frisbee?
3: Já věřím tomu, že sport je jedna z dálnic, no, nějakých možností, jak oslovovat v dnešní době mladí lidi. Další možnosti jsou třeba hudba nebo nějaký jako art, něco tak, ale v našem případě teda je to sport, protože věříme tomu, že tam mladí lidi jsou, to je jak zajímá, zároveň to jako rozvíjí. Takže proto sport je jedna z jasných voleb, kde se chceme kontaktu ve vztazí potkávat s mladýma lidma. A frisbee konkrétně, ale to frisbee, tak asi ten hlavní důvod bude, že když jsem přicházel do KAMU, tak já jsem ho v té době dělal už několik let, takže jsem ho uměl. A to tak jako přirozený pro mě začít dělat, trénovat a rozvíjet tady tu ligu jako frisbee, než začít dělat jiný sport, takže možná ta logika vychází z tohohle, ale zároveň myslím si, že proč se to i drží, nejenom teda kvůli mojí osobě, ale protože Ultimate Frisbee je furt nějak rozvíjející se sport, nějak je neznámý pro spoustu lidí, takže i v tom zajímavý, že si to spíš vyzkoušej než nějaký fotbal, který člověk může hrát v podstatě v jakýkoliv týmu a je to hodně rozšíření, tak to frisbee není a v tom to podle mě jakoby je unikátní. A ještě další unikátnost toho Ultimate Frisbee je v tom, že to hraje holky a kluci dohromady, že v tomhle tom je to spojení, většina těch sportů častokrát jsou jenom pro kluky, tak my hrajeme dohromady, říkáme tomu mix, a zároveň my tam nemáme rozhodčí, není ani na ligový úrovni. Celkově ten sport je postavený na tom bez rozhodčích a na fair play, my tomu říkáme spirit of the game. A myslím si, že už tahle ta samotná myšlenka, to, jak to je postavený na tom fair play, tak je hodně blízká křesťanství a hodně jednoduše se to pak převádí do nějakých zamyšlení, které vlastně máme pak na těch jednotlivých trénincích nebo turnajích.
2: Pojďme tady ještě trošku prakticky a konkrétně. Popište, v čem spočívá fungování této služby.
3: Ty týmy, když vzniknou, tak se nějakým způsobem zavazují nebo začnou jako pravidelně trénovat jednou týdně. Některé týmy můžou trénovat i víckrát, dvakrát týdně, ale minimálně jednou týdně se sejde ten tým dohromady a trénuje. Ten trénink je, každý tým to má trošku jinak, jak se to nastaví, od hodiny a půl až po 2 hodiny. A tam to nejdřív rozhází, udělají rozcvičku a pak trénují jednotlivý, říkáme, drily, takže ty nácviky těch jednotlivých, ať už třeba akcí nebo situací nebo nějakých jako patternů, který se vlastně v tom frisbee učí se zlepšovat, ať už jsou to nějaký ty náběhy, házení a tak dále, a spojit to dohromady. A pak většinou se hraje nějaká hra na tom tréninku a potom je zamyšlení, kdy na 5-7 minut, tak se snažíme sdílet z nějakého osobního pohledu. Je to krátký zamyšlení, takže to nejde nějak jako tolik do hloubky, ale snažíme se představit Pana Ježíše a víru z našeho osobního pohledu a přiblížit ji tak lidem, kteří na ty tréninky přicházejí. A pak ještě praktická část je, že 3x za rok se konají turnaje, kdy se všech těch 9 týmů sjede na jedno místo a nějakým způsobem se jako poměřují. A my to ještě zároveň máme tak, že ty jednotlivý turnaje tak se počítají bodově, to jako liga, takže na konci se předává putovní pohár na celou sezónu. Takhle nějak to funguje v té praxi.
2: A jak je to s těmi trenéry a kde se oni učí?
3: To je taková zajímavá věc. Ty trenéři častokrát jsou třeba nějak nadšený do sportu, což je podle mě dobrý základ pro to, aby vůbec to mohli začít dělat. A pak, když se rozhodnou, že chtějí začít, tak my jim jednak poskytneme nějak individuální školení k tomu, jedno víkendový, z naší strany přijdeme tam a dáme jim nějaký základ, ale pak první třeba 3 měsíce, ale to podle vždycky dohody, tak tam dojíždí někdo, buď já, nebo někdo z kolegů na ty tréninky a pomáhá jim nastavit to trénování, ten standard a pak sdílíme nějaký online pro to trénování, jednotlivý ty drily a tak sdílíme nějakou jako databázi k jednotlivých věcí, takže i z toho se ty trenéři můžou inspirovat a učit, takže takhle se ty trenéři postupně rozvíjejí. No.
2: A co vy osobně si myslíte, proč ti lidé jsou oslovováni touto službou a co je motivuje k tomu, aby zůstali nebo potažmo, aby se ještě vraceli?
3: Já věřím tomu, že to jsou hlavně vztahy, nebo doufám, že to jsou ty vztahy a ta komunita, kterou tvoříme, nebo která se daří vlastně vytvářet v těch jednotlivých týmech. Že to je i ta kombinace toho, že je to sport, je to pořád o nějakém výkonu, o nějaký soutěži, ale zároveň je to i o tom, že tam tvoříme ty přátelství. A tahle ta kombinace ne vždycky úplně v nějakém sekuláru jde dohromady. Častokrát, když budete hrát nějaký sport, nevím, třeba ten fotbal, tak je to hodně o tom výkonu. Ty vztahy, jako jo, dobrý, je to tady, ale není to jedno z hlavních kritérií. A já bych řekl, že my se snažíme tomu dát tu dostatečnou váhu, aby nám fakt mohlo jít a ty lidi to tam udržuje v tom týmu. A pak samozřejmě to, že ten sport je nějakým způsobem nový, dynamický, zajímavý, doufám, že ty lidi to jakoby baví, tak myslím, že i to je to v tom udržuje. To, že to je třeba holky kluci dohromady, tak to může být taky zajímavý pro ně. A to zároveň, že to je jakoby nízkoprahový ve smyslu, to frisbee není zas tak těžký jako začít hrát a nějak se do něj dostat. A zároveň třeba, když vznikne nový tým, tak všichni jsou na tom dost podobně, takže může fakt přijít člověk. A myslím si, že to platí teda pro ty zkušenější tým, že my opravdu jako nabíráme každýho člověka, kdo chce a nějak se o to snažíme naučit. Tím pádem neděláme nějakou selekci, jako dělají třeba ty jiný sporty nějakým způsobem a tak, ale že fakt bereme každého člověka, který chce dělat nějaký ten sport i na zábavný nebo jakoby hobby úrovni. To může ty lidi tam pak pomocí těch vztahů a týhletý kombinace nějak udržet a že se do toho vracejí.
2: Mm-hmm. Tedy sport, vztahy, je ještě něco, co byste si přál, aby lidé z této zkušenosti odcházeli?
3: Tak já bych si přál, aby tak hlavně možná lidi odcházeli, když vlastně přicházejí a nejsou věřící, takže po této zkušenosti můžou vidět, že přece jsou normální lidi, že dělají sport, protože přece jenom to je jeden z našich taky cílů, nějakým způsobem ukazovat na víru, na Pána Boha, tak aby i skrze tohleto jako setkání, tak ty lidi mladí, kteří se s námi potkávají, tak mohli poznat Pána Boha jako tu víru, to křesťanství, že to je normální, že vlastně o tom bavíme, že to je úplně normální jakoby věc, která se dá vlastně jakoby žít i v rámci potom toho běžného života, potom potažmo toho sportu, nebo jak děláme ty tréninky a potom ty turnaje, že to je normální věc. Zároveň bych si přál tak, aby ty lidi odcházeli s tím, že i to frisbee je normální věc, protože jenom to není známý a lidi si častokrát představí, jak si člověk hází se psem nebo někde na pláži, tak že ty lidi uvidí jako jo, je to sport na úrovni, že zajímavé nějak a že to ty lidi nějakým způsobem osloví v tomhletom a že se teda budou rozvíjet tím pádem po jak té sportovní stránce, tak i pak té duchovní stránce a že každý tyhle ty stránky si něco odnesou do svého života, ať už to hrajou jakoukoliv dlouhou dobu, nějak je to posune na té cestě, ať už je osobně, tak pak i na té křesťanské cestě.
2: Tak já mám ještě závěrečnou otázku a to velmi praktickou. Pokud by se někdo chtěl zapojit nebo třeba podobný tým rozjet ve svém městě, kam se může obrátit? Co má dělat?
3: Nejjednodušší způsob, jak najít nějaký kontakt na nás, tak je jednak na webu na kam.cz/edge. Najdou lidi jednak e-mailový kontakt a případně telefon. A případně pak, když by člověk chtěl vidět i víc, a co se snažím jako hodně rozvíjet, je Instagram, EdgeCheck, je to všechno dohromady, EdgeCheck, nebo když člověk rovnou na Instagramu dá hledat jako Edge, tak mu vyskočí spousta dalších jednotlivých jako týmů, takže si člověk může najít i nějaký nejbližší tým v jeho lokalitě, se třeba podívat na trénink nějakého takového týmu, to je podle mě taky docela zajímavá věc, se podívat, jak to vlastně probíhá na tréninku. Případně my v tomhle roce budeme dělat 2 turnaje v Brně. První turnaj bude 3.–4. října a potom 5.–6. prosince taky. Oba dva jsou vlastně v Brně. Myslím, že taky podívat se na turnaj je jedna ze skvělých příležitostí, jak vidět, jak to funguje, jaká je tam ta atmosféra. To krát, když lidi poprvé tam na turnaji jsou, tak mi říkají, to je skvělá atmosféra, to je fakt jako super. A ten turnaj je takovým jako vrcholem toho. Takže pokud by někoho to takhle zajímalo, tak určitě se rád s ním, ať už mailově nebo telefonicky, případně na tom turnaji jako potkám a rád na to navážu, kdyby měl někdo zájem.
2: Hostem dnešního ranního telefonátu byl manažer projektu Edge Sports Tomáš Toušek. Tomáši, moc děkujeme za toto inspirativní setkání.
3: Taky moc děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Odpoledne s Rádiem 7.

Ať to zní, ať všichni lidé vědí o té lásce, která přišla k nám, o Bohu, který sestoupil, aby zachránil. Matt Redman a píseň inspirovaná biblickým textem z 3. kapitoly Jana, Janova evangelia, Jan 3:16.

Blíží se 17. hodina, to je čas pro hudební pořad Pohovka. Tentokrát bude věnovaný Grahamu Kendrickovi Nestorovi křesťanské hudby z Velké Británie a můžete si vyslechnout i jeho rozhovor s Karolínou Vološínovou, který s ním natáčela v Anglii v roce 2022. Tady je malá ochutnávka jeho tvorby.

Další hodina odpoledního vysílání spěje ke svému závěru. Za chvilku bude 17 hodin, to je čas pro avízovanou pohovku s Karolínou Vološinovou, co by moderátorkou. A v 18 hodin usedne k mikrofonu už Broňa Procházková, průvodkyně večerním vysíláním. Z toho odpoledního se loučí s přáním boží blízkosti Lenka Malinová.

Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Vítejte u poslechu dnešního dílu Pohovky, kterým vás provede Karolína Vološinová. Než začneme s hudbou, ráda bych tento díl uvedla citátem z rozhovoru dnešního interpreta. Mezi prvky naší kultury patří i předpoklad, že jsme centrem vesmíru a Boha prosíme, aby nám dal tohle a tamto. Když jsem byl malý, vyrůstal jsem v tom, že pravda byla jasně daná. Existoval předpoklad morálních hodnot. Dnešní společnost je velmi založená na zkušenostech a ty upřednostňuje před pravdou. Nacházíme se v centru dění, protože my jsme ti důležití. Kolem nás se všechno točí. Podobně to vidíme na příkladu Mikuláše Koperníka, který měl velké problémy, když přednesl tezi, že Země obíhá kolem Slunce a nikoli naopak. Tušíte, koho jsem citovala? Lze ho považovat za samotného otce moderní worshipové hudby. Hudby psané pro uctívání Boha. Písně jsou plné poetické, božské, biblické pravdy. Stručně řečeno, píše písně, které pomáhají kostel rozespívat. Mluvím o britském písničkáři Grahamu Kendrickovi. Od vydání svého prvního alba v roce 1972 je Graham ve Spojeném království v popředí současné křesťanské hudby. Napsal a nahrál přes 450 písní, z nichž mnohé jsou zpívány po celém světě, včetně Shine Jesus Shine, Knowing You, The Servant King nebo Amazing Love. Grahamova nejnovější nahrávka Where It Began nás zavede zpět do dob vyprávění příběhu, kdy byly kavárny a folkové kluby jeho místem, kde se Ježíšovo poselství šířilo prostřednictvím 6 strun, jeho akustické kytary a napsaných textů. Kromě jeho posledního alba uslyšíte orientální úpravy již vydaných písní z roku 2017 a poslední singly roku 2022 a 2023. Kendrickova tvorba bude prolínat náš společný rozhovor, který ochotně poskytl Rádiu 7 v červenci roku 2022 během festivalu This is the Day přímo z Budapešti. Nerušený poslech přejí Karolína Vološinová a Daniel Zeman.

0: Dobrý večer, pane Kendriku. Děkuji, že jste přijel do Budapešti, kde nyní sedíme. Chtěla jsem se vás zeptat, jak se vám tady líbí a jak jste se dozvěděl o této události. Tohle je ten den. Už jste tu někdy byl? Jak ta spolupráce začala?
1: The connection began back in the 1980s actually, when one of the organizers.
2: Propojení začalo už v 80. letech, kdy mě jeden z organizátorů, muž jménem Tibor, požádal, abych přijel. To muselo být kolem roku 87 nebo 88 nebo něco takového. A tady to celé začalo. Pozval mě, abych něco udělal. A nemůžu si vzpomenout, co to bylo. Byl jsem na několika akcích a podílal jsem se na přípravě. Některé akce proběhly na starém stadionu před několika lety a vystupoval jsem na halových akcích. Bylo tedy výsadou procházet cestou tohoto festivalu. Ale hlavním Britem, který inspiroval organizátory k pořádání této akce, byl a je Noel Richards, který je dalším vedoucím chval. Ten měl v 90. letech vizi naplnit stadion v Anglii, slavný stadion ve Wembley, což se podařilo uskutečnit. S příběhem se pojí to, že pár maďarských mladíků vidělo video z té doby a tak to chtěli zrealizovat tady. Pro ně to byla dlouhá, dlouhá cesta, ale podařilo se to.
0: Kde jste sebral odvahu? Myslím tím splnit si sen nebo být součástí snu.
2: Myslím, že břemeno tady v Maďarsku nesli Viktor a Tibor s celým týmem. Všichni dobrovolníci, kteří v tom s nimi stáli. Tak jsem přijel jako host. Neměl jsem těžkou práci. Víte, stál jsem tam a podílel se na radosti z toho všeho.
0: Zažil jste někdy takovou vizi, kterou chcete proměnit ve skutečný život? Plné stadiony nebo cokoliv jiného?
2: No ano, v 80. letech jsem byl součástí nového hnutí uctívání ve Velké Británii. Psaní písní nového druhu, formy písní a uctívání kapelami, které byly nové. Víte, bicí, baskytara, kytara, klávesy a tak dále. Bylo to docela nové. A uprostřed této nové vlny velmi radostné hudby a kostelů, které ožívají, jsem uvažoval. No, to je skvělé, ale je to všechno zamčené za čtyřmi stěnami kostelů. Nedotýká se to světa. Jak to můžeme dostat do ulic? Pojďme chválit na ulici. Můj malý podíl na tom bylo napsat pár písní, které byly navrženy pro produkci na ulici. Provedli jsme to v Anglii v malém měřítku, ale najednou to prostě rostlo. Velmi brzy jsme měli desítky tisíc lidí přicházejících do ulic Londýna. Prvního londýnského pochodu se zúčastnilo 55 tisíc lidí. Pak jsme to udělali po celé zemi a pak lidé z Evropy začali chápat myšlenku a šířit ji. To se jednalo o pochod pro Ježíše. V roce 1992 se ho zúčastnilo asi 500 000 lidí ze 200 měst v Evropě a Severní Americe. Ve stejný den pochodovali za Ježíše na ulicích a modlili se za svá města. Já jen slyšel ten tichý hlas v mém srdci. Ten či onen pocit, který mi Duch Svatý říká, musíš to zkusit dostat na ulici. Musím se přiznat, že to nebylo něco, co rád dělám, víte? Líbilo by se mi být písničkář, nebo by se mi líbil prvek kontroly prostředí. Vy ale jdete do ulic a může se stát cokoliv. Začali jsme se modlit za národ. Kráčeli jsme jako celek ze severu na jih a z východu na západ Velké Británie v modlitebních týmech. V pochodu jsme se modlili za národ. A všechny tyhle věci pro nás byly nové. Začali jsme s malinkou vizí. Řekli jsme si, že jo, že tohle je Bůh, zkusme to.
0: Už jste to někdy zažil, že jste napsal píseň a pak jste si uvědomil, že to není moc dobré a možná, že to není také od Boha?
2: Zažil. Za každou úspěšnou skladbou, kterou publikujete, pravděpodobně zakusíte selhání na tuctu nebo 50 dalších skladbách. Můžete začít s nápadem a dostat se docela daleko, pak se ale zdá, že to celé nějak umře. Možná i o několik let později to najdete někde ve svých poznámkách a znovu to ožívá. Je zajímavé, že tento tvůrčí proces je směsicí inspirace a potu. Jinými slovy, dobrou píseň tvoří 10% inspirace a zbytek je tvrdá práce. Je velmi vzácné, když je píseň napsaná rychle. Víte, někteří lidé říkají, o, Bůh mi dal tuhle písničku. Já si ji poslechnu a pomyslím si, dobře, asi měl Bůh spíš v úmyslu, abyste to vylepšili. Protože Bůh miluje partnerství s námi, víte? On nás přiměje pracovat podobně jako Ježíš a jeho učedníci. Přiměl je, aby dělali věci, které udělal on sám. Neudělal to všechno pro ně. A to je Boží srdce. Chce nás trénovat, abychom dělali věci, které dělá. Takže ano, většina mých písničkářských počinů končí neúspěchem. Ale něco se podaří.

0: Co si myslíte, že je pro vás úspěch?
1: No, víte, myslím, že úspěch je být věrný Bohu a stát se tím, čím chce, abych byl.
0: No a jak to poznáte?
1: Myslím, že to musí být součástí vztahů a církve, rodiny a lidí, kteří vás dobře znají. S lidmi, se kterými cestujete životem, abyste rostli ve víře, protože v tom rosteme společně. Ale myslím, že často máme představy o tom, co to znamená být úspěšný křesťan, nebo chceme být tím či o ním. Vidíme někoho na pódiu a myslíme si, že tím chceme být. A někdy Bůh říká, jo, můžeš být někdo takový, ale nesnaž se to kopírovat jen proto, abys byl z určitého úhlu pohledu jedinečný. Jsme všichni velmi jedineční. Bůh nás tak stvořil a tak nás používá takové, jací jsme. Miluji toto v písmu, které mluví o Kristu v nás, naději v jeho slávě. Je to tedy proces, kdy se každý den a ve víře dáváme Kristu, aby mohl žít svůj život skrze nás. A to je opravdu úspěch. A pro většinu lidí to nezahrnuje jít na pódium a pro ty, kteří vystupují na pódiích, to může být období, kdy je to veřejný dar a jindy lidi Bůh ukryje a někteří lidé jsou povoláni ke službě ve skrytu, v neviditelnosti. Ale poslední den Bůh odhalí všechny druhy skrytých pokladů a budeme objevovat lidi. Bůh ocení lidi, kteří nikdy neměli žádnou čest v tomto světě, ale kteří tiše věrně sloužili Bohu na skrytém místě. Možná se jen staráte o nemocného příbuzného, sloužíte někomu jinému. Ježíš vyučoval o životě ve skrytu. Řekl svým učedníkům, nebuďte jako farizeové, kteří milují postávání na rozích ulic a modlí se působivé modlitby a hrají na trubky a rozdávají štědré dary chudým. Vypadají nemocně, aby při dodržování půstů působili hrozně. Ježíš říká, ne, když dáváte, nebo se postíte, nebo se modlíte, jděte na tajné místo. Nebeský Otec, který vás vidí na tom tajném místě, vás odmění. Takže si myslím, že všichni musíme najít to tajné místo u Boha a nesloužit mu pro uznání druhých, ale jednoduše pro Boží uznání a jeho čest. A nemusí to přijít v tomto životě, ale on to udělá vůči všem, kteří ho ctí, vůči těm, kteří mu byli věrní. He will honor those who have been faithful to.

0: Vraťme se k vaší práci. Vydal jste nový single s Lucy Grimble, pokud se nepletu. Jak se tato spolupráce uskutečnila a také, kde jste nahrávali ten videoklip?
1: Dobře, no, Lucy jsem potkal mnohokrát a ona byla zapojená do nějakých podobných akcí. Je spíš z generace mých dětí. A taky jsme pracovali v týmu, který pořádá nějaký skladatelský trénink, konferenci, shromáždění skladatelů. Šlo o to pomáhat si navzájem, stát se lepšími písničkáři. Tehdy byla Lucy součástí toho týmu. A pak, když jste skladatelé a propojíte se, vždycky dojdete k myšlence, zajímalo by mě, jestli bychom mohli psát společně. A jednoho dne jsem dostal nápad a pomyslel jsem si, že tohle je něco, co by Lucy opravdu udělala. Tak jsem jí oslovil a ona řekla té myšlence ano. A tak jsme se dali dohromady a začali spolupracovat. Byl to docela dlouhý proces, protože jsme oba perfekcionisté a spolupráce mezi dvěma perfekcionisty je zajímavá. Lucy má milý, krásný hlas, má smysl pro melodii a psaní textu. Je velmi citlivá při úpravách textu. Vybírá velmi opatrně každé slovo. A já jsem také takový. Trvalo nám to dlouho, ale nakonec jsme to napsali. Napíšete písničku a myslíte si, že už ji máte, je lákavé říct, je to ono, pojďme to nahrát. Ale byl tu ten nepříjemný pocit, že to není úplně v pořádku. Takže jsme provedli nějaké změny a jeden nebo dva přátelé to slyšeli. V podstatě se ty úpravy odrazily nebo vyšly od lidí. Co se týče té nahrávky The Cross Has Spoken, ptala jste se, kde jsme natáčeli klip. Bylo to v krásné kapli u venkovského domu na jihu Anglie zvaného Whiston, který vlastní křesťanská tradiční rodina. Žijí tam stovky let a vlastní toto krásné místo. Umožňují konání křesťanských festivalů. Stejně jako mnoho z těch starých venkovských statků mají vlastní kapli. A tam jsme to natáčeli.

0: Na vaší webové stránce jsem zjistila, že jste zahájili projekt nebo iniciativu Psalm Surfingu. Proplouvání žalmy. Co to znamená? Mohl byste to blíže popsat, prosím?
1: Very simply is improvising.
2: Je to prostě improvizace. Zpíváte písmo. Takže mnoho lidí to dělá, takže pro skladatele to nemusí být nutně tak velké překvapení, protože trávíme celý život tím, že skládáme slova k hudbě. Tak proč neotevřít žalmy nebo jednoho z proroků jako Izajáš a začít zpívat? Byla to pro mě velmi zvláštní věc, částečně proto, že žalmy jsou důležité a myslím, že jsem vypozoroval, jak se jejich význam zvětšuje. Myslím, že potřebujeme ukázat na žalmy, protože tohle je darovaný jazyk od Boha. Je to Bůh, který říká, takhle se mnou můžeš promlouvat a takhle mi můžeš zpívat. A je to překvapivé, protože je to tak upřímné, je to takové surové, víte? Někdy se to zdá téměř urážlivé, protože je tam přítomen hněv a zoufalství a to může působit, že to není moc křesťanské. Pak jsem si uvědomil, tohle byl Ježíšův zpěvník. Tohle byl jeho zpěvník. Cituje žalmy a mnoho z nich je mesiánských. Vidíme to na kříži, když cituje ze žalmu 22. Můj Bože, proč jsi mě opustil? Ježíš žil žalm. Tohle je to, čemu říkám proplouvání žalmy. Ať už se skupinou lidí, nebo úplně sám, ale obvykle se skupinou lidí. Jedná se jen o jiný způsob uctívání. Já nebo jiný zpěvák jen zahraje akord a podívám se na linii žalmu a zpívám. Jen něco zaspívat, jen řádek a pak přimět lidi, aby znovu zpívali stejnou část a možná ji zpívali dvakrát nebo třikrát. Jedná se o zajímavou cestu, jak do toho jít hlouběji. Taková zpívaná meditace. Je to překvapivé a pokaždé jiné. Já většinou zapomínám, jak to bylo zpívané. Ani se nesnažím napsat píseň. Jde o tu chvíli, ale je to velmi osvěžující, protože je to dobrodružné. Nevíte, kam to směřuje. A často se snažím rozeznat, zda Boží duch spočívá na určité linii. Možná to zaspívám znovu. Zpíváme harmonie. A myslím, že to pomáhá lidem také objevovat písně způsobem, který předtím nezažili. Protože když něco zpíváme, zapojujeme do toho našeho ducha hlouběji. A myslím, že je to jen krásný způsob, jak můžeme obnovovat naši mysl. Jak říká list Římanům 12. kapitola. Proměňujte se obnovou vaší mysli v Kristu Ježíši. A způsob, jakým obnovujeme naši mysl,

0: je skrze písmo. A tak je to jen další způsob, jak to udělat. A říkáme tomu psalm surfing. Ne, že bych teda někdy surfoval.
1: No to je dobré vědět.
0: Sledoval jsem o tom filmy, víte? Když chytáte vlnu, čekáte na vlnu a pak jedete po té vlně. Takže otevírám písmo a hledám vlnu, chytám vlnu, jezdím na vlně a uvidím, jak daleko mě vlny zavedou. Někdy spadnete z prkna.
1: Opravdu? Stalo se vám to?
0: Ano, je to přirovnání. Často zpívám z písma a někdy se to prostě pokazí a spadnu z pomyslného prkna. Pokud se to nepodaří, tak se prostě znovu zvedněte a usmívejte se. Lidé to milují a řeknou si, ach ano, on je omylný, také není dokonalý. Víte, všichni jsme lidé, takže musíme být k sobě vzájemně milostiví.
1: Velice vám děkuji za rozhovor a přeji vám vše nejlepší do vaší práce. A ne mnoho pádů z prkna při surfování.
0: Děkuji mnohokrát. Víte, skvělé je, pokud při surfování padáte do vody. Jsou to totiž kameny, kterým se chcete vyhnout.

0: Středa 29. července vstupuje do večerních hodin a do večerních hodin s 18. hodinou vstupuje i vysílání Rádia 7, kterým bude provázet Broňa Procházková. Tím prvním chodem dnešního menu je Bible Guide Jiřího Zdráhala. Příjemný poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 25. kapitola. V dalších 8 kapitolách je předpověď zkázy starověkých království Blízkého východu. V této kapitole jsou to Amon, Moab, Edom a Filištínci. Podobné předpovědi najdeme i v jiných prorockých knihách. Mají nám jednak ukázat, že Bůh zlo vždycky jednou potrestá, a pak jsou také předobrazem budoucího Božího soudu světa. Tato proroctví zde máme ale i proto, aby nám potvrdila spolehlivost proroků. Podle Mojžíšova zákona se pravý prorok pozná pouze podle toho, že se jeho předpovědi naplní. V knize Deuteronomium čteme. Můžeš si říci, jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin? Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Naplněná proroctví o zničení Izraele a ostatních okolních království jsou tedy pro nás potvrzením o pravdivosti prorokových slov. Proto se máme slov v těchto knihách, slovy Mojžíše, bát. To znamená, že je máme brát vážně a máme je považovat za to, čím se prohlašují, za slova samotného Boha. Při čtení těchto proroctví nesmíme zapomínat na jedno důležité pravidlo. Bůh trestá království, říše a národy, ale zachraňuje jednotlivce. Každá lidská společnost jako celek má tendenci tíhnout ke zlému. Je to odrazem hříšné přirozenosti lidí. To samozřejmě neznamená, že by člověk nedokázal udělat nic dobrého. Platí ovšem, že obecně a dlouhodobě tíhne lidská společnost spíš ke zlému než k dobrému. I když je tedy společnost jako celek bezbožná, neznamená to, že v ní nejsou lidé, kteří chtějí jít cestou zbožnosti. Bůh v každé společnosti všech věků hledá a nachází ty, kteří o něho stojí. Tak to bylo už v té nejstarší době před potopou. O té čteme v knize Genesis. Vyznačovala se vysokou mírou násilí a bezbožnosti. Takový je její popis. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Ještě před tímto popisem ale čteme o tom, že i v této temné době existovali někteří, kdo šli cestou zbožnosti. Čteme, tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. A čteme o Enochovi, který žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Snad ho tak zachránil před okolní společností. A vidíme zde také Noého. O tom čteme. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka a trápil se v srdci. Tehdy si řekl, člověka, jeho jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo. Je mi líto, že jsem je učinil. Noé však u Hospodina nalezl milost. Bůh odsoudil celou tehdejší společnost ke zničení, ale zachránil jednotlivce. Zachránil ty, kteří o tuto záchranu stáli. To můžeme také vidět na příkladu Abrahama, kterého vyvedl z města Ur, a na jeho synovci Lotovi, kterého Bůh zachránil ze Sodomy, která měla být zničena. O tom čteme. Potom ti dva andělé Lotovi řekli, koho tu ještě máš? Zetě, syny, dcery? Kohokoliv máš ve městě? Odvěď je odsud, neboť toto místo zničíme. S Lotem mohli jít všichni, kdo by chtěli, ale nakonec se s Lotem zachránili jen jeho dvě dcery. Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery. Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí. Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. To příbuzní a přátelé ženy Rachab z kananejského města Jericha byli chytřejší. Využili slib záchrany, který Rachab dostala od izraelských zvědů. Ti slíbili, že přežijí všichni, kteří budou v jejím domě. O tom čteme. Jozue řekl, jděte do domu té nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k ní patří, jak jste ji odpřísáhli. A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ní patřili, vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem. A ty, které zachránili, dokonce Izraelci vzali sebou. Víme o tom proto, že Rachab nacházíme v Ježíšově rodokmenu. Rachab se pravděpodobně i s ostatními stala součástí Božího lidu. Bůh soudí národy, ale hledá a zachraňuje jednotlivce.

Pořad Bible Guide připravuje Jiří Zdráhal. Další setkání, pokračování studia knihy Ezechiel nás čeká zítra ráno v 8 hodin. Jedna písnička a po ní se podíváme na přehled pořadů.

Obavy z toho, že nás stroje a počítače nahradí, jsou v mnoha oblastech oprávněné. Dnes již stroje dokáží zajistit velkou část lidské práce. Co nám lidem zůstává, kde se nemusíme nástupu strojů obávat? Hledat odpovědi, ale i přijít k novým typům na práci s umělou inteligencí, můžete s Markem Moškořem, softwarovým designérem, a to v průsečících o 6:30. Dnešní příběh ve večerním kanafásku bude o velkém vítězství. Na olympiádě, v talentové soutěži, kde pak v malé ruce se stal jedno všední odpoledne, protože kdo neutíká od problému, ten vyhrál tu nejlepší cenu. Kanafásek poslouchejte v 19:15. Každý je trochu jiný než ostatní, má svá specifika, dary, oblasti, ve kterých se cítí nejistý. Stejné je to i s církvemi, které dohromady tvoří církev obecnou. Jak vést lidi z různých denominací, rozebírá v rozhovoru Vojta Barot s Petrem Rausem, mimo jiné bývalým místopředsedou Ekumenické rady církví. Pořad 3D Talk naladíte v 19:45. Troubení sedmi andělů na sedm polnic přinese planetě Zemi a všemu životu na ní skutečnou katastrofu. Co přesně se v těchto chvílích bude dít? To se z textu knihy Zjevení pokusí v pořadu Světem Bible vyvodit teolog John Vernon McGee. Nalaďte si ve 20 hodin a 15 minut. V prázdninových relacích Kudikam jsme poslouchali sérii přednášek o pastoračním poradenství, které zazněly na setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory. V posledním setkání bude řeč o metodě vnitřního uzdravení prostřednictvím vysvobozování. Biblický rozbor této praxe připravil kazatel církve bratrské Rastislav Betina. Uslyšíte po 9:00 večerní. Po 22. hodině koncertino s tvorbou Jana Dismase Zelenky a ve 23:15 čteme na pokračování z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, Služebnice Boží.

kalendáři u dnešního data najdete napsané jméno Marta. Svátek dnes slaví Marta. Základem jména je aramejské slovo Marta, což znamená paní. V Novém zákoně je však ještě jeden výklad tohoto jména, kdy Marta znamená paní domu či pečlivá.

0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Pořad Průsečíky zve do světa AI, který je rozmanitý a přináší nové možnosti v mnoha oblastech našeho života. Dnes se vydáme za umělou inteligencí s Markem Moškořem, softwarovým návrhářem, také vedoucím mládeže, skautem. Ahoj Marku, vítej u mikrofonu.
2: Ahoj Pavle, jsem rád, že tady můžu být.
1: Hned na úvod by bylo fajn říci, jak ses vlastně k umělé inteligenci dostal? Proč je to nějaké téma, o kterém se teď spolu bavíme? Čím tě zaujala?
2: No to bude mít asi další historii, ale já se zabývám tím, že navrhuji uživatelská rozhraní, jsem softwarový designér a to je obecně obor, kde potřebuješ mít jako hodně vstupu, hodně kreativity a já jsem v rámci práce se dostal už před pár lety do Kalifornie na služební cestu. Já jsem tehdy měl jedno odpoledne trochu volněji a já jsem zjistil, že v místním muzeu v Silicon Valley je přednáška na téma umělé inteligence, kterou tam tehdy měl tehdejší šéf Microsoftu, vývojář v tom oboru. Tak já jsem tam prostě večer po práci šel. Hodně mě to téma chytlo. Oni tehdy pracovali v Microsoftu na virtuální asistentce Cortana a on nám vlastně vysvětloval a představoval tu myšlenku virtuální asistence, jak může umělá inteligence plánovat, jak může řešit třeba schůzky a tak dále. A já vlastně od té doby jsem se o to téma více zajímal a když před pár lety ty technologie začaly být víc dostupné, před 2 lety společnost OpenAI uvolnila ten jazykový model ChatGPT, tak jsem do toho skočil jako rovnýma nohama a od té doby jako zkouším a zkoumám a pomáhá mi to v mé práci taky.
1: A o jaké době se zhruba bavíme té návštěvě Silicon Valley?
2: To bylo asi rok 2016, možná 17. Já už si přesně nepamatuju.
1: To ještě doba, kdy jsme o AI vlastně mnozí nevěděli, ani netušili, co to je. A od té doby umělá inteligence uběhla velký kus cesty. Jaký dneska využíváš, s tím pracuješ?
2: Tak já používám umělou inteligenci pro zlepšování mých dotazů. Když já na něčem pracuju a nevím si rady, než bych někde měl něco složitě vyhledávat, tak používám často modely k tomu, aby mi pomáhaly ty moje nápady, moje myšlenky trochu utřídit. Takže je to takový jako kámoš nebo takový jako asistent v téhleté roli, že se zeptám. Často to teď používám ne ve formě, že já se ptám, ale mám natrénovaný model už takhle, že se mnou jako komunikuje tím způsobem, že já tam dám dotaz a chci po té umělé inteligenci, ať mě se ptá. Mám to otočený naopak. Takže používám ten model takhle, že mám nějaké téma, o kterém třeba potřebuji rychle něco se dozvědět nebo na čem pracuju. Dám tam ty vstupní informace a pak řeknu, a teď ptej se mě, co bys o tom chtěl vědět. A je to hrozně zajímavý, protože můžu dostávat jako přesnější otázky nebo i zpětnou vazbu sám na sebe a pomáhá mi to trochu lépe přemýšlet o těch tématech. Takže jako to používám trochu jako reverzně teď často. A potom používám umělou inteligenci pro vytváření věcí a taky se věnuju i grafice, takže generování specifických jako typů grafických výstupů, obrázky, grafy a tak dále.
1: To zní jako osobní asistent, který se z tebe snaží vytáhnout to, co víš, ale jenom to třeba přeformulovat. Je to asi neúplně typické využití AI, ale zároveň přijde, že může být přínosnější než to běžné používání, kdy se tak doptávám a pak slepě důvěřuju všem těm jeho odpovědím. Ještě bychom mohli se zaměřit na oblast, ve které vlastně pracuješ. Už jsi zmínil tu grafiku. Je ještě nějaká, ve které jsi tak nějak víc doma?
2: Já ve své práci často potřebuju jako věc, které se říká uživatelský výzkum. To znamená, potřebuju zjistit, co uživatelé jako dělají, jak některé věci řeší a mám k dispozici uživatelská data i informace. Takže používám třeba umělou inteligenci, aby mi ta data pomohla jako nějak zorganizovat, zestručnit, dovysvětlit ty věci, hledat trendy ve velkém množství dat a informací. Takže když mám tabulku, kde mám hodně jako vstupu a výstupu a čísel, tak používám jako ty analytické možnosti těch nástrojů tady k tomuto. Je to trochu možná abstraktní, ale je to hodně praktické, protože to jsou věci, které by člověk zvládl udělat i sám. Mám nějakou tabulku, kde mám 16 000 řádků a nějak to zorganizuju, nebo mám něco takového, ale najít tam v tom nějaké trendy a nějaké prostě vzorce je velmi rychlejší a efektivnější pomocí umělé inteligence, která dokáže ty data jako rychle sesumírovat a zhodnotit. A ještě druhá oblast je možná teď jako kreativní psaní. Já aktuálně teď dokončuju psaní knihy a používám tu umělou inteligenci k tomu, že já tam ty kapitoly nahraju a používám ji jako literárního kritika. Ptám se třeba, jako, jak rozumíš téhle kapitole, jaká je tam hlavní myšlenka. A zpětně ona mi jako zpětně dostávám vazbu, jestli třeba to téma, které jsem já tam popsal, jestli je pochopitelné a tak dále. Takže je to taky asistence v tomhle směru kreativním, v práci s textem, v práci s obsahem a významem. Je to hodně dobrý, já jsem třeba zjistil, že některé věci, které já jsem třeba popsal, tak byly složitě pochopitelné, tak jsem to potom mohl zjednodušit. Pak jsem se doptal třeba, jakým způsobem můžu tady tuhle pasáž jako vysvětlit lépe, a dostal jsem nějaké návrhy, které jsem potom mohl zapracovat.
1: To jsou drobné oblasti, ve kterých se umělá inteligence využívá. A ještě bych jenom otevřel tak možná ten široký pohled, s čím vším se setkal ve světě AI, co už si třeba zkoušel, nebo jenom tak možná takový průlet nápady, jak využívat AI.
2: Já jsem kdysi měl hudební kapelu, takovou alternativní, tak jsem za 4 dny udělal jako desku s pomocí AI, že jsem prostě nahrál texty, nějaké melodie, nějaké věci, jenom i na kytaru třeba, nebo prostě nějaké záznamy. A ona mi to pomohla dát dohromady do formátu třeba písniček. Jo. Udělal jsem pomocí AI potom obal na tu desku. To je jedna oblast. Při vaření je to taky dobrý, jako mám nějaké suroviny. Dáte si seznam, jako třeba čeho chcete za jaký čas dosáhnout, a ona vám může udělat nějaký průřez, jako jaký typ kuchyně chcete vařit a jaké máte možnosti doma. Taky výborný. Plánování dovolené. Zkoušel jsem hledat třeba levné letenky do destinací, které se mi líbily. Tam třeba ta práce té umělé inteligence byla jako výrazně náročnější. Ten vstup a výstup tam byl třeba 15-20 minut, než jsem dostal nějaké relevantní odpovědi, ale pak už jsem mohl jako jednodušeji některé věci doplánovat, dořešit. Takže třeba najít vhodné letiště na odlet a přílet s nějakými, podle nějakého rozpočtu, který máte. To je hodně dobrý, protože vám to dokáže proskenovat několik desítek jako těch operátorů cestovních a dostanete nějaké odpovědi, které mohou nebo nemusí odpovídat tomu vašemu zadání, ale už můžete podle toho třeba tu dovolenou jako líp naplánovat. Takže třeba to jsem teď aktuálně používal. To využití jako je velmi široké. Nedostal jsem se třeba ještě k tomu, že bych třeba řešil jako zdraví vlastní, ale vím, že to je velká oblast, která se teď velmi rozvíjí. Na základě toho, co, jaké jídlo jíte, třeba si uděláte fotku v telefonu, pak to nahrajete, zvážíte se, tak vám to může udělat nějaké jako doporučení podle toho, jak se moc hýbete. Pokud sportujete, já třeba chodím běhat na kolo, tak mám nějaké informace třeba o svém srdečním tepu, vzdálenosti, úsilí a tak dále. A to jsou věci, které se dají taky zpracovat strojově a nějakým způsobem vyhodnotit třeba s ohledem na můj věk, na to, jak se stravuju, kde se pohybuju a tak dále. Takže všechny tyhle aspekty a faktory tam jsou a záleží na tom, co člověk potřebuje, jak má na to čas. Takže já se snažím být jako hodně kreativní, ale zase na druhou stranu taky nepotřebuji úplně ke všemu.
1: Ty jsi zmínil hodně oblastí, ve kterých pomáhá umělá inteligence tvé kreativitě a tvým nápadům, ale zároveň také spoustu těch, kde ona něco generuje, a tam se dostáváme na tu otázku, která je s tím úzce spojená, jak moc věřit všem těm informacím. Když děláš recept, tak on ti vyběhne a teď otázka, bude to uvařit? Většinou jo. Bude to chutné? To se dovíme až posléze, po té, co to uvaříme. Ale pak jsou oblasti, ve kterých to může být nějak zranitelnější, kde se vystavujeme určitému riziku. Jak pracovat s těmi informacemi, které ti umělá inteligence vrací?
2: No, to je výborná otázka, protože ta umělá inteligence je nastavena tak, aby dávala vždycky odpovědi, které potěší toho tazatele. A pořád to tak zatím je, když jsou modely, které už jsou trochu kritičtější. Ale co se týče třeba nějaké konkrétní vědecké nebo badatelské práce, když jdu až na úroveň, mi jde o přesnost informací, tak bohužel tam je to velmi nepřesné. Velmi nepřesné a i když člověk jako má dobré zdroje, které použije jako vstupní data, tak pořád tam ještě prostě je ta tendence, že ta umělá inteligence velmi často si ty zdroje vymýšlí nebo upravuje ty výstupy způsobem, aby se to hodilo do toho typu dotazu, což je hrozně nebezpečné. Takže jako ono trvá docela dlouho, než člověk jako třeba ještě si ty odpovědi zvaliduje nebo zkonkretizuje. Existují teď nástroje, kde můžete nahrát text, který vám vygeneroval umělá inteligence a zeptat se znovu, co z toho je pravda. A existují nástroje, kde můžete jakýkoliv text, který dneska někde čtete, tak nahrát zpátky a pomocí AI zvalidovat třeba, jestli ten text psal člověk anebo ne. Ale opět tady tyhle ty nástroje jsou velmi nepřesné. Já jsem třeba, a to je ty, konkrétně, když píšu knihu, tak jsem tam napsal 3 odstavce textu, které jsem napsal kompletně sám bez použití umělé inteligence. Zeptal jsem se umělé inteligence, jestli ten můj text napsala umělá inteligence. Dostal jsem odpověď, že z 83% to napsala umělá inteligence. Takže jako já jsem moc dobře věděl, jako kde je pravda, ale to je velmi těžký, je velmi náročný. Takže je to opravdu o tom, jako ty zdroje pořád ověřovat, zjišťovat a nevěřit úplně všemu. Na co je to dobrý, jako ty rámcové odpovědi většinou jsou velmi blízké přesnosti. Neříkám, že jsou úplně přesné, jsou velmi blízké přesnosti, ale to ověření, jestli je to skutečnost, jako je velmi náročné. A je to proces, říká se tomu taky trénink, že máte ten svůj model, ten asistent, vy zpětně ten model trénujete na to, aby třeba vždycky citaci uváděl ze zdroje, který je dohledatelný, ale tam je třeba problém třeba už jenom v tom, že některé ty zdroje samotné nejsou ověřené nebo ověřitelné. Takže je to takový trochu jako oříšek, ale myslím si, že třeba ve většině případů ty odpovědi jsou dobře a budou se pořád zlepšovat. Budou se pořád zlepšovat, zároveň s tím se bude pořád zlepšovat i to, když dostanete špatnou odpověď nebo nesprávnou nebo nekorektní, že bude těžší ji ověřit, že skutečně nekorektní je. Takže jako ta lidská expertiza tam jako hraje velmi velkou roli a je to náročný. Ale obecně bych řekl, že ty odpovědi už jsou z většiny velmi přesné, jenom v konkrétních detailech může dojít k tomu, že se to sekne, nebo není to dobře.
1: Jak moc velkou roli tam hraje do trénování, o kterém jsi mluvil, nebo možná zúžení toho výběru, že když budu mít umělou inteligenci vyloženě natrénovanou na kuchařky, tak předpokládám, že asi bude trochu přesnější než nějaký obecný model, který zná veškeré informace světa nebo informace, co si našel.
2: Přesně tak. To je vlastně způsob, který jako doporučuju jako používat umělou inteligenci, že vy můžete mít třeba 2-3 oblasti, ve kterých vám to bude pomáhat. Může to být to vaření, může to být psaní, může to být generování obrázků pro nějaké galerie, to je jedno, co vlastně se můžete vymyslet.

0: je třeba nějaká tovární čtvrť a vy už máte natrénované ty modely způsobem, říká se tomu vektorové databáze, že oni vám ty odpovědi nosí z těch míst, kde ty odpovědi asi jsou nejpřesnější. To znamená, pokud stojím na náměstí, chci udělat nákup, tak pošlu poslíčka směrem, kde je ten obchod, kterým směrem on nakoupí a nepošlu ho do parku k řece, kde vím, jako, že ty odpovědi jako možná nakoupí něco od někoho, ale není to ten zdroj. Takže jedná se o to zpřesňovat ty trajektorie těch otázek a odpovědí způsobem, který je zaměřený na to, co chcete. A to je i budoucnost umělé inteligence, že vy vlastně budete mít možnost tu umělou inteligenci mít třeba v mobilu, kde proběhne nějaké základní otázky, odpovědi, nějaká diskuze a až potom, když to proběhne, tak se to napojí na nějaký server. Bavíme se třeba o tom, že dneska potřebujete pořád být připojení online, ale je dost dobře možné, že mobily, které máme v kapse, mají dostatečný výpočetní výkon, aby se to naučilo něco a potom vám bude stačit jako být vyloženě v offlineu a občas se jako jenom doptat, to se občas připojí, takže bude to energeticky méně náročné i pro vás, i pro ten systém a dostanete tu odpověď jako přesnější. Takže jde o to, co očekáváte, zpřesnit způsobem, aby ty odpovědi byly v té kategorii, kterou chcete. Takže když se vrátím k tomu vaření, tak samozřejmě, když potom budete 4 měsíce vařit mexickou kuchyni, vy už ty recepty budete mít přizpůsobené i tady tomuto stylu, že vám to tam nebude počítat s tím, že potřebujete vařit svíčkovou omáčku z knedlíky.
1: Pořadu Průsečíky hovoříme s Markem Moškořem o světě AI a o určitých omezeních umělé inteligence. Já bych rád se zaměřil na to omezení. Jedna věc je, umělá inteligence má svoje limity, protože nezná všechna data, nebo je má nesetříděné, nebo jich má spoustu a musí se v nich vyznávat. Ale na druhou stranu umělou inteligenci tvoříme my, lidé, a my máme také svoje omezení. Ať už kapacitu mozku, propojování různých zdrojů, možnosti, které máme, tak se přenáší do té umělé inteligence. Jak je to tady s tím? Jak moc ovlivňují ty naše omezení, tu samotnou umělou inteligenci a následně tedy ty výstupy, které z ní dostáváme?
0: No, to je zajímavý v tom ohledu, že my teď pořád jsme na straně toho, že máme experty, kteří jsou lepší než ta umělá inteligence. Zatím stále ano. To znamená, že pokud máte v nemocnici lékaře, který třeba za svou 20-letou kariéru viděl 15 tisíc snímků plic, tak vy moc dobře víte, že to je odborník na to téma a že dokáže prostě z toho vašeho rentgenového snímku velmi rychle, jako tím zkušeným okem a s těmi zkušenostmi, které má, velmi blízce se dostat k té diagnoze, která je pro vás relevantní. Když natrénujete umělou inteligenci tím, že tam dáte 120 tisíc rentgenových snímků, které potom ohodnotí 5 000 lékařů z celého světa, tak se dostanete k nástroji, který je přesnější a kvalitnější než ten lékař s 20-letou zkušeností v té nemocnici. To znamená, že pokud máte nějakého mladého medika, který teď zrovna studuje na lékařské fakultě a za 2 roky vystuduje, dostane diplom, nastoupí do nemocnice, tak on může dostat k dispozici nástroj, pomocí kterého, když tam nahraje rentgenový snímek plic, tak ten nástroj mu během velmi krátké doby dá tu diagnózu, která odpovídá praxi 5 000 lékařů na 120 000 snímcích plic z celého světa. To znamená, že ten mladý lékař stráví výrazně méně času tím, aby studoval ten zdrojový materiál. Co ten mladý lékař bude dělat za 5-10 let, když bude mít tenhle nástroj? Určitě bude efektivní v tom, že bude schopný se zaměřit více na tu léčbu toho člověka, ale určitě bude mít menší zkušenosti s tím, aby pouhým okem poznal, jestli na tom rentgenovém snímku je něco, co je problematické nebo není. A to je velká otázka, před kterou teď stojíme, že ty nástroje umělé inteligence nám pomáhají být efektivnější než člověk a v konečném důsledku budou efektivnější, lepší a kvalitnější než odborník ve své oblasti.

0: Ale kde potom budou ti odborníci, kteří teprve se k těm nástrojům dostanou? Takže to je taková otevřená otázka. Já sám nevím, protože určitě jsou obory, ve kterých dojde k tomu překlopení, že ta umělá inteligence bude lepší a kvalitnější než ten lidský vstup. Takže kde potom je role toho člověka, co vlastně se bude od nás očekávat, protože my v podstatě budeme zdržovat tady tyhle ty věci. Ta oblast třeba medicíny je jedna z těch konkrétních, kde vidím jako trochu riziko, protože věc, kterou ta umělá inteligence zatím neumí, je to, jakým způsobem pracuje jako náš lidský mozek. To znamená, že když vy s někým hovoříte, vy vyhodnocujete nejen to, co vám ten člověk říká, to, co vám ten člověk jako sděluje, jakou má řeč těla, ale vnímáte i všechny různé další informace kolem toho. Takže ten vstup, který já dostávám tím, že se bavím s reálnou lidskou živou bytostí, je nejenom jako jedna informace, ale 20, 30, 80 informací zároveň tam a zpátky. To je ta lidská komunikace. To zatím ta strojová komunikace neumí a tam vzniká možná takový jako rozdíl, že ona dokáže velmi přesně jednu věc udělat, velmi přesně, líp, kvalitněji, ale ten kontext je něco, co nás dělá jako hodně lidskými a možná zatím pořád ještě lepšími.
1: Je nějaká oblast, ve které lidi máme navrch a pravděpodobně budeme mít stále navrch, protože to je nepředatelné umělé inteligenci?
0: To je těžká otázka, protože už je jenom málo oblastí, ve kterých jako ten pokrok nesměřuje tím směrem. Když třeba vemu fyzické vlastnosti člověka, například jako jestli potřebuješ člověka, aby pokácel strom, tak dneska už je jasný, že třeba i tohle oblast, která se dá plně zautomatizovat. Dronem najdu vhodný strom, na dálku on se sám rozhodne, jestli ten strom jako má ty parametry, které se hodí k tomu, přijde tam stroj, pokácí ten strom, odveze ho někam, zpracuje ho, vytvoří židli. Jako ten vstup člověka bude ten, že ty si sedneš na tu židli a řekneš, jestli je dostatečně pohodlná nebo ne. Ale ty všechny kroky k výrobě židle, kdy to bylo vždycky jako řemeslo a kvalita a ten návrh, tak všechno se dá v podstatě už udělat, no, vymyslet pomocí strojů a mašin. Takže jako tohle je třeba oblast, říkáš, OK, dobře, tady máme další oblast, co třeba stravování, vaření a tak dále. Protože jazyk je něco, co jazyk, žaludek a lidský trávicí trakt jsou věci, které jsou jako specifické, že má to vliv jako na náš zdraví a výživu, ale už teď je spoustu přístrojů a metodik, které dokážou na špičkové úrovni pomoci ve zdraví, v kvalitě života lidí už jenom tím, že sledují prostě různé parametry. Takže výživoví specialisté třeba, to je takový konkrétní obor, jako taky budou mít velký problém tady s tímhletím, protože ty věci se dají taky jednoduše změřit, automatizovat a obecně všechno, co se dá změřit a s nějakým způsobem ohodnotit, je ohroženo. Takže kde máme my lidé navrch, jsou všechny oblasti, které se nedají změřit a vyhodnotit. To znamená, všechny kreativní činnosti, všechny činnosti, které se týkají nějakého přemýšlení mimo rámec toho, co má nějaké parametry, tam pořád ještě máme šanci, ale obecně všechny oblasti, které můžete nějakým způsobem jako vyhodnotit, změřit, sparametrizovat, jsou ohroženy ve smyslu, že ta umělá inteligence to bude umět udělat líp než člověk, a my vlastně budeme brzdit ten rozvoj. Jo? My budeme ty brzdy. Ne ta umělá inteligence, ale my. Ale to je otázka ještě několika let. Není to hned, ale jako generace jako mých dětí už tohle bude řešit asi jako trochu na jiné úrovni. Bude to možná podobné tomu, když přišla industriální revoluce. Lidé rozbíjeli stroje, protože jim brali práci. Takže já myslím, že to bude velmi, velmi podobné. A bude jenom otázka, jak se k tomu jako lidé postavíme. Je to takový jako možná temný scénář. Věc, které my ještě nedokážeme přesně jako pochopit a rozumět, kam se to bude vyvíjet. Ale každopádně zatím máme návrh v tom, že máme ty zkušenosti a že máme tu možnost, samotný vývoj té umělé inteligence nějakým způsobem se na to podívat z ohledu nějakého našeho rozvoje a bezpečí, ale ve všem ostatním už ta umělá inteligence a strojové učení začíná jako být jako výrazně lepší než lidé. Je to jenom otázka času.
1: A jak je to třeba s duchovním oblastí? To je něco velmi specifického a možná velmi lidského. Můžeme se třeba za pár i desítek let dočkat nějakého, řekněme třeba virtuálního kněze nebo někoho, kdo bude pomáhat i v tom duchovním růstu?
0: Tak to už je teď. Dneska jsou i virtuální církve, kde máte virtuální spovědnice s virtuálními knězi, kteří bohužel jsou někdy často kvalitnější než živí reální kněží a fungují možná i líp než normální církve. Ale to je výborná otázka na téma duchovna a spirituality. A to je, myslím, věc, kterou v rámci umělé inteligence a možná obecně v rámci tématu strojů, učení a technologie asi nikdy nebudeme schopni jako plně předat těm strojům. Já si myslím totiž, že to hluboké duchovní přemýšlení a rozjímání, jako kterou má schopnost jako lidský mozek a lidská mysl přemýšlet, jakým způsobem přemýšlíme sami o sobě, jakým způsobem přemýšlíme o naší roli v životě a postavení ve vesmíru, je tak unikátní i pro každého jednotlivého člověka, že se to nedá jako změřit a zvalidovat a zkonkretizovat. A vždycky to poznání bude jenom částečné, jak říká apoštol Pavel. A to je naše možná jako výhoda. A možná to bude výhoda v budoucnu i lidí, kteří nějakým způsobem pochopí i ten svůj duchovní rozměr. Možná to bude i obrovská výhoda lidí, kteří jako přijmou to, že existuje třeba něco většího, než jsme my, že existuje Bůh. Tohle podle mě bude jako spíš bonus, že vždycky ty technologické kroky a posuny v historii a v dějinách lidstva směřovaly spíš k tomu, že ten člověk, jak to bylo například do babylonské věže, že člověk jako byl jako silnější, větší a lepší, ale tady to vypadá, že ta role se obrací a že možná to jediné, co nám zůstane, bude ta naše víra a ta naše jedinečnost jako lidských bytostí, které jsou schopny uvědomit si sami sebe, ten duchovní rozměr toho svého života a tyhle ty kvality. Já si myslím, že to je třeba ta unikátnost, která nám asi jako zůstane možná jako jedna z velmi posledních věcí. Na druhou stranu, nedávno teď ve Španělsku a Portugalsku proběhl obrovský výpadek elektrické energie a tam bylo naprosto jasný a viditelný, že bez zdrojů ta umělá inteligence taky nebude nikdy fungovat. Takže všechny aktivity, které má člověk takzvaně off-grid, mimo dosah elektrické a digitální sítě, jsou tam, kde vždycky budeme excelovat. Takže pokud máte rádi přírodu, pokud rádi jste jenom někde jen tak, jako lidé, tak komunita, lidé kolem vás a prostředí, kde nemusíte být závislí, a to je dobré a důležité slovo, závislí na zdrojích typu elektrické energie, tak tam vždycky budeme excelovat. A to je pozitivní, protože v případě, že by došlo k něčemu opravdu velmi nepěknému, může být krize jakéhokoliv typu energetická, může dojít k nějakému precedencu, úniku dat, může být válka, cokoliv, tak my jako lidé máme tu vůli přežít tak silnou a my si dokážeme poradit, myslím, i bez umělé inteligence.
1: Tam je asi důležité opravdu zůstat lidmi, nenechat všechno na umělé inteligenci a myslím, že to je takový pěkný závěr dnešního rozhovoru. Děkuji Marku za nahlédnutí do umělé inteligence, do využívání jejich schopností, možností. Těším se při nějakém příštím rozhovoru.
0: Děkuji moc za pozvání a přeji všem posluchačům, aby byli zvídaví, aby se toho nebáli, protože to stojí za to, jsme na prahu nové technologické revoluce, takže je dobré něco se o tom dozvědět a jsem rád, že jste byli s námi.
1: Od mikrofonu se loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

Ze středy 29. července uplynula 19. hodina. Naladěno máte Rádio 7. Večerním vysíláním provází Broňa Procházková. Hodina před námi přinese nejprve kanafásek, za 15 minut pozveme všechny holčičky a kluky, bude se povídat o jednom velkém vítězství. V 19.15 kanafásek a v 19.45 začíná 3D talk, kde si Vojta Barot k mikrofonu pozval Petra Rause. Tématem bude ekumenické vedení. Příjemný poslech Rádia 7.

0: Letní večery ve společnosti Rádia 7.
1: Pane vedoucí, můžu...
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
3: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
2: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
1: Můžeš Vojtěchovi dostat?
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
3: Můžu jít na ping-pong.

0: nic.
1: Středeční večer se blíží ke 7:15, blíží se k času, kdy k poslechu jsou zvány předně všechny děti. Tak doufám, že je tato písnička zavolá Kapela Brouci.

Minule jsme si v Kanafásku vyprávěli o tom, jak chlapec David zvítězil nad obrem Goliášem a jak i my se s Boží pomocí máme postavit špatným vlastnostem v našem životě, jako těm zlým obrům. K takovému vítězství je ale potřeba odvaha a neutíkat před problémy. Když člověk něco zničí nebo rozbije, nejraději bychom se někam schovali, jenže správné je postavit se k tomu čelem. Přiznat vinu, omluvit se, zkusit chybu napravit. Bible v knize Přísloví v 27. kapitole v 8. verši říká: jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa. My, Boží děti, nemusíme utíkat. Bůh nám dává sílu i moudrost k tomu, abychom byli odvážní a dokázali jednat správně. A právě o tom je následující příběh kluka Vítka, který napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová.

Víťo, dnes odpoledne musíme vyhrát. Pořádně se na to připrav. Kluci z C-čka všude roztrubujou, jak nám to natřou. Musíme se blízknout, připomínal Roman, když se po škole kluci rozcházeli. A ve 4 začínáme, nezapomeň. Jak by Vítek mohl zapomenout? Vždyť se na ten zápas těšil od minulého pátku. Myslel na něj den co den. Nandají jim, co se do nich vejde. Určitě vyhrají. Jsou přece lepší. Kam se na ně céčáci hrabou? Tolik se těšil, že se nemohl na nic jiného soustředit. Zlatl oběd a halabala utřel nádobí. Bleskem si nachystal věci do aktovky a pak šup, dres, kopačky a tradá ven. Byly teprve 3, ale doma to bylo k nevydržení. Na plácku si cvičil střely na bránu, zkoušel kopat penaltu a představoval si, jak obchází obránce a dává gól. V uších mu zněl pískot diváků. Skandovali jeho jméno. Byl hvězda zápasu. Ze snění a tréninku ho vytrhli až kluci. Přiřítili se v bujaré náladě a hned se k Vítkovi přidali. Trénovali kličky, přihrávky a střely. Byli ve formě. O dnešní výhře se nedalo pochybovat. A pak to přišlo. První rozehrávka. Zápas postupně nabíral obrátky. Kluci z C-čka byli skoro o hlavu vyšší, ale chyběla jim mrštnost Vítkova týmu. Od prvního okamžiku to byl napínavý zápas. Míč lítal z jedné strany na druhou. Vítkovi spoluhráči skvěle bránili, aby hned zas vyrazili do útoku. A znovu bránit a zas hr kupředu k soupeřově brance. V první půlce nepadl ani jeden gól. Po přestávce ale Luděk omylem nahrál klukovi z C-čka a ten po krásné kličce vystřelil a trefil. Gól! Prohrávali. Musíme jim to vrátit, sykl na kvašeně Víťa a rozběhl se odvážně s míčem proti soupeři. Udělal jednu kličku, pak druhou, pak obhodil obránce a řítil se sám proti brankáři. Na zlomek vteřiny se podíval, zamířil a chtěl vypálit. Když v tom mu někdo zezadu podrazil nohy, skácel se jako podťatý. To byl faul, křičel Luděk. To není fér, přidávali se ostatní. Byla to jasná penalta. Vítěz si nachystal míč na značku, srdce mu bušilo jako zvon. Schýbl se, zavázal si tkaničku, zhluboka vydechl a připravil se ke střele. Musím se strefit, dokonce zbývá jen několik minut. Jestli gól nedám, znamená to, že jsme prohráli. Musím a hotovo, přesvědčoval se urputně. Ještě jednou se zhluboka nadechl, zamířil k levé tyči, udělal několik kroků vzad, rozběhl se a prásk. Míč se odlepil od země, nabral rychlost a výšku, přeletěl těsně nad bránou a s hřinčením dopadl do skleníku v zahradě za hřištěm. Než bys řekl švec, byli kluci ti tam. Vítek zůstal na hřišti sám. Ve tváři měl hrůzu. Nejenže nedal gól, ale ještě ke všemu rozbil paní Vejplachové skleník. Nejraději by se vypařil, vzal nohy na ramena a zmizel. Ale co pak může? Má v zahradě balón, musí tam jít chtě nechtě. Navíc mu táta vždycky říkal, že správný chlap od problému neutíká a on přece chce být správný chlap. Stál a přemýšlel. Bude to průšvih. Rozbil sklo a to něco stojí. Škodu musí uhradit. Proč se to muselo stát zrovna mně? Takové nadělení, skuhral. Jsem přece chlap, tak musím. Dodával si odvahy a blížil se pěšinou ke stavení. Na schodech, ruce v bok, čekala paní Vejplachová. Se zakabuněným obličejem pátrala po pachateli. A
tak tady tě máme, pronesla vítězu slavně, když Víťu uviděla. Nezlobte se, koktal Víťa, všechno dám do pořádku. Opravdu, přesvědčoval. No tak pojď, fotbalisto, míč máš uvnitř, až si ho vytáhneš, přijď za mnou do domu. Víťa se po dvorku pohyboval jako špatně vedená loutka a netvářil se vůbec vesele. Vytáhl kopačák, prohlédl rozbité sklo a vydal se loudavě po schodech nahoru. Co mě jen může udělat? Přece mě nebude být, uvažoval. Paní Vejplachová v chodbě netrpělivě podupávala a vrásčitým prstem ukazovala na velkou hromadu starého papíru. Musel všechno svázat do balíčků a odvést na dvoukoláku do místní sběrny. Trvalo mu to přinejmenším hodinu, ale to nebylo zdaleka všechno. Druhý den po škole musel přijít znovu, aby vyzbíral všechna spadaná jabka v zahradě. Když se poslední jablíčko ocitlo v košíku, čekal ho ještě smeták, schody a chodník. Teprve potom byl od paní Vejplachové vzat na milost. Tak pojď ty, čutálisto, řekla s úsměvem a pozvala Vítka na malinovku a sušenky. Odcházel s pocitem vítězství. Nevyhrál sice nad C-čkem, ale Víťa se projevil jako opravdový chlap. Vyhrál sám nad sebou. Mohl doma tátovi říct, že je jako on, že od problémů neutíká.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. Další kanafásek je tu pro vás, děti, opět zítra v 19:15.

Blížíme se k 7:30. Ve 7:45 3D Talk s Vojtem Barotou a jeho hostem Petrem Rausem, ve 20:15 světem Bible, kde se ponoříme do knihy Zjevení.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Jaké to je vést lidi z různých denominací? Za okamžik rozhovor Vojty Barota s Petrem Rausem, mimo jiné bývalým místopředsedou Ekumenické rady církví.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou stále sedí Petr Raus, bývalý člen řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice a později i jejím místopředsedou. Petře, vítám tě zpátky.
2: Ahoj.
1: V minulém díle jsme začali mluvit o tom, jak být lídrem, jak být vedoucím v ekumenickém prostředí.

0: já mám někoho vést, tak zase znova si potřebuji uvědomit, to je především služba. Já mu mám pomoct rozvíjet ten jeho svět, ne mu strkat do hlavy ten svůj. Ale jsme v křesťanském prostředí, jde nám o svět boží. Ten zásadní rozdíl mého světa, světa toho mého bližního a božího světa je v tom, že ty naše světy jsou malými kousky toho božího. Ten boží zahrnuje všechno, ten nás přesahuje. A to, co já rozpoznávám z toho božího, to tomu svému bližnímu nabízím, k tomu ho vedu, tam se snažím mu pomoct, aby on sám si sformoval svůj život podle těch božích parametrů, ale dělám to všechno, protože vím, že i ten jeho, i ten můj svět jsou pořád součástí toho velkého božího a že Pán Bůh to nakonec reguluje. Takže ta moje pomoc, opatrná pomoc, laskavá, vstřícná, mu má pomoct zahlédnout ten boží svět, třeba z té mé perspektivy, ale je to pořád jenom pomoc, protože on si ten svůj vztah k Pánu Bohu a k jeho světu musí nakonec řešit sám. Takže to vedení člověka, který nutně je jiný než já, je možné díky tomu, že Pán Bůh je nad námi a že já jsem jenom ten, kdo pomáhá, kdo slouží tomu zahlédnutí božích věcí.
1: Jednou z výzev ekumenického prostředí je pak i otázka identity. Jak si myslíš, že může být ten vedoucí pevně zakotvený ve své vlastní tradici a zároveň otevřený druhým?
0: To je důležitá otázka. Ta zakotvenost, ta si myslím, že je potřebná pro každého a pro toho vedoucího samozřejmě tím víc, protože na něm je, aby některé věci formoval, aby učil, aby vedl. A k tomu potřebuje být zakotvený. Myslím si, že je dobré a potřebné tu vlastní denominaci milovat. Nebýt přesvědčený o tom, že je nejlepší, to bývá rizikové. Kdo si myslí, že ta jeho denominace je samospasitelná a jediná dobrá, tak by měl opustit vedoucí místo. Ale pokud vnímá chyby té své a přesto jí má rád, tak jako Pán Bůh má rád nás navzdory všem našim chybám, tak potom se s tím dá pracovat. A potom je naděje, že to vedení bude mít smysl, někam povede a přinese ovoce.
1: A je vůbec možné mít nějakou tu silnou teologickou identitu, tu zakotvenost a zároveň opravdovou jednotu s křesťany, kteří vidí věci jinak?
0: Tady se dotýkáš jednoho problému dnešní a zřejmě nejenom dnešní doby. My totiž zaměňujeme teologickou kotvenost za doktrinální ukotvenost. A to jsou podle mého názoru zásadně rozdílné věci. Pokud stavím svoji identitu a identitu své víry na písmu, ale na celém písmu, to znamená, protože písmo je živé, to je tekutá voda, to znamená, že jsem připravený pořád reagovat na nové boží podněty a měnit věci. A nebo, jestli jsem svoji identitu postavil na jakémsi systému, který lidé vytvořili z vybraných veršů písma a udělali z toho takovou tu bezpečnou konstrukci, která se nepohne a nezmění, to je něco úplně jiného. Pokud budu teologicky ukotvený, otevřený Duchu Svatému, tak není problém. Pokud budu doktrinálně ukotvený, no tak budu muzeální exponát, který hold zůstane takový, jaký je, ani Pán Bůh s ním nepohne. Doktrina je nebezpečná věc, podle mého vnímání.
1: Minule jsme tady mluvili i o tom, jak, co je vlastně důležité, na čem se máme zhodnout jako křesťané a co je vedlejší. Když se podíváme na Ježíše, jak nám může Ježíšův způsob vedení pomoci při překonávání takového rozdělení mezi křesťany, které často nacházíme, jestli je katolík nebo evangelík, jestli je protestant. Ježíš vlastně vedl skupinu lidí, kteří možná dneska by každý vedl jinou nějakou denominaci a přesto je vedl společně. Jak z něho můžeme brát příklad?
0: Právě v tom jeho přístupu k různým lidem. Ten je někdy fascinující a z pohledu zbožných lidí té doby, teda těch farizeů, zákonníků, naprostá katastrofa, to byl skandál. Ale on opravdu dokázal dát

0: dát dohromady skupinu lidí, kteří by se normálně ani nepozdravili, kteří by se nenáviděli z principu. On z nich udělal jednu rodinu a nejen to. On vedle toho, že se staral tady o tu strašlivě rozmanitou skupinu, tak ještě potkával lidi a zastavoval se právě s těmi, se kterými by se nikdo jiný nezastavil, a jim dokázal pomoct, je dokázal vést, je dokázal směřovat k Pánu Bohu, i když oni byli přesvědčeni, že s nimi už Pán Bůh vůbec není ochotný jednat, protože jsou takoví, jací jsou. V tom si myslím, že je to obrovský příklad. Právě v té vstřícnosti, v tom nepřeceňování zbytečných věcí.
1: Je podle tebe ekumenická spolupráce nějakým způsobem i duchovní disciplínou?
0: Já myslím, že navýsost duchovní. Právě pro tu Kristovu touhu po jednotě církve. Určitě ekuména, ta rozmanitost denominací vznikla z lidského hříchu, z lidské neschopnosti se domluvit. To je bez diskuse. Víme, jak to chodí v našich zborech, jak snadno se rozhádáme, jak snadno se rozejdeme. Ale Pán Bůh, který dokáže ze zlých věcí dělat dobré, tohle dělá pořád dokola. Že on z té rozmanitosti církve, vzniklé z nedobrých věcí, dělá obrovské bohatství. Rozumím tomu tak, že dneska ta ekuména je poklad církve, protože v ní je pestrost, kde opravdu každý může být oslovený, každý tam najde to, co potřebuje, a že Pán Bůh s tím takhle aktivně pracuje. Že dneska by bylo chybou chtít církve organizačně sjednotit, natož pak věroučně. Protože Bible nemá jenom jeden správný výklad. To je obrovský omyl, kdo si tohle to myslí.
1: Jak myslíš, že se vedoucí může chránit nejen sám sebe, ale i lidi kolem sebe, lidi, které vede třeba ve své denominaci, před takovou tou pýchou, před pocitem, že ta moje církev, ta moje tradice nebo ta moje zvyklost, nebo i v rámci jedné církve je spoustu různých důrazů, takže ten můj je ten správný nebo má všechno správně?
0: Já si čím dál víc uvědomuju, jak tyhle ty názory, to přesvědčení o mé správnosti, naší správnosti, jak prakticky vždycky rostou z komplexů. Tohle to říkají lidé, kteří mají sami v sobě problém. Pocit nedostatečnosti. Něco jim chybí. Někde jsou nejistí. Někde mají nějaký handicap. A ten je potřeba léčit. Já bych řekl, takový člověk by nikdy neměl být vedoucím, ale to nejde, protože všichni jsme takhle postižení nějak. To první, co potřebuje každý křesťan a vedoucí dvojnásobně, je opravdu ta závislost na Kristu. To vědomí, že já nejsem ten schopný vedoucí, který právě proto, jak je schopný, může ty druhé vést. Vůbec ne. Já jsem povolaný k vedení, protože si mě Pán Bůh chce použít bez ohledu na moji neschopnost. Navzdory mé neschopnosti. Je to jeho dílo, ne moje. To je to první, co si potřebuju uvědomit. To druhé, že jsem opravdu jenom služebník a že jestli chci tu církev někam vést, tak to chtění je oprávněné jenom tehdy, jestliže vyrůstá z Božího povolání. A jestli je to Boží povolání, tak bude potvrzené církví. Jestli jsem já jediný, kdo ví, že tohle je Boží povolání a všichni ostatní to vidí jinak, tak se mýlím já, ne ti ostatní. Protože Pán Bůh už dneska neoslovuje jednotlivé proroky. Dneska už oslovuje společenství. Takže já potřebuju neustálý rozhovor s lidmi kolem sebe. Vždycky budou takoví, kteří se mnou budou nesouhlasit, budou i takoví, kteří se mnou budou vždycky nesouhlasit, ale to je jiný případ. Takže já potřebuju mít nějaké zázemí, nějaké útočiště, kde když už nevím kudy kam, tak tam se budu radit. Nebo když se budu rozhodovat o něčem novém, budu stát před nějakou novou výzvou, tak tam se budu poradit, jak to vidí. Pro mě osobně takovýmhle zázemím bylo vždycky prostředí rádia, ta rozhlasová redakce. Možná i tím, že to bylo ekumenické společenství, každý z těch redaktorů, nebo skoro každý byl z jiné denominace, takže společně jsme se mohli bavit o věcech a výsledek byl takový dobře ukotvený obraz. No a potom tedy staršostvo, ale možná víc než staršostvo, potom rada církve. Ta pro mě byla takovým výrazným zázemím, kam jsem chodil s problémy a s otázkami. Takže je dobré, když člověk takovéhle zázemí má, a rozhodně bych varoval před mesiášským komplexem, kdy člověk nabude dojmu, že on je ten jediný, ke komu Pán Bůh mluví, a že má ty druhé někam dovést. Mojžíšové se už dnes nerodí.
1: Přijde ti, že modlitba při nějakém budování té jednoty mezi různými křesťanskými skupinami, nejen vlastně církvemi, ale i skupinami, hraje nějakou roli, že je to to, co to mění?
0: Ano, ona modlitba mění především nás. A myslím si, že tak to má být, že Pán Bůh to takhle zamýšlel. Protože on nás mění ve chvíli toho rozhovoru. Tam jenom je potřeba domyslet, co to modlitba je. Protože my příliš jednostranně vnímáme modlitbu jako slova. Ale to je ta menší část modlitby, to, co říkám. Modlitba je především věc naslouchání Pánu Bohu a času stráveného s ním. To platí o jednotlivci, ale to platí i o tom společenství. Taková společná modlitba v tichu třeba. To si myslím, že jsou věci, které mají obrovskou hodnotu a obrovský dopad. Tohle to je bližší takovým těm kontemplativnějším denominacím, ale to je poklad církve. Modlitba v tichu, modlitba rozjímání, kontemplativní modlitba, to jsou věci, se kterými někdy neumíme, zvlášť v tom našem protestantském prostředí, pracovat, ale je to škoda, protože to je generacemi prověřený model a dobře biblicky ukotvený model.
1: Když se pak podíváme na konkrétní nějaký místní sbor nebo farnost, jak tady toto společenství může prakticky začít budovat ty ekumenické vztahy třeba na místě, kde to dříve nebylo nebo nefungovalo?
0: Strašně to závisí na konkrétních lidech. Ekuména to není formální věc. Respektive tam, kde je snaha dělat ekuménu formálně, tak to není vůbec k ničemu. Ekuména roste z mezilidských vztahů. Ta skutečná ekuména. Někdy se říká, že musí růst ze spodu, ale já jsem si ověřil, že to není pravda. Že prostě musí růst ze vztahu. A je to jedno, jestli ten vztah začnou nejvyšší představitelé nebo někdo úplně na poslední pozici. Na tom vůbec nezáleží. Ale kde se mají lidi rádi přes hranice denominací, tak tam se bude ekuméně dařit. A znám města, kde je ekuména úžasná, krásně funguje, kde dokonce dokáže vtáhnout do spolupráce i sekulární prostředí, radnici a vedení města, a přináší to užitek i církvi, i městu, a myslím si, že tak by to mělo být.
1: Kde myslíš, že potřebujeme jako církev nejvíce růst, pokud chceme být svědectvím jednoty té jedné Kristovy církve pro dnešní společnost?
0: V lásce. Ve chvíli, kdy jsme přesvědčeni, že věroučné formulace jsou důležitější než naše vztahy, tak jsme na cestě. Myslím si, že nás trošku v té naší představě o řádné víře a řádné zbožnosti, že nás trošičku nedobře posunul důraz na apoštola Pavla. Že jsme ty Pavlovy rady příliš snadno zobecnili, ale on většinou mluví do konkrétních situací, do konkrétních problémů. A s tím zobecňováním je třeba určité opatrnosti. Myslím si, že by nám mnohem víc prospělo vycházet primárně z janovských textů. A samozřejmě na Pavla nezapomíná, to jsou velmi praktické a velmi užitečné rady. Ale ten základ si myslím, že Janův pohled nastíní trošku srozumitelněji.
1: To je pro dnešek všechno. Došel nám čas. Moc díky, Petře, že jsi tady byl zase se mnou. A od mikrofonu se loučím, Vojta.
0: Petra.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Bylo 20 hodin, máme středu 29. července. Na Rádiu 7 s vámi, ráda s vámi, Broňa Procházková. 15 minut nás dělí od pořadu Světem Bible. Troubení sedmi andělů na sedm pol nic přinese planetě Zemi a všemu životu na ní skutečnou katastrofu. Co přesně se v těchto chvílích bude dít? To se z textu knihy Zjevení pokusí vyvodit teolog John Vernon McGee za 15 minut.

dolí, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí.

0: pro tvé a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě stezkou

Dospívala kapela Kamis. Ještě jedna písnička a po ní se projdeme světem Bible. Projdeme se nelehkou knihou Zjevení.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce své

0: V pořadu Světem Bible se věnujeme výkladu knihy Zjevení. Teolog John Vernon McGee s námi otevře závěr 8. kapitoly. Zde nenajdeme pouze popis vesmírných a pozemských katastrof, ale možná především výzvy pro náš život. Čte Pavel Vopalecký.
1: Zatroubil druhý anděl a jakoby mohutná hora, hořící ohněm, byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí. Milí posluchači, jsme v 8. kapitole knihy Zjevení, přečetl jsem 8. a 9. verš podle ekumenického překladu. Moře, pokrývající větší část zemského povrchu, je dalším cílem, který zasáhne přímý boží trest. Pro naše další čtení a přemýšlení se předpokládá, že si pamatujeme něco z toho, co bylo řečeno posledně. Zase je tu zajímavé, že rozdělení země a moře, čili souše a moře, se událo téhož dne, ve kterém se objevil život rostlin. To by bylo dobré, kdybyste se podívali do 1. Mojžíšovy 1. kapitoly a přečetli si tam 9. a 10. verš. Chtěl bych, abyste si zde povšimli jazykové přesnosti, připomíná náš doktor McGee, který nás v těchto pořádech vede. Apoštol Jan zde neříká, že do moře byla vržena hořící hora, ale spíš naznačuje, že mohutná hmota či síla, jakoby mohutná hora hořící ohněm, byla vržena do moře. Jakoby to byla mohutná hora. Mělo by se dbát na toto jemné rozlišení v jazykovém vyjádření, zvláště proto, že pro řadu vykladačů je nejsnazší všechno ve Zjevení šmahem považovat a označovat za symbolické. Možná si myslíte, že tím symbolickým pojetím se dostanete ze spousty těžkostí při výkladu, ale mohu vás ubezpečit, že se dostanete jen z bláta do louže, jak se říká. Hora představuje něco stejně doslovného a hmatatelného, jako bylo to, co máme zaznamenáno například v Jeremiášově proroctví 51:25, kdy Hospodin mluví o Babylonu. Aj já jsem proti tobě, o horo, kteráž hubíš, dí Hospodin, kteráž hubíš všecku zemi, a vstáhne ruku svou na tebe, svalím tě z těch skal a obrátím tě v horu spálenou. Tolik kralický překlad. Věřím, že tato skutečná doslovná hmota jako hora padne do skutečného moře a jeho jedna třetina se obrátí v krev. Pak třetina všeho skutečně existujícího tvorstva ve skutečném moři skutečně zahyne. Nic nemůže být srozumitelnější. A také třetina skutečných lodí ze všech skutečných národů bude skutečně zničena. Jestli dovolíme, aby Jan řekl to, co říci chce, řekne to velmi jasně. Pokoušet se hledat zde nějaký zvláštní symbol, to není k ničemu, povídá náš americký vykladač. Zlé zprávy, které se dnes dovídáme z novin a z televize, budou pokračovat a budou se podstatně množit v průběhu velkého soužení. Nebudu tady, abych to viděl, ujišťuje nás starý biblista. Proto si tím ani přes příliš nelámu hlavu. Vím jen, že to bude strašná tragédie pro svět, který v dnešní době zavrhuje Krista a vysmívá se Božímu slovu. Tato skutečnost dozajista působí lítost v srdci věřícího člověka, ale měla by vypůsobit i něco víc než jen lítost. Měla by se dotknout naší vůle i našich nohou, abychom vykročili a nesli Boží slovo lidem, kteří jsou ve světě. Je to naše zodpovědnost a jsem přesvědčen, že je to velice závažná zodpovědnost. Nemůžeme zabránit, aby soud potkal tuto zemi, ale můžeme rozsévat Boží slovo a tak snížit počet těch, kteří k soudu na zemi zůstanou. A třetí anděl zatroubil, i spadla z nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod. Té pak hvězdy jméno bylo Pelinek. I obrátil se třetí díl vod v Pelinek a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byli zhořkli. Tolik kralicky 10. a 11. verš. Ještě jednou ekumenický překlad. Zatroubil třetí anděl a zřítila se z nebe veliká hvězda, hořící jako pochodeň. Padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Peliněk. Třetina vod se změnila v Peliněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny. V současnosti se hodně mluví o znečištění životního prostředí. Stalo se vskutku problémem. Zdá se, že pokud jde o znečištění vod, má člověk dokonce poněkud náskok před tou hvězdou z nebe. Osobně se domnívám, že lidé budou nuceni nějakým způsobem vodu na světě vyčistit, pakliže chtějí vůbec existovat, přemýšlí náš kazatel. Člověk nemůže žít na této malé planetě bez vody, takže s tím musí něco dělat. V době velkého soužení, jak ji zde v našem textu pozorujeme, je voda znečištěna. Pitná voda pro lidi je kontaminována, a to natolik, že lidé houfně umírají. Pitná voda je nezbytností pro člověka i pro zvíře. Pamatuji si na vedra v 50. letech v Dallasu v Texasu, vzpomíná náš Američan. Zdrojem vody pro město byla umělá jezera. Ta ovšem zanedlouho také vyschla a zásoba byla vyčerpána. Nezbylo než brát vodu z Red River. Ale zdejší olejářské společnosti zapříčinili, že slaná voda z jejich hlubinných studní se dostávala do řeky. Někomu to nevadilo do té doby, než potřebovali z ní brát pitnou vodu. Voda z řeky však byla tak slaná, že ji sotva bylo možné pít. Mnoho lidí se tedy rozjelo do vzdálených malých měst, aby si domů přivezli aspoň nějaké malé množství pitné vody. Tyto zkušenosti nás poučují o tom, jak je člověk na čerstvé vodě velice závislý. Když Izraelci kdysi dávno přešli Rudé moře, přišli na místo Mara, kde byly taky hořké vody. A Mojžíšovi bylo nařízeno, aby vzal dřevo a hodil je do vody. Ta se tím proměnila ve vodu sladkou, nebo tedy v pitnou vodu. Zde ve zjevení Jana naopak sladké vody zhořknou dopadem jakéhosi meteoritu, nebo tedy té hvězdy z nebe. Obrazně můžeme dřevo, které Mojžíš uvrhl do vody, spojit s Kristovým křížem, navrhuje náš vykladač. A pokud jde o ten Peliněk, byl to název používaný ve Starém zákoně jako metafora ve třech významech. Modlářství Izraele za prvé, pohromy a trápení za druhé a nespravedlivý soud za třetí. Věřím, že ta hvězda, která spadla na zem, nebo tedy spadne v budoucnu, až se naplní to, co píše apoštol Jan, že ta hvězda je doslovná, uzavírá svůj výklad náš učitel. Půjde o nějaký meteorit obsahující jedovaté látky, které zamoří třetinu pozemských vodních zdrojů. Jméno hvězdy napovídá, že je to rozsudek vynesený nad člověkem pro jeho modlářství a nespravedlnost.

Čtvrté zatroubení charakterizuje zasažení slunce, měsíce a hvězd. Z knihy Zjevení z 8. kapitoly čtu zase dvakrát 12. verš. Potom čtvrtý anděl zatroubil i udeřena jest třetina slunce a třetina měsíce a třetí díl hvězd. Takže se třetí díl jich zatměl a třetina dne nesvítila. A též podobně i noci. Zatroubil čtvrtý anděl a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly a den i noc byly o třetinu temnější. Druhou základní veličinou stvoření, na níž jsou živé bytosti, živé tvorstvo i lidé na zemi bezpodmínečně závislí, je slunce. Na měsíci a hvězdách je ta závislost podstatně menší. Tato nebeská tělesa se objevila na obloze až ve čtvrtý den stvoření, anebo přestvoření, jak to nazývá doktor McGee. Lze totiž mít za to, že byla stvořena už předtím, ale jejich světlo proniklo k zemi právě až čtvrtý den stvoření. Bůh způsobil, aby tato světla svítila. To větší, aby panovalo nad dnem, to menší nad nocí. A mimo jiné také byla dána na znamení časů, dnů a let. Pán Ježíš také naznačil, že ve velkém soužení nastanou zvláštní úkazy na nebeských tělesech. Matouš 24:29. Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce. Měsíc ztratí svou zář. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Těmito událostmi se chod celé přírody radikálně změní, ale podle našeho textu ve Zjevení je tu jisté omezení. Jsou zasaženy jen třetina světla a třetina dne. Intenzita světla tedy bude o třetinu nižší. Povídá se o celkovém úbytku energie ve vesmíru. Věřte, přátelé, jednoho dne k tomu dojde. A 13. verš v 8. kapitole. I viděl jsem a slyšel anděla jednoho, an letí po prostředku nebe a praví hlasem velikým: běda, běda, běda těm, kteříž přebývají na zemi, pro jiné hlasy trub tří andělů, kteříž mají troubiti. Viděl jsem a slyšel, jak středem zemské klenby letí orel a volá mocným hlasem: běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili. To je ještě jednou 13. verš z 8. kapitoly knihy Zjevení. Náš doktor teologie, doktor McGee, překládá ten verš trochu po svém. A viděl jsem a slyšel orla, letícího prostředkem nebe a volajícího mocným hlasem: běda, běda, běda obyvatelům země, protože ještě mají zaznít polnice zbývajících tří andělů. Spolu se zvukem čtvrté polnice se oznamuje, že na zem přichází trest zvláštní síly. Poslední tři polnice jsou tedy tímto voláním odděleny od čtyř předchozích. Viděl jsem a slyšel orla. Někdo namítne, co pak orel mluví, je to doslova orel. Příteli, může-li Bůh přimět papouška a snad pár dalších druhů ptáků, aby napodobovali srozumitelný lidský hlas, pak se nedomnívám, že by měl sebemenší problém s orlem, vysvětluje náš učitel. Poslední tři polnice jsou poněkud odděleny od předchozích čtyř, protože zvěstují nástup jednotlivých závěrečných nejhorších běda. Dostáváme se k úseku osudových bouřlivých událostí. Při četbě následující 9. kapitoly zůstaneme možná stát docela zaraženi.
oddíl, který je v příští kapitole před námi, bývá interpretován všemi možnými způsoby. My však stůjme pevně na svých nohách, vyzývá nás náš průvodce tímto obtížným úsekem písma. Zhledáme, že by nás věci zde uvedené neměly děsit. Jsi-li totiž Boží dítě, pak se tě ty ohlášené události vlastně netýkají. Blahoslavenou nadějí církve není utrpení hrůzy. Církev bude už předtím ze světa vzata. Jediné, k čemu by nás představa o budoucích událostech takového kalibru měla vést, by měla být mocná potřeba svědectví a touha pozváním k Pánu Ježíši zachránit ještě co nejvíc lidí, kteří se zachránit dají. Toto trojnásobné běda značí nejhlubší temnotu a nejintenzivnější prožívání bolesti v čase velkého soužení. Všeobecně je toto období spojováno s posledními 3,5 roky 70. týdne Danielova. Ten poslední 70. Danielův týden, nebo týden rok, prostě to sedmiletí, představuje období velkého soužení. Budou to nejtemnější dny vůbec v lidských dějinách. Podle obecného názoru je tento oddíl v původním textu napsán jazykem, který se nejnesnadněji vykládá, ale to není překážkou našeho přístupu, kdy sledujeme doslovný význam, ať si vystupující postavy počínají jakkoliv živelně a divoce. Kdyby se slušilo podat jiný výklad, než jaký obsahuje samotný text, apoštol Jan by nám k němu ukázal klíč. Tímto okamžikem, milí posluchači, vstupujeme už do 9. kapitoly knihy Zjevení. V prvním verši je nám popsána scéna, v níž 5. anděl zatroubí na svou polnici a z nebe spadne další hvězda. Potom anděl 5. zatroubil i viděl jsem, že hvězda z nebe spadla na zem a dán jest jí klíč od studnice propasti. Ekumenický překlad tady hovoří o jícnu propasti v tom prvním verši 9. kapitoly Zjevení. V anglickém textu je výraz bezedná propast a znamená hlubokou šachtu, jámu či studnu propasti. Viděl jsem hvězdu spadnout z nebe. Už jsme si v textu knihy Zjevení povšimli dvou hvězd a řekli jsme si, že jsou to doslovné hvězdy, nikoli snad v tom vědeckém slova smyslu, jak je dnes popisují astronomové, ale v běžném populárním chápání nebeských těles, jak tomu mohl rozumět apoštol Jan. Třeba se to mohlo týkat nějakých meteoritů spadlých na zem. Vzpomínám si, jak jsme před několika lety seděli se ženou na balkoně jednoho hotelu a pozorovali jsme spršku meteoritů či takzvaných padajících hvězd, vzpomíná starý kazatel. Meteory vídáme za letních nocí a připadají nám jako padající hvězdy. Ale zde spatřujeme jiný druh hvězdy, protože i v jejím počínání se projevuje aktivní rozumná činnost. Ta hvězda je personifikována, je zosobněna. Mluví se vlastně o nějaké neobyčejné osobě, které je dán klíč a ona ten klíč použije. Náš učitel vysvětluje, že tou hvězdou je Satan. Někteří vykladači ji ztotožňují s Antikristem. Kdyby tomu tak bylo, byl by tím jen podpořen názor, že Antikrist je vtělený Satan, ale já ten názor nezdílím, staví se sem s osobním pojetím náš teolog. Jsem přesvědčen, že Antikrist je stělesněním a zhrnutím všeho, co na jedné straně neguje a na druhé straně napodobuje Krista. Pochopitelně Antikrist je ke své činnosti podněcován Satanem. Je více důvodů k tomu, abychom tuto hvězdu interpretovali jako Satana. Například také prorok Izajáš píše: jak to, že jsi spadl z nebe, o Luciféře,
vítře vycházející. Poražen si až na zem, jež zemdlíval národy. Kralické podání Izajáše 14, 12. verše. V Lukášově evangeliu čteme, řekl jim Ježíš, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Lukáš 10, 18. A apoštol Pavel píše, 2. Korinským 11, 14. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Tyto citáty z písma nám umožňují přesvědčení, že tu jde o Satana. Apoštol Jan o něco později potvrdí, že Satan byl doslova vypuzen, vyhnán z nebe a že byl svržen na zem. K tomu se dostaneme ve 12. kapitole Zjevení, verše 7 až 9. Jestliže jsme přijali jako fakt, že tahle padající hvězda je Satan svržený z nebe, pak nás zajímá, co tu bude dělat. Ocitá se dole a bere klíč od propasti. Je zřejmé, že mu to je od Boha dovoleno. Klíč je symbolem autority a moci. A to obojí je Satanovi dáno od Boha. Dovolení ke své činnosti má na vymezený čas podle toho, jak mu to určil sám Bůh. Milí přátelé, dnes večer se zase musíme rozloučit, abychom příště navázali na tyto myšlenky a mohli v nich pokračovat. Bůh vám žehnej.

Pořadem Světem Bible provázel Pavel Vopalecký. Pořad vzniká na základě komentářů doktora Johna Vernona McGeeho. Do knihy Zjevení se obrátíme v dalším dílu opět zítra ve 20 hodin a 15 minut. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Za chvíli, za pár minut, tu máme 9:15. S 9. hodinou nabídneme k poslechu relaci Kudykam o pastoračním poradenství. Na vnitřní uzdravení se zaměří Rastislav Betina. A s 22. hodinou začíná koncertino s tvorbou Jana Dismase Zelenky.

prázdninových relacích Kudy kam posloucháme sérii přednášek o pastoračním poradenství, které zazněly na setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory. S 9. hodinou další díl.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: ráno jest.
1: Série přednášek kazatele církve bratrské Rastislava Betiny, který se ujal tématu pastorační poradenství, je u konce. Původně byly jeho promluvy určeny pro účastníky setkání starších a služebníků církve Křesťanské sbory v České republice a se svolením přednášejícího i organizátorů vám toto biblické vyučování nabídly prázdninové pořady. Kudy kam. Další setkání je tu opět za týden a čeká nás symbolika biblických prostředí. A z této série se Dana Kenninková v prvním dílu zaměří na poušť.

0: slova Tane vysíláme. Rádio 7.
1: Dvaadvacátá hodina ze středy 29. července za námi. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková, která přidává pozvání do světa vážné hudby.
2: Koncertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes budeme poslouchat hudbu českého barokního mistra Jana Dismase Zelenky. Postava tohoto skladatele, který žil v letech 1679 až 1745, je opředena mnoha tajemstvími a dohady. Neexistuje žádný Zelenkův portrét, nedochovala se žádná jeho korespondence. Do 30. roku jeho života chybí přesnější údaje téměř úplně. A přitom byl za svého života v Praze známá skladatelská autorita. Většinu svého života ovšem Zelenka prožil v cizině, především v Drážďanech, kde působil jako kontrabasista ve dvorní kapele. Několikrát usiloval o místo kapelníka, ale nikdy neuspěl, i když za něj pravidelně zaskakoval. Osobně se Zelenka znal s největšími mistry své doby, Bachem i Händlem. Je doloženo, že Bach si jeho tvorby velice vážil. Podobně jako on upadl Zelenka po své smrti v zapomnění, ale už v 19. století o něm vznikla první monografie a některé jeho skladby si opsal i Bedřich Smetana za svého drážďanského pobytu. V posledních desetiletích je pak, zvláště v souvislosti s hnutím takzvané autentické interpretace, stále více hráván i nahráván, a to i v Německu a Francii. Po Zelenkovi se dochovalo poměrně hodně skladeb, asi 200. Většina z nich je určena pro liturgické potřeby. My si dnes ovšem poslechneme jeho orchestrální skladby. O okolnostech jejich vzniku nevíme skoro nic. Pravděpodobně poprvé zazněli v Praze u hraběte Hartiga kolem roku 1723. Nejprve zazní Ouvertüre a Sette Concertanti in F, sestávající z pěti částí. Ouvertüre, aria, menuet, siciliano, folie. A potom skladba s překvapivým názvem Hypochondrie in A. Hraje orchestr Collegium 1704, zařízení Václava Luxe. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu se loučí Ondřej Kias.

Posloucháte večerní vysílání Rádia 7, kde zní písnička za písničkou. V tomto modu budeme pokračovat i dále až do 23. hodiny, vlastně i po ní, a ve 23.15 čteme na pokračování z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, Služebnice Boží.

Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství, v slávě, v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. Filipským 4. kapitola, 19. a 20. verš.

S další písničkou vklouzneme do španělštiny. Zpívá se v ní: kdo mě zvedne, kdo mě pomůže, kdo mě obhájí, když to nebudeš ty.

Rádio 7 s nadějí do každého dne. Středa 29. července vstoupila do své poslední hodiny, minula 23. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. V minulém čtení z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží jsme sledovali její další nelehké osudy. Jako poslední z 19 dětí se narodili synové Charles a John. Když se podařilo z hořícího domu zachránit malého Johna, Suzana slíbila Bohu, že se mu bude zvláště věnovat. Věřila, že pro něho má speciální úkol. Co následovalo? Uslyšíme v podání Rozity Mertové za čtvrt hodiny.

Jsi ten, který ovce hlídá, když se někam zaběhnou. Na kraji půště se pro ně vydá, aby nesl jen

přicházejí z krajů blízkých i dalekých. Co na tom člověku s úsměvem na tváři, co vidí a proč naslouchají?

0: pravidelném čase čtení na pokračování otevíráme knihu Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, Služebnice Boží. Když se nestará muž, musí žena. Zatímco byl Sam Wesley ve vězení pro dlužníky, Suzana se setkala s arcibiskupem, aby s ním jednala o finanční pomoci. Arcibiskup byl informován. Měl zprávy od Samových protivníků a dopis od Sama z vězení. Věděl, že káže na venkově obnovu a to se mu líbilo. Také ve vězení lidem svědčil o Bohu. Pochválil Suzanu za vedení dětí i domácnosti a dal jí obálku s obnosem peněz ze zvláštního fondu. Rodina Wesleyových se dostala z nejhoršího. Po čase se narodila další dcerka a předčasně syn Charles. Sam se vrátil z vězení a zanedlouho v domě opět hořelo. Těsně předtím, než se hořící dům zřítil, podařilo se zachránit malého Johna. Tentokrát bylo zničeno úplně vše. Suzana se snažila být silná pro své děti, i to, které očekávala, a slíbila Bohu, že se malému Johnovi, i kterému říkali Jackie, bude zvlášť věnovat. Bylo jí jasné, že si ho Bůh zachoval pro nějaký speciální úkol. Čte Rosita Mertová.
1: Když se žena cítí dobře a je veselá, nepotřebuje žádné další povzbuzování. Ale když je skleslá a vidí svět plný temných mraků, je laciné hlavu vzhůru to poslední, co by chtěla slyšet. Sem laciný utěšovatel se vracel. Suzana už z dálky poznala jeho koně podle charakteristického cvalu a věděla, že to je on, aniž by se podívala. Vzpomněla si na dobu, kdy rozpoznávala poštovního koně. Svou spojku s mužem svých snů. Zahradní brankou vyběhla ven. Branka nutně potřebovala nový nátěr, neboť žárem ohně barva popraskala. Malou Kezí si přehazovala z boku na bok. Razila si cestu přes cihly a trámy, kolem pohozeného nářadí používaného na stavbě a pohleděla ke starému dubu. Přetrval staletí, teď však padl za oběť nesmyslnému požáru. Ta myšlenka jí ještě víc rozesmutnila. Došla ke svému muži, který právě sesedal z koně. Na tváři měl obvyklý úsměv. Vzal ji za ramena a řekl, obstaral jsem něco pěkného. Překvapení pro tebe. Skutečně? Byla by to vhodná příležitost k připomenutí jejich dluhů, ale zdržela se. Takové výtky nebyly dobré. Sam bude vždy rozhazovačný, ať mu to předhazuje nebo ne. Zvedl hlavu a hleděl na zedníky, jak stavěli nový komín. Ohromné dobrá práce, nemyslíš? A všechno z cihel. Už žádné hrázděné zdivo, které hoří jako trout. Příští faráři nám budou vděční. Možná by teď přece jen měla zmínit dluhy. Ohromné je, že budeme mít o 400 liber dluhů víc. Ne, miláčku. Sem ji vzal znovu za ramena. Další překvapení pro tebe. Vzpomínáš si na Johna Sheffielda? Samozřejmě. Markýz z Normanby. Hořké vzpomínky na rozdílné názory na vdovu znovu ožily. Stal se vévodou z Buckinghamu a právě přispěl značnou částkou na umoření 400 liber, které bude stát vybudování této fary. Zdaleka už nejsme tak zadluženi, jak si myslíš. Sam objal Suzana a vedl ji k poškozené zahradní brance. Chvilku stáli vedle sebe. Přála si jít někam jinam. Zahrada ji už netěšila. Sam hleděl na hnědé skvrny a na zeleň. Pravda, ztratili jsme několik rostlin, které byly nejblíže domu. Jsem rád, že tvé šípkové růže to vydržely. Ale sukovitý dub je pryč. A pochybuji, že se jabloň kdy zotaví. Ta tam vzadu, která vlivem žáru začala tak brzy kvést. Všechno je hnědé. Letos nebudou žádná jablka, ani jedno. A co to překvapení? Proč necítí větší zájem? Jako by ji už nic netěšilo. V poslední době jí bylo všechno jedno. Ach tak, mé překvapení. Najal jsem jednoho z Grimsových chlapců, ne toho malého, nýbrž toho staršího, jako pomocnou sílu. Pomůže ti v zahradě, obstará dobytek, bude dělat práci venku, která bude třeba. Někoho takového jsme přece už dlouho hledali. Tím padl výhled na další služku v domě. Nemohli si ji dovolit. Tu přiběhl Jackie jako vítr. Pověsil se na svého otce, jak ho vždy vítal, a pak začal vyprávět s neobvyklým nadšením. Měl si vidět starého Sweeneyho, jel po ulici na svém valachu na tom malém koni a jeden z bratrů Jayce Hookera zapískal. Hodně nahlas. To zvíře vyskočilo a starý Sweeney vyletěl do výšky. A když zase padal dolů, kůň už pod ním nebyl, takže sletěl rovnou do bláta. To byla legrace. Jayce a já jsme pukali smíchy. Najednou se zarazil. Podíval se na svou matku. Ta ohromeně zírala na syna. Jackie pokrčil rameny. No jo, bylo to legrační. To byste tam museli být a vidět to. Susan byla šokována a trvalo jí chvíli, než svůj úlek a své napomenutí projevila spořádaně. Znáš přece rozdíl mezi pečlivým a nepořádným projevem. Nechci, aby smluvil tak ledabile. To bylo naposledy. Nenazývej toho pána starý Sweeney. Budeš ho oslovovat slušně a mluvit o něm s úctou. A především se nebudeš vysmívat neštěstí druhých. To vůbec není k smíchu. A ještě hlasitěji dodala, rozuměl jsi? Ano, mami. Jackie měl slzy na krajíčku a měl k tomu důvod. Kde jen zůstala jeho zdvořilost a dobré způsoby, kterým ho matka od malička učila? Nech ho, snad to není tak zlé. Vmísil se Sam, který zase jednou stál na straně svého syna. Tentokrát však Susan nepovolila. Zarazila ho. Je to dokonce ještě horší. Nejen, že se chlapec učí špatným způsobům, ale ani nemám místnost, kam bych ho mohla za trest poslat. Musíme za každou cenu dokončit stavbu domu a mít zas děti doma. Musíme. Slušnost a dobré způsoby, kterým jsem je učila, zřejmě schořely při požáru. Sam pokynul hochovi. Běž si zase hrát, Jackie. Hoch běžel zpět k Hookerům. Negramotní, necivilizovaní balíci. Mají způsoby jako tažný dobytek. Byla vyčerpaná a položila hlavu na Samovo rameno. Jeden z těchto negramotných, necivilizovaných balíků byl božím nástrojem, aby našeho chlapce zachránil z ohně Sjuky. Sam to neřekl vyčítavě. Promluvím se stavitelem, aby zapojil více lidí a dům byl dřív hotov. Sjuky, dělám si o tebe starosti. Všechna minulá neštěstí, abych tak řekl, se po tobě jenom svezla. To poslední ti zřejmě dodalo. Mám dojem, že si ještě nepřekonala ani požár, ani poslední porod. Jeho hlas bylo sotva slyšet. A nevím, jak bych ti pomohl. Sama to nevím. Je mi teď všechno jedno. Je mi jedno, zda jím nebo mám hlad, zda žijí nebo umírám. Dokonce i city k tobě už nejsou tak vroucí, ač si se nijak nezměnil. Ach, všechno je tak... Nemohla najít slova, která jí jindy plynula tak volně. Jazyk se jí najednou zadrhl. Pro pocity hořkosti a prázdnoty, které tížily její srdce, nebyl žádný přiměřený výraz. Samovi teplé ruce přitáhly její hlavu k sobě a konečky prstů masíroval její spánky. Volala k Bohu o úlevu a nic se nestalo. Kde je Bůh, když ho člověk potřebuje?

Ještě než byl dokončen nový kamenný dům, začala Susan se stěhováním. Získala malý jídelní stůl, který pak vyměnila s Grimsovými za jejich velký. Jejich hoši jeden po druhém odešli z domu a rodina už nepotřebovala velký jídelní stůl. Susan teď měla, počítáme-li také malou Kezi, kolem stolu 9 dětí. Také dostala několik jednoduchých postelových rámů, s nimiž rodina musí vystačit, než si budou moci dovolit koupit pořádný nábytek. Objednala pár polic na knihy, i když celá knihovna padla za oběť plamenům. Ani jedna zatuchlá kniha se nezachovala. Kdykoliv Susan pohleděla na prázdné police, pocítila velký smutek. Psala dlouhé, chmurné dopisy Semimu do Londýna a popisovala mu pokrok, jak jí nastal nebo i nenastal. Naříkala nad ztrátou písemností, které během doby nashromáždila, zvláště nad ztrátou malé příručky, kterou po léta sestavovala, aby pomohla dětem následovat Boha. Jedna z jejich krav přestala dojit, dodala, a lasička vyplenila kuřata. A pak se jednoho dne všechno změnilo, aniž by Susan přesně věděla, jak a kdy. Nová chuť do života možná souvisela s překvapením, které pro ní Sam objednal a které přišlo jednoho krásného zářijového odpoledne. Z Lincolnu přijel vůz ze zahradní školky. Bez velkého rozruchu vozka zastavil u zahradní branky, vytáhl lopatu a začal v zahradě vysazovat moruše. Moruše. Susan po desetiletí snila o moruších a teď tu stály usluné zahradní stěny, i když listy visely poněkud sklesle. Dodavatel jí varoval, aby nečekala plody v nejbližších letech, dokud stromy nevyrostou. Pak skočil na svůj povoz a odjel. Co její srdce potěšilo víc než moruše, byla ta skutečnost, že si Sam po tolika letech vzpomněl na toto její přání. Jak se můžete zlobit na rozhazovačného člověka, který utrácí, aby vás obšťastnil, a to způsobem, jaký byste vůbec nečekali?

Konečně nastal den, kdy zase mohla shromáždit rodinu pod společnou střechu. Suki a Hetty, které bydleli u strýce Matthewa v Londýně, se vrátili domů. Tvrdili, že jsou zase rádi doma, avšak Susan dobře viděla, že se jim život ve městě zalíbil. Přestože bylo možné říci, že děvčata už byla ve věku 12 a 14 let rozumná, osvojila si některé způsoby a slovní obraty, které se Susan nelíbily. Strýc Matthew zřejmě nebral výchovu zdaleka tak důsledně, jak by to Susan od lékaře očekávala. A ostatní z jejího houfu? Všude objevovala posměšky, hloupé řeči, špatnou angličtinu a ještě horší chování. Svět zasel bílý do Susaniny pěstěné zahrádky a bude třeba značné námahy, než tento plevel vytrhá i z kořeny. Ale o nápravu dětí zcela jistě usilovat bude. Když ukázala dětem, kde mají své postele, shromáždila je ve své nové kuchyni. Pohleděla z jedné tváře plné očekávání na druhou. Většina z vás je ještě příliš malá, aby rozpoznala dobré od špatného a lepší od dobrého. Mým úkolem je ukázat vám tento rozdíl a chci tak činit. Aby nebyl nikdo opomenut, bude každý den přesně rozdělen podle určité metody a řádu. Většinu pravidel už znáte, ale zřejmě jste je pozapomněli. Když otevřeně přiznáte chybu a nebudete ji zakrývat, nebudete za to biti. Jakmile jste byli jednou za něco potrestány, už se o tom nebude mluvit. Bůh nám také odpouští naše viny. Nikdy nestrpím žádné hříšné činy a vy víte, co to je. Lhaní, okrádání a tak dále. Když něco slíbíte, musíte to dodržet. I vůči malé Kezi. A budete respektovat vlastnictví druhého. Bez povolení si nesmíte nic vypůjčit, slyšíš, Emílie? A když něco darujete, je to dáno jednou provždy. I kdybyste to později potřebovali, pokud jste si ovšem nestanovili takovou podmínku. Hluboce se nadechla a podívala se kolem. Měla milé děti. Zasluhují si to nejlepší vychování. Každý den jim uloží, aby si přečetli ráno kapitolu ze Starého a večer z Nového zákona a dvakrát denně žalmy. Nic se nevyrovnalo písmu při výuce dětí a ovšem i dospělých. Počínaje Jackiem se děti věnovali 6 hodin denně učení, přičemž starší děti pomáhali vyučovat mladší. Na počátku a na konci každého školního dne zpívali žalmy. S přípravou na spaní začínali v 5 odpoledne. Večeře byla v 6, osobní pobožnost byla v 7 a přesně v 8 šli spát. Domácnost začala fungovat podle přesných pravidel, tak, jak to Susan milovala. Nic si nepřeji víc, napsala svému muži, než svým životem sloužit dětem, i když velice skromným způsobem. Porodila jsem je do světa a toužím s Boží pomocí prokazovat jejich duším dobro.

jsem odjel do Londýna. Plnil povinnosti poslance své diecéze nebo prchal před domácí všedností. Susana si nebyla jista. Z jeho dopisů vyplývalo, že se snažil najít mecenáše pro své básně a že měl práci při zasedáních. Zpočátku byla Susan absence jejího muže poměrně lhostejná, pak ho však začala postrádat. Přišel rok 1710, který nepřinesl žádné novorozeně. Proti tomu neměla námitky. Vždyť Kezi byla stále ještě malá. Avšak další rok přinesl jiné problémy. Vše začalo nevinně. Z 80 liber ročně, které zůstaly na živobytí, dostal vikář sloužící za Semovy nepřítomnosti 40 liber. Tento vikář Inman, který neživil žádnou rodinu, kázal převážně o povinnosti splácet dluhy. V neděli ráno mýval kolem 20 posluchačů. Susan měla každou neděli pro své děti večerní pobožnost, které se také účastnil chlapec Grimsů a služebná. Chlapec přivedl i své rodiče a než se Susan nadála, přicházelo 30 až 40 lidí, aby na nové faře slyšeli krátký, prostý výklad určený dětem. Ubíhal měsíc po měsíci a vše se dálo podle zaběhaného řádu. Na jaře vypukly neštovice a Jackie a 4 jeho sestry skoro zemřeli. V létě přišel sem domů a na zimu zase zmizel do Londýna. Když jsem odešel a vikář Inman předkládal prázdná slova prázdným lavicím, rozhodla se Susan pokračovat v nedělních večerních shromážděních. Toho roku připravovala modlitby a výklady daleko pečlivěji, neboť se už dávno nedalo mluvit o dětských bohoslužbách. Až 200 lidí se shromažďovalo týden co týden, v neděli večer v přízemí na faře. Pro nedostatek místa musela služebná ještě poslat mnoho návštěvníků pryč. Vlastně bych všechny ty lidi měla odmítat, svěřila se jednou Susan Jackiemu. Neměla bych však to svědomí. Většina z nich neumí číst a náš vikář Bibli moc nevykládá. Jediné místo, kde ti lidé slyší zvěst, je zřejmě zde. Těmito argumenty nechtěla Susan uklidnit Jackieho, nýbrž sebe. Přísně vzato, jen ordinovaní muži směli předkládat Bohu modlitby lidu a Susan nebyla ani jedno, ani druhé. Vstoupila do domény mužů a převzala povinnosti mužů. Muži se směli stát faráři, mohli kázat, jako laikové směli číst písmo. Ženám Bible přikazovala, aby ve shromáždění mlčeli. Ale ona se cítila v nedobrovolně začaté službě dobře. Negramotný zástup lidí, který neuměl číst Bibli, hladověl po slově a ona jim mohla dát pokrm. Respektovali ji, potřebovali ji a ona jim mohla pomoci. Pak napsal jsem. Doslechl se o tom, že provádí věci, které vypadají velice podezřele. Že to není pravda. S hořkostí v srdci si vzpomněla na výjev s Markýzovou vdovou a stále ještě byla přesvědčena, že jsem tehdy neměl pravdu. A pokud šlo o prince Oranžského, jsem také šlápl vedle. Susan se od té doby mnohému naučila. Bylo by velice snadné zase vyprovokovat Sema k tvrdému postoji. Musí svou odpověď pečlivě zvážit. Napřed Semovi připomněla, že on má odpovědnost za duchovní výuku dětí. Protože však často nebývá doma, musí tento úkol převzít ona sama. Dělá večerní bohoslužby stejným způsobem, jak je dělal jsem. A že přichází tolik lidí navíc, to jí konec konců nikdo nemůže vytýkat. Jak je může odmítnout? Uvedla, že to není žádná společenská událost. Po shromáždění jdou všichni okamžitě domů. A nikdo přece nemůže mít nic proti tomu, že ti lidé jsou vedeni k písmu, místo aby znesvěcovali den páně jako mnoho jiných lidí. Odpověděl tak, aby vyhověl oběma stranám. Bude-li pokračovat, má alespoň čtení svěřit některému muži.
jsem zřejmě nepochopil, v čem byl problém. Nebyl tu žádný muž, který by dovedl číst dost dobře. Nejlepším čtenářem byl Jackie, avšak jeho jemný sopránový hlas byl na dvě místnosti plné lidí příliš slabý. Po necelém týdnu přišel další dopis, v němž jí sem zakázal konat bohoslužby. Pastor Inman má velké obavy. Psal, že Susan udělala z fary místo neoficiálních shromáždění a jistí členové sboru to vidí stejně. Věděla, co pastorovi vadí, že k jejím večerním pobožnostem přichází 10x víc lidí než do kostela. Kdyby ona byla tím neschopným pastorem, asi by jí to také dělalo starosti. Při odpovědi na tento dopis bylo třeba mimořádné opatrnosti. Bude-li na tom sem trvat, bude muset večerní pobožnosti ukončit. Proč Susan tolik záleželo na tom, aby tato shromáždění pokračovala? Byla to starost o duchovní prospěch sousedů, před jejich špatným chováním chtěla ochránit své děti? Nebo to starý člověk Susan Ensleyové Wesleyové zvedá svou odpornou hlavu? Bylo to tak pěkné, když ji respektovali i dospělí a když byla středem tiché pozornosti. Od svých dětí tuto úctu mohla žádat, protože byla jejich matkou. Okolní svět však projevoval obdiv jen tehdy, když si ho člověk zasloužil. Velice jí lichotilo, že lidé pokládají její pobožnosti za tak cenné, že přicházejí. Ale čím více zkoumala své vlastní motivy, tím byla zmatenější. Ať tomu bylo jakkoliv, vykládat prostým venkovanům Bibli bylo přece dobré. Bylo to něco, v čem Bůh má jistě vždycky zalíbení a přece nepřestane s dobrou věcí jenom proto, že si poplašený a žárlivý vikář stěžoval svému faráři, který ani nemohl vědět, oč tady jde. Nebudu zkoumat, začala, proč se dáš ovlivňovat nesmyslným povídáním dvou nebo tří nejhorších farníků, abys odsoudil to, co jsi nedávno schválil. Až sem to bylo dobré. Teď bylo třeba podrobněji ukázat na to dobré, co z těchto večerních shromáždění vzešlo. Mnozí obyvatelé, kteří nikdy nepřekročili práh kostela, měli nyní možnost slyšet Boží slovo. Také dopodrobna vypsala, že tato shromáždění zcela změnila postoj lidí k toriovskému faráři a k jeho službě. Mezi námi je teď největší jednomyslnost, kterou si jen lze představit, napsala. To nebylo daleko od pravdy, neboť poprvé po letech ji lidé přijímali kladně. Pak, tak říkajíc, uchopila býka za rohy a na konci svého dopisu připojila, že jestliže sem trvá na tom, aby s tím skončila, žádá o jednoznačný příkaz. Nic jiného nemůže uspokojit její svědomí. Ale nevyjádřila se příliš tvrdě? Několikrát změnila znění dopisu a nakonec se rozhodla, že ponechá původní verzi. Se strachem a mnohými modlitbami dopis odeslala. A pomohlo to. Slatiny v Lincolnshire se tentokrát neotřásaly mocnými výhruškami z Londýna. Susan proto zanechala svých stálých pochybností a ty se pak zcela ztratily. Pokud se Bohu líbí, aby ji, prostou ženu, v této službě ponechal, bude ji konat. A tak shromáždění pokračovala po celou zimu, i když vikář byl stále nervóznější a rozčilenější. Když se pak sem Wesley na jaře vrátil do St. Andrews, mohl o nedělích kázat v zaplněném kostele. Vztahy se urovnaly.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Veslíová Služebnice Boží četla Rozita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická.

Ze středečního večera zbývají poslední minuty. Krátce před půlnocí se od mikrofonu loučí Broňa Procházková s přáním dobrého poslechu nočního vysílání.

S půlnoční znělkou jsme vstoupili do nového dne, kterým je čtvrtek 30. července 2026. Milan Remeš vás srdečně vítá u nočního vysílání Rádia 7, které je tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a které vám i v těchto hodinách chce přinášet pozitivní zprávy, povzbuzení, útěchu i inspiraci. Ale hlavně dobrou zprávu o naději, kterou máme v Božím synu Ježíši Kristu. Před námi jsou písničky a také pořady, které vám teď v krátkosti představím.

Troubení sedmi andělů na sedm polnic přinese planetě Zemi a všemu životu na ní skutečnou katastrofu. Co přesně se v těchto chvílích bude dít? To se z textu knihy Zjevení pokusí v pořadu Světem Bible vyvodit teolog John Vernon McGee. Naladíte za 15 minut. Poklady z archivu vás i dnes zvou k přemýšlení o Boží vůli. Jak se Boží vůle rozpoznává a jak se projevuje? Nalaďte si v jednu hodinu po půlnoci. V minulém čtení z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice Boží jsme sledovali její další nelehké osudy. Jako poslední z 19 dětí se narodili synové Charles a John. Když se podařilo z hořícího domu zachránit malého Johna, Susana slíbila Bohu, že se mu bude zvlášť věnovat. Věřila, že pro něho má speciální úkol. Co následovalo, uslyšíme v podání Rosity Mertové ve 14:15. Před týdnem jsme se ve Večeru pod lampou na Rádiu 7 poprvé zaposlouchali do čtení z knihy Davida Louly České studny, ve kterých mapuje ctnosti, které našim předkům umožňovaly žít praktický a zbožný život. Dnes bude řeč o studně uctívání a pracovitosti. Poslouchejte ve 3 hodiny. Obavy z toho, že nás stroje a počítače nahradí, jsou v mnoha oblastech oprávněné. Dnes již stroje dokáží zajistit velkou část lidské práce. Co nám lidem zůstává? Kde se nemusíme nástupu strojů obávat? Hledat odpovědi, ale i přijít k novým typům na práci s umělou inteligencí můžete s Markem Moškořem, softwarovým designérem, v průsečících ve 4 hodiny a 15 minut. Každý je trochu jiný než ostatní, má svá specifika, dary i oblasti, ve kterých se cítí nejistý. Stejné je to i s církvemi, které dohromady tvoří církev obecnou. Jak vést lidi z různých denominací rozebírá v rozhovoru Vojta Barot s Petrem Rausem, mimo jiné bývalým místopředsedou Ekumenické rady církví. Pořad 3D Talk naladíte v 5 hodin. Křest je vždy přechodem. Přechodem od někud někam. Od starého k novému. Od života bez Boha k životu s Bohem. O tomto důležitém momentu v životě křesťana bude od 17:30 mluvit v dalším dílu pořadu Základy Štěpánka Paluchníková. To byly pořady, které vyplní naše vysílání až do 6. hodiny raní. A teď už k vám posílám písničky skupin Chvály AC Bratislava a také kapely Lift Up.

Po následující písničce Marvina Sappa Praise Him in Advance, ve které nás vyzývá, abychom chválili Boha, už se ponoříme s Vernonem McGeeem do světa Bible, tak zůstaňte s námi.

0: V pořadu Světem Bible se věnujeme výkladu knihy Zjevení. Teolog John Vernon McGee s námi otevře závěr 8. kapitoly. Zde nenajdeme pouze popis vesmírných a pozemských katastrof, ale především výzvu pro každého věřícího, aby aktivně šířil Boží slovo a zachránil tak před přicházejícím hněvem co nejvíce lidských životů. Čte Pavel Vopalecký.
1: Zatroubil druhý anděl a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí. Milí posluchači, jsme v 8. kapitole knihy Zjevení, přečetl jsem 8. a 9. verš podle ekumenického překladu. Moře, pokrývající větší část zemského povrchu, je dalším cílem, který zasáhne přímý Boží trest. Pro naše další čtení a přemýšlení se předpokládá, že si pamatujeme něco z toho, co bylo řečeno posledně. Zase je tu zajímavé, že rozdělení země a moře, čili souše a moře, se událo téhož dne, ve kterém se objevil život rostlin. To by bylo dobré, kdybyste se podívali do 1. Mojžíšovi, 1. kapitoly a přečetli si tam 9. a 10. verš. Chtěl bych, abyste si zde povšimli jazykové přesnosti, připomíná náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech vede. Apoštol Jan zde neříká, že do moře byla vržena hořící hora, ale spíš naznačuje, že mohutná hmota či síla, jakoby mohutná hora hořící ohněm, byla vržena do moře. Jakoby to byla mohutná hora. Mělo by se dbát na toto jemné rozlišení v jazykovém vyjádření, zvláště proto, že pro řadu vykladačů je nejsnazší všechno ve Zjevení šmahem považovat a označovat za symbolické. Možná si myslíte, že tím symbolickým pojetím se dostanete ze spousty těžkostí při výkladu, ale mohu vás ubezpečit, že se dostanete jen z bláta do louže, jak se říká. Hora představuje něco stejně doslovného a hmatatelného, jako bylo to, co máme zaznamenáno například v Jeremiášově proroctví 51:25, kdy Hospodin mluví o Babylonu. Aj, já jsem proti tobě, o horo, kteráž hubíš, dí Hospodin, kteráž hubíš všecku zemi, a vstáhne ruku svou na tebe, svalím tě z těch skal a obrátím tě v horu spálenou. Tolik kralický překlad. Věřím, že tato skutečná doslovná hmota jako hora padne do skutečného moře a jeho jedna třetina se obrátí v krev. Pak třetina všeho skutečně existujícího tvorstva ve skutečném moři skutečně zahyne. Nic nemůže být srozumitelnější. A také třetina skutečných lodí ze všech skutečných národů bude skutečně zničena. Jestli dovolíme, aby Jan řekl to, co říci chce, řekne to velmi jasně. Pokoušet se hledat zde nějaký zvláštní symbol, to není k ničemu, povídá náš americký vykladač. Zlé zprávy, které se dnes dovídáme z novin a z televize, budou pokračovat a budou se podstatně množit v průběhu velkého soužení. Nebudu tady, abych to viděl, ujišťuje nás starý biblista. Proto si tím ani přes příliš nelámu hlavu. Vím jen, že to bude strašná tragédie pro svět, který v dnešní době zavrhuje Krista a vysmívá se Božímu slovu. Tato skutečnost dozajista působí lítost v srdci věřícího člověka, ale měla by vypůsobit i něco víc než jen lítost. Měla by se dotknout naší vůle i našich nohou, abychom vykročili a nesli Boží slovo lidem, kteří jsou ve světě. Je to naše zodpovědnost a jsem přesvědčen, že je to velice závažná zodpovědnost. Nemůžeme zabránit, aby soud potkal tuto zemi, ale můžeme rozsévat Boží slovo a tak snížit počet těch, kteří k soudu na zemi zůstanou. třetí anděl zatroubil, i spadla z nebe hvězda veliká, hořící jako pochodně, a padla na třetí díl řek a do studnic vod. Té pak hvězdy jméno bylo Pelinek. I obrátil se třetí díl vod v Pelinek a mnoho lidí zemřelo od těch vod, nebo byli zhořkli. Tolik kralicky 10. a 11. verš. Ještě jednou ekumenický překlad. Zatroubil třetí anděl a zřítila se z nebe veliká hvězda, hořící jako pochodeň. Padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Peliněk. Třetina vod se změnila v Peliněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny. V současnosti se hodně mluví o znečištění životního prostředí. Stalo se vskutku problémem. Zdá se, že pokud jde o znečištění vod, má člověk dokonce poněkud náskok před tou hvězdou z nebe. Osobně se domnívám, že lidé budou nuceni nějakým způsobem vodu na světě vyčistit, pakliže chtějí vůbec existovat, přemýšlí náš kazatel. Člověk nemůže žít na této malé planetě bez vody, takže s tím musí něco dělat. V době velkého soužení, jak ji zde v našem textu pozorujeme, je voda znečištěna. Pitná voda pro lidi je kontaminována, a to natolik, že lidé houfně umírají. Pitná voda je nezbytností pro člověka i pro zvíře. Pamatuji si na vedra v 50. letech v Dallasu v Texasu, vzpomíná náš Američan. Zdrojem vody pro město byla umělá jezera. Ta ovšem zanedlouho také vyschla a zásoba byla vyčerpána. Nezbylo než brát vodu z Red River. Ale zdejší olejářské společnosti zapříčinili, že slaná voda z jejich hlubinných studní se dostávala do řeky. Někomu to nevadilo do té doby, než potřebovali z ní brát pitnou vodu. Voda z řeky však byla tak slaná, že ji sotva bylo možné pít. Mnoho lidí se tedy rozjelo do vzdálených malých měst, aby si domů přivezli aspoň nějaké malé množství pitné vody. Tyto zkušenosti nás poučují o tom, jak je člověk na čerstvé vodě velice závislý. Když Izraelci kdysi dávno přešli Rudé moře, přišli na místo Mara, kde byly taky hořké vody. A Mojžíšovi bylo nařízeno, aby vzal dřevo a hodil je do vody. Ta se tím proměnila ve vodu sladkou, nebo tedy v pitnou vodu. Zde ve zjevení Jana naopak sladké vody zhořknou dopadem jakéhosi meteoritu, nebo tedy té hvězdy z nebe. Obrazně můžeme dřevo, které Mojžíš uvrhl do vody, spojit s Kristovým křížem, navrhuje náš vykladač. A pokud jde o ten Peliněk, byl to název používaný ve Starém zákoně jako metafora ve třech významech. Modlářství Izraele za prvé, pohromy a trápení za druhé a nespravedlivý soud za třetí. Věřím, že ta hvězda, která spadla na zem, nebo tedy spadne v budoucnu, až se naplní to, co píše apoštol Jan, že ta hvězda je doslovná, uzavírá svůj výklad náš učitel. Půjde o nějaký meteorit obsahující jedovaté látky, které zamoří třetinu pozemských vodních zdrojů. Jméno hvězdy napovídá, že je to rozsudek vynesený nad člověkem pro jeho modlářství a nespravedlnost.

Čtvrté zatroubení charakterizuje zasažení slunce, měsíce a hvězd. Z knihy Zjevení z 8. kapitoly čtu zase dvakrát 12. verš. Potom čtvrtý anděl zatroubil i udeřena jest třetina slunce a třetina měsíce a třetí díl hvězd. Takže se třetí díl jich zatmněl a třetina dne nesvítila. A též podobně i noci. Zatroubil čtvrtý anděl a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly a den i noc byly o třetinu temnější. Druhou základní veličinou stvoření, na níž jsou živé bytosti, živé tvorstvo i lidé na zemi bezpodmínečně závislí, je slunce. Na měsíci a hvězdách je ta závislost podstatně menší. Tato nebeská tělesa se objevila na obloze až ve čtvrtý den stvoření, anebo přestvoření, jak to nazývá doktor McGee. Lze totiž mít za to, že byla stvořena už předtím, ale jejich světlo proniklo k zemi právě až čtvrtý den stvoření. Bůh způsobil, aby tato světla svítila. To větší, aby panovalo nad dnem, to menší nad nocí. A mimo jiné také byla dána na znamení časů, dnů a let. Pán Ježíš také naznačil, že ve velkém soužení nastanou zvláštní úkazy na nebeských tělesech. Matouš 24:29. Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce. Měsíc ztratí svou zář. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Těmito událostmi se chod celé přírody radikálně změní, ale podle našeho textu ve Zjevení je tu jisté omezení. Jsou zasaženy jen třetina světla a třetina dne. Intenzita světla tedy bude o třetinu nižší. Povídá se o celkovém úbytku energie ve vesmíru. Věřte, přátelé, jednoho dne k tomu dojde. A 13. verš v 8. kapitole. I viděl jsem a slyšel anděla jednoho, an letí po prostředku nebe a praví hlasem velikým: běda, běda, běda těm, kteříž přebývají na zemi, pro jiné hlasy trub tří andělů, kteříž mají troubiti. Viděl jsem a slyšel, jak středem zemské klenby letí orel a volá mocným hlasem: běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili. To je ještě jednou 13. verš z 8. kapitoly knihy Zjevení. Náš doktor teologie, doktor McGee, překládá ten verš trochu po svém. A viděl jsem a slyšel orla, letícího prostředkem nebe a volajícího mocným hlasem: běda, běda, běda obyvatelům země, protože ještě mají zaznít polnice zbývajících tří andělů. Spolu se zvukem čtvrté polnice se oznamuje, že na zem přichází trest zvláštní síly. Poslední tři polnice jsou tedy tímto voláním odděleny od čtyř předchozích. Viděl jsem a slyšel orla. Někdo namítne, co pak orel mluví, je to doslova orel. Příteli, může-li Bůh přimět papouška a snad pár dalších druhů ptáků, aby napodobovali srozumitelný lidský hlas, pak se nedomnívám, že by měl sebemenší problém s orlem, vysvětluje náš učitel. Poslední tři polnice jsou poněkud odděleny od předchozích čtyř, protože zvěstují nástup jednotlivých závěrečných nejhorších běda. Dostáváme se k úseku osudových bouřlivých událostí. Při četbě následující 9. kapitoly zůstaneme možná stát docela zaraženi.
Oddíl, který je v příští kapitole před námi, bývá interpretován všemi možnými způsoby. My však stůjme pevně na svých nohách, vyzývá nás náš průvodce tímto obtížným úsekem písma. Zhledáme, že by nás věci zde uvedené neměly děsit. Jsi-li totiž Boží dítě, pak se tě ty ohlášené události vlastně netýkají. Blahoslavenou nadějí církve není utrpení hrůzy. Církev bude už předtím ze světa vzata. Jediné, k čemu by nás představa o budoucích událostech takového kalibru měla vést, by měla být mocná potřeba svědectví a touha pozváním k Pánu Ježíši zachránit ještě co nejvíc lidí, kteří se zachránit dají. Toto trojnásobné běda značí nejhlubší temnotu a nejintenzivnější prožívání bolesti v čase velkého soužení. Všeobecně je toto období spojováno s posledními 3,5 roky 70. týdne Danielova. Ten poslední 70. Danielův týden, nebo týden rok, prostě to sedmiletí, představuje období velkého soužení. Budou to nejtemnější dny vůbec v lidských dějinách. Podle obecného názoru je tento oddíl v původním textu napsán jazykem, který se nejnesnadněji vykládá, ale to není překážkou našeho přístupu, kdy sledujeme doslovný význam, ať si vystupující postavy počínají jakkoliv živelně a divoce. Kdyby se slušilo podat jiný výklad, než jaký obsahuje samotný text, apoštol Jan by nám k němu ukázal klíč. Tímto okamžikem, milí posluchači, vstupujeme už do 9. kapitoly knihy Zjevení. V prvním verši je nám popsána scéna, v níž 5. anděl zatroubí na svou polnici a z nebe spadne další hvězda. Potom anděl 5. zatroubil i viděl jsem, že hvězda z nebe spadla na zem a dán jest jí klíč od studnice propasti. Ekumenický překlad tady hovoří o jícnu propasti v tom prvním verši 9. kapitoly Zjevení. V anglickém textu je výraz bezedná propast a znamená hlubokou šachtu, jámu či studnu propasti. Viděl jsem hvězdu spadnout z nebe. Už jsme si v textu knihy Zjevení povšimli 2 hvězd a řekli jsme si, že jsou to doslovné hvězdy, nikoli snad v tom vědeckém slova smyslu, jak je dnes popisují astronomové, ale v běžném populárním chápání nebeských těles, jak tomu mohl rozumět apoštol Jan. Třeba se to mohlo týkat nějakých meteoritů spadlých na zem. Vzpomínám si, jak jsme před několika lety seděli se ženou na balkoně jednoho hotelu a pozorovali jsme spršku meteoritů či takzvaných padajících hvězd, vzpomíná starý kazatel. Meteory vídáme za letních nocí a připadají nám jako padající hvězdy. Ale zde spatřujeme jiný druh hvězdy, protože i v jejím počínání se projevuje aktivní rozumná činnost. Ta hvězda je personifikována, je zosobněna. Mluví se vlastně o nějaké neobyčejné osobě, které je dán klíč a ona ten klíč použije. Náš učitel vysvětluje, že tou hvězdou je Satan. Někteří vykladači ji ztotožňují s Antikristem. Kdyby tomu tak bylo, byl by tím jen podpořen názor, že Antikrist je vtělený Satan, ale já ten názor nezdílím, staví se sem s osobním pojetím náš teolog. Jsem přesvědčen, že Antikrist je stělesněním a zhrnutím všeho, co na jedné straně neguje a na druhé straně napodobuje Krista. Pochopitelně Antikrist je ke své činnosti podněcován Satanem. Je více důvodů k tomu, abychom tuto hvězdu interpretovali jako Satana. Například také prorok Izajáš píše: jak to, že jsi spadl z nebe, o Lucifeře,
vítře vycházející. Poražen si až na zem, ještos zemdlíval národy. Kralické podání Izajáše 14, 12. verše. V Lukášově evangeliu čteme, řekl jim Ježíš, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Lukáš 10, 18. A apoštol Pavel píše, 2. Korinským 11, 14. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Tyto citáty z písma nám umožňují přesvědčení, že tu jde o Satana. Apoštol Jan o něco později potvrdí, že Satan byl doslova vypuzen, vyhnán z nebe a že byl svržen na zem. K tomu se dostaneme ve 12. kapitole Zjevení, verše 7 až 9. Jestliže jsme přijali jako fakt, že tahle padající hvězda je Satan svržený z nebe, pak nás zajímá, co tu bude dělat. Ocitá se dole a bere klíč od propasti. Je zřejmé, že mu to je od Boha dovoleno. Klíč je symbolem autority a moci. A to obojí je Satanovi dáno od Boha. Dovolení ke své činnosti má na vymezený čas podle toho, jak mu to určil sám Bůh. Milí přátelé, dnes večer se zase musíme rozloučit, abychom příště navázali na tyto myšlenky a mohli v nich pokračovat. Bůh vám žehnej.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování naladíte opět zítra ve 20 hodin a 15 minut, kdy bude Vernon McGee pokračovat ve výkladu 9. kapitoly knihy Zjevení, a to verši 2 až 16. Posloucháte noční vysílání Rádia 7, ve kterém nyní zazní písničky Jana Knížka a Kristen Di Marco.

Kdo vystoupil do nebe i sestoupil, kdo si nabral vítr do hrstí, kdo svázal vody do pláště, kdo vytyčil

Už nebudu uctívat obraz, který vypadá jako já. Omezovat tě svými hranicemi, jen tím, co mé oko vidí. Bože, odpustíš mi? Obnovíš to tajemství? Slyším tvůj hlas, jak volá. A já zaměřím své oči na Ježíše. Dospívala ve své písni Wherever you lead, kamkoliv ty vedeš, Kristen DiMarco. Na dohled je první popůlnoční hodina, která na Rádiu 7 přinese poklady z archivu, které se dnes opět věnují úvahám o Boží vůli. Tak pokud stále bdíte, zůstaňte s námi.

Ze čtvrtka 30. července jsme odkrojili první hodinový dílek. Naladěné máte noční vysílání Křesťanského rádia 7, ve kterém vám dělá společnost také moderátor Milan Remeš. Následující hodinku vyplní poklady z archivu, které připravila Helena Brdečková a ve kterých i dnes zazní úvahy o Boží vůli. Přeji vám přemýšlivý poslech.

přehoupl se další týden a já vás opět vítám v relaci pokladů z archivu. Také dnes chci naši pozornost zaměřit na hledání Boží vůle. Dobrý poslech vám přeje Helena Brdečková. Minulá relace byla sestavena ze tří dílů seriálu Heleny Blaženínové na toto téma, který natočila pro TVR v roce 1999. Dnes budeme v poslechu této pětidílné série pokračovat. Helena Blaženínová je v současnosti pastorační poradkyní pražské diecéze Církve Československé husitské. Poslechněte si, jak o hledání Boží vůle přemýšlela.

Kdo promeškává čas dávaný ke studiu Božího slova, snadno přijímá vhodně podstrčený falzifikát. Kdo není ochoten se denně vystavovat Božímu hlasu, vylaďovat svou anténu na příjem, neuslyší tichý hlas Ducha Svatého, který přichází pouze na pozvání. Kdo vidí většinou jen své problémy, nepotkává Krista v sousedovi a diví se, že Boží vůli nerozpoznává. Jde o velké celoživotní rozhodnutí a následně o nekonečný počet takzvaných malých kroků správným směrem, od sebe k Bohu, tedy k bližním. Boží vedení nemusí být něco extra. Každý není připravován například na cestu do Albánie. Naopak, konáním řádných věcí jsou někteří připravováni pro věci mimořádné. Mnohokrát mi pomohlo, že spěchání toliko pro hovada dobré jest, jak to jadrně vyjádřili naši předkové. Přeskakovat schody se nevyplácí. Velká hora problémů před námi se ukrajuje právě denním plněním těch takzvaných maličkostí, na které máme potřebný čas a dostatek sil. Cokoliv děláme, podle Koloským kapitoly 3, verš 17, prožívejme s vděčností Pánu, že můžeme dělat aspoň to, než dostaneme další možnost. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Z jeho milosti smíme mít podíl, být spolutvůrci jeho království. Máme dost na tom, co nám už svěřil. Jak o to pečujeme? Sdílíme současné možnosti s druhými kolem sebe? Nebo naopak svého Pána omezujeme tím, že v takzvané pokoře vyhlašujeme nad sebou soudy typu to já nikdy nebudu umět, nemůžu udělat a podobně. Bylo pro mne osvobodivé, když jsem mohla vidět, že u Boha není malých a velkých věcí, ale jsou věci v souladu s Boží vůlí nebo proti ní. Když člověk uvěří Bohu, otevírají se mu oči a začíná vnímat kolem sebe tolik nouze, že vlastně neví, kde přiložit ruku k dílu dřív. I já jsem se domnívala, že dokud mám ještě trochu sil a nějaký volný čas, musím to nebo ono jít udělat, protože ten problém oslovil právě mě. Zpočátku to šlo, ale později jsem bývala tak unavená, že jsem teprve začala pořádně zkoumat, co asi je a co není v souladu s Boží vůlí nejen pro ten problém sám o sobě, ale také v souvislosti se mnou. Znamení u cesty je třeba vnímat. Tam, kde nás provází chaos. Předem dané slovo se často ruší pro něco takzvaně důležitějšího. Když většinou lidem kolem sebe vysvětlujeme, proč nemáme čas. Kde pracujeme v neustálém spěchu. Tam je při práci někdo jiný než Bůh pokoje a lásky. Často si ani nevšimneme, že jsme sice vyšli do práce s Božím pomazáním, ale později už pokračujeme z vlastní tělesné horlivosti pod skrytým vedením Pána tohoto světa. Tak jsem i já přišla na to, že všechno, co vidím v těle Kristově jako oko, můžeme si tyhle věci najít v Bibli v textu Římanům z 12. kapitoly nebo v 1. Korinským kapitole 12. Nemusím udělat právě já jako noha nebo ruka. Ačkoliv se to mnohdy jeví jako nejjednodušší a nejrychlejší způsob. Je mnohem náročnější ve víře vyhlížet další spolupracovníky a podílet se na Božím díle společně s tím, že někdo takzvaně sází, jiný zalévá, další okopává, ale je jasné, že ten, kdo dává růst, je Pánem nás všech. Učení to není lehké, stojí to dokonce dost času. A já nemohu čekat, až manžel pochopí, když už je mi Boží vůle jasná. Chci přece Pánu pomoci. Je potřeba ukázat, že křesťané ještě já. Jde o to, kolik a za jak dlouho něco vykonám, nebo o to, jakým způsobem.
Přestože chceme žít v souladu s Boží vůlí, každý z nás má svou vlastní hlavu, své dobré zkušenosti, věrouku a podobně. Teprve tam, kde je ochota podřizovat se vzájemně z kroku na krok pod mocnou ruku Boží, Ježíši Kristu, o něm všichni vyznáváme, že je naší hlavou, tam se koná Boží vůle. To je také pravá ekumena. Na druhou stranu, když člověk přijímá modlitební břemeno za určitou věc, má být ochoten do té věci také prakticky jít. Ne se k tomu stavět tak, že já si překroutím biblický text a budu tvrdit, že jsem pouze modlitebník, tedy plíce v těle Kristově, a vy ostatní to máte dělat. Cesty křesťanů jsou velice rozmanité. Náš Pán nás uvádí právě do těch situací, kde se máme něco nového naučit nebo se utvrdit v tom, co už nám bylo dáno. Poznávat do hloubky. Když si někdo prosí o vytrvalost nebo pokoru, nedostává napřed nějaký dárek z mašlí, který bude hrdě ukazovat těm, co ho ještě nemají. Ale může si být jistý, že bude uveden právě do těch situací, kde bude mít možnost dosvědčovat pokoru Boží. Pokora je školou života. Je to důsledek našeho společného chození ve jménu Ježíše Krista. Trvalo mi několik let, než jsem si uvědomila, že desatero není jen pro lid staré smlouvy, ale osobně i pro mě dnes. A ještě další čas, než se nám podařilo, aby se součástí řádu našeho křesťanského života stal den přestání. Odpočinutí po 6 dnech plného nasazení lépe přijímají ti, kteří pracují především fyzicky, protože naše unavené tělo si odpočinek prostě vynutí, když mu ho nedáváme dobrovolně. Největším problémem se toto přikázání stává těm, jejichž náplní života je práce více duševní a duchovní než fyzická. Kdo z nás dokáže sám u sebe zvážit míru svého vnitřního nasazení, jestliže jde především o práci pro Boží království? Kdo dokáže říct dost, odpočiň? Měli bychom si více všímat svých přezaměstnaných duchovních pracovníků a hledat cesty, jak i jim pomoci slavit ten biblický den přestání. Další užitečnou věcí je učit se Boží slovo z paměti, nejlépe už od dětství. Problém je ale v tom, abychom si nevybírali texty pouze podle svého, nevytrhovali z kontextu to, co my sami chceme přijmout. Boží slovo se nesmí stát pouhým mečem v rukách rádoby křesťanů, z nichž se nekontrolovatelně časem stávají vedoucí všelijakých sekt. Boží slovo je meč ducha, ducha svatého. Meč na obě strany ostrý, který zasahuje přesně, aby se oddělilo to, co do Božího království nepatří, a který přináší život v plnosti. Nejen užitečné informace o Bohu, o nás jako součásti stvoření, ale i o Božím nepříteli, abychom neměli výmluvu. Moc Božího slova, kterého máme být žádostivi, abychom jim rostli, jak říkají kraličtí, přináší uzdravování nejen našich vztahů, ale i našeho těla. Pouhá litera zabíjí, ale duch obživuje. Tento svěřený poklad máme v hliněných nádobách, které jsou velmi křehké. Není divu, že jsme všichni v pokušení pečovat více o svou hliněnost než o poklad, se kterým si nevíme rady, který nás občas i obtěžuje, vyrušuje z klidu. Strávíme dost času i energie tím, že zakrýváme to, co je více vidět, a méně už se zabýváme tím, co přináší viditelné ovoce až za delší čas. Uvěřila jsem v době, kdy jsme měli 3 malé děti. Toužila jsem dělat všechno, co nejlépe nejen pro sebe, ale především pro ně. Domnívala jsem se, že živit se Božím slovem znamená Bibli prostě číst. Žasla jsem nad tím, jak někteří lidé je už několikrát přečetli a co všechno znají z paměti. Připadala jsem si trapně, protože jsem neznala skoro nic. Zkoušela jsem číst co nejdelší pasáže a moc to nepomáhalo. Leda tak k vědomí, že pro dnešní den jsem takzvaně splnila normu.
Dnes už vím, že méně je někdy více. Sytit se Božím slovem znamená nechat se jim usvědčovat, vést, posilovat, ujišťovat tak, že prostupuje všechny složky mého života, vztahů nejen současných, ale i minulých, aby ty budoucí byly požehnáním. Tak jsem jeden text prožívala třeba celý týden a proto ho nikdy nezapomenu. Pouhá teorie o je jako trénované svaly, které nikdy nepoužíváme. Ducha svatého nemáme předbíhat svým nadšením, ale následovat. To znamená nebýt ani spozdilí. V Biblii ostatně nečteme o nadšení, ale o radosti jako ovoci Ducha svatého, které na rozdíl od lidského nadšení zůstává i v těžkostech. Ti, kteří jsou v čele, mají být horliví. Bůh nehledá lidi schopné, ale ochotné učit se, skrze které by mohl zjevovat svou vůli. Učený, jak známo, nepadá z nebe, ale stojí nohama na zemi s pohledem upřeným k nebi. Všechny věci mu napomáhají k růstu. Není solista na divadle tohoto světa, ale připravuje se v běžném životě společně s někým, kdo už prošel mnohými zkušenostmi, včetně nepříjemných pádů. Nejtěžší je nechat se vést jako dítě v důvěře, že náš nebeský Otec přece ví, co k dobrému vývoji potřebujeme. Zná i přesný čas, kdy nám může svěřit to, po čem toužíme. On sám vkládá ty nejlepší touhy do našeho srdce a učí nás rozlišovat, k čemu nás která žádost v životě vede. Rozhodnutí je naše zodpovědnost, čemu dáme přednost a proč. Dát se vést Bohem, to neznamená letět letadlem s automatickým řízením. Máme vlastní odpovědnost, iniciativu, svobodu od něčeho k něčemu. Závislost na člověku, na věcech, omezuje naši závislost na Bohu. Závislost na Bohu nás osvobozuje od nás samých. Bůh je nekonečný, otvírá jiné dimenze vztahů. Naši osobnost neoklešťuje, ale naopak ji rozvíjí. Ti, co se milují, svobodně a ochotně sjednocují své vůle. Mají dokonce druhého přednějšího než sebe. Zapřít sám sebe není sebelikvidace. Poddávat své plány pod Boží plány znamená nejen všeobecně známé Boží plány znát, ale odvážit se i riskovat, jít takzvaně do neznáma, třeba se i ztrapnit, namočit se do problémů, které jsme nezavinili. Vydat se živému Bohu na milost i nemilost. Dokážeme říci, dělej si se mnou, co chceš, protože víme, že v důsledku to bude k dobrému nejen pro službu druhým, dokonce i pro nás osobně. Pán Ježíš nám dal příklad, ale my bychom většinou rádi ono putování pouští nějak urychlili nebo i přeskočili. Pak se divíme, že se nám nedaří. Stavíme z uspěchaného materiálu, nepřepálené cihly, věci, které neprošly ohněm zkoušek. Jen to podstatné a pravé je to, co skutečně vydrží. To, co nám daroval Bůh. Království Boží však stále stojí v protikladu se světem, kde platí ještě i jiné než Boží zákony, a to do času, který nikdo kromě Stvořitele nezná. Jde o boj dvou království, ale ten nevedeme my osobně. Přijali jsme Kristovo vítězství a náš nejtěžší úkol je zůstávat v důvěře v toho, kdo bojuje za nás. My máme v jeho jménu viditelně dosvědčovat, kdo je opravdovým pánem nad situací. Většinou prosíme co nejrychleji o odstranění všech překážek z cesty místo, abychom byli ochotní se učit ve spolupráci s Duchem svatým těžkostmi projít. Neuhýbat, stát čelem proti tomu, co je třeba řešit, přijmout darovanou plnou Boží zbroj, jak je to zapsáno v listu do Efezu v kapitole 6. od 10. do 18. verše. Častokrát jde o zkoušky našeho postoje,
uprostřed nejrůznějších těžkostí, životních bouří a tragédií, ale i v obdobích, kdy se takzvaně nic neděje, nebo jsme naopak zahrňováni zvláštními božími dary a na dárce už tolik nemyslíme.

0: Písničku Jany Peštové Naplň nás, pane, milostí naspívala v roce 1997 Iveta Kuželová. O hledání Boží vůle, o jejím rozpoznání, projevech, potvrzení, zůstávání v Boží vůli hovoří ve svém seriálu Helena Blaženínová, pastorační poradkyně Církve Československé husitské. Před námi je závěrečná část série.
1: Radovat se uprostřed zkouškového období podle listu Jakubovu z první kapitoly verše 2. až 4. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. To může jen ten, kdo už prožil, že je to jen proto, že Boží moc je při díle. Pán tohoto světa se lehce nevzdává toho, co dříve patřilo jemu. Ten, kdo ví, že nezvítězí mocí své vycvičené vůle, svou znalostí, svým uměním, ale mocí toho, který si nás zamiloval a zaplatil za nás plnou cenu. Kdo je ochoten plnit nejvyššímu svoje sliby, přijímá jeho výzvu s ujištěním. Vzívej mě v čas soužení, vytrhnu tě a budeš mě slaviti. Neříká se sice kdy a jak se to stane, ale že se to stane. Boží slovo je pravda ve jménu Ježíše Krista, která se děje mezi námi. Nemůžeme ho vlastnit jako pravdu odsud až podsud, pokud jsme se vystavili pravdě, která vlastní nás. Kdo je ochoten brát vážně i slovo z přísloví a žalmů, brzy objeví mnohaletou moudrost pro rozpoznávání Boží vůle, která nás provází dějinami skrze současnost k budoucnosti. Nevyžadujme od sebe víc, než od nás chce Bůh. On přesně ví, v jaké fázi vývoje se právě nacházíme. Slíbil, že nám pošle Ducha Svatého, který nás naučí všemu. Jak by nám spolu s Kristem nedaroval všechno? Co ale znamená ono všechno? Všechno, co si kdo jen dovede představit? Naše představy jsou semeništěm pro zklamání, proto se vyplatí chtít jen to všechno, co je v souladu s Boží vůlí. Proto, co Bůh nechce, milost nedostaneme. Uschopňuje nás pouze k tomu, co pro nás připravil, co nám prospívá. Dává nové úhly pohledu, ukazuje řešení, provádí údolím těžkostí, působí radost a vede k vytrvalosti. Občas nám v hledání Boží vůle překážejí nejen naše představy, ale častokrát i dobré zkušenosti z minulosti nebo povzbudivá svědectví jiných. Zapomínáme se ptát, co je pro nás osobně připraveno právě teď, a automaticky si vypomáháme tím, co se osvědčilo jindy nebo jiným. Co jsme kdysi přijali jako dobrou normu, to očekáváme, jak to fungovalo dřív. Co je mimo, to podceňujeme. Minulost nepřitáhneme zpět vzdycháním, touhou po jistotě. Dobré vzpomínky sice posilují, ale na jejich základě je možné vyhlížet další růst a nové věci. Podobně jako cibulky květin necháváme v zemi a věříme, že časem vzrostou v jiné květiny stejného druhu. Při jízdě autem také dáváme pozor na semafor. Těžko budeme vysvětlovat, že ještě včera na křižovatce byla zelená a my jsme se dnes jenom nechtěli zdržovat zkoumáním barvy na semaforu, ukazatelem cesty nebo se dokonce zabývat mapou. Kdo není ochoten takzvaně ztrácet čas s Bohem, ten Boží vůli nenajde. Je absurdní snažit se ušetřit čas a chtít sklízet ovoce před květem a zráním. Když jsme potřebovali koupit auto, na nové jsme neměli. Sešli jsme se nejprve k modlitbám a každý, včetně dětí, měl také možnost vyjádřit své přání a způsob, jak to uskutečnit. Shodli jsme se také na tom, jak dlouho budeme tu nejlepší možnost hledat a co proto každý z nás je ochoten udělat. Bylo to něco jako hodit sítě do rybníka plného nejrůznějších ryb. Poslední dobou jsou inzeráty plné nabídek právě tak jako autobazary. Čekání ve víře, pokud nás čas netlačí, je vlastně docela napínavé dobrodružství. Horší už bývá zkoumat jednotlivé možnosti, ty ryby uvízlé v naší síti, a správně se rozhodnout nenaletět. Dokonalé to auto být nemůže, protože není nové. Technický stav věci, jak dobře nebo špatně se o své auto staral bývalý majitel a proč ho teď prodává, to zná v plnosti jedině Bůh sám. Na rozdíl od nás, kteří se necháváme upoutat tím, co oči vidí, Bohu, Stvořiteli, nezůstává nic skryto. On dokonce ví, že jeden člen naší rodiny má tajnou touhu užívat auto určité značky. Ale protože uznává, že ta jeho značka není to nejdůležitější, poctivě hledá i jiné. Jaký byl pak jeho údiv, když se zjistilo, že právě tato značka byla k mání v té ceně a v té kvalitě, kterou jsme pro tento čas potřebovali. Pamatoval si totiž, co se stalo, když jeden člověk také prosil o koupi auta. Po vzoru jakési knížky měl konkrétní přání. Červený Fiat. Když ho objevil, důvěřivě ho koupil a byl zaskočen tím, že nemohl jen děkovat za tu božskou koupi, ale ještě mnohokrát hledal u Boha pomoc, aby to auto vůbec mohl používat tak, jak potřeboval. Jako součást Božího stvoření vím, že nemohu být dokonalá a dělám chyby. Jde jen o to, nedělat stále stejné a vyrůstat postupně z dětských chyb k dospělosti. Co nám brání zůstávat v souladu s Boží vůlí? Proč se modlíme a neuvoď nás v pokušení? Je zajímavé, že je řečeno nás a nejen mne. Jsme na tom tedy všichni stejně, závislí nejen jako jednotlivci na Bohu, ale i na sobě navzájem. Když předkládám své touhy, artikuluji svá přání, prosím přitom o to, aby Bůh naplnil mé srdce jinou touhou, pokud by má přání nebyla v souladu s jeho. Nechci, aby se mi staly pokušením. Kdyby Bůh skutečně splnil všechny mé prosby, kde bych asi dnes byla? Prosím o manu na každý den ve víře, že s každou zkouškou Bůh dává i východisko. Nejsložitější je čas, kdy se z našeho úhlu pohledu krom těžkostí nic dobrého neděje. V tomto světě zakusíme ještě mnohá soužení, ale smíme je prožívat v ujištění Kristově. Nebojte se, já jsem přemohl svět. Nemůžeme utíkat od problému, ale můžeme prožívat uprostřed nejistoty, bolesti a úzkosti duchovní posilu. Žít vírou a nadějí v Boží lásce. Nejsme větší než náš Pán, který byl také posilován. Getsemane. Když jsme v těžkostech, trápeních a úzkostech, dostáváme se také do jiných hloubek. Jsme-li rozrušeni tak, že vypadáváme z Božího pokoje, nemůžeme ani jasně myslet. Jen Duch Svatý se v nás, za nás, přimlouvá lkáním nevypravitelným v souladu s Boží vůlí. Když předstíráme, že problém neexistuje, nemáme ani žádnou naději, jak z něho ven, jak nám může pomoci k dobrému. Často se Bohu vyhýbáme, bojíme se jeho hněvu, protože Boží otcovské srdce neznáme. Dokonce žádný hluk není tak důrazný jako ten, který se snažíme neslyšet. Kličkujeme sami před sebou, vymlouváme se na takzvané okolnosti, místo abychom se co nejdříve přesvědčili o tom, že ten nejlepší postoj je ve slovech odpust, pomoz a děkuji. Naše jistota je v Bohu, který ví, slyší a jedná, tedy dává odpověď. Občas to vypadá jako dlouhá chodba plná dveří a jak mám poznat, které jsou ty pravé? Jen podle toho, že se přede mnou sami otevírají, nebo je třeba vytrvale klepat, nebo máme použít svou sílu a otevřít? Jak například rozpoznat, která dívka je pro muže tou pravou uprostřed tolika zajímavých děvčat? Zkoušet jednu po druhé? Vzít to, co sebe z námahy nabízí, protože jsem se přece modlil, vím, že to sám nezvládnu, tak spolehnu na doporučení přítele. Nemůžeme svá rozhodnutí hodit na Boha. Ale starosti ano. Výměnou za to přijímáme pokoj, ve kterém můžeme krok za krokem vnímat, jestli se Bohu vzdalujeme tím, co děláme, nebo se naopak Božímu srdci přibližujeme tím, jak o věcech přemýšlíme. Právě tak, jako Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, dosvědčí nám dříve nebo později i to, co v souladu s jeho vůlí je a co je naopak nebezpečná past. Jestli se někomu zdá, že už ví, kdo je jeho vyvolená, pak je také dobré počkat, až to bude zjeveno i jí v souladu se slovem, kde se dva nebo tři. Kolikrát se lidé minou, protože nedovedou čekat a vnucují Boží věci svými silami. Nic se nemá přehánět, známé pravidlo zlaté střední cesty nelze uplatňovat tam, kde se jedná o cestu Boží. Metoda kdybych, já bych se více modlil, více studoval, více sloužil, tak by Bůh, je zcestná. Okolnosti vždycky nějaké byly a budou. Stále ještě hodně ke zlepšení zbývá. Ale naše závislost není na okolnostech. Je v Bohu, který se smilovává a dává každému podle míry jeho víry. Stejný denár každému tak, jak se ve svém srdci předem rozhodl. A my nemáme právo se stále poměřovat a obvinovat, nemáme pohrdat dnem malých začátků. Aby nás neovládaly systémy, pravidla, ale především láska. Známé miluj a dělej, co chceš, se dá snadno zneužít, když nevíme, jaké lásce jsme se vystavili. Jde o to mít nebo být. Když už musíš utíkat, uteč do Boží lásky. Boží vůle je zdrojem požehnání, ale i určitá hranice uložená lidské svobodě. První její porušení je zapsáno v knize Genesis v kapitole 2. verš 17. To známé, nebudeš jíst. Stále se proměňující vůle tohoto světa nás vede do zahynutí, ale Boží vůle je stálá a vede k záchraně, která je věčná. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, je nejlepším vyznáním toho, že si nepřejeme nic jiného víc, než žít v závislosti na Bohu, v jeho dobrých ustanoveních. Ačkoliv jsme stále ještě občané tohoto světa, přijali jsme nadto podíl na občanství, které z tohoto světa není. Stáváme se vyslanci Božího království tím, že naše viditelné životy dosvědčují velikost krále všech králů, který nám svěřil svou dobrou zprávu, evangelium. On ke svému povolání také daroval své požehnání a zmocnění těm, kteří jsou ochotni v jeho jménu žít. Ve víře, že máme dost na jeho milosti, že dnešek má svých starostí dost, vyhlížíme společně čas, kdy budeme poznávat v plnosti. Když se modlíme, buď vůle tvá, neříkáme tím pouze to, že Boží vůli chceme trpně snášet, ale i aktivně spolu vytvářet. Anglicky thy will be done, tvá vůle nechť je činěna. Láska si nechá ukázat, jak člověka vidí Bůh. Bázeň se vyhýbá tomu, co není milé Bohu. Rozum zvažuje, vidí, hodnotí. Poznání sebe, ale i ostatních, vede ke kvalitnější službě. Rada pomůže vybrat. Síla povzbuzuje vykonat to, co rada poradila. Moudrost ví, jak chutná poznání vnímá zbožnost. Zbožnost srdce je láska dítěte, která všechno udělá pro otce.

Skupina Třetí deň zpívala píseň Jána Hrubovčáka s názvem Ostanem stáť, kterou máme v rádiu už od roku 1999. Sledujete Poklady z archivu, ve kterých přemýšlíme o hledání Boží vůle při poslechu tematických nahrávek natočených před lety pro TVR. Právě jsme završili sérii úvah Heleny Blaženínové na toto téma. Stejnou problematikou se zabýval také Petr Hajčiar. Nabízím vám k poslechu první ze čtyř jeho podobně zaměřených úvah, také z roku 1999.

0: Otázka rozpoznání Boží vůle je mezi křesťany často diskutovaná. Není divu, vždyť pobídka k poslušnosti Bohu zaznívá téměř v každém kázání. V praxi však i poctivý křesťan někdy narazí na nesnáze. Každá životní situace je jedinečná a neopakovatelná. Jak poznám, co právě teď, v těchto okolnostech, po mně Bůh chce? Otázka rozpoznání Boží vůle je nejen prakticky potřebná, ale i zajímavá a vzrušující. Jak nám Bůh zjevuje svou vůli? Jakým způsobem vstupuje do naší konkrétní situace, aby nám pomohl se zorientovat? Je-li náš Bůh živý, pak bychom se s ním přece měli nějak setkávat. Pokud se o nás opravdu zajímá, měli bychom očekávat a prožívat jeho pomoc. A tu potřebujeme často právě v těch situacích, kdy se musíme rozhodnout. Na život podle Boží vůle není žádný jednoduchý recept. Jde spíše o umění, kterému se učíme po celý život. Než začneme stavět palác tohoto umění, připomeňme si, jaké jsou jeho základy. Proč se vůbec starat o Boží vůli? Uveďme si některé důvody, které nám předkládá Boží slovo. Máme hledat Boží vůli, protože Bůh toho pro nás mnoho udělal. Když Bůh vydával Izraelcům na poušti svůj zákon, připomněl jim, co pro ně učinil.
1: Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil. Proto ti dnes toto přikazuji.
0: Je to tak trochu pes zakousnutý do ocasu, ale hledáme-li Boží vůli, zjistíme, že jedním z Božích požadavků je, abychom hledali jeho vůli.
1: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
0: Říká se, že kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. Dovolím si malou obměnu. Kdo žije podle Boží vůle, ten se nakonec bude mít nejlépe. Hledání a plnění Boží vůle je totiž spojeno s mnoha zaslíbeními. Za všechny zde uvedeme jen krásné slovo našeho Pána Ježíše.
1: Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.
0: Máme tedy dobré důvody, proč se starat o Boží vůli. Jak ji však poznat? Na základy teď postavíme nosné zdi. Těmi zdmi jsou předpoklady pro to, abychom Boží vůli mohli poznávat. Především je to dobrá paměť. Bylo by pošetile očekávat, že Bůh nás bude seznamovat se svou vůlí stále znovu a znovu, jako bychom vždy začínali s čistým listem. Jenže ani Bůh, ani my nezačínáme od nuly. Bůh už toho mnoho řekl a my jsme toho hodně slyšeli. Bůh očekává, že jeho slovo nevchází jedním uchem dovnitř a druhým ven, ale že paměť, kterou nám dal, využijeme k ukládání informací a zkušeností. Pokud nás například v nestřeženém obchodě svrbí ruka, nemůžeme se ptát Boha na názor, zda vzít či nevzít. Vždyť v písmu máme jasně napsáno, a mnohokrát jsme to už slyšeli, že krást se nesmí. Proto díky Bohu za jeho zapsané slovo, za Bibli, mnohá rozhodování budou snadnější, budeme-li si dobře pamatovat, co jsme už četli nebo slyšeli. Druhý předpoklad rozpoznání Boží vůle také není nijak zvlášť výjimečný. Do rozhodování musíme zapojit zdravý selský rozum. Jistě nebudeme obviňovat apoštola Pavla z přízemní neduchovnosti a přece máme dojem, že se na svých misijních cestách často, neli většinou, rozhodoval docela prostě.
1: Pavel se totiž rozhodl minout Efes a nestrácet čas v provincii Asii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letnic v Jeruzalémě.
0: Vidíme, že první dvě zdi naší stavby duchovního rozpoznání nejsou nic extra duchovního, jsou to přirozené schopnosti, které Bůh dal každému člověku do výbavy. Ale není už tak docela samozřejmé, že je také budeme v praxi používat. Zde začíná prostor pro vůli. Chceme si opravdu Boží příkazy zapamatovat? A chceme dobře používat svůj rozum? A tak chtění je třetím předpokladem rozpoznání Boží vůle. A vůbec, chceme být poslušní? Někdy je třeba se vážně tázat sama sebe. Opravdu se chci rozhodnout podle jeho vůle? Nejsem ve skutečnosti už předem ve skrytu duše rozhodnut, že udělám to a to? Pravdu měl prorok Jeremiáš, když napsal:
1: Nejlstivější je srdce nade všecko a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?
0: A co bude tou čtvrtou zdí našeho domu? Snad by se mohla pojmenovat jako duchovní růst. Ale co je duchovní růst? Namísto nějaké rádoby přesné definice si představme obilné zrnko, které na podzim anebo časně z jara vyraší nesmělým výhonkem, pak stále víc a víc vyhání do výšky, až v létě zezlátne a dá lidem chléb. Ta přeměna ze zrnička ke klasu, to je duchovní růst. Nebo si představte bezdomovce, který si svléká zamaštěný a páchnoucí kabát, umývá se a na bílou košili natahuje elegantní oblek do lepší společnosti. Ta přeměna člověka ze somráka na krále salónu, to je duchovní růst.
1: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
0: Z toho, co jsme si zatím o rozpoznávání Boží vůle řekli, můžete mít dojem, že se nejedná o žádnou zvláštní vědu. Ano, skutečně si myslím, že i prostý, ale zbožný člověk, který nemá duchovní sklerózu a dovede používat svůj rozum, bude v zásadě žít podle Boží vůle. Ostatně zjevování Boží vůle je v kompetenci Ducha Svatého, ne v naší. To Bůh nese hlavní díl odpovědnosti za to,

0: Ázii, procházeli Frigií a krajinou Galackou. Když přišli až k misi, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy misí a přišli k moři do Trodaj. Tam měl Pavel v noci vidění, stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil. Přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.
1: Také Josefa, muže Ježíšovy matky Marie, Bůh několikrát přímo oslovil a pobídl k neobvyklým rozhodnutím. Poprvé to bylo ještě před narozením Ježíše.
0: Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.
1: Po druhé Bůh Josefovi zastoupil cestu, když se Herodes chystal povraždit betlémské děti.
0: Hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.
1: Ani návrat rodiny vyhnanců zpět do Judska nebyl výsledkem nějaké racionální úvahy, ale andělského zjevení. Myslím si ale, že takové způsoby Božího vedení jsou spíše výjimkami potvrzujícími pravidlo. A to říká, že ten, kdo má dobrou paměť a používá zdravý selský rozum, kdo touží po následování Krista a duchovně roste, ten plní Boží vůli, aniž by se o to musel nějak zvlášť starat. Shrňme si, co jsme si dnes řekli. Máme dobré důvody pro to, abychom se snažili žít podle Boží vůle. Její rozpoznání však obvykle není nějakou zvláštní duchovní disciplínou. Většinu běžných situací zvládneme dobře, když ke svému rozumu a paměti přidáme ochotné srdce a když budeme dbát na svůj duchovní růst. Tak jsme postavili základy a zdi budovy, kterou jsme nazvali život podle Boží vůle. Strop, který tyto zdi ponesou, bude stabilní a vydrží i větší zatížení. Dům však ještě není zcela hotov. V životě někdy nastávají situace, kdy s tím, co jsme si řekli, nevystačíme. Bývají i takové křižovatky, kdy se ani s dobrou pamětí, selským rozumem a poslušným srdcem nedá rozhodnout, kudy jít. Ale o tom si povíme příště.

dnešní relaci, ve které pro vás z hlubin našeho archivu vybírám dříve natočené, avšak nadčasové nahrávky, jste slyšeli několik úvah o hledání Boží vůle. Také příště se ještě spolu s Petrem Hajčiarem přidržíme tohoto tématu. Pěkný zbytek dne vám přeje Helena Brdečková a těším se, že se zase za týden spolu vydáme do pokladnice našeho zvukového archivu. Rozloučíme se písničkou, na kterou si možná vzpomenete. Má název Růže a zpívat budou Pavlína Jíšová a Nezmaři.

Příští poklady z archivu, které premiérově naladíte v sobotu od 16 hodin, přinesou třetí část cyklu úvah o Boží vůli, které připravila Helena Brdečková. Je krátce před druhou noční hodinou, ke které nás na Rádiu 7 doprovodí Claudia Isaki se svou písní Un Dia, ve které vyjadřuje vděčnost Ježíši za svou záchranu. Padu.

Ze čtvrtka 30. července jsme odstřihli i druhý hodinový dílek. Společnost Na cestě nocí vám dělá Rádio 7 a u mikrofonu také Milan Remeš, který vás již za čtvrt hodinky pozve k poslechu další kapitoly knihy o životě Suzany Wesleyové v četbě na pokračování. V tuto chvíli dostanou prostor písničky Křesťanů Ostrava, kapely Not an Idol a také Pavla Helana. Ať se vám dobře poslouchá.